Soubor 9 povídek Mirka Vostrého nese název podle první z nich. Muzikant na jezeře. Vladimír Hauser ji nalistuje ve 14:45.

A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Efeským 6, 10 až 11.

0: Ve čtení na pokračování poprvé otevíráme knihu povídek Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Autor na její adresu říká: začalo to takovým nečekaným nápadem. Měl jsem sen. Zní to divně, ale mně se to fakt v noci zdálo a přišlo mi škoda ho jen tak nechat plavat. Takhle vznikl první příběh. Ty další už jsem napsal i pro rodinu a pár přátel. A co když je víc lidí, kteří budou moje příběhy bavit? Tak teď si je můžete přečíst i vy. Přečteme si je spolu s hercem Vladimírem Hauserem. Začínáme titulní povídkou. Přejeme příjemný poslech.
1: Mirek Vostrý, muzikant na jezeře. Povídka.

Muzikant na jezeře. Duben 1958. Loňskou neposečenou trávou došel na kraj louky, kde začíná dubový les. Na tom místě se terén láme a začíná klesat. Tak prudce, že pěšina nemůže vést přímo, ale traverzuje. Posledních pár metrů před lesem zpomaloval, až se zastavil. Skrz stromy spatřil hladinu štěchovické přehradní nádrže, byla jako zrcadlo. Ještě před pár vteřinami vládlo všude naprosté ticho, jen pár ptáků občas zaspívalo. Na terénní hraně ale Bedřich Veselka zaslechl melodii. Z ničeho nic, jako by vstoupil do jiného prostoru, jako by do kořán otevřel dveře tanečního sálu. Od jezera se k jeho uším linuly táhlé a svižné tóny, některé přímo, jiné odražené od skal na protějším břehu. Z té směsice nedokázal poznat, co je to za skladbu, byl si ale jistý, že muzikant hraje na klarinet. Věděl také, že až se stoupí na pěšinu, co vede podél skal ke hrázi, rozezná jednotlivé synkopy. Je to určitě některá ze swingových skladeb, které tenhle jazzman, ve své době jeden z nejlepších na Plzeňsku, má nejraději. Tedy nejspíš něco od Counta Basieho nebo Duke Ellingtona, možná ale taky jedna z jeho vlastních kreací. Bedřich stál a poslouchal, muzika ho pohltila. Chvíli na to ji ale přestal vnímat. Veškerou jeho pozornost totiž zaujalo rozhodnutí, které se mu právě tvořilo v hlavě. Vlastně se rozhodl už před lety, ale teď, když ta chvíle přišla, se potřeboval utvrdit, že to udělat opravdu chce, že na to má odvahu. Takové utvrzení bývá mnohdy těžší než samotné rozhodnutí. To se totiž dá odkládat, třeba do nekonečna. Jenže utvrzení, že ano a že teď? Nakonec své přemítání ukončil s tím, že sice nechce, ale musí. A že teď je zrovna tak mizerné načasování jako někdy jindy. Když vykročil, všiml si, že se celý chvěje a potí se, ačkoliv takhle dopoledne nebylo ani 12 stupňů. Ještě by mohl couvnout. Už se ale mentálně dostal přes příslovečný Rubikon a nemohl, nechtěl zpátky. Udělal další krok a třetí a čtvrtý. Sestupoval lesem k jezeru, kde se po dlouhých 8 letech setká s tátou.

Říjen 1950. Tak ještě jednou. Vezmeš odpolední vlak, jede před 15:30, přesně v 15:26 a pojedeš do Domažlic. Nádraží bude nejspíš plné esenbáku, ty ale nebudeš nervózní. František Veselka pohlédl na Jindřicha Ječmínka. Jak má být zítra v klidu, když mu nervy tančí čtverilku už teď? Jindřich ale pokračoval, jako by zoufalství v očích svého přítele přehlédl. Jedeš navštívit kamaráda z vojny, sloužili jste spolu u jezdectva, 56. pluk v Uherském Brodě. V sobotu se mu vdává dcera a ty si na tu svatbu pozvaný. Jakže se to děvče jmenuje? František se zhluboka nadechl. Růžena, balúnová, co se zítra totiž pozejtří, teda zítra to bude zítra, no prostě se bude jmenovat Kalinová, obrátil prosebný pohled k Jindřichovi. Ano, máš to přece napsané na tom pozvání. František zkontroloval pohlednici. Milý Franto, Růženka si v sobotu 14. října bere Pavla Kalinu ze Gdyně. Velmi rádi bychom tě viděli na svatbě. Doufám, že se ukážeš, kamaráde. Jarda Baloun. PS. Dones fotky z vojny. Zavzpomínáme na staré dobré časy. Proboha, Františku, takhle koktat ale nesmíš, pokáral ho Jindřich. Jinak si víš kde... Koukej se to pořádně nabíflovat. Trénuj před zrcadlem, celé to musí znít přirozeně. A ty musíš přirozeně i vypadat. To děvče přece znáš od dětství a jedinou pro tebe čerstvou informací je jméno jejího ženicha. František přikývl, ale v zápětí znejistil. A co když si to budou chtít ověřit? Tak ať, připustil Jindřich. Baloun dceru opravdu dává. Když to dobře zahraješ, je to neprůstřelné. A vezmi sebou fotku z vojny. Fotku? Jakou? Vždyť Balouna, teda Jardu, neznám. Natož, abych s ním byl na fotce. Klid, Františku. Je to prosté. Vezmeš jenom jednu. Víc si jich nenašel. Takovou, co je na ní celá vaše rota. Balón může být kdokoliv z těch, co mají tuctový obličej. Máš takovou, ne? Balón, pro tebe Jarda, nezapomeň, bude čekat před nádražím a odveze tě do Mrákova, to je kousek za Domažlicemi, a dál už to necháš na něm. František se trochu uklidnil. Pro jistotu si loknul stydnoucího čaje, který stál na stole před ním. Plán to byl dobrý. Aspoň Jindřich mu skálo pevně věřil. Všechno je prý domluvené a všechno to klapne. František, kterému tady hoří zem pod nohama, počká v Německu, až se komunismus zhroutí a pak se vrátí k ženě. Ta s ním jít nechce, má strach. Ale stejně to prý nebude trvat dlouho, než se František bude moct vrátit. Raději ho bude mít na nějaký čas v Německu, než kdo ví, jak dlouho v kriminále, nebo nedej bože na šibenici. Aneščin postoj František chápal, ale že by se mu od ní odcházelo snadno, to ne. Snad to opravdu bude jen na pár měsíců. Ani tak si ale nebyl jistý, že ji dokáže opustit. Dělal si starosti i o syna. Bedřich má slušnou práci v Plzni, na pozemkovém úřadě nebo snad na takovém tom zeměměřickém, co tam kreslí mapy. Daří se mu dobře, jenže když mu táta odejde za hranice, může z toho mít nepříjemnosti. Určitě se ale nějak protluče, i kdyby ho vyhodili, vždycky byl šikovný. František Veselka si při vzpomínce na ženu a syna hlasitě vzdychl. Jim snad bezprostředně nic nehrozí, on ale teď zmizet musí. To, že ve správkárně bicyklů a čehokoliv dalšího zaměstnává dva chlapy,
je tedy v dnešní mluvě vykořisťovatelem, je už tak dost špatné, že občas hrává na klarinet a pár dalších dechových nástrojů, na tom by nebylo nic zlého, kdyby si ho jako jednoho z nejlepších klarinetistů široko daleko čas od času nezvali do plzeňského swingového orchestru, který má v repertoáru samé imperialistické skladby. Tím si v očích Státní bezpečnosti určitě moc kladných bodů nepřipsal. A ještě to vylepšil tím, tedy pokud o tom vědí, že doma čas od času nechává přespat podivné osoby. Ty, kterým teče do bot, takzvané protistátní živly, zaprodance a rozvraceče toho, ať už tomu říkají jakkoliv. Naštěstí se Jindřich, kluk jeden zlatá, někde domákl, že po Františkovi jdou a je natolik statečný, že ho varoval. Dokonce nelenil a zařídil mu cestu za hranice. Teď tedy nezbývá, než se spolehnout na jeho plán. Ano, takhle, jak to Jindřich vysvětluje, to snad klapne. Jenže doba je zlá. Kam se podíváš, za každým rohem horlivý udavač, věřit se nedá nikomu. František se ze všech sil snažil, jistý si ale nebyl ani trochu. Nejvíc ze všeho se bál sám sebe, tedy své nervozity. Neboj, tohle bude v pořádku, když to tedy nepokazíš. Peníze, nezapomeň, že balón chce 4000, raději vezmi 5, kdyby něco. Máš je? Jo, zasýpal František, kterému vyschlo tak, že cítil, jak mu v hltanu drhne saharský písek. Další lok čaje. Ty, Jindro, a neměl bys vypadnout taky? Jen na čas, než se to tady uklidní. Vždyť ani ty si nemůžeš bejt jistý, no ne? Jindřich zavrtěl hlavou. Kde pak? Kdyby mi zabušili na dveře, jakože to podle mého nehrozí, všechno jim hravě vysvětlím, ať už na mě vytáhnou cokoliv. Navíc jsem učitel a oni učitele potřebují, aby jim z dětí vychovávali komunisty. A nezapomeň, že já jsem u nich. Ukázal na almaru, kde ležel červený průkaz a usmál se. My komunisté jsme přece jedna zatracená banda, sám to říkáš. My držíme spolu. Tak teda jo, František do toho přestal šťourat. Jindřich to asi opravdu má důkladně promyšlené. Jindřich Ječmínek učil v nýřanské pětitřídce a jak říkal, byl u nich, tedy v komunistické straně, už od předválky. Za okupace pro stranu páchal rozličnou podzemní činnost a nejednou mu šlo o krk. V poslední době si ale přestával být jistý, že to, co strana provádí, je v zájmu pracujícího lidu. Zejména se ho začínaly zmocňovat pochybnosti, jestli likvidace soukromých firem je to, co lidu přinese slibovaný blahobyt. Zazobaní továrníci to je něco jiného, ale drobní živnostníci? A jeho přítel František Veselka je jedním z nich. Jindřich cítil povinnost ho varovat a snad mu i trochu pomoct.

František toho moc nenaspal. První polovinu noci poctivě trénoval a také si na zítřek všechno připravil. Ze staré krabice od margarínu vytáhl fotku druhé roty 17. pěšího pluku v Prešově a naučil se na ní ukázat Jardu Balouna, s kterým podle Jindřicha sloužil v Uherském Brodě u 56. jezdeckého pluku. Vybral si kluka s takovým univerzálním ksichtem, který mohl patřit komukoli, třeba Balounovi. Bez děky mu v hlavě vytanulo jméno Hubert Studený Svobodník. Do postele se dostal až kolem třetí, úplně vyčerpaný, usnout ale nemohl. Neustále se převaloval a těsně před svítáním uznal, že to nemá cenu. Vstal a šel si to celé znovu přeříkat před zrcadlo. Ráno, jako každý den, aby to náhodnému kolem jdoucímu nebylo podezřelé, odešel do dílny a rozdělil práci. Té bylo víc než dost pro tři. Bicykl si ale dnes má vyzvednout jen řezník Kolouch, nejspíš pošle dceru, až přijde ze školy, a paní Soukalová má mít hotový šicí stroj. Stěžovala si, že se zasekává, tak potřebuje jen trošku porychtovat a vyčistit. To Josef s Luďkem hravě zvládnou bez něj. Celé dopoledne pak s ženou v zahradě za domem sbírali spadané ořechy. Co chvíli na sebe pohlédli tak, jako by se seznámili teprve předevčírem, nebo jakoby se už nikdy neměli setkat. To druhé se zdálo pravděpodobnější, než si chtěli přiznat. Po obědě, František by později nedokázal říct, co jedli, bylo mu to šumafuk, se s Aneškou dlouho loučili. Bez slz se to neobešlo. A nebýt Aneščiny statečnosti a rozhodnosti, byl by to vzdal. Ona ale trvala na tom, že František do kriminálu nesmí. Před půl třetí si dali poslední pusu a František vykročil k nádraží. Na sobě měl lehký kabát a pod ním slavnostní oblek, v ruce kufřík s pyžamem a dvěma lahvemi 5 let uleželé ořechovky. Jednu měl jako svatební dar a druhou, že dá do placu, aby si večer s Balounovými nepovídali na sucho. V náprstní kapse měl občanku, pohlednici s pozváním, fotografii z vojny a sumu, kterou mu poradil Jindřich. Nic víc nepotřeboval. Na svatbu se nejezdí s plnou polní. Soudruh učitel má vždycky pravdu a ani v téhle věci se Jindřich Ječmínek nemýlil. Na nádraží postávala skupinka esenbáků. Jakmile zazněla píšťala a vlak se dal do pohybu, ke každému ze tří cestujících, kteří z vlaku vystoupili, vykročila dvojice příslušníků. František měl necelých 5 vteřin na to, aby se zhluboka nadechl a zopakoval si, kam vlastně jede a proč. Občanskou legitimaci, soudruhu, požádal ho ten menší. František zalovil v náprstní kapse. Ne, že bych chtěl být zvědavej, řekl, než se do občanky podíval, ale kam máte namířeno? Františkovi se povedlo celou pohádku stručně převyprávět a v duchu blahořečil Jindřichovi, že ho nabádal, aby si to důkladně natrénoval. V pořádku, vrátil mu esenbák občanku. Váš přítel bude nejspíš tu tam ten soudruh, že jo? Ukázal k rohu nádražní budovy, spoza kterého se právě vynořil muž v černém obleku s kloboukem na hlavě. Na tohle František připravený nebyl. Co pak může vědět, jak Baloun, totiž Jarda, vypadá? Řekne, že je to on a ejhle, mají ho. Naštěstí to on byl.
František natáhl ruku k pozdravu, balón ale projevil větší dávku ducha přítomnosti, zřejmě to nedělal poprvé. Nasadil široký úsměv a zahlaholil, aby ho uniformy dobře slyšeli. Franto, ty stará vojno, konečně, že jsme se ale neviděli celou věčnost. A objalo. Františka udeřil do nosu silný odér potu, který ani vyžehlený oblek nedokázal odfiltrovat. Tak tenhle člověk dceru určitě nevdává. Jestli se totiž někdy myl, tak naposled v sobotu před mší. Těch 5 kilometrů do Mrákova, co František strávil s balounem na kozlíku povozu, spolu nepromluvili ani slovo. U balounů se k žádné svatbě neschylovalo. To mohla být pořádná díra v plánu. Jak to, že o tom Jindřich nevěděl, vyděsil se František. Vždyť co kdyby si to ti policajti chtěli prověřit. Jenže je to po hříchu nenapadlo. Chvála Bohu. Když dojeli do Mrákova, prachy máte, bylo od přivítání na nádraží to první, co František

krásně ráno, ještě před svítáním, vyráží. Balon si jede k hajnému profůru bukového dříví, je totiž nejvyšší čas doplnit zásoby na zimu. František byl nakonec rád, že se žádný družný večer s tímhle divným patronem konat nebude. Lok ořechovky by si ale byl dal. Na gauč ve vedlejší světnici se nicméně odebral na sucho.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Pro Rádio 7 načetl Vladimír Hauser. Hudba Jonatan Kaleta.

Každý den děláme řadu malých rozhodnutí, ale jsou také v životě ta velká, která mají důležité vazby a následky. Jak se správně rozhodovat, jak rozlišit, jestli dobře vnímám Boží hlas a vedení, jestli si něco nenamlouvám a neprosazuji svou? Rozlišování jako důležitou duchovní disciplínu, ve které je dobré sbírat zkušenosti a vytrvale růst, představí katolický kněz Václav Umlauf v rozhovoru s Kateřinou Hodecovou v pořadu Klíčové slovo, který začíná se třetí hodinou.

0: Byly 3 hodiny, máme úterý 19. května. Příjemný poslech Rádia 7 vám přeje Broňa Procházková. Hodina před námi patří repríze pořadu Klíčové slovo.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítejte u poslechu pořadu, ve kterém se už tradičně chápeme témat anebo významů slov, které nám mají pomoci pochopit něco v životě víc nebo hlouběji, tak abychom žili pravdivější a vydanější život směrem k Pánu Bohu. Se mnou ve studiu je dnes Václav Umlauf, filozof, teolog, taky publicista, katolický kněz, člen jezuitského řádu a vysokoškolský profesor. Václave, vítej.
3: Děkuji za pozvání a jsem rád, že můžeme společně řešit témata, která jsou nám všem společná a doufám, že i pro posluchače zajímavá a přínosná.
2: To já taky doufám. Dnes se totiž budeme věnovat duchovnímu rozlišování. Známe to všichni. Dnes a denně jsme vystaveni nejrůznějším volbám. Někdy je to volba takzvaně malá, každodenní, všední, ale někdy stojíme před závažnými rozhodnutími, které mají potom důsledek do daleké budoucnosti, možná pro celý náš život. Jak se rozhodovat? Jak poznat ty pravdivé zdroje a jak rozpoznat, jestli to, co si myslím, jsou myšlenky od Boha nebo od toho zlého? Nakolik Bohu podsouvám svoje představy o budoucnosti a tak dále? O tom všem bychom si dnes měli povídat. Václav je pro mě osobně důležitý člověk v životě, protože mě uvedl do duchovních cvičení a společně také často o tomto tématu mluvíme. Takže ještě jednou, Václave, vítej. Já bych ráda, abychom si na začátek možná ujasnili nějaké dojmy. Když se mluví o nějakém formování zbožnosti, o duchovních cvičeních, často se používají slova jako kontemplace, meditace, rozjímání a tak podobně. Můžeme si ty pojmy nějak definovat?
3: Dnes obecně platí, že všechny pocity mají dominantní roli a nejváženější jsou pochopitelně všichni, kteří dělají s počítači a psychologové. Takže právě duchovní život je zajímavý tím, že není o psychologii a je dost těžké určit anebo dát hranici, kde je něco jako psychický stav anebo kde něco rozlišíme jako duchovní prožívání, anebo duchovní stav dokonce. Stav znamená, že je to nějaká trvalejší hodnota, anebo trvalejší působení. A pak máme vlastně ještě třetí kategorii, a to je něco jako duchovní charakter, to znamená něco, co člověka formuje už celoživotně a po dlouhé, nebo minimálně dlouhé období. A pokud vezmeme rozlišování ve smyslu, jak se kdo k čemu hlásí a jak si sám pro sebe kvalifikuje duchovní zkušenost, tak asi 90% lidi vlastně označuje za duchovní zkušenosti své psychické stavy. Jak něco prožívá, protože mu je dobře, radostně, protože je v situaci, kdy věci vnímá z pohledu světla nebo jasného dne, ať jsme tedy v obrazech. A pak máme jinou situaci, kdy prší, je temno, mlha, nevím kudy kam a mám deprese, protože spousta věcí se mi nedaří. Takže vidíte, že za této situace to pro nás, řekněme, lidi, kteří vedou během duchovních cvičení druhé, aby se to naučili, tak vlastně naším prvním kolem je, aby vůbec odfiltrovali své psychické stavy. Ne, že je nemají, to nejde. Každý žije s tím rozpoložením, které má. Ale představte situaci tak, jak u Eliáše, že vyšel a to, co měl slyšet, byl vánek, který vanul před jeskyní a ne blesky a hromobití a zemětřesení, které tam bylo. Bible tam říká, a tam Bůh nebyl. Tak jinými slovy, ten Eliáš věděl, kde Bůh není a za té situace měl postihnout ten vánek, kde Bůh je. Tak pokud vezmu tuto základní situaci biblickou, tak to je situace o duchovním rozlišování, že my máme odfiltrovat psychické stavy, ale ty jsou reálné, protože jsou, tak jak je reálné blesk, zemětřesení nebo bouře, kterou zažíval Eliáš před jeskyní. ale za této situace měl poznat ten vánek. No, pokud ho poznal a on ho poznal, tak byl prorok, že? Tak to měl jednodušší. Ale naší situací a výzvou je, že proroci nejsme a máme něco rozpoznat.
2: Pojďme tady k těm pojmům, které jsem nastínila, protože s nimi se tady určitě budeme setkávat v rámci toho rozlišování. Když se řekne meditace, tak my to často máme spojené s východní zbožností. Je v tom rozdíl to, jak se to používá v našem západním křesťanství?
3: Tak tady jsme ne u psychologie, ale u modního zmatení jazyku, protože meditace je modní slovo a prakticky každý, kdo potřebuje nějakou duchovní zkušenost avizovat a prodat a marketingovat, tak má nějaké meditace. Tak zaprvé, co je důležité, tak za sebe tedy mám vážnost před východním světem a ten důvod je jednoduchý, že tam je kontemplativní kultura, řekněme 5000 let. Tak když 5000 let je celá civilizace založená v případě buddhismu na nějakém způsobu meditativního vnímání reality, tak je jasné, že ti lidé mají velké zkušenosti a ví, o čem mluví, nebo zkrátka dobře mají životní styl, který tomu odpovídá. A to je, já nevím, příklad, naši turisté jsou nadšení z toho, jaká klidná atmosféra je někde na Bali, nebo jak lidé prostě tam umí žít právě tady tímto klidným způsobem života. Tady je potřeba odlušit, co je technika meditační, které samozřejmě za ty tisíciletí se vyvinuly. A druhá věc je, co je, řekněme, křesťanské, zatím nechci říct slovo meditace, ale minimálně zamyšlení, které nás vede v naší kultuře a v našem smýšlení z víry. A to nás samozřejmě vede úplně jinam. Takže proti sobě stojí svět, který má velmi vyspělou meditační techniku a je to civilizace, která je zvyklá vidět svět z tohoto úhlu pohledu. Tím to imponuje a tím je to silné. Ale zároveň z našeho hlediska je potřeba odlišit jiné vidění světa, které máme jako křesťané a věřící, a které tím pádem znamená, že možná, to je právě sporné, do jaké míry a kolik, můžeme použít ty techniky, které jsou tam vyvinuté za ta tisíciletí, stejně jako lidé cvičí jogu, pokud mají nějaké bolesti a potřebují něco udělat s páteří nebo s tělem, tak jim normální terapeut doporučí jogu. A pak je ale druhá věc, jsou meditace, které jsou s tím spojené, protože ty mají jiný charakter, jiný obsah a jiné zaměření.
2: Slyšela jsem takové zjednodušující možná, ale protočitelné srovnání, že východní meditace vede k vyprázdnění, kdežto ta západní nebo středoevropská, tak jak o tom mluvíme, naopak k naplnění Duchem svatým. Dá se to takhle říct?
3: U východní meditace jsou určité stupně, tak jak v duchovním životě v každém. Jistě na té základní úrovni on se musí zbavit toho, co je to nejá, co tedy ho odvádí od té cesty, řekněme k nirváně nebo k absolutnu nebo k nějakému naplnění jeho existence, myslím duchovní obecně u hinduismu nebo buddhismu. To je jako první krok. A druhý krok, který je tam důležitý a který z našeho hlediska už pak začíná být problematický, tak to je to, že on jakmile dosáhne toho stavu právě tady toho určitého vyprázdnění, tak on začíná vnímat celý ten kosmos energii a všeho toho, co zase sítí a živí jeho existenci. Takže řekněme, že je to první krok a druhý krok je už pak intenzivní v tom, že on ty energie je schopný ovládat nebo aspoň částečně s nimi je schopný žít a vnímat je a samozřejmě, řekněme, z našeho hlediska je to nějaké rozšířené vědomí, které on dostává nebo které se mu stává vlastním. Ať už je to bdělý stav, což jsou ti vrcholní mistři tam, anebo třeba extáze nebo cokoliv jiného, co mu to vědomí rozšíří. Právě tím se to stalo modním, ten východ, protože v určité části civilizace je to spojené třeba i s nějakými psychotropními látkami, drogami a tak dál, tak pochopitelně západ si první rozšiřuje vědomí přes drogy a přes umělé prostředky, tak tomu se samozřejmě ti mistři smějí, protože k tomu, aby člověk přišel k jejich způsobu poznání a završení, tak potřebuje, tak já bych řekl ironicky, ne jeden život, ale dva. Takže ta cesta jít zkratkou v duchovním životě, nelze jít zkratkou, tak to jenom k meditaci, která je založená na východním způsobu života a vnímání. Já ji respektuji, ale není to moje cesta, takže zkrátka dobře je potřeba hledat něco jiného.
2: Dobře, jak vypadá tedy meditace v tom křesťanském slova smyslu? Nebo dá se to slovo vůbec použít?
3: Ano, použili jsme slova meditace. Já bych za sebe byl opatrný, kde v jakém prostředí se to slovo používá. Tak příklad, jsem úplně kontemplativní řeholník, žiji v nějakém uzavřeném klášteře, v klášterní komunitě mám složené sliby, mám denní řád, který tomu odpovídá z ora et labora, z prací a s modlitbou. Tak tam slovo meditace patří z jednoho důvodu, že on to má jako součást existence, tomu zasvětil svůj život a tvoří to součást toho, co prožívá nebo co je každodenní formací a každodenní zkušeností tady, řekněme, toho kontemplativního řádového mnicha nebo mnišky. No ale sami vidíte, že to je způsob života, který v Praze, v Brně, v Londýně anebo v New Yorku vůbec nelze, pokud chodíte do práce.
2: Říkal si kontemplace, to je také slovo, které asi musíme vysvětlit.
3: Pak jsme v situaci, kdy nejsme zavřeni v klášteře, někdo z nás se cítí být povolaný k tomu, aby slyšel ta slova zajít na hlubinu a rozhoď sítě. Tak to zajít na hlubinu, jak říká Ježíš Petrovi, tak tam je moment, kdy řekněme, děláme nějaké činnosti, ať už máme rodinu a staráme se o děti, a chodíme do práce, pracujeme pro sbor, věnujeme se tisíci činnostem a za této situace cítíme, že přede mnou stojí nějaká výzva, které mám dostat a která znamená nějakou ještě další osobní cestu k Bohu, která je mimo tady toto všechno, co jsem říkal. Tak za této cestu se otevírá prostor, který už má kontemplativní charakter, protože minimálně na začátku se člověk musí zastavit a začít vnímat výzvy, které před něho klade tady tento nějaký nový způsob života nebo minimálně nová existence ve smyslu, co bych měl pro to udělat, abych tuto potřebu naplnil a nějakým způsobem i v sobě udržel živou. Tak pak už začíná první etapa toho, co bych nazval contemplativus in actione, jak se tomu říká. A to je, že jsme kontemplativní a přitom žijeme v našem normálním životě, neděláme si žádný klášter a snažíme se ale něco z toho, co je ta zkušenost pouště, to je právě důležitý termín, něco z té zkušenosti pouště prožít a zase konvertovat do našeho normálního života.
2: Zkušenost pouště. Z toho, co říkáš, je jasné, že se to nějak dá přenést do života. V čem je to důležité?
3: Mě dal takový příklad a to je ekonomika potřeba, ekonomika daru. Zdánlivě je to úplně o něčem jiném, ale chodíme do práce, dostáváme peníze na nějaké pracovní smlouvy a vykonané práce. Tomu každý rozumí a jedeme v účetnictví, má dát i dál. Pak je ale druhá situace, a to je nebo druhá ekonomika, o které se vůbec nemluví, a to je ekonomika daru. A to je mnohem důležitější, to se vůbec nedá vyjadřit žádnou pracovní smlouvou, to je, že se starám o děti a věřím, vidíte, ta věta, nebo to slovíčko je, že věřím, že se jednou postarají o mě, až zkrátka na tom budu špatně. Takže když někomu dávám dar, opravdový dar, tak nic na oplátku nečekám. Ten dar začíná fungovat v prostoru ekonomie daru a tam je to zajímavé, že to se už nedá jaksi předpovědět, to se nedá manipulovat, ten dar. Vy můžete dát dar manipulativně, ale pak to není v ekonomii daru. A ekonomie daru vlastně tam to začíná, protože něco se dává Bohu navíc. To něco navíc, za to se nechce žádná protihodnota, to by jsme byli v pracovní smlouvě. A v momentu, kdy to něco navíc se dá, tak v této situaci je potřeba zbystřit duši a tak nějak se dát na vlnu toho, kde Bůh je, anebo kde mluví, anebo kde začíná jeho, tady to právě to působení té pouště. Takže ta zkušenost pouště znamená ten první krok dát něco Bohu, nečekat nic nazpět hned, zkusit být otevřený Božímu působení právě v tichu a v nějakém klidu a hluk světa se tak snadno odfiltrovat nedá. Takže tady za této situace začíná ten první krok toho stišení a toho, co bychom mohli nazvat kontemplací v běžném životě. Ta zkušenost pouště, podívejme se na úplně jednoduchou věc. Všichni proroci, když byla špatná situace, utíkali na poušť. Ježíš začíná své působení na poušti. 40denním postem a meditací. Pavel v listu Galackým říká, že když se obrátil, tak odešel do Arábie a tam byl sám v poušti. A samozřejmě máme celou tradici egyptských poustevníků od 3. století, kteří byli, anebo dokonce mají ten oficiální název Otcové pouště. Pak ve 4. a 5. století byly sebrané jejich životopisy a to jsou ty krásné aforizmy těch Otců pouště. A nebo převyprávěná knížka na západní poměry nebo knížky, které napsal Antonín Melo a vytvořil takový obraz takového východního poustevníka, bych řekl. Takže tady jsme v situaci, kdy jsme už ve stišení a samotě. Proč? Protože jsme si dokázali vytvořit prostor té vnitřní pouště, kterou máme. Čím je ta poušť zajímavá? Že tam není voda. Tak když tam není voda, tak tam všechno, co v tom prostoru existuje, tak bojuje o život. Takže máme situaci, kde je život proti smrti trvale a to je základní biblická situace. Jak je v Deuteronomiu, kladu před tebe život nebo smrt, vyber si, kterou cestou chceš žít, tak my se musíme dostat těch složitých situacích života, kde pořád něco řešíme z miliony následků a nebo nevypočítatelností, tak ta poušť je zajímavá tím, že ona zredukuje ty rozhodovací volby na nějaké elementární věci a výzvy a imperativy, které máme a kterým chceme nějakým způsobem dostat. Aby vůbec k tomu došlo, zase se vracím k Eliášovi, tak jsme před jeskyní, máme něco slyšet, co je tichého, co není hned slyšet.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Ignác Loyoli napsal: Nenasytí a neuspokojí duši člověka, jestliže toho mnoho ví, ale zakouší-li věci vnitřně. Zakouší-li Boha vnitřně. A právě o tom, jak rozlišovat, co v našem životě je z Boha, anebo co je od toho zlého, případně co jsme si vymysleli, po čem toužíme a co povyšujeme na nějaké přání boží. Zkrátka o tomto rozlišování je i dnešní pořad, jehož hostem je Václav Umlauf, filozof, teolog, katolický kněz. A také člověk, který se dlouhodobě, možná celoživotně zabývá duchovními cvičeními. V jejich rámci dochází často právě na rozlišování. Václave, kdybychom se měli tedy věnovat teď té oblasti, jak rozpoznám, co z Boha je a co z Boha není, co je proto základně důležité?
2: To rozlišování není nic ezoterického, protože každý milionář vám řekne, když je na jachtě s doutníkem, že rozlišil dobře, protože zkrátka ty peníze vydělal, a ti jiní, co mezi tím zkrachovali, tak rozlišili špatně. Takže pokud jsme na pohybech burzy a finančních spekulacích, tak vidíte, že tam rozlišují den o denně a tam rozlišují možná 100 000 miliony lidí, kteří hrají prostě burzu jako ruletu, tak jejich úkolem je rozlišovat. Takže rozlišování jako lidská vlastnost nebo schopnost, tak je ceněná minimálně ve finančním světě 100%.
1: A je to o intuici třeba?
2: Částečně určitě, ale já bych to opravil tím, že to je umění. To je právě rozdíl, to není věda. To je umění a v umění jsou pravidla. Každý, kdo se učí kreslit, tak může do jisté míry jít nějakou školou a musí ovládat techniky a musí něco z těch, řekněme, z našeho hlediska pravidel znát. Ale to, co provozuje, tak je jeho vlastní výkon. Tady v tomto případě to není dokonce výkon, který je externě nějak známý nebo viditelný, příklad nemaluji obraz nebo nesochám nějakou sochu. Tak tady jsme u toho, že je to umělec, který to dělá, řídí se pravidly, která samozřejmě existují a která staletí, možná i tisíciletí v té malbě jsou. A tak to je, řekněme, základní situace, ve které se pohybujeme. Ale skok je v tom, že duchovní rozlišování a tady to vnitřní zakoušení věcí se týká stavu existence člověka, ty jsou absolutně individuální, absolutně, co znamená, to je naše niterné já, tam jsem já a Bůh, když to řeknu jednoduše. Takže my nemáme žádný vnější obraz, který bychom vytvořili a který by někdo jiný mohl hodnotit nebo říct, to je dobré, špatné, nebo to nejde. A my sami jsme soudci v té věci, nebo i znalci v té věci, protože se to týká našeho vnitřního života, který prožíváme jenom my. Pak vzniká krapec složitější situace, daná tím, že za A nemám vnější měřítko, protože někomu to můžu sdělit, samozřejmě jsme uvedení duchovního, které existuje, ale zase už je to zprostředkované, ten spirituál nebo ten duchovní vůdce vlastně to dostává už skrze slovo a de facto dostává odvar toho, co člověk prožívá. Tak to je jedna věc, že tam komunikace směrem na venek je složitá. A druhá důležitá věc, která tam je, tak je, že ty pravidla platí, řekl bych, situačně, protože každý je v jiné situaci, každý je schopný z toho pojmout jenom to, co ve své perspektivě vnímá, potřebuje nebo nějak ho to oslovuje. Takže za té situace vidíte sami, že je to jako docela umění, jako ve smyslu ars, jak říkali Římané, nebo techné, jak měli Řekové. Takže pravidla sice jsou, anebo dají se komentovat, ale zároveň nic nenahradí tu realitu duchovního vedení rozhovoru, který vedou dva lidi.
1: Pojďme tedy nejprve k těm pravidlům. Jaká jsou pravidla duchovního rozlišování?
2: Ty pravidla jsou ve skutečnosti velice jednoduchá a právě to je jejich problém, protože platí obecně a není snadné je aplikovat do situací. Tak Ježíš sám říká, že věci se poznají podle ovoce, tak tím je to dané. Jestliže staví a to, co prožíváme a to, co děláme, vede ke klidu, míru, ke zvýšení naší vazby na Boha, k tomu, co nám pomáhá, co vnitřně cítíme jako rozvoj duchovního života, no prostě zalévám kvítko a je mu dobře a roste, tak je jasné, že jsme v prostředí, kde kde Bůh působí a kde ty dary jdou k dobrému. Pak je složitá situace, kdy se nám nedaří a kdy zkrátka fungujeme, takže se nám zdá, že Bůh je daleko a vůbec všechno jde od 10 k 5. A tak za této situace zase platí trošku jiná pravidla, ale výsledek je pořád stejný, že máme sledovat cestu duchovního růstu. A ta je daná tím, že kde je řád, tak tam je růst, a kde je neřád, tak tam je binec. Tak za této situace úplně základní pravidlo, které platí, je, jestli se nám daří v sobě a kolem sebe vytvářet prostor, kde lidé se cítí být svobodní, kde ten řád vzniká a kde my sami rosteme i společně s druhými.
1: C.S. Lewis v knížce Rady zkušeného ďábla popisuje situaci, kdy falešné věci člověk začal chápat jako ty dobré a přínosné. Zkrátka se to úplně obrátilo na ruby. Co s tím?
2: Tam je zajímavá věc a to, co ten Lewis píše, je právě už, čemu já říkám, první liga duchovního rozlišování, protože ten mladý ďábel jednoduše odvádí lidi od Boha celkem brutálně a je pyšný na to, že se mu to daří. A ten starý ďábel mu říkal, tak nedělej takové školácké chyby, až budeš mít první ďábelskou ligu, tak budeš postupovat mnohem lépe. Tady máš ženskou, která trápí ostatní a ona žije v tom, že je dobrá křesťanka, že to, co všechno dělá, tak dělá pro jejich dobro a pro jejich spásu. No to je přece ideální, ne? Dělá zlo a vůbec o tom neví, tak i v tom podporuj, to je ideální, ne? To je tak, je potřeba rozlišit omyl a bloudění. V matematice se můžu mýlit, nebo ve fyzice, anebo i v životě se můžu mýlit, ale člověk je jediný tvor, který může bloudit. To právě řecká tragédie, když vezmete všechny řecké tragiky a Oidipus král a podobné hry, tak ty jsou všechny založené na tom, že ti lidé jednali ze své vůle a přesvědčení dobře a přitom sloužili zlu a nebo spustili nějaké negativní síly, trestající božské síly, které pak trestali a nejenom je, ale v případě třeba Oidipa a Téby jako celé město. Prostě lidé dřív věděli, že existuje něco jako kolektivní vina a hledali důvod a příčiny té kolektivní viny a těch trestů. Takže teď jsme v situaci, že máme Oidipa nebo tu paní, která trápí služky a je subjektivně přesvědčená o tom, že dělá dobrou věc. A dokonce, že tím slouží Bohu, takže všechno v pořádku. To stejné jako ve starém zákoně, že když zabili proroky, tak si mysleli, že tím slouží Bohu. Takže pokud vezmeme tady tuto úplně tragickou rovinu, tak z ní je jasné, že to rozlišování bylo tragicky špatné. Příklad, když Ježíš říká farizeum, jak jednají a jak posuzují věci, nebo když učedníci mu říkají pojď na ten krásný chrám a on říká, nezůstane z toho kamen, na kameni všechno bude rozmetáno. Tak za této situace je vidět jasně, že duchovní rozlišování znamená nějaký ten vnitřní postoj, to je ta zkušenost pouště toho člověka, který na rozdíl od ostatních pluje proti proudu, je schopný, a teď se vracím k té zkušenosti pouště, že je schopný poznat dobro a zlo v té základní rovině, kde se to sváří. A tady víte, že se to přece v té paní nesváří. Ona si myslí, že je dobrá, dělá zlo a vůbec v tom není žádný konflikt. Ano, ona dělá ty věci pořád stejně a ten starý ďábel říká tomu mladému, ne, nech ji v tom, podporuj v tom, to je výborné, skončí v pekle. Za této situace je vidět jasné, že někde to duchovní rozlišování znamená se zastavit, projít si, revidovat si svoje zkušenosti, odejít na poušť, řekněme to obrazně a začít aspoň s něčím jinak a lépe.
1: Znamená to prakticky co? Začít se srovnávat s Božím slovem? Vystavit se Božímu působení? Víc se modlit?
2: Na každou asi lidskou situaci je možné najít nějaký biblický ekvivalent, který člověku pomáhá v tom, aby si věci ujasnil. Když vezmu staré evangeliky, které jsem si velice vážil, tak tam byla celá biblická kultura. Po celé generaci oni četli kralickou Biblii a byli jakoby nasákli úplně tou biblickou moudrostí ve smyslu, že ji automaticky aplikovali v životě. Tak tady víte, že ti by asi těžko se nechali zlákat nějakým takovýmto způsobem tragického bloudění. Ale my už v této situaci nejsme. Ta sekularizace nebo ten svět kolem nás je od Bible hodně daleko. A naším prvním úkolem je vůbec se dostat do roviny, kde Boží slovo slyšíme jako Boží slovo. To není samozřejmá věc. My ho slyšíme od kazatele, my ho slyšíme v kostele, nebo si něco čteme, nebo se díváme na nějaký film, nebo děláme charitu, nebo se věnujeme nějaké aktivní činnosti. Tím vším Bohu sloužíme, ale teď se bavíme zase o té zkušenosti pouště. Tak dostat se na tu úroveň, kde to Boží slovo rezonuje v tom základním tónu A, podle kterého má ladit celý orchestr, tak to A, co ten první houslista dává na ladění, tak k tomu je potřeba se dostat. A jestli to Boží slovo má jako znít v tom základním tónu, tak to není samozřejmé. Tak jako normálně nezní a zní ve všech ostatních tónech. Teď jsme u koncertu jako celku. Tak my většinou v těch církvích, sborech nebo v naší činnosti, kterou děláme jako křesťané ve světě, tak my jsme pořád v orchestru. Prostě hrajeme jeden part. Ale duchovní rozlišování je o tom prvním houslistovi s tím tónem A.
1: Pořád jsme u toho. Takže co to znamená prakticky? Odcházet na tu poušť, vystavovat se, setkání s tím prvním houslistou?
2: První houslista není špatný. Pokud je s velkým H, tak je to ještě lépe. Konec konců, ty sama jsi exercitátorka, tak základní věc, ke které my vyzýváme, je, aby si lidé tady udělali, to je hezké anglické slovo, to retreat je hezké, protože ono znamená, že se odstoupí zpět, že se vlastně člověk stáhne, jsme u toho, stáhne se do nějakého klidu, samoty, aspoň částečně, aby vůbec si vydobil první podmínky pro to, kde tento ná může zaznít a kde to Boží slovo rezonuje v té základní frekvenci. Jak jsem říkal, ten mnich nebo trapista nebo já nevím, tak ty to dělat nemusí, protože oni mají způsob existence, který už sám o sobě fyzicky vyřešil to, aby ten svět byl odfiltrovaný. No u nás to je opačně, tak my se musíme dostat do situace, kdy my odfiltrujeme svět, aspoň na chvíli a dokážeme vnímat věci jinak. A jsme u toho, co jsou tedy duchovní cvičení ve své podstatě, tak minimálně je to, že na několik dní se seberu a jedu někam, kde je klid. Ale nejenom kde je klid, pochopitelně, tak to bychom měli rekreaci. Tak, no a rozdíl mezi rekreací a duchovním cvičením je, že jsem na stejném místě, dokonce může být v vedlejší místnosti, ale dělám duchovní cvičení, které mají jiný charakter.
1: Přiblížíš jaký?
2: Tady základní věc je setkání s Bohem tváří v tvář jako základ. Každý řekne, no tak to přece dělám, tak sloužím bližním a modlím se, čtu Bibli a poslouchám Boží slovo, nebo jsem přece citlivý na to, co mě lidé ve sboru říkají ve smyslu různých darů a nebo charizmat, které mají. To je hezké, ale pokud bych se vrátil k tomu přirovnání, tak jsme v orchestru, ano, pořád. Někde mám slyšet první housle a naladit se do té základní tóniny, tak to právě předpokládá určité stažení do samoty, do klidu. Dneska klid znamená, že o něm musím bojovat. Tak dřív ti lidé z velké části žili, příklad na vesnici, tak kopu brambory, když jsem na Vysočině, tak ten sedlák byl v klidu minimálně 3-4 hodiny fyzicky pořád. Měl jednotvárnou práci a těžkou třeba i, ale vlastně trvale byl v nějakém celkem klidném rozpoložení. Kdo žijeme ve městě a jsme vystaveni tomu tlaku, řekněme jednoduše neoliberální ekonomiky a soutěživosti, tak to je ohubu, abych to řekl jednoduše. Takže za této situace je potřeba najít rovnováhu jinde. Představte si jednoduše lékárnické vážky, tak pokud to jde jedním směrem, tak musíte ťuknout na druhou stranu. Tak ten první krok, právě kterým my ty exercitanty získáváme nebo vůbec je vybízíme k tomu, aby duchovní cvičení dělali a rozlišování, tak to je to, aby si udělali čas a šli do klidu. On to dneska stojí peníze, musíte mít dovolenou nebo si zkrátka udělat čas a odložit kus práce a telefonovat známým, aby za vás něco vzali. To všechno je potřeba asi dneska udělat, aby se vydobil první čas na poušti.

0: Hostem dnešního pořadu je katolický kněz, teolog a filozof Václav Umlauf, se kterým si povídáme, jak rozlišit v běžném životě, co je boží, co tedy stojí za to a k čemu napřít svoji životní pozornost a úsilí a naopak rozpoznat, k čemu se napřehovat nemá dlouhodobý smysl a efekt. Mluvili jsme o stišování, o nutnosti v současné době a prostředí se alespoň na čas vždycky z toho vymanit a bojovat o to ticho, abychom zaslechli Ježíše Krista, toho houslistu s velkým H, který dává základní tón, od kterého se pak může mnohé v našem životě odvíjet. Ty jsi ale na začátku našeho pořadu také řekl, Václave, že jsou důležité rozhovory s lidmi, kteří to rozpoznání už mají. To dodávám, ale předpokládám.
1: Jsme u toho základního, že duchovní rozlišování já považuji osobně za umění ve smyslu ne, že to je pro vyvolené umělce, ale že je to ars nebo techné a to není věda. Věda znamená, že mám přesně daná pravidla postupy, ve kterých platí nějaká základní kauzalita ve světě, fyzikální, chemická, matematika se svými axiomy. Tak tam všude je příčina a účinek a v nich nebo tady v té základní kategorii, tedy pracují vědecké hypotézy a nebo jejich ověřování. A tady naopak je jasné, že se hledají lidi, kteří mají určitou životní zkušenost, udělali duchovní zkušenost, a jsou schopni rozlišit u druhých jejich stavy, pokud na tu poušť jdou. Teď jsme se dostáváme do situace, že tedy si udělám ten čas volno, jedu do exercičního domu anebo na nějaké místo, kde se ty exercicie, kde se tady to rozlišování nebo ty meditace nebo to duchovní vedení dá dělat. A pak tedy začíná druhé kolo a to je individuální doprovázení, kdy tedy máme exercitátora, který už nějaké zkušenosti má, to znamená to umění nějakým způsobem zvládl na své úrovni, ve které je a vede druhé lidi. A tady sami vidíte, že minimálně ta první etapa, to znamená dostat se do klidu, zase se vracíme k tomu východnímu náboženství, protože je to populární, protože ti lidi potom touží, že platonicky, jako všichni toužíme po nějakém klidu, to východní náboženství řekne nejenom klid, a ještě nabídne i techniku a způsoby meditace a tak dál. Tak proto ten první krok je, že jsme tedy minimálně si udělali prostor, ve kterém ty meditace nebo to duchovní vedení můžeme zažívat vzhledem k tomu tónu a vzhledem k tomu, co se děje mezi mnou a Bohem. A pak pochopitelně už jsme v tom druhém kole, to znamená, teď už se rozehrává nějaká jiná dynamika, která už přímo patří k tomu rozlišování, k tomu individuálnímu duchovnímu vedení nebo vůbec k těm exercicím, tak jak po staletí jsou praktikována v různých duchovních komunitách.
0: Václave, řekněme, že teď nás poslouchá někdo, v kom to rezonuje, kdo si říká, jo, potřebuju se uchýlit někam do ticha, potřebuju znova zažít nějaký boží dotek nebo zaslechnout boží hlas ke mně, ne nějaký, v nějaké obecné rovině. Začne se pídit a teď na něho začnou vyskakovat všechny ty nabídky pobytů různě v tichu. Jak se v tom má člověk zorientovat? Co si má vybrat?
1: To je opravdu dobrá otázka, protože kdyby na ní byla jednoduchá odpověď, tak bohužel všichni ostatní by nevydělali. Tak kdo to teda dělá na výdělek, anebo prostě zatím sleduje jakékoliv nějaké jiné sekundární svoje vlastní zájmy, tak bohužel to musí inzerovat a pochopitelně bude inzerovat meditace a já nevím co všechno.

0: a hezky to budeme mít udělané, ty webové stránky, tak neříkám, je to falešná cesta. Tak já jsem zažil dost lidí, když vezmu exercitanty, které jsem zažil v životě, tak mnozí z nich jako šli tou cestou, jo? Že si něco zaplatili, někde byli, neříkali, že je to špatné, ale nebyli tím nasyceni a dokonce to i dvakrát nebo třikrát absolvovali. Dokonce jsem zažil lidi, kteří byli i tedy si, já nevím, byli v Tibetu až a jinými se vyšli nějakou duchovní cestou, pak přišla období nějaké krize nebo že tu cestu si zpochybnili ve svém vnitru a začali hledat něco jiného. Tak za sebe jednoduše tady existuje nějaká tradice toho duchovního doprovázení, která v našem křesťanském prostředí, to znamená i protestantském, i katolickém, je celkem daná. A ona je daná zajímavě, protože ona funguje jako charisma. Například já jsem katolický kněz a mám před sebou exercitátorku, která je evangelička. Takže je jasné, že mezi náma jsou prostě rozdíly dané, já nevím, na konfesionální úrovni a nebo na různých jiných. Jinými slovy, v té institucionální církvi je mezi námi relativně, nechci říct propast, to bylo dřív, ale teď minimálně relativně velká vzdálenost. Z toho je jasné, že pokud někdo něco vnímá jako dar a rozvíjí ho a jde na tady tu cestu exercisí a rozlišování a pomáhá druhým, tak jsme v situaci, kdy existuje něco jako křesťanská kultura tohoto rozlišování, tohoto duchovního vedení a existují pochopitelně lidé, kteří tento způsob, nazveme to kontemplace, nabízejí a jsou ochotní pomoct druhým, aby se na tuto cestu dostali.
1: Rozumím, co říkáš, ale stejně bych nevěděla pořád ještě, podle čeho vybírat z těch množství pobytů, které jsou nabízeny, inzerovány různě. Já se teď bojím něco říct, abych náhodou nepoužila název toho, kterého setkání.
0: Tak poznáte je podle ovoce, a tady je to dlouhodobé ovoce a to není jednoduché. A za sebe já jsem schválně udělal oklikou, se mluvilo o té křesťanské kultuře. Tak já si myslím, že tady je trochu výhoda katolíků je v tom, že my duchovní cvičení máme už několik staletí a dělají se různým způsobem, mají je v různých řádech. Kontemplativní řády po celá staletí prostě nabízeli v klášterech místo na kontemplaci, pak to byly jiné řády. My jako jezuité máme dávání duchovní cvičení jako jednu z důležitých věcí. Takže tam je spíš taková nasycenost. Ano, jinými slovy, kdo u nás chce, tak ví, že si může najít domy anebo nějaká společenství řádová, duchovní, jiná, nebo může znát osobně nějaké exercitátory, kteří už jsou známi a kteří už to nějakou dobu dělají. Pokud vezmu tuto situaci za katolíky, tak bych řekl, že tady nabídka, poptávka se dá nějakým způsobem racionálně zjistit. Můžete narazit na někoho, kdo je podvodník, ale řekněme, že zrovna v této oblasti, kde těch lidí tohoto typu není mnoho, kteří opravdu jako exercitátoři působí anebo opravdu jsou, tak bych řekl, že ta možnost toho omylu je menší. Druhá věc je, a teď jsme u situace těch denominací protestantského typu, kterých je hodně, kde teprve se ta tradice tohoto typu rozlišování anebo individuálního duchovního vedení zajíždí, tak tady bych řekl, že je dost důležité sledovat jednoduché pravidlo a to je to, podívejte se, kdo koho zaučil. To je jednoduché, že tak jsme u umění, máme něco jako malířskou školu, tak někdo je mistr malíř, u něho je někdo vyučený a ten někdo, kdo je vyučený, tak pak má další, založil si další školu a vychovává svoje vlastní žáky. Tak máme malířské školy, sochařské školy. Tak tady si myslím, že je to dost podobné, že ta výzva pro křesťanské církve je v tom, že tam, kde to nebyla tradice, tak nebát se a otevřít si novou cestu v tom, co dělám, zjistit si, kde tedy už, řekněme, nějaké zkušenosti má, kdo tedy je zavedený exercitátor a tam začít, protože to jsou lidé, kteří už mohou vykázat tu kontinuitu a určitou tradici a to, jak jsem říkal, něco jako malířskou školu. To bych řekl, že je docela důležitá věc. A pak máte naleštěný dům za velké peníze a a v něm prostě guru, který má výborné webové stránky. Tak nic proti tomu, kdo ty peníze má, tak ať tam jde a ten čas tam věnuje. Třeba nebude úplně ztracený, ale pochybuju, že by dostal nějaké křesťanské exercicie, tak jak my je dáváme.
1: Pojďme tedy zpátky k té disciplíně duchovního rozlišování. Mluvili jsme vlastně o tom, pokusím se shrnout to, co jsme zatím řekli, že je potřeba vyčlenit si a někdy vybojovat čas, ve kterém se uchýlíme do ticha, necháme se vést někým zkušeným, kdo nám v tom pomůže. Možná je to člověk, a teď mě oprav, který umí dávat dobré otázky.
0: Bych řekl, v první řadě musí mě dobře naslouchat. Ty otázky dáváte až pak, až dostanete se do situace, kdy vidíte, že ten druhý je na nějaké křižovatce, nebo tam, kde sám si řekne, že něco potřebuje rozlišit, anebo v něčem poradit, nebo v něčem najít orientaci, tak pak je jasné, jsou na místě otázky, kterými se projasňuje ta situace. No, to znamená, nastup jako exercitant, zvolil jsem si dům, mám čas, začal jsem nějakou formu tady těchto duchovních cvičení, v našem případě řekněme, dejme si krátký termín od čtvrtka do neděle, ne třeba týdenní nebo ty úplně velké exercice, které trvají 30 dní. Takže teď jsme v situaci, kdy jsem si vybojoval své 4 dny volna na dětech, rodině, zaměstnavateli. Takže jsme v situaci, kdy jsme se na tuto cestu dali a máme před sebou někoho, s kým začneme to, o čem jsme mluvili, tedy nějaké rozlišování.
1: Jakou roli v tom hraje Bible?
0: Teď jsme u toho základního rozdílu mezi východem a západem, ať to řeknu jednoduše, nebo mezi křesťanstvím a východem. Tam samozřejmě Bible žádnou roli nehraje, protože nemá jak. A v našem případě je to úplně klíčová věc. Ta struktura rozlišování, kterou my máme, a nebo vůbec exercici, tak jak se dávají, tak jednoduše mají biblický charakter. Jinými slovy, my sledujeme starý zákon, nový zákon, v novém zákoně sledujeme život Ježíše Krista, který je daný tedy jeho veřejným působením, ukřižováním a zmrtvých vstáním a sesláním Ducha Svatého. Takže pokud vezmu všechny tady tyto etapy, tak jak jsem je vyjmenoval, tak ta dynamika exercicí nemůže být jiná než dynamika Božího působení, tak je jeden Bůh a působí skrze dějiny spásy, tak jak jsou dané v Biblii. A to, co je zajímavé na tom rozlišování, je, že vlastně sladí ten můj osobní život, který je nějak vedený a má nějakou formu a někam, nějakou dynamiku někam směřuje, tak my se pokoušíme jako exercitátoři sladit s tím, co je tedy ta Boží forma, kterou známe pochopitelně z Písma svatého.
2: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: Výsledkem těch pár dnů mimo civilizaci, ve stišení, ve čtení Bible, v rozjímání biblického textu je co? Hluboký pokoj nebo skutečně se odehraje cosi nového mezi člověkem a Bohem?
0: Ze své zkušenosti hypoteticky mluvím s člověkem, který třeba u mě dělal exercice někdy před 10 lety. Tak dost zajímavá zkušenost je, když vám řekne, no tak pojďte, já jsem si to nějak udělal, protože to se to nabízelo a měl jsem zrovna volno a všechno, tak jsem si to zařídil. A byl jsem s vámi na exercicích, pak jsem měl úplně jiné starosti, protože život šel dál a pak mě postupně začaly napadat některé věci zpětně z toho, co jsem tam zažil a začal jsem se podle nich orientovat. A nebo jsem je vzal jako nějaká vodítka pro sebe. Tak tady vidíte to působení exercici jako časovanou bombu, protože něco jsem sice zažil přímo a udělal jsem si nějaké duchovní cvičení, ale ty plody a účinky je nemožné nějak předvídat nebo se to nedá řídit. Jsme v té ekonomii daru, takže my jsme něco dali Bohu a během těch exercicí a to, co od něho dostaneme, není jasné kdy a jak a za jakých okolností. To je jakoby jeho věc. Takže z mého hlediska, co je důležité, je, že tam musí být vůle zkusit prožít ten čas poctivě. To je úplně různé, co to je, protože pro každého je to něco jiného. Jako příklad dám exercitanta, který řekl, no tak největší boj, co jsem měl, je, že teda ten můj fotbalový klub zrovna hrál důležitý zápas a já jsem chtěl vědět, jestli vyhráli nebo ne Ale tak jsem si řekl, no tak já to zkusím do té neděle, že bych to mohl vydržet. No. Že se teda nepodívám, jak dopadly. Tak vidíte, že on něco Bohu dal, a může teda, někdo může dát víc, nebo se mu to bude zdát směšné, tak co s nějakým fotbalem. Ale vidíte, že to je subjektivní, protože z jeho hlediska to bylo velké pokušení se podívat na výsledky a odolal. A tak jsme v této takové základní situaci se vlastně odehrávají ty duchovní cvičení. To znamená, já do toho něco vložím, něco dávám Bohu, ne, nevím, co dostanu hned naspátek, to vůbec není jasné, ale v tomto prostoru jsem to Bohu dal a čekám, a teď jsme u toho Eliáše, u té jeskyně, že stojí před jeskyní, má tam vánek a tento vánek má zachytit a interpretovat a má ho vzít jako nějaké znamení na cestě životem.
1: Směrem k rozlišování tedy takový pobyt v ústraní znamená, že si nějak více připomenu nebo osvojím, co je černé, co je bílé, co je dobré, co je špatné, co chci v životě a co nechci?
0: Já se vrátím k radám zkušeného ďábla. Ten základní náš problém jsou sebeklamy a důvod, že my žijeme role, tak všichni hrajeme divadlo, je docela taková známá knížka, protože jsme v různých společenských rolích, s nich nemůžeme vypadnout. Ty role jsou důležité, oni zase ve společnosti tlumí konflikty a zkrátka vedou to, čím bychom mohli říct civilizovaný život. Takže jsme v situaci, kdy jsme ve společenských rolích a v nich snadno vznikne právě ta forma toho sebeklamu, která pak ten duchovní život de facto likviduje, ani o tom nevím. Ten základní problém je to bloudění, to znamená dostat se někam, kde jsem schopný rozlišovat mezi dobrem a zlem na nějaké základní úrovni. A na této základní úrovni to ve mně začne rezonovat jako důležitá věc. A pokud ta rezonance začne a já ji v sobě objevím, tak pak jsem schopný, a to je právě ta druhá část těch duchovních cvičení, je o tom, že já se dělám retrospektivně zpátky, rekapituluji svůj život, to, jak mě Bůh v životě vedl, to jsou právě ty základní otázky. A protože už mám to na, tak začínám ladit, ano, to, co jsou ty moje housle. Tak pak to ladění je jednodušší, zase jsme u toho, tam ty sebeklamy snadně objevím, anebo to, co jsem nemohl vidět ve všední dní, prostě nemohl, protože tam ta energie je, nebo pozornost je věnovaná jinam a na tisíc věcí, které musím dělat. Takže ten návrat zpět znamená, že si vyladím svoje housle na to na a pak navíc pokračuji tím, že když už to mám vyladěné, tak vemte se, rozsvítili jste baterku, tak už jdete po pokoji a díváte se, kde co je. Tak jsme si rozsvítili baterku a v té komnatě ducha, tedy vlastním já nebo v tom interním našem životě, který máme s Bohem, tak si to začneme dávat si tam ty škatulky a ty věci na správné místo a dáváme jim správné nálepky.
1: Ty sám dlouhá léta tedy vedeš duchovní cvičení, pomáháš druhým lidem naladit ten základní tón a více se zorientovat a možná usebrat v životě. Co tobě, Václave, pomáhá? Co ti pomáhá být blízko Kristu, slyšet jeho hlas, vnímat jeho vedení a pokyny?
0: Jako exercitátorka sama většinou začínáš tím, že říkáš zachovej řád a řád zachová tebe. Jinými slovy to říkám exercitantům, aby jsme jim připomněli, že ten den, pokud exercici je dělají, tak vlastně dostanou denní řád, pokud je úplně jednoduše, tak někdy musí mít snídaně, oběd, večeře a někdy mají čas na modlitbu a tady na ty body, které jim dáváme na rozjímání, pak mají čas na své rozjímání. Zkrátka ten den má docela jasně daný řád. No. Já za sebe si myslím, že řád je důležitá věc a ten důvod je, že ve světě je spíš neřád. Proti tomu chaosu je potřeba stavět řád. No samozřejmě jednak ve svém životě, aby to nějaký řád mělo. A tam je to právě těžké, protože každou chvíli něco do toho vletí, jak já říkám, nebo jak každý říká a nejde to snadno. Já za sebe jsem si to nakonec začal řešit tak, že něco považuji za, jak já tomu říkám, denní hygienu, tak pak to dělám. A jinými slovy, abych měl, jako, řekněme, nějaký minimální požadavek řádu, který by je dobré a nebo zásadní mít každý den. Pak něco mám jako, řekněme, týdenní řád, který by byl dobré, kdyby byl, ale už občas není. A pak tedy právě, že u mě jsem si to vždycky udělal tak, abych tu kompenzaci měl tak já prostě seberu ruksák a jdu do hor a odejdu a dělám si ty meditace, nebo jsem v klidu třeba celou dovolenou, 14 dní, někdy 3 týdny jsem v Alpách s ruksakem, který sám. To je ta poušť, já mám rád hory, já nemám rád poušť, tak zkrátka hory jsou poušť a tam si kompenzuju to, co jsem zameškal, nebo doháním to, co zkrátka z toho duchovního života jsem nestihl. Ale jako lidem dávám jako normální radu, kdy pokud jsou situace, říkají, já nic nestíhám, to je hrozné, mě už to všechno jde na nervy a začínám prostě být labilní, protože na všechno už reagují podrážděně, nebo nemám, sám cítím, že nemám dobrá měřítka na to. A zase jsem tam řval na ženu a na děti. Tak za této situace, já jim všem říkám, tak poslouchejte, udělejte aspoň nějaké minimum. A minimum je, že chodíte do práce, no chodím, tak vystupte o zastávku tramvaje dřív a běžte pěšky 5 minut. Ale dělejte to pravidelně. Tady vidíte docela dobrý rozjezd jako do toho řádu. No. Já v těch automatických rutinách dne udělám něco, co tam nebylo a co můžu dát Bohu jako dar a s tím, že to je to těch 5 minut, co jsou jeho a co jsem si teď vybojoval. Třeba někdy to bude víc, ale teď je to těch 5 minut o tu jednu zastávku vystoupení dřív z autobusu nebo z tramvaje.
1: My jsme v závěru našeho pořadu. Václave, mohl bys nějak zrekapitulovat, co je to nejdůležitější na duchovním rozlišování?
0: To nejdůležitější je, že Bůh nás zve na cestu, kterou on šel životem. A nebo Bůh skrze společenství církevní, ve kterých jsme, protože tam působí, nás zve, abychom se podíleli na tom, co on označuje jako Boží království. To znamená, tady je Boží přítomnost ve světě mezi námi, která už teď je účinná, tak jak Ježíš říkal, že Boží království je už teď mezi vámi, tak Boží království mezi námi je, ale co jsou jeho formy a podoby, není moc jasné, to je první věc. A pak druhá věc, není to jasné, co je to vzhledem ke mně. Teď nemluvím o tom, že nějaké společenství, které si ujasní, co by mělo dělat za evangelickou práci, nebo jaké činnosti, jakým činnostem by se mělo přednostně věnovat, co má jako dary a kolik má peněz a jak si naplánuje svoji činnost. Tak to všechno je hezké, ale to není o duchovním rozlišování, které je individuální a které je osobní. Tak pak to znamená, že magnetická střelka tak ukazuje na sever, tak já si mám v sobě najít zkrátka tady tu magnetickou střelku, která ukazuje na sever. A pokud se mi to daří, ona je rozkmitaná, to je jasné. Aspoň ten základní směr, pokud jsem schopný najít a třeba ji bloudím a pak je potřeba, abych se vrátil zpátky a znova tedy ten kompas si nastavil tak, jak má být, tak toto považuji za hodně dobré duchovní rozlišování, protože dlouhodobě člověka vede na cestu k Bohu, která je jeho osobní a kde ho Bůh chce mít.
1: Říká Václav Umlauf, host dnešního pořadu. Děkuju za tvoje zkušenosti, praktické rady a osvětlení mnoha termínů, se kterými se možná potkáváme, ale ne vždy jim úplně rozumíme. Tak díky za tvůj čas.
0: Tak děkuji. A protože mám kolegyni, která dává exercicie a známe se dlouho a konec konců šlo o formaci, na které jsem se podílel, tak pochopitelně všem exercitátorům na závěr, to znamená těm, kteří exercicie dávají v různé formě nebo vedou pravidelně lidi to, čemu my říkáme doprovázení ve všedním dni, to znamená mají malé skupinky věřících a společně se modlí, meditují a vedou se životem třeba i vzájemně, tak těm všem přeji, aby se jim to dařilo a aby jim Bůh žehnal a aby je Boží milost provázela na této cestě.
1: Poslední slova Václava Umlaufa, katolického kněze, filozofa a teologa. Od mikrofonu se s vámi loučí také Kateřina Hodecová. Přeji vám pěkný den a těším se někdy příště naslyšenou.

Máme krátce po 16:15, úterý 19. května. Vysíláním provází Broňa Procházková. Kde se v události Ježíšova na nebe vstoupení skrývá židovský obraz Mesiáše? Co znamená hebrejské slovo oběť doslova? A jak to spolu souvisí? Připojte se k modlitbám podle Bible od 16:15 k objevování židovských kořenů naší víry. Za 15 minut se na vás těší Dana Kenningová.

kteří bojují za vlast a rodinu. Blízko těm, kdo jsou zranění na těle i duši. Buď blízko těm,

0: Písnička Joshuy Aarona nás přivedla k modlitbám podle Bible. Slovo dostává Dana Kenningová.
1: Modlitby podle Bible. Když Boží slovo promlouvá a my reagujeme.

40 dní po Velikonocích slavíme Ježíšovo na nebe vstoupení. Událost možná ještě zvláštnější než vzkříšení. Jen si to představte. Stojíte na Olivové hoře a před vámi vzkříšený Ježíš dává poslední pokyny a požehnání a pak mizí v oblacích. Jak tomu rozumět? Proč Ježíš nezůstal na zemi a neustanovil své království rovnou? Možná nám pomůže podívat se, jak se v nanebevstoupení odráží poslání židovského mesiáše. U modliteb podle Bible vás vítá Dana Kenningová.

Jeden z pohledů na nebe vstoupení je obraz ženicha, který po zásnubách odchází, aby připravil domov, ve kterém spolu s nevěstou budou po svatbě bydlet. Druhý pohled, také vycházející z židovství, je Ježíš, který přináší sám sebe jako dokonalou oběť Bohu za naše hříchy. Postupně se na oba podíváme blíž. Ale nejdřív prosme Ducha Svatého, aby nás vedl. Duchu Svatý, vyznáváme, že z Božího slova chápeme tak málo. Je to svět pro nás vzdálený časově i kulturně. Vyznáváme, že tak často si do něj vkládáme vlastní význam, jak se nám to hodí. Prosíme, pomoz nám správně rozumět a ještě víc do hloubky pochopit tajemství Božích záměrů, které se naplnily v Ježíši, v tom vtěleném Božím slovu. Toužíme víc poznávat našeho Pána. Veď nás tímto časem modliteb, otevírej nám oči i uši, abychom slyšeli a rozuměli. Dotýkej se našich srdcí, abychom podle něho i žili. Prohlubuj a upevňuj naši víru. Odevzdáváme se ti. Amen. Hospodin říká svému lidu skrze proroka Ozeáše ve 2. kapitole. Zasnoubím si tě na věky. Zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním. Zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina. Chválíme tě, Pane, že jsi vyvolil svůj lid z velké lásky. Ty jsi věrný, i když my jsme nevěrní, stejně jako byla žena proroka Ozeáše. Odpusť nám, prosíme, když místo tebe milujeme příliš různé věci, lidi či sebe. Kéž je naše srdce celé oddané jen tobě, náš králi. Jak říkáš v Žalmu 45, slyš, dcero, pohleď, nakloň své ucho, zapomeň na svůj lid, na otcův dům, neboť král zatouží po tvé kráse. Je to tvůj Pán a jemu se klaněj. Tobě se dáváme. Amen.

Když uzavřel ženich zástupní smlouvu se svou nevěstou, odešel, aby připravil místo, kde spolu budou po svatbě žít. Tato doba obvykle trvala asi rok, během kterého se snoubenka připravovala na svatbu. Chystala si šaty, družičky a další praktické věci. Nevěděla, kdy přesně ženich přijde, proto musela být kdykoliv připravená. O tom vypráví Ježíš v podobenství o 10 družičkách. Matouš 25. Tehdy bude království nebeské, jako když 10 družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. 5 z nich bylo pošetilých a 5 rozumných. Pošetilé vzali lampy, ale nevzali si sebou olej. Rozumné si vzali s lampami i olej v nádobkách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. Uprostřed noci se rozlehl křik. Ženich je tu, jděte mu naproti. Všechny družičky procitly a dávali do pořádku své lampy. Tu řekli ty pošetilé rozumným. Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli. Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si. Ale zatímco šli kupovat, přišel ženich a které byly připraveny, vešli s ním na svatbu a dveře byly zavřeny. Potom přišli i ostatní družičky a prosili, pane, otevři nám. Ale on odpověděl, amen pravím vám, neznám vás. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Pane, vyznáváme, že jsme ponořeni do svého života natolik, že zapomínáme na tvůj příchod. Trvá to dlouho. Vždyť tvá nevěsta čeká už skoro 2000 let. Pomoz nám rozpoznávat znamení času, očekávat a těšit se, až se vrátíš, být připraveni s lampami plnými oleje, abychom ti mohli svítit na cestu ke tvé slávě. Prosíme, aby se tvá nevěsta připravila, abychom nemarnili čas zbytečnými teologickými hádkami, ale chystali se na společnou hostinu u jednoho stolu, na hostinu Beránkovu. Spoj nás v jedno svým duchem, pane, aby svět poznal tvou lásku a uvěřil. Vždyť čas milosti se krátí. Amen. Před svým odchodem říká Ježíš učedníkům v Janovi 14. kapitole tato slova. Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte. Řekne mu Tomáš, pane, nevíme, kam jdeš, jak bychom mohli znát cestu. Ježíš mu odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého otce. Pane Ježíši, naplň nás svým duchem, svým pokojem. Vždyť tlaky kolem nás a trápení tohoto světa sílí. Posiluj naši víru. Chceme tě následovat. Dej nám odvahu k pravdě, abychom skrze tebe došli k životu věčnému u našeho Otce. Amen.

V modlitbách podle Bible se díváme židovským pohledem na událost Ježíšova odchodu k Otci, na nebe vstoupení. Pořadem vás provází Dana Kenningová. Jak souvisí na nebe vstoupení s obětí? O tom čteme v Židům 7. až 10. kapitole. Ještě než to přečtu, ráda bych zmínila něco důležitého o oběti, protože ta je pro nás poněkud cizí. Oběť se hebrejsky řekne korban a znamená to přijít blíž. A to je celá podstata starozákonních obětí, aby lid přiblížili Bohu. S tímto vědomím naslouchejme slovům z listu Židům. Je to delší čtení a proto vyberu jen části. To je ten velekněz, jakého jsme potřebovali. Svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad nebesa, který nemusí jako dřívější velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a pak teprve za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama. Z toho, co bylo řečeno, plyne. Máme velekněze, který usedl po pravici Božího trůnu v nebesích, jako služebník pravé svatyně a stánku, který zřídil sám Hospodin a nikoli člověk. Každý velekněz bývá ustanoven k tomu, aby přinášel dary a oběti, proto musel i Ježíš nutně přinést oběť. I ta první smlouva měla ovšem bohoslužebný řád a posvátné místo, ale pozemské. To byl stánek, v jehož přední části, zvané svatyně, byly svícny a stůl na předložené chleby. O tom teď není třeba dopodrobna mluvit. Od té doby, kdy bylo všecko tak zařízeno, vcházeli stále do přední části stánku kněží a konali tam bohoslužbu. Do druhé části stánku vcházel jen jednou za rok sám velekněz, a to nikdy bez krve, kterou obětoval za sebe i za přestoupení lidu. Tím Duch Svatý naznačuje, že ještě nebyla otevřena cesta do nejsvětější svatyně, pokud stála přední část stánku. To bylo podobenství pro nynější čas, neboť dary a oběti, které se tam přinášely, nemohli dokonale očistit svědomí toho, kdo je obětuje. Jde jen o pokrmy, nápoje a různá omývání, tedy o vnější předpisy, platné jen do nového uspořádání. Ale když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro, neprošel stánkem zhotoveným rukama, to jest patřícím k tomuto světu, nýbrž stánkem větším a dokonalejším. A nevešel do svatyně z krví kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev a tak nám získal věčné vykoupení. Jestliže již pokropení krví kozlů a býků a popel z jalovice posvěcuje poskvrněné a zevně je očišťuje, čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu. Vždyť on přinesl sebe sama, jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí ducha, který nepomíjí. Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim bylo zaslíbeno. Neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů spáchaných za první smlouvy. Podle zákona se skoro vše očišťuje krví a bez vylití krve není odpuštění. To, co je jen náznakem nebeských věcí, bylo nutno očišťovat takovým způsobem. Nebeské věci samy však vyžadují vzácnějších obětí. Vždyť Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské ruce udělali jen jako napodobení té pravé, nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří. Není třeba, aby sám sebe obětoval vždy znovu, jako když velekněz rok co rok s cizí krví vchází do svatyně, jinak by musel trpět mnohokrát od založení světa. On se však zjevil jen jednou na konci věků, aby svou obětí sňal hřích.
A jako každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud, tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých. Po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají. Pane Ježíši, děkujeme ti, že jsi dal svůj život jako oběť, abychom se my mohli přiblížit k Bohu. Protože Otec tolik toužil obnovit porušený vztah s námi, že obětoval to nejdražší, svého syna. Kéž i my jsme ochotni obětovat vše, co nám brání z naší strany, být ti blízko. Kéž obětujeme svůj čas i své pohodlí tě následovat. Chodit s tebou, žít s tebou, milovat tě celým srdcem, celou duší a celou myslí. Amen. Vzpomněla jsem si, jak říká v letopisech Narnie o C.S. Louise v knize Lev, čarodejnice a skříň, lev a slan dětem po svém vzkříšení, že když se dobrovolná, nevinná oběť sama nabídne, tak se smrt zvrátí a začne působit moc života. Oběť skrývá ještě další hloubku. C.S. Lewis říká, zničení samo o sobě není smrtí zlu. Jen tam, kde dobro přichází místo zla, zlo umírá. Bůh je dokonalé dobro. Proto bylo třeba nevinného Božího syna. Skrze jeho oběť na kříži, skrze jeho smrt, může být zlo zničeno. C.S. Lewis o Boží dobrotě píše. Bůh je dobrota. Může dát dobro, ale on sám ho potřebovat ani získat nemůže. V tomto smyslu je veškerá jeho láska, tak jak vždy byla, bezedně nesobecká ve své podstatě. Má vše, aby dávala a nic, aby dostávala. Oběť. Vzdání se sebe sama je podstatou lásky.

Posloucháte modlitby podle Bible s Danou Kenningovou. V písni zazněla asi tato modlitba. Se svým srdcem otevřeným do kořán přinesu ti oběť. Odevzdávám se ti. Nejsem svůj vlastní. Patřím jen tobě. Pokládám svůj život na oltář. Vzdávám se své pýchy a všech svých práv. Vezmi si můj život a dej, ať září. S radostí řeknu, tvá vůle, tvá cesta. Amen. Před písničkou jsme četli z listu Židům, že Ježíš jako pravý velekněz přinesl dokonalou oběť Bohu, protože on sám je tou obětí. Ježíš jako Mesiáš naplnil mnoho proroctví a tam, kde velcí boží mužové uskutečnili fyzicky boží plány záchrany Izraele, on jejich poslání přeznamenal ještě hlouběji v té duchovní oblasti. Jako Mojžíš vyvedl lid z fyzického otroctví, Ježíš nás vyvádí z otroctví hříchu. Jako Josef trpěl krutostí svých bratří v Egyptě, ale Bůh jejich hrůzný čin obrátil v jejich záchranu a Josefa povýšil na druhého nejvyššího muže v tehdejším světě. Stejně tak vydali Ježíše jeho židovští bratři Římanům k ukřižování, ale Bůh obrátil tento krutý čin v jejich i naši záchranu. Jako Áron dával kněžské požehnání lidu, dával Ježíš požehnání při svém vystoupení k otci jako pravý velekněz. Takto o tom píše Lukáš ve 24. kapitole. To jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v prorocích a žalmech. Tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli písmu. Řekl jim, tak je psáno, Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých. V jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem. Vy jste toho svědky. Hle, sesílám na vás, co slíbil můj otec. Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti. Potom je vyvedl až k Betánii, zvedl ruce a požehnal jim. A když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. Oni před ním padli na kolena, potom se s velikou radostí vrátili do Jeruzaléma, byli stále v chrámě a chválili Boha. Ty jsi pán pánů a král králů. Chválíme tě spolu s učedníky za tvou velikou moc. Za tvou poslušnost otcově vůli, za tvou oběť za naše hříchy. Chválíme tě, Hospodine, za tvou věrnost. Jsme v úžasu nad tím, jak se každý předpověděný detail o Mesiáši naplnil v Pánu Ježíši a těšíme se, až se naplní všechna ta zaslíbení o jeho návratu a Božím království bez konce. Amen.

Filipským 2. kapitola. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno. Na nebi, na zemi i pod zemí a k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. Židům 4. kapitola. Protože máme mocného velekněze, který vystoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Pane, prosíme za všechny, kdo tě dosud nepoznali a nepřijali jako svého Pána a Spasitele. Prosíme za všechny, kdo pochybují o tom, zda jim rozumíš v jejich trápení a bolesti a komu se zdáš příliš daleko. Prosíme za všechny, kdo trpí pod tíhou hříchů svých či cizích, pod útlakem nespravedlnosti, zneužívání a bezpráví. Prosíme za ty, kdo jsou pronásledováni pro tvé jméno, aby měli odvahu a pevnou víru být tvými svědky. Pane, smiluj se. Dej se jim všem poznat jako ten, kdo je miluje a zachraňuje, kdo dává světlo a naději, kdo uzdravuje a stará se. Pane, prosíme, požehnej i nám a dej nám svého ducha, abychom šli a byli tvými učedníky, tvými svědky, všude, kam nás posíláš. Amen. Na závěr dnešních modliteb podle Bible jsem vybrala Matoušovo svědectví o Ježíšově na nebe vstoupení. S přáním, aby tato slova byla pro vás povzbuzením k následování, se s vámi loučí Dana Kenningová. 11 apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu, ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Amen.

Na tuto neděli připadá svátek letnic a letnice se objeví i v dalším vydání pořadu Modlitby podle Bible. Dana Kenningová na nedělní večer na 21. hodinu nachystala díl s názvem Letnice a židovství.

Proměňovat přítomnost ve věčnost? K tomu pozve psycholog Marek Macák v úvahách o přechodech a změnách v souvislosti s minulostí, přítomností a budoucností. Pro každého něco přináší Uši k duši s 5. hodinou.

jestliže pšeničné zrno neodumře, nepřinese plody. Odumřeli však do tvé náruče důvěry, vydá užitek. Nepřestávat se modlit a milovat, aby se mohl zrodit tvůj pokoj. A nezapomínat na 7 párů rukou mých přátel.

0: Bylo 5 hodin, máme úterý 19. května. Příjemný čas ve společnosti Rádia 7 vám přeje Broňa Procházková. Před námi na startu je nachystaný pořad Uši k duši, který se vydá za osvobozením ke změně. Opět tu bude Lucie Endlicherová a Marek Macák. A o 17:30 začíná Kaleidoskop, který se vydá za ekologickými tématy. Zodpovědnost za stvoření bude rozebírat Pavel Kohl s Milanem Hluchým.
1: Uši k duši s Lucií Endlicherovou a Markem Macákem.
2: Pokračujeme v debatě o přechodech a o změnách, o proměnách v životě člověka. Ahoj Marku.
3: Ahoj Lucie.
2: My už jsme mluvili o tom, že přechody mohou být chtěné a nechtěné. Mluvili jsme o různých přáních, o plánech a tak. I o věcech, které se třeba bojíme, přesto se stanou. Mluvili jsme o překvapeních. Já bych byla dnes ráda, kdybychom mluvili o věcech, které už se staly, které se dějí a které jsou před námi, protože v těch přece přechody taky hrají důležitou roli. Možná bychom mohli začít tou přítomností, protože mi přijde vlastně zajímavá otázka, jestli náhodou celý život není nějaký přerod, nějaká proměna, nějaké překračování z jednoho stavu do druhého, nějaký posun, a jestli náhodou nejsme uprostřed nějakého přechodu pořád dokola.
3: Do jisté míry jsme, a to ve více smyslech. Jednak vždy v nějaké oblasti bychom asi našli přechodovou fázi, ve které se nacházíme, ale někdy záleží na tom, čemu věnujeme pozornost nejvíc. Takže když je to nějaká oblast, ve které byla dlouho stabilita a najednou se něco mění, tak vnímáme víc, že jsme v období přechodu. Jo? Když jdu, já nevím, ze školy do práce, když se mám začít starat o děti, anebo když děti opouštějí domov a podobně, anebo změny v zdraví. To jsou takové ty věci, které člověk nepřehlédne. To jsou takové malé jako mikropřechody v různých jiných oblastech, které si častokrát nevšimneme a které můžou být celkem důležité. Proto je dobré mít jako součást života takové ty chvíle, kdy se člověk usebere a trochu se rozhlédne, aby si všimnul přechodu, které by jinak přehlídnul. V té psychologické praxi tak to někdy vidíme, že někdo občas právě si nevšimne, že zrovna se něco mění v životě, protože nemá čas třeba, nevěnuje tomu pozornost a potom ho to dožene, protože ta duše volá někde o pozornost, buď přes nějaký symptom, anebo tak. A známe nakonec něco podobné i z fyzické oblasti, kde se může stát, že něco se začíná měnit na úrovni těla, začneme se cítit jinak, nebo výkonnost se nám mění, nebo tak. A když jsme zahlcení prací a nemáme tu praxi nějak se na sebe podívat a vyhodnotit, co se děje v různých oblastech našeho života, tak můžeme přehlídnout třeba zdravotní nějakou situaci a potom se nám to může vymstít.
2: Děkuji, že to říkáš, protože já jsem se chtěla ptát na to, co znamená, že to člověka dožene ve chvíli, kdy si neudělá ten čas a něco mine.
3: A nebo ještě třeba vztahovou oblast. Jo? Můžeme nevěnovat pozornost tomu, že v nějakém důležitém vztahu, ve kterém jsme, tak se něco začalo měnit a prostě to nějak zameteme pod kobereček a potom se nám to může vrátit v době, kdy už věci jsou daleko více zahnité alebo daleko méně opečované, tak jak by potřebovali a zaděláváme se na zbytečný konflikt.
2: Jo. Já tomu rozumím a zároveň tady bych ti úplně vrátila tvoje vlastní slova, protože ty často říkáš, že bychom si neměli měřit duchovní teplotu, tak víš, přemýšlím o tom vlastně, jak někdy může být náročné najít tu rovnováhu mezi tím vnímat se a nepředůraznit to. Nebo jestli tomu rozumím správně, tak tohle je vlastně ta výzva, kterou dáváme. Aby člověk nezapomínal vnímat to, co se mu v životě děje a zároveň, aby to nedělal úzkostně.
3: Jasně, tohle není otázka šťourání se v sobě, ale spíš nějaké praxe kontaktu se sebou. Měřit si duchovní teplotu, to já používám hlavně v kontextu toho, kde člověk se podle svých emocí a podle své aktuální nálady snaží odhadnout, jak to má s Bohem, což není úplně dobrý nápad, protože naše emoce a naše nálada odraží spoustu jiných věcí. A tak, jak to máme s Bohem, tak není otázka jenom to, jak se subjektivně cítíme v danou chvíli, protože můžete být blízko Bohu a může vám být těžko a prostě to tak může být. Jo. A nebo můžete být daleko Bohu a cítit se dobře. tak tohle je spíš o kontaktu se sebou, o tom jako mít někde v životě ty místa, kde mám dost klidu, abych trošku vystoupil z té každodennosti a podíval se, rozhlednul se po krajině svého života, co se tak jako děje. Já nevím, já mám třeba takovou skupinku, se kterou se scházíme každý týden a dvě, tři hoďky si spolu povídáme, každý tam se sdílí, jak se má a pak se o tom nějak bavíme. A to mě třeba pomáhá, protože tam si člověk udělá takový inventář trošku, jako co se teď stalo, kde teď jsem, co mě vlastně, co mnou hýbe, co vidím na horizontu, co vidím, že přichází, co vnímám, že se mění a jak nad tím přemýšlím a tak. A to mi docela pomáhá jako zůstat v kontaktu se sebou. A i když se bavím o nějakých duchovních cvičeních nebo podobně, takové to, že se zastavím a trošku s vědomím Boží přítomnosti se podívám do posledního dne nebo do posledního týdne, abych věděl, co mu chci vydat, abych věděl, co tam vůbec je a podobně, tak to samo o sobě je součástí takové jako hygieny duševní, duchovní.
2: Ty to bude znít malinko návodovitě, ale spíš se na to chci zeptat, protože mi přijde, že víš, vybavila jsem si takovou situaci, že když jsi s člověkem každý den, tak vlastně někdy je těžké zaregistrovat změnu, která se odehraje v jeho životě, protože ho máš prostě před očima každý den. Zatímco, když ho vidíš jednou za rok, tak uvidíš, že stloustl, zestárl, zhubnul, cokoliv. Jo? Prostě ta změna je zaznamenatelná právě proto, že tam máš ten velký odstup. A tak přemýšlím, a já tím vůbec nechci zbořit to, že člověk má být v kontaktu sám se sebou a potřebuje to sledovat. Jenom vlastně mě zajímá, zase znovu možná to vyvážení toho, aby tam byla moje citlivost na ty proměny a zároveň, abych jako nestratila to, že jako budu zároveň trochu poodstoupená a tím pádem to uvidím ten rozdíl, jo? Aby to nebylo, že něco se bude proměňovat, ale já to neuvidím, protože se v tom budu pořád tak rýpat, že to vlastně nezaregistruji.
3: No proto je dobrý na to nebýt sám, jo? Proto je dobrý jako mít do toho další lidi, kteří se mě ptají na věci, které já bych se neptal, nebo kteří mi řeknou to, co vidí a podobně. Pokud si člověk píše deník, tak se může občas podívat, co psal před měsícem, před týdnem a tak. A to může pomoct zakotvit trošku větší objektivitu. Opravdu jako nechci to postavit do roviny rýpání se v sobě. Je to spíš jako podívání se na. Jo? A když občas zahlédnu nějakou věc, která možná je nečekaná, nebo která se mění a vyžaduje pozornost, tam může mít smysl se na to podívat trošku hloubš. Jo.
2: Dobře, takže to byla přítomnost. A teď přemýšlím, já vlastně mám úplně tendenci dívat se víc do budoucnosti než do minulosti, což mě překvapuje, protože já nejsem úplně ten typ, ale dobře. Protože mě vlastně zajímá, jestli je možné ty budoucí přechody, ty budoucí změny, do kterých člověk teprve vstupuje, které ho čekají, nějak jakoby vyhlížet, nějak objímat dopředu, protože na tohle se ptám velmi pro sebe, protože já jsem člověk, který fakt nemá rád změny a má z nich strach, obavu, vzbuzuje to ve mně velkou nejistotu. A v té chvíli tohle je přesně moje otázka, jako jak nemít z těch budoucích změn, z těch budoucích přechodů vlastně strašáka.
3: Tam asi pomáhá, když jsme jednak viděli někoho, kdo procházel změnama, tak si to umíme představit, jak to vypadá. To je dobrý, když jsme z prostředí, kde s náma, ať už je to rodina, nebo církevní společenství, nebo nějaká jiná sociální síť, kde lidi s námi sdíleli život, takže víme, čím člověk jako taky prochází z těch příběhů ostatních, takže potom vidíme, že máme proto nějaký scénář, jo. A taky možná máme i nějakou představu, že aha, kdyby se tohle stalo, tak tady mám s kým mluvit. Jo, proč je dobré, když lidi spolu mluví. Další věc je i si udělat takovou trošku duchovní praxi vyhlížení na horizont, toho, že se dívám před sebou, co se tam nějakou vynořuje, nebo co by se mohlo vynořovat a že to tak jako anticipuju, jo? Tak jako předjímám, než že bych to zase příliš se v tom šťourat není užitečný, ale říct si, tyjo, v téhle fázi, já nevím, asi nás budou děti opouštět za 5-10 let, jo, například, jo, a tak jako vyhlížení toho, co je na horizontu, ne proto, že teď to musíme řešit, ale že se na to tak jako odtužuju, že to přijde, jo, že se to blíží připraven. A ono to pak prosákne do rozhovoru, který mám s druhýma lidma a když se naučím o tom v klidu mluvit a jako sdílet o tom, co to mě vyvolává a ptát se druhých, jak jako oni tím procházeli a podobně, tak když to přijde, tak už to nespadne najednou jako změna, která je vlastně nečekaná, jo. Že taková jako anticipace. Ono je v psychologii tak schopnost jako předvídat věci nebo dívat se trochu do budoucna s tím, jako co asi přijde nebo jaký má důsledky to, kde jsem teď a co dělám teď, tak je jedna z významných součástí osobnostní zralosti. A potom asi třetí věc, co mě napadá, tak je vědomí přechodu z minulosti. Pokud jsem si nějak jako jsem sebe reflektivní a uvědomuji si, čím jsem už prošel, co jsem zvládnul a pamatuju si, jaký to bylo předtím, než se to stalo, nějaká věc složitá v minulosti třeba, kterou mám za sebou a už si ani nepamatuju, jak jsem byl na začátku třeba znejištěný nebo vykolejený a podobně, tak umět se vrátit takhle do minulosti, tak nám může hodně pomoct se míň bát toho, co může přijít do budoucna. Mm-hmm. Jo, a tam nám zase můžou pomoct druzí lidi, protože někdy stane, když máte dobré přátele, tak se stane, že jim říkáte o nějaké věci, které se bojíte, která se tak jako vynořuje na horizontu a oni vám umějí dobře připomenout. Jo, pamatuješ, jaký to bylo, když se stalo tohle, mm-hmm. jo, a jak na začátku, jako to bylo složitý a jak si to dobře zvládnul nebo jak prostě už si ani nepamatujeme, jo. Tak to může taky člověku trošku pomoct dát věci do perspektivy. A potom je tam ještě další rovina, tu bych nechal možná na příště, a to je celý tohle se ještě dá rámovat duchovně, protože duchovně taky naše přítomnost, budoucnost a minulost tak zahrnuje téma přechodů, které dostávají trochu jiný význam, když si uvědomíme, že základní příběh, kterého je věřící člověk součástí, tak přesahuje jeho individuální mm-hmm. život.
2: Děkuji, já budu ráda, když si to ještě schováme. Chci se tě úplně prakticky a drze přímo osobně tebe ptát, jestli máš něco, nějaký lifehack, něco, co ti pomohlo nebát se dopředu, protože já jsem si uvědomila, že mě třeba v poslední době hodně pomáhá říct si, velmi pravděpodobně to bude trvat takovou a takovou dobu, a úplně si to jakoby vymalovat, připravit se na to a říct si, nevím, bude to 3 měsíce, to se dá zvládnout, jo, v porovnání prostě s celou délkou mého života, dobře, budou to 3 měsíce, které třeba budou náročné nebo nějaké, ale dobře, pořád se to dá zvládnout, dá se to unést, jo, že mi přijde, že to třeba bylo něco, co mě přineslo přes spoustu náročných věcí. Máš taky něco takového?
3: Mně funguje docela dobře představivost, takže se v ní umím tak jako přesouvat trochu virtuálně v čase, takže já si často představuju budoucnost až po. A to mě drží spíš mm-hmm. než časový odhad, jak dlouho něco potrvá, jo, protože to vím, že nemám moc pod kontrolou. Byl by to pro mě přidaný stres. Jo. Tak já si spíš představuju, co všechno budu moct a umět a co všechno se možná naučím z nějaké situace. Okay. To mi to jako pomáhá vstupovat do těch věcí. A potom zase připomínám si, jak ve staré smlouvě častokrát prorok nebo Bůh, nebo někdo říká, jako připomínejte si. Jo. Stavili oltáře. Já tak si často tak jako připomínám, jak v minulosti jsem něčím prošel, jak uprostřed toho se Pán Bůh jako staral a potom jako z toho vynesl člověk něco užitečného, co by bez toho nezjistil vlastně nebo neobjevil a tak to mi pomáhá se míň bát budoucnosti. A ještě mám takový hack jako svůj, že když v nějaké oblasti života čekám něco opravdu složité, že má přijít, tak si říkám, to je super, že to ještě nepřišlo. A o to víc jsem odhodlán užívat si ty dny, dokud to nepřijde, abych si sbíral dobré vzpomínky na dobu, kdy budu potřebovat si připomínat, co jsem taky zažil.
2: Takový solární panel, rveš to do baterek, jo?
3: No, dobře. To je z hlediska toho, jak svět je teď složitý a člověk neví, co bude, přesně. Tak si říkám, to je super, že ještě jako... Že ještě je to dobrý, jo? Teď právě můžu využít, buď se můžu jako dělat starosti hodně, co bude, a to já nad budoucností přemýšlím tak automaticky, to já mám nějak jako daný, ale mám hodně možností ještě teďko jako dělat dobrý vzpomínky. A ještě super, že dokonce teď ještě to nejsou vzpomínky, teď je to přítomnost, což je úplně výborný. Takže mám takovou jako radost velkou z přítomnosti díky budoucnosti, které se trochu bojím.
2: Vlastně my jsme nemluvili o minulosti a zároveň mi přijde, že jak se ty přítomné věci stávají tou minulostí, že vlastně to člověk nějak uchopuje.
3: Ano.
2: Takže to je to, co s tím potřebujeme dělat. Že jo?
3: My vlastně o tom mluví spousta lidí, ale Viktor Frankl, jeden židovský psychiatr, mluví o tom, že my vlastně zachraňujeme ty momenty, ve kterých v přítomnosti stojíme, tak je zachraňujeme pro věčnost. Jo? Že když něco prožiju, nebo se stane, nebo udělám nějaký jako dobrý rozhodnutí, nebo dobře využiju čas a tak, tak to už se neodstane. To prostě už se stalo a už navždy to bude něco, co se stalo. Jo, a to je vlastně velmi dobrá perspektiva, že v přítomnosti zachraňujeme, převádíme tak jako ty naše dny do věčnosti.
2: Tak my jsme teď převedli dalších 15 minut do věčnosti. Děkujeme, že jste je strávili s námi a budeme se těšit na slyšenou zase příště. Končí Uši k duši, loučí se Lucie Endlicherová.
3: A Marek Macák.

Připomeňme, že pořad Uši k duši najdete v archivu na webových stránkách rádia a také na vašich oblíbených podcastových místech. V pátek o 8:30 ráno se Lucie Endicherová a Marek Macák zaměří na rozdrobené rituály.

Úvodní část rozhovorů o zodpovědnosti člověka za stvoření s biologem Milanem Hluchým se vrátí k tomu úplně prvnímu ekologovi, k Adamovi. Za okamžik Kaleidoskop.

0: Otevíráme seriál přemýšlení o zodpovědnosti ke stvoření. Hostem je Milan Hluchý, biolog, celoživotní sběratel motýlů, člověk, který se zabývá ekologií, životem, tak všeobecně. Vítejte u mikrofonu.
1: Děkuji za pozvání.
0: Možná na úvod se hodí začít knihou Genesis, která už o stvoření mluví, respektive o vztahu člověka ke stvoření. Máme tu Adama, který dostal za úkol pojmenovávat zvířata. Jak to probíhalo a možná jak se to změnilo, ten Adamův úkol?
1: To je velmi zajímavá věc. Možná si naši posluchači neuvědomují, že tento proces, kdy Pán Bůh, Hospodin vyzval Adama, aby pojmenovával ta zvířata, která před něj přiváděl, že tento proces trvá dodnes. Je zajímavé, že i tak relativně dobře známá skupina hmyzu, jako jsou motýly, na území České republiky, což je zase Evropa historicky nejprobádanější, biologicky nejprobádanější oblast už před několika staletími. Carl von Linné napsal Systema Nature, dílo, které zahájilo vědeckou taxonomii a popisování druhů organismů, rostlin, živočichů, hmyzu, všeho, tak to by publikoval někdy kolem roku 1775, tak od této doby až do současnosti probíhá popisování motýlů, nových druhů motýlů na území České republiky zhruba stejnou rychlostí. To jsou zhruba dva nové druhy, které se objeví a popíšou za rok. Mě to velmi překvapilo, tohleto zjištění, a to jenom svědčí o tom, jak to naše vědění je pořád nedokonalé, jak je pořád co objevovat.
0: O kolika druzích se tak bavíme? Jakým způsobem vůbec to objevení nového druhu může probíhat?
1: Pro představu, na území České republiky byl zdokumentován výskyt 3 500 druhů motýlů. Motýly, tím je míněno i noční, to, čemu se říká můry, pídělky a tak dál. To je všecko jeden řád, zoologický řád motýly, lepidoptera, všelijací ti moly a tak dál. Ale v principu 3 500 příslušníků tohoto řádu jsou zdokumentovány do dnešní doby. A teď z různých důvodů, ať s dopravou, anebo zavlékání, anebo s klimatickou změnou, některé druhy přibývají, ale zároveň některé druhy mizí, vymírají. A to buď to jenom na našem území, nebo i v širších oblastech. No a ta moje sbírka, to je zhruba 100 000 kusů, netroufám si vůbec odhadnout, kolik je to druhů, typl bych tak 15-20 000 druhů. Každá úspěšná cesta někam do střední Asie, do tropů, ať jihovýchodní Asie nebo Afriky, tak končí tím, že vlastně ten materiál většinu vypreparuju, pak se to snažím podle dostupných informací určit a vždycky nakonec mě zůstane něco, co je neurčené, a pak se spojím se specialisty na tu danou skupinu, no a snažíme se zjistit, jestli ten, který druh je nebo není už známý, no a pak z toho vypadne teda i několik nově popsaných druhů.
0: Bavíme se teď jenom o motýlech, ale ta biodiverzita a obecně stvoření je velmi široké. Když ohledneme od motýlů, tak jak člověk funguje jako možná ten správce, někdo, kdo pojmenovává, popisuje ten život tady na Zemi. Jak to možná bylo dříve a jak se to posouvá?
1: To má zase asi několik rovin, tato otázka, ale řekl bych, to úplně podstatné je uvědomit si, že člověk je bytostně, existenčně, a to na mnoha úrovních, na mnoha rovinách, závislý na té dokonalosti Božího stvoření. Třeba ti motýly, když už jsme u nich, jo, tak jsou nádherní. Když vidíte takového otakárka, já si vzpomínám jako dítě, když mě bylo těch 10-12 let a držel jsem někde na Pálavě na Svatém kopečku nad Mikulovem v ruce otakárka, To se pro toho malého človíčka ten zážitek dal přirovnat k jakémusi setkání s nadpozemskou krásou. To skutečně je schopné ovlivnit jaksi duši člověka úplně zásadním způsobem. A jde to až tak daleko, že když jsem třeba, jeden příklad, navštívil v Paříži francouzské přírodovědné muzeum, tak v těch expozicích hmyzu sedělo minimálně 5 výtvarníků, kteří tam měli stoličku a teď seděli před těma vitrinama těch motýlů a obkreslovali, nevím, jestli to byli malíři nebo módní návrháři nebo jaká byla jejich profese, ale ti lidé tam obkreslovali tu krásu, ty kombinace barev, vzorů a tak dál, protože to je vlastně nekonečná inspirace. To je krása, jakési povznesení duše a ducha. To je jedna rovina. Druhá rovina, i motýly mají svou, řekněme, ekonomickou hodnotu. Jsou druhy, které jsou škodlivé, těm říkáme škůdci, a proti ním se nějak člověk, ať jsou to moli šatní, anebo tí spížní moli, anebo pak nějací bělásci na kapustě, na zahrádce a podobně. Ale toho je pár druhů, to je pár desítek druhů, které dneska umíme velmi snadno a velmi šetrně jak si z toho ekosystému, když to tak řeknu, vypreparovat a potlačit nebo snížit to jejich množství. Nesnažíme se je vyhubit, ale jenom potlačit.

0: to opilovači. A takhle bychom mohli pokračovat na mnoha rovinách.
1: Zmiňovali jsme, že člověk je možná do nějaké míry správce toho stvoření. Co to může znamenat, jak nahlížet na stvoření právě pohledem správce?
0: Člověk kdysi měl představu, že je pánem stvoření, no a pán se může chovat jako otrokář k otrokům, anebo jako sedlák ke své kravičce, která mu do značné míry pomáhá přežít v těch těžkých dobách a dává mu jakýsi, řekněme, životní komfort. Živí ho tak, aby ten život byl příjemný. To znamená, my se můžeme chovat s úctou k tomu, co nám Pán Bůh stvořil, a inteligentně, no anebo se můžeme chovat jako necitlivě a řeknu hloupě. Já dám jeden příklad, který jsem kdysi slyšel ve škole a který od té doby nosím v hlavě. Můžeme si představit to boží stvoření jako jakési super dokonalé švýcarské hodinky. A teď k ním člověk může přistupovat dvěmi způsoby. Buď to je dostane do ruky vzdělaný hodinář, špičkový vzdělaný hodinář, s patřičným vybavením jak znalostmi, zkušeností, tak těmi nástroji, a ty hodinky, pokud to potřebují, tak jemně se řídí. To je jeden přístup, řekl bych toho správce. No a pak je takový ten bezohledný pán, který si o sobě myslí příliš mnoho a ví příliš málo, a je to malé dítě, pětileté dítě, které si vezme kladivo, kleště a šroubovák a myslí si, že ty hodinky opraví. Tak to je taky možný přístup. No a žel, pravdou je, že těch ignorantů, jestli to tak nazveme, kteří chtějí vrtat do toho božího stvoření z různých pozic a na různých úrovních, ať jsou to politici, anebo biznismeni, anebo i třeba žel teologové, není úplně málo. To se prolíná vlastně, tyto dva přístupy se prolínají do všech oblastí lidského života.
1: Určitě do některých těch oblastí nahlédneme, ale možná by se hodil na závěr toho dnešního setkání takový pohled na to, s čím se potýkáme, ať už těmi projevy, řekněme, nějakého barbarství nebo neúcty k životu, k přírodě, tak i k nějakému tomu pozitivnímu pohledu, jenom možná tak v rychlosti.
0: Pro mě je významným zdrojem těchto znalostí výstupy ze švédského institutu jakési globální udržitelnosti resilience. Oni vydávají každoročně zprávu o stavu planety a tam definují nejvýznamnějších, je jich kolem 10-12 takových těch okruhů, těch problémů, a vůbec oni za nejvýznamnější označují ztrátu biodiverzity, to je problém číslo 1. Pak je to přebytek reaktivního umělého v podstatě dusíku a fosforu uměle aplikovaného do zemědělských ekosystémů. Potom je to poškozování suchozemských ekosystémů, ale hlavně půdy, ale i třeba lesů a tak dál, pastvin, tropických deštných pralesů. No a nakonec je to teprv ta velmi často dneska zmiňovaná klimatická změna, to znamená přebytek oxidu uhličitého, případně metanu, který způsobuje oteplování planety. Toto je takových, řekněme, pár základních, 4-5 základních okruhů, a všechny za mě, k mému překvapení, jsou z části řešitelné přechodem k ekologickému zemědělství, k šetrnému způsobu života obecně a v zemědělství k ekologickému způsobu hospodaření.
1: Tím jsme otevřeli trošku výhled na ty témata, která nás ještě čekají. Hostem dnešního rozhovoru byl Milan Hluchý, biolog, zemědělec, člověk, který se zabývá ekologií většinu svého života. Od mikrofonu se také loučí Pavel Kohl. Naslyšenou.

Milanem Hluchým dá nahlédnout do rozmanitosti druhů, které tady na zemi máme. Na biodiverzitu dojde v pátek o 9:30 dopoledne.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Andrew Rip zpíval: Všichni jsme pod stejnými hvězdami, jsme vytvořeni ze stejné hmoty, jako to, co přikrývá každou horu se stromy. Věř mi, že uvidíš, že láska je navždy, je to evergreen. Ať vám dnešním dnem proznívá tento evergreen, vám krátce před 6. hodinou přeje. A pro tuto chvíli se z vysílání loučí Broňa Procházková.

Startuje ranní program Rádia 7, je úterý 19. května 2026, minula 6. hodina. Od mikrofonu přeje příjemné ráno Lucie Endlicherová. Jestli chcete trávit čas s námi, možná čekáte příval informací, zajímavých zastavení, anebo třeba prostor pro to alespoň na chvíli spočinout, zůstat pomyslně v tichu, i když bude oblečeno do nějakých slov nebo nějakých tónů. Tohle všechno, troufnu si tvrdit, program Rádia 7 umí. Jaký bude ten dnešní, co máme přichystáno k poslechu? Tady je naše dnešní nabídka. Tichý čas, to je prostor po čtvrt na sedm, kdy společně nahlížíme do Bible, čteme z ní a modlíme se. Duchovní a každodenní život se mohou, ale taky nemusí prolínat. Někdy se uzavíráme do svých malých problémů, které jsou odtržené od reality. S Davidem Novákem se ve tři čtvrtě na sedm vypravíme do historie, která je možná aktuálnější, než si myslíme. Magazín po 7. hodině upozorní na četbu na pokračování, která odstartovala včera v našem vysílání, ale nezastaví se jen u tohoto typu. Na sobotní festival plnosti života a pokoje pozveme v ranním telefonátu po 7:30. 31. kapitola Jeremiášova proroctví přináší nádherná slova o láskyplné budoucnosti. Jaká jsou, to prozradí další část Bible Guidu, naladit ho můžete v 8 hodin. Vedení dobrovolníků sebou přináší nejrůznější výzvy. Jak třeba udržet takový tým dlouhodobě? A jde to vůbec? Poslední setkání věnované vedení dobrovolníků, které hostí Alžbetu Hanákovou, nabízí 3D Talk v 8:30. O naději a věčném životě bude v základech v 9:30 mluvit laická kazatelka Evangelické církve metodistické Ingrid Hrubá. Tak i takové bude naše vysílání od této chvíle až do 10. hodiny. Snad se vám bude dobře poslouchat. Díky, že jste s námi. Příjemné ráno.

Pokud občas posloucháte magazín Židé a my, tak víte, že společně s předsedou české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, Radkem Hejretem, teď putujeme po Izraeli. Tak něco podobného uděláme už za pár chvil také v našem vysílání, ač není první čtvrtek v měsíci, protože nás čeká nahlížení do Markova evangelia a budeme následovat Ježíšovy stopy a společně s ním půjdeme do Týru a Sidonu. Pokud chcete, můžete spolu s námi nahlédnout do 7. kapitoly Markova evangelia. Právě na ně se zaměří tichý čas, který tu bude už po následující písničce.

ty chvíle, o kterých zpívala Gina, jsou většinou takové, kdy se zastavíme, máme prostor pro to naslouchat a dělat všechny ty věci, o kterých víme, že nás přibližují k Bohu. Ale někdy jde jenom o pár okamžiků. Právě takový je smysl tichého času, který najdete ve vysílání Rádia 7 každý den v 6 hodin a 15 minut. Jen na pár krátkých okamžiků se zastavit a přesto s nadějí, že i tohle může být chvíle v Božím náručí. Tak právě taková chvíle je před námi. Otevírám Markovo evangelium 7. kapitolu a číst budu od 31. verše dále. Ježíš se vrátil na území Týru a šel přes Sidon k jezeru Galilejskému územím Dekapole. Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl Efata, což znamená otevři se. I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně. Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali. Čím víc jim to však nařizoval, tím více to rozhlašovali. Nadmíru se divili a říkali, dobře všecko učinil, i hluchým dává sluch a němým řeč. Úplně jednoduché zastavení jsem zažila, když jsem nedávno tenhle ten text četla a přemýšlela jsem o tom, co by bylo to mé, kde bych potřebovala slyšet Ježíšovo efata. Kde je ten můj prostor, který potřebuje Boží dotyk, abych znovu slyšela, abych znovu mluvila, aby všechno fungovalo tak, jak má. Přemýšlela jsem o místech, kde se bojím nebo nechci mluvit, co je to, co mi zabraňuje. A také o místech, kde možná mluvím příliš a přitom by bylo lepší mlčet. A právě na taková místa jsem volala Ježíše a prosila jsem, aby je proměňoval, aby se jich dotýkal, aby je uzdravoval. Jen krátké setkání a přesto mělo pro život toho člověka tak velký význam. I to je setkání s Ježíšem.

Tak ti, Pane Ježíši, dávám dnešní den a prosím, abys přicházel zvlášť do těch míst, která by mohla být podobně zaseknutá, kterým by chyběl tvůj dotek, kterým by chybělo to, aby řeč mohla volně proudit, anebo kde by naopak bylo lepší mlčet. Prosím, abych dnes v těch situacích, ve kterých budu stát, dokázala rozpoznat, co je lepší, to zda mluvit nebo zda mlčet, aby si ty sám do těch situací vstupoval a svým efata je otevíral. Prosím, buď mi dnes blízko, právě v téhle oblasti, v mluvení a mlčení. Amen.

Vysílání Rádia 7 vám dělá společnost v 19. květnovém ránu roku 2026. Je úterý, možná se teprve tak postupně a pozvolna rozjíždíte, anebo už vás čeká spousta práce, kam jste dorazili, otevírá se nový den, plný výzev, těch možností je spousta. Ale jestli máte ještě pár chvil poslouchat, tak nás teď čekají písničky vybírané naší hudební redaktorkou Karolínou Vološinovou, ty nás dovedou až k 6. hodině a 45. minutě, kdy budeme spolu s Davidem Novákem uvažovat o strachu z pravdy. Tak to je takových pár pozvání k poslechu od tohoto okamžiku až do 6:45 písničky a pak strach z pravdy. Tak sama přemýšlím, jestli bych po takové výzvě opravdu chtěla poslouchat, a na druhou stranu Ježíš sám říkal, že poznáme pravdu a pravda nás učiní svobodnými. Tak někdy i proto je dobré nebát se.

Minulý týden jsme vás mimo jiné zvali na festival Boží město, který probíhal ve Frýdku Místku. Tohle není jediný festival, který má křesťanské kořeny a který se na tomhle místě odehrává. Vlastně už letitou tradici má Jan Session festival, který probíhá na farní zahradě u kostela svatého Jana Křtitele ve Frýdku. Letos můžete na festivalové koncerty zamířit 7. června nebo 30. července. 7. června se zde objeví Květach, zpěvačka, která byla oceněna hudební cenou Anděl v kategorii Objev roku. Vystoupí společně s celou svou kapelou a těšit se můžete taky na Ostrava Klecmer Band. Na konci července pak půjde o vystoupení Doroty Barové a kapely Longital. No a proč o tom všem mluvím? Ta spojka je taková trošku zvláštní, ale dobře. Za festivalem Jan Session stojí mimo jiné Mirek Přikryl, léta kapelník skupiny Hrozen. Ta už dnes nevystupuje, ale v našem vysílání stále můžete slýchat. Některé její písničky rozhodně stojí za poslech i za zamyšlení. Třeba tahle O stromech.

OK, čau stromy. Chcete mě za krále? Já budu jim rád. Mám jednu podmínku. Budete poslouchat. Mé ostny jsou dost pevné a zjednají si pořádek. Můj oheň pálí silně a vrací vše na počátek.

Název, který vypovídá za vše, má dnešní biblická úvaha předsedy Rady církve bratrské Davida Nováka. Strachu z pravdy se budeme věnovat v následujících minutách.

Milí přátelé, nazval jsem tuto relaci Strach z pravdy a rád bych začal příběhem, který se údajně odehrál v říjnu roku 1918 v Rusku. Kdo znáte trošku historii, tak víte, že tenhle ten měsíc a tenhle ten rok byly zlomové v dějinách nejenom Ruska, ale v celých dějinách lidstva, protože se odehrála takzvaná Velká říjnová revoluce, která měla v důsledku na svědomí miliony lidských životů. Ten příběh vychází z toho, že v říjnu roku 1918 měla ruská pravoslavná církev jakýsi koncil, na kterém se strhla velmi vzrušená rozepře ohledně barvy komže. Pro vaši informaci, komže je svrchní kněžská košile. Někteří kněží zarputile obhajovali barvu bílou, druzí prý barvu růžovou. Nevím, jak celá ta problematika nebo celý ten spor dopadl, nicméně jeden autor, v jehož knize jsem tento příběh četl, jmenuje se Manning, tu situaci komentuje, že Nero hrál na housle, zatímco Řím hořel. Tak my bychom to mohli nazvat jinak, řekli bychom, že církev si hrála na své housle, zatímco hořelo Rusko. Jeden spisovatel k celé této příhodě ještě poznamenal, že je mnohem jednodušší zorganizovat si krásnou bohoslužbu, než se zabývat hádkami svých sousedů. Rád bych navázal na tento poněkud absurdní a tím i smutný příběh osobní zkušeností. Když hovořím s lidmi o jejich zápasech, potom se mimo někdy hezkých a povzbuzujících věcí setkávám i s oblastmi, které jsou velmi těžké. Jako třeba náběh na syndrom vyhoření, nevěra, bolest ze smrti blízké osoby, pocit opuštěnosti Pánem Bohem, strach z nemoci, chaos v životě, pocit zmaru, dokonce někdy zneužívání, nejistota z toho, co přijde a tak dále a tak podobně. Příznačné je také to, že oblasti jako styl zpěvu v církvi, jak se oblékat v neděli do sboru nebo do církve, délka kázání a podobné takzvané problémy se mnou většinou lidé řešit nechtějí a pokud ano, potom jenom okrajově, možná by nestála řeč. Proč? Protože by byli tito lidé neduchovní? Určitě ne. Důvod bude pravděpodobně v tom, že skutečný život je přece jenom o jiných oblastech, než například o hudbě či oblékání. Prosím, rozumějte mi, já nechci říkat, že na vnějších projevech nezáleží. Záleží, žijeme na této zemi. Problémem ale je, když se tyto oblasti stanou tím, co církev začne řešit nejvíce. Takto se totiž vytváří rozpolcené chápání světa a církve. Konkrétně je to pocit, že v církvi se řeší věci takzvaně duchovní, a pak je ten normální život a tam se řeší takzvané věci normální. To znamená řešit délku modliteb, styl kázání, problematiku každodenního čtení písma, oblékání do sboru, tak to náleží v tomto naznačeném rozpolceném konceptu takzvanému světu duchovnímu, tedy církvi, po případě církevním profesionálům. Se zbytkem života, jako například odvod daní, sexualita, způsob odpočinku, hospodaření s penězmi, otázka vzhledu, výchova dětí, otázka identity a tak dále, s tím si nějak musíme poradit sami. Všimněte si, jak třeba i málo kázání je o těchto věcech. Jenže právě tyto věci nebo tyto oblasti jsou nakonec to, čím se v životě skutečně zabýváme. Navíc realitou je, že ten takzvaný neduchovní svět, nebo chcete-li obyčejný svět, jako je právě to hospodaření s penězmi a sexualita a výchova dětí a identita, tak to je možná to, čím v životě někdy více, někdy méně žijeme a čím žije i většina lidí kolem nás. Možná na nás příklad, který jsem uvedl na začátku této relace, kde si z Ruska před téměř 100 lety působil bláznivě. Zcela jistě si klademe otázku, jak mohla být církev tak zaslepená, že se zabývala tak malichernou otázkou, jako je barva svrchní kněžské košile, kdy začínala revoluce. Klademe si otázku, proč neřešila církev spíš, jak obstát v narůstajícím společenském tlaku. Proč se hádala o takovýchto nesmyslech tváří v tvář vznikající revoluci?
Jenže když se podíváme na dnešní církev a musíme dodat, my jsme její součástí, možná někdy vypadáme stejně bláznivě. Ve stále silněji rostoucím společenském tlaku, který směřuje proti božím věcem, se možná i my někdy zabýváme otázkami poněkud podružnými, které jsou snad zajímavé pro lidi uvnitř církve, ale které nejsou příliš použitelné do každodenního života. Možná, že určitá neochota řešit palčivé problémy plyne z podvědomého strachu, že sice známe otázky, ale neznáme odpovědi. Pojďme se podívat ještě na nějaká řešení. Mám za to, že je třeba vůbec promýšlet témata, o kterých hovoříme v církvi, na skupince, o kterých vyučujeme. Začněme se do slov jednoho františkánského kněze Richarda Rohra. Už od dob Tomáše Akvinského a dalších středověkých scholastiků se teologie soustřeďovala na čtení, přemýšlení a polemizování, na hledání logických souvislostí mezi myšlenkami a na vyvozování závěrů. Byla to velmi sedavá činnost, která se odehrávala nikoliv ve světě konání, ale v jakémsi odlehlém akademickém lůně, ať už v klášteře, na univerzitě nebo v semináři. Tento druh teologie vyprodukoval nesčetné svazky knih, které by zaplnily celé knihovny, ale velmi málo z toho se dotýkalo každodenního života obyčejných lidí nebo mělo nějaký vliv na chod světa, v němž žili. Dnes se tento teologický přístup stává stále méně relevantním. Svět se mění příliš rychle, než aby s ním tito křesloví teologové mohli držet krok. Richard Rohr velmi dobře vystihuje, jak se dnes mnozí lidé dívají na teologii, ale i na křesťanství vůbec. Je to cosi, co nemá s normálním životem a s realitou kolem nás nic moc společného. Mám za to, že jsme si tenhle ten pohled někdy vypůsobili sami, tedy mám na mysli nás křesťany. Prostě hovoříme o věcech, které skutečně se reálného života moc nedotýkají. Začal jsem tento článek tragikomickou zkušeností z nějakého koncilu, který proběhl skoro již před 100 lety. Možná za dalších 100 let se budou naši pravnuci dívat zpátky a budou číst zápisy z konferencí nebo z členských schůzí našich sborů a možná, i když doufám, že to tak nebude, budou poslouchat relace, v kterých jsem mluvil já. A z hodin dějepisu se dozví, s čím procházela společnost. A řeknou si, co to tam vlastně ty naše pradědové a dědové řešili? Jak mohli být tak slepí, že řešili podobné malichernosti? A nebo si ťukat na čelo nebudou a řeknou si, je skvělé, jak naši pradědové dokázali reagovat na dobu, v které žili, a muselo to být krásné v takovém sboru či církvi žít, protože tato církev nebo sbor umožnili se takto otevřeně a beze strachu ptát. Co nás řeknou naši pokračovatelé, do velké míry záleží na nás. I na tom, zda najdeme odvahu hledat odpovědi na otázky, které jsou skutečně otázkami a ne uměle vyvolanými problémy.

0: O strachu z pravdy mluvil v dnešní biblické úvaze předseda Rady církve bratrské David Novák. Jeho slova najdete v našem vysílání ještě odpoledne po 15. hodině a 15. minutě.
1: Na hory, do nízkých tatier, nebo nám utvorí náruč sťa pastier. Vezmi ma na plecia, nech vidím hore.

0: opäť po mňa prišiel. Jediný novinár, čo smie ísť bližšie.
1: Už je to nějakou dobu, ale byla doba, kdy Pavel Helan a Sima Magušinová vystupovali celkem pravidelně společně. Tak tahle chvíle teď nastala taky ve vysílání Rádia 7 a Simu Magušinovou střídá Pavel Helan. Jsem

0: Bylo 7 hodin, je úterý 19. května 2026. Posloucháte Rádio 7. Díky, že jste s námi. Před námi teď prostor, který bude patřit repríze včerejšího vydání magazínu. Po 7:30 vás chceme pozvat na jeden nejen hudební festival, který je plný života. Samozřejmě, že nechybí ani písničky, které vybírá naše hudební redaktorka Karolína Vološinová. To všechno dohromady a suma sumárum je čas mezi 7 a 8 na vlnách Rádia 7. Ať se vám dobře poslouchá. Příjemné ráno. Magazín opět startuje své putování týdnem. Díky, že posloucháte, díky, že jste s námi. Už jsou to bezmála 3 roky, co nakladatelství Návrat domů vydalo knížku Muzikant na jezeře, pod kterou je podepsán Mirek Vostrý.
1: Příběhy, ty píšu, kdybych to měl říct, asi 7 let teprve. Jak jsem se k tomu dostal? Já bych skoro řekl trošku jako slepej k houslím. Já mám kamaráda, který píše a vždycky jsem si říkal, že by se mi to tak líbilo. Já jsem to strašně obdivoval. A jenomže, co napsat? O čem? Jak? No a jednou jsem měl sen. Znáte to, sen si prostě nepamatujete, já vůbec netušíte, jenom možná máte nějaký nejasný pocit. Já jsem si ho v zásadě pamatoval a z toho ještě jsem měl takový pocit, že o tom chci napsat. A za několik dní se to nějak uleželo a já jsem napsal první příběh. Jakmile to byl totiž nápad a touha to napsat, tak jsem vlastně překonal prvních pár stránek, pak mě to vtáhlo, stal jsem se součástí toho příběhu a pak už to prostě šlo. Od té doby jsem svoje sny použil ještě několikrát, ale jinak samozřejmě čerpám různě z toho, co někde zaslechnu, to čtu, co mi někdo řekne z nějakého místa, který mě třeba nějak osloví. Ale já nic nepoužiju tak, jak to je, jenom se tím nechávám inspirovat. Něco ve smyslu, vždycky si řeknu, mohlo by to třeba být jinak, nebo co jiného by se tady mohlo stát.
0: To zní hodně zajímavě. Ty vaše příběhy, o kterých takhle mluvíte, tak teď vycházejí pod názvem Muzikant na jezeře. Komu je tahle knížka určena?
1: Tak já jsem si to psal v počátku vlastně pro sebe. Ty nápady mi přišly zajímavý a já jsem byl zvědavý, jaký příběhy by z toho mohly vzniknout. A to, co vzniklo, já si myslím, že to nemá vyslovně určenou cílovou skupinu. V anotaci se sice píše, že je to pro muže. A ono asi je, ale vím, že to baví i ženy. Ale dobře, tak asi primárně pro muže, protože hrdinové jsou většinou muži. I když i ženy v těch povídkách hrají celkem zásadní roli.
0: Na druhou stranu tohle by mohlo otevřít takovou debatu, jestli je rozdíl mezi tím, co čtou muži a co čtou ženy, jestli čtou jinak a jestli je jiné psaní pro muže a pro ženy. Co si o tom myslíte?
1: Když to zúžíme na takovouhle Beletry, co píšu já si myslím, že asi obecně ano, ale já si fakt nejsem úplně jistý. Já mám takový nejasný pocit, že ženy v tom příběhu potřebují mít víc takového toho přemýšlení, rozebírání pocitů a tak, zatímco my, jako se budeme povídat, jednodušší stvoření, jdeme nejradši rychle k věci a k tomu ději. Jenomže na druhou stranu mi zase přijde, že to tak úplně není, nebo na zdaleka ne vždycky, aspoň pokud můžu soudit podle některých svých čtenářek.
0: Tak já to zkusím vzít ještě z druhé strany. Koho chcete těmi svými příběhy oslovit? A co byste rád u svých čtenářů vyvolal?
1: Já píšu pro lidi, kteří čtou rádi věci, co mají spát. Hodně stojím na konverzaci, rozhovorech. V téhle knize je hodně příběhů ze složitějších období naší nedávné minulosti, 20. století. Takže to je asi i pro čtenáře, kteří mají vztah k téhle zemi a k tomu, co prožíval. No a co bych chtěl u čtenářů vyvolat, bych chtěl, aby si odnesli. Hlavně chci, aby je to bavilo. Aby povídku, která je vždycky tak na jeden večer, neodložili, dokud se nedozvědí pointu. No a všechny příběhy mají přesah i do jakéhosi etična. Ono, když je hlavní postava, řeší nějaké životní dilema nebo je v nějaké těžké situaci, ze které se potřebuje dostat, tak se etickým a morálním otázkám nevyhne. Já bych asi nejvíc chtěl čtenářům doručit nějaké povzbuzení. Ty příběhy totiž jsou od začátku vymyšlené, ale stát se mohly, možná i v nějaké podobě se staly. A jestli ano, tak tenhle svět a lidi v něm jsou zřejmě mnohem lepší, než to na první pohled může vypadat.
0: To zní zajímavě. Vy jste to už zmínil. Hanna Pinknerová, která napsala anotaci k té vaší knize, tak zmiňuje, že je to kniha pro muže a říká, že ty příběhy vyprávějí o mužských ctnostech. Když jsem si to přečetla, říkala jsem si, je něco takového jako mužské ctnosti? A ještě k tomu připojím jednu otázku. Co podle vás dnes muži potřebují? Vy už jste něco řekl o tom, co potřebuje mužský čtenář, jak to vnímáte, ale ráda bych tu otázku ještě trošku zobecnila.
1: Já to nějak zkusím shrnout. Ty ctnosti, ono to není vysloveně primárně o nich, ale je fakt, že to tam vždycky zazní a vždycky to jakoby vyústí v to, že ten člověk jako musí projevit, pokud teda nějaké ctnosti má, takže se mu projeví, protože, jak jsem už říkal, řeší se tam nějaké morální, etické otázky a tam to prostě vždycky vyplave na povrch. No a co jsou mužské ctnosti, tak já si třeba myslím, že to je odvaha si přiznat, že nejsem mistr světa, nebo schopnost odpustit. A to je někdy strašně těžký, ale prostě patří to tam. Nebo odpovědnost, když něco slíbím, tak to udělám. Do něčeho jsem se pustil, tak to udělám nejlíp, jak to umím. Nebo laskavost. Třeba udělat nějakou drobnost, blbost z mýho pohledu pro někoho, kdo to vnímá jako důležitý. Dalo by se pokračovat. Tohle to všechno v té knize je. A teďka jsem zapomněl druhou část té otázky.
0: Co muži potřebují? Tohle byly ty mužské ctnosti a ta druhá byla, co muži podle vás dneska potřebují. A možná to můžeme i s těmi ctnostmi spojit, protože jak to popisujete, tak všechno z toho je pravda. A zároveň si říkám, to nejsou úplně věci, které bychom kolem sebe viděli tolik. Tak o to víc to ve mně vzbuzuje tu otázku. Co tady muži potřebují k tomu, aby žili ty mužské ctnosti?
1: No, já nevím asi, co potřebujou. Já myslím, že asi nějaký vzory. Já myslím, že o těch vzorech je potřeba mluvit. A já teda se snažím psát o těch sice fiktivních smyšlených vzorech, ale jsem přesvědčený, že kolem nás takových lidí běhá nebo běhalo spousta. A jak jste říkal, že toho kolem sebe moc nevidíme, já si myslím, že to je úhel pohledu. Já bych skoro řekl, že to, jako když se dobře koukáte, takže to tam je.
0: Mě zaujalo to, jak jste říkal, že rád putujete po Česku. Kde to máte v Česku rád? Které vaše místo je to oblíbené, srdcové, kam se vracíte?
1: To je strašně těžké. Já těch oblastí mám spoustu. Ale ono, konec konců, když si tu knížku přečtete, tak tam na některý z nich narazíte. Já třeba miluju Lužické hory. To je prostě, ty mají atmosféru, to je něco tak pěkného. Tak tam se jeden příběh, konkrétně Noční výpravčí, odehrává. Nebo takové ty oblasti, jak by člověk řekl, v zemi nikoho, prostě, který nejsou turisticky profláknutý, takový mezi ničím. Konec konců i Český středohoří je pořád ještě dostatečně objevený a je neuvěřitelně krásný.
0: Konstatuje Mirek Vostrý, autor knížky Muzikant na jezeře, kterou připomínáme proto, že od včerejška můžete do světa nelehkých zkušeností a obyčejně neobyčejného dobrodružství putovat společně s námi. Knihu Muzikant na jezeře pro naše vysílání nastudoval Vladimír Hauser a hudbu složil Jonathan Kaleta. Ve čtení na pokračování budeme otevírat od pondělka do pátku vždycky ve 12.15 a ve 23.15.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Na sklonku května 2023 byl do služby sněmovního kaplana v poslanecké sněmovně parlamentu České republiky uveden i Daniel Kvasnička, kazatel církve bratrské. Kancelář poslanecké sněmovny, Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví tím naplnili své memorandum o duchovní službě ve sněmovně, které bylo nedávno uzavřeno podruhé. Daniel Kvasnička přijal roli sněmovního kaplana i pro následující čtyřleté období. V čem vlastně spočívá jeho působení na půdě parlamentu? Odpovědi nejen na tuto otázku prozradí v následujících minutách.
1: Sněmovní kaplan možná je pro venek taková funkce, ale v podstatě je to obyčejná služba. Já to chápu tak jako protažení toho, co jsem kdysi celou dobu dělal po celých 40 let služby na sbory. Být těm lidem blízko. Vezměte si, že tam máte ty volené, které vy vidíte, když se řekne parlament na obrazovce, a vidíte jenom v jakési podobě jejich jevištního vystoupení, ale pak tam máte násobně více zaměstnanců, kteří se tam míhají každý den, i když se nejedná ve sněmovní síň. Je to trochu jinak, nežli si člověk představuje pod slovem funkce. Já tomu říkám být těm lidem blízko, rozmanitým způsobem.
2: A za ty 4 uplynulé roky služby sněmovního kaplana, kdo se na vás nejčastěji obrací? Ti politici, anebo tady ti lidé ze zázemí?
1: Formálně to byly 3 roky. A plně obyčejný druh lidí, tak jako jsem já, jako jste vy a jako jsou naši posluchači, protože my nenaskakujeme nejdřív na roli toho, že jsme duchovní. My naskakujeme na roli toho, že jsme blízcí. To znamená, jsou to lidé, kteří jsou vyloženě nenáboženští. A dokonce bych řekl někteří protináboženští, v tom slova smyslu, jak si to asi někteří představují. To znamená, když potřebují, když chtějí, aby nebyli sami, když připustí tu příležitost, tak jsme k dispozici.
2: Pravidelně pořádáte takzvané snídaně pro duši. Co to je za setkání?
1: To je hrozně hezké setkání. To je jednou při snídani v takové té restauraci, kterých je tam několik. Najednou na mě zavolali poslankyně sedící u jiného stolu a řekli: Danieli, pojďte si přisednout. Tak jsem si přisedl a oni, než utíkali do jednacího sálu, tak říkali: no halite, nemohli bychom dělat třeba snídani s Bohem, to by bylo. Byla to snídaně v tom slova smyslu, že se opravdu přijde do práce v 7:30, že ještě dříve, než běží do sálu, tak hodinku a půl snídají, povídají a tak dále. Jak se mění sněmovna, změnil se i náš kaplanský tým, tak se možná ještě změní i tohle, protože vždycky se snažíme jít s těmi, kteří to iniciují k tomu, co je třeba. Takže možná budou večeře pro duši, já nevím. To je prostě otevřené. Sněmovna se ale mění.
2: Jsou dny, které jsou na půdě parlamentu klidnější a pak jsou ty více vypjaté. Poznáte to jako kaplan, tady tu atmosféru nebo tu vypjatost? Jak se to odrazí na vaší práci?
1: Když jedná sněmovna do noci, tak tam prostě ten člověk na balkoně a někde v kuloárech je s nima a i s těmi zaměstnanci třeba do noci. Když se jedná do noci, tak samozřejmě jsou všichni v pohotovosti. Od policistů až po zapisovatele a další. To znamená, ano, jsem tam s nimi, poznám to.
2: Následující otázka je možná ta nejčastější v podobném prostředí. Může znít jako kliše, ale přesto se zeptám. Skrze média někdy politici působí jako ti, kdo mají kolty proklatě nízko. Kdo nejdou pro tvrdé slovo daleko, kdo jsou směrem ke svým oponentům tvrdí a neústupní. Vídáte je jinak, když máte příležitost setkat se osobně mimo ty objektivy kamer a pozornost novinářů?
1: Ano, vídám je určitě jinak. Když se rozsvítí světla a zapnou kamery, tak člověka mění. Možná někdy k nepoznání. Někteří zastávají pohled, že politika je prostě souboj, jak na ten souboj nemá, tak tam nemá chodit. A při tom souboji se může použít cokoliv a kdykoliv a druhý týden a nebo druhý den se na to úplně zapomene. Ano, takhle to funguje. Já osobně jsem takhle nikdy službu veřejnosti nechápal. Ale je mi daleko milejší, když ten člověk jaksi drží svůj formát, dovede být jasný, zřetelný, třeba i někdy tvrdý, ale dovede si udržet tvář. Ale jsou chvíle, kdy ty, které byste dneska po všem tom, co víme za ty měsíce, možná považovali za úplný spodek něčeho, tak v takovém úzkém místě, kde si testují charaktery, mi jeden z těch vykřičených lidí 2x říkal, že se velmi omlouvá, že mi nedal přednost. Což mi vyrazil úplně dech a říkal jsem si tak zabrzdi. Všecky svoje soudy dej stranou, všecka svoje pozorování ještě jednou přehodnoť. A to já bych doporučoval každému. Najděte si místo, kde váš poslanec je na dotek a zkuste za ním zajít a neútočte na něj hned. Dejte mu šanci k tomu, aby vám o sobě něco řekl. Třeba nebude chtít, ale zkuste to, zkuste se mu přiblížit a nakonec mu určitě řekněte, že na něj budete myslet.
2: Danieli, my jsme spolu poprvé o této vaší službě mluvili v době, kdy jste začínal. Za těch pár let změnila ta služba i vás osobně?
1: Mě mění každé místo, kde pracuji. Učím se nové věci, nová přátelství mě budují. Změnilo mě to velice. Přijal jsem teď poslední 4 roky. Dopředu říkám, že vždycky jsem měl vnitřně limitovanou službu na nějaké místě a teď si ji tak limituji, tedy ono to dohromady těch 10 let zase dá, když se vezme to, co bylo ještě neoficiálně. Ano, myslím si, že mě to velmi změnilo v tom slova smyslu, že přemýšlím, co se mnou bude, až nebudu mít takovou tu tíhu toho, že je třeba mlčet a spíš sloužit. Myslím si, že to, co do sebe teď štosuji a skládám a to, co se učím, tak třeba jednou někomu někdy předám. Už teď se kolem sebe nějakým způsobem pokouším postavit svoje kolegy, kteří samozřejmě nejsou oficiální a nebudou oficiální kaplani, ale chtěl bych jim dát příležitost nahlédnout, některé věci se naučit. Takže ano, mění se to každým dnem. A to je dobře.
2: My jsme v Bibli vyzýváni, abychom se modlili za ty v moci postavené. Ale když to vezmeme konkrétně, za co se tedy modlit?
1: Za osobnost těch lidí. Za to, aby je Pán Bůh nějak držel ve svých rukou, ať jsou věřící nebo nevěřící, nesou odpovědnost za nás, tak aby je držel, aby se nerozsypali, nezačali vyvádět nějaké věci a nakonec nebyli třeba i fyzicky hrubí. Já vždycky, když dosednu, tak děkuju za to, že existují a druhá modlitba je děkuji za to, že se ještě nemlátí. Pak za jejich rodiny, protože tou testovací částí jsou právě rodiny. Někteří z nich mají moc hezké rodiny. Na druhou stranu právě tohle je velice, velice citlivá záležitost. To třetí, to jsou pak takové ty, aby Pán Bůh limitoval rizikové prvky, což bývá často alkohol, někdy i drogy a hlavně taková ta lidská malost, která se mezi ně ze všech stran, ze všech pohledů někdy dostává. To jsou asi takové ty první modlitby. A kdyby si někdo vzpomněl, tak ať prosí i za nás, abychom to snesli, abychom jim měli vždycky rádi a abychom měli rádi i ty, i ty. Teď budeme mít nové složení, tak všechno se to trošičku změní. Uvidíme, jak to bude.
2: Hodně křesťanů říká, že narážejí ve svém okolí na jakési mylné nebo předpojaté představy o Bohu. Setkáváte se s tím i vy ve své práci?
1: Normálně, tak jako všude. Samozřejmě, když někdo začne Ježíš Maria a tak, hned se začne omlouvat nebo používá jiné termíny. Takže ano, a takové ty představy o tom, co je církev a někteří samozřejmě jsou velmi otevřeně a razantně vůbec proti, abychom se spolu bavili, protože my jsme tmáři, to zažíváme normálně. Jako nemocniční kaplan to zažívám, tak to zažívám stejně jako sněmovní kaplan. Předpojatost určitá vůči církvi tu je a někdy může i stoupat ve chvíli, kdy ta církev dělá některé kroky, které se těžko dají vysvětlit. Naštěstí myslím si, že tohle to snad v těch letech, které budeme mít, tak že není téma, ve kterém bychom tak moc provokovali.
2: A jak lze tedy Boha představit jako toho soucitného, přítomného, aktivního?
1: Já mu často říkám šéf, protože když mě někdo tlačí do role toho, kdo řekne, co bude a jak to bude a kde to bude, tak vždycky říkám, jo, poslechněte. Na to se mě neptejte, to je věc mého šéfa. Já jsem tady jenom proto, abyste to snesli. Ne proto, abych vám nějak předpovídal budoucnost, to opravdu neumím a ani nechci. My ho představujeme jako toho, kdo je člověku blízko. To znamená, dejme si pozor, ne vždycky a všechno je úplně takové, aby se to dalo i před ním obhájit. A také zas na druhé straně je blízko, abychom nebyli sami, když musíme unést. A někdy je to k neunesení. Věřte tomu, to, co ti lidé nesou, je opravdu k neunesení. Ne proto, že by byli hloupí, ale protože to je tak. Ta práce je opravdu náročná od rána do noci a i mimo člověk nemůže nebýt politikem a to je náročné.
2: Danieli, co je vlastně výsledkem vaší práce? Víte, ptám se na takové ty otázky na různé misionáře, kolik nových křesťanů je po letech tvého působení tam a tam. Tak co je ovocem práce sněmovního kaplana?
1: Já už jsem vám říkal, že jsem nikdy ani na farnosti nebo na sboru nepočítal. Mně to bylo bytostně nepříjemné, takže já nemám statistiky. Chtěl bych, aby to tak bylo, že těm lidem budu blízko.
0: Přeje si kaplan Daniel Kvasnička, který dal nahlédnout pod pokličku své role a svého působení sněmovního kaplana. Pokud byste chtěli vědět více o podepsané dohodě, která mimo jiné ustanovuje i kaplanskou službu na půdě parlamentu České republiky, informace o ní přináší stránky Ekumenické rady církví. Magazín se pro dnešek uzavírá, ten další můžete naladit už odpoledne po 16. hodině a 30. minutě. Díky, že nás posloucháte.

A s aktuálními informacemi ještě nekončíme. Po půl osmé nás čeká telefonáda, ve kterém pozveme na víkendový festival Full of Life do Brna.

Nikdy mě neomrzí říkat ti, že jsi hoden. Je tolik způsobů, jak můžu zpívat o tvé slávě znovu a znovu, znělo v písničce v podání kapely Elevation Norton. Ještě nás čeká jedna česká v podání Filipa Many a pak už to bude 7. hodina a 30. minuta a s ní dnešní ranní telefonát, ve kterém vás chceme zvát na festival Full of Life do Brna.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7.
3: Plnost života Full of Life má ve svém názvu festival, jehož 7. ročník proběhne teď o víkendu v Brně. Všechny generace zve k času prožití radosti, nadšení a načerpání. Koordinátorem festivalu je Petr Handlar, od kterého zjistíme v dalších chvílích o celém festivalu více. Petře, vítejte, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Letošní ročník festivalu je 7. To je číslo plnosti. Vy máte plnost i v názvu vašeho festivalu. Tak bude to letos plnost na druhou? Bude to ta nejplnější plnost?
4: Tak trošku se to tak nabízí a doufejme, že to tak bude. No. Vždycky se o to snažíme, věřit to pánu, takže aby on konal, aby on byl ten, který nás tam bude spojovat. Takže snad.
3: Každý ročník toho festivalu má nějaké téma. Jaké je to letošní?
4: Letošní téma festival vlastně vychází z té myšlenky Evangelia, kdy Ježíš vlastně říká, že přišel, abychom měli život a měli ho v plnosti. A zároveň v tom letošní ročník otvírá téma, jaké neseš ovoce, jestli je to pokoj. Tady jsme se nechali inspirovat vlastně texty z Bible, Galackým, kde apoštol Pavel tam popisuje ovoce Ducha Svatého. A právě tato pasáž je pro nás inspirací, kdy jednotlivé ročníky festivalu teďka postupně rozvíjíme jako jednotlivé plody ducha a zveme nad tím, abychom se nad nimi zamýšleli. Loni to byla radost a letos je to pokoj.
3: Počkejte, jestli budete mít příští rok trpělivost, tak nikdo nepřijde.
4: No, a ještě je tam láska, je jich tam hodně.
3: já jenom jsem to brala po pořadě.
4: Ano.
3: Vy jste zmínil, že tou základní inspirací je to Ježíšovo slovo, přišel jsem, aby měli život a měli ho v plnosti. A chcete tu plnost života nějak odhalovat i v rámci programu festivalu? Mně jde hlavně o to, že mi přijde, že tohle je vlastně v dnešní době hodně kontroverzní výrok, protože každý si pod tou plností života pravděpodobně představí něco jiného. Jak je představujete vy?
4: Tak řekl bych, že plnost pro nás asi neznamená nějaký dokonalý život bez problémů, ale že je to život, který má nějaký směr a nějakou hloubku, smysl. To znamená, že vlastně na tohle chcem zejména upozorňovat, že život je to život, ve kterém nějak člověk není sám, kde může sdílet tu svoji víru, ale taky radost, otázky a těžkosti s druhými lidmi. A určitě taky život v plnosti roste tam, kde je přítomná láska a pokoj, naděje, odpuštění a nějaké vztahy opravdové. Takže i o tom se to určitě chceme bavit, na to upozorňovat, toto nějak odkrývat a nejde teda jen o nějaký výkon nebo úspěch, ale vůbec ta schopnost se zastavit a vnímat ty druhé lidi a umět děkovat a nacházet tu radost jakoby v obyčejných věcech.
3: V čem zakoušíte tu plnost vy sám? Já vím, že organizátor festivalu nejvíc zakouší plnost starostí a takových těch organizačních povinností, ale za těch 7 let, v čem jste ji mohl speciálně v rámci festivalu zakusit?
4: Tak je to opravdu už 7 let, co tu pořádáme a řekl bych, že jde takový o to poznání toho, že to vlastně není nějak o nás, ale že to chceme vždycky svěřit pánu a dělat to s Ježíšem. Je to tím, že v podstatě opravdu tím základem je pro nás modlitba a to, že chceme, aby to bylo boží dílo a ne nějaké naše představy, nějaké nápady, ambice, ale snažíme se tam hledat tu boží vůli a o to nám vždycky jde, takže vlastně jsme se tak postupně vždycky učili, co to znamená, jakoby, jak postupovat, jak vlastně to organizovat, jak to svěřovat pánu do rukou. A z toho taky vyplývá, že když se schází třeba jako organizační tým, tak vlastně vždycky paralelně běžel druhý tým, který se za to modlil v kostele. Takže vlastně a za ty správná rozhodnutí, za ty správné, za to, abychom se opravdu nechali vést Božím duchem. A nějak to prostě se snažili mu odevzdat. A asi možná ještě, když řeknu ty radosti, které vlastně jsme zažívali, třeba jakoby to, co jsme v minulých letech mohli prožívat, tak vidíme, že to vlastně oslovuje i lidi, kteří by do kostela třeba nepřišli, nebo je to věc, která může bořit mýty o církvi, o nějaké falešné představy o Bohu. Jo, pro některé je to třeba vůbec první kontakt s církví, takže vlastně to, že lidi se tam cítí dobře, jsou nějak přijímáni, vnímají nějak pozitivně to naše farní společenství, tak je to pro nás i velká motivace pokračovat. Ale zároveň nás to učí od nějaké trpělivosti, protože to ovoce není vidět hned, to zase vidí, ale zase z té zpětné vazby vidíme, že to smysl má, že nám to prostě celým týmu přináší radost. Takže.
3: To je hezké, my jsme se nakonec k té trpělivosti stejně dostali, my se jí nevyhneme. Když jste zmínil modlitbu, která je pro vás důležitá, tak se chci ptát i na to, vy byste chtěli v rámci festivalu otevírat dveře taky těm, kdo prožívají nějaké obavy, zklamání, únavu, tak si říkám, jak být takovým lidem v dnešní době na blízku, jak se vám to daří, skrze co?
4: Asi myslím si, že lidé jakoby nepotřebují nějaký velký slova nebo nějaké rychlé odpovědi nebo nějaké prostě věci, ale spíš toho někoho člověka, který je jim na blízku, který jim dokáže nějak naslouchat, já nevím, nezlehčovat třeba jejich obavy nebo prostě vytvářet nějaký prostor, kde oni vlastně mohou být sami sebou a vlastně v tomto je podpořit, být jim prostě v tomto na blízku. A asi někdy pomůže jenom tak obyčejné setkání nebo sdílený čas, hudba, humor, anebo prostě to vědomí, že ty starosti nemusíme, že na ně nemusíme být sami. A možná taky vlastně v těchto situacích rezonuje takové ty Ježíšova slova, že pojďte ke mně všichni, kdo jste namáháte, kdo jste obtížení břemeny a já vám dám odpočinout, tak to vlastně. Jo, nebo další povzbuzení, že nebojte se, já jsem s vámi až všechny dny, až do skonání světa, tak tím, že on vidí naše slova, únavy a obavy, tak proto nám říká tato slova, slova povzbuzení, slova, abychom mu věřili, abychom se mu odevzdávali.
3: Děkuju. Když se podívám na program festivalu Full of Life, tak jenom když vidím mapku těch míst, kde budou probíhat nejrůznější festivalová setkání, tak úplně vzdávám to, že bychom teď vyjmenovávali, co všechno je možné v rámci toho jediného festivalového dne.

0: svoje tvoření, svou pohádku. Potom vlastně naši mladí si vytvořili sami program, takže vlastně v areálu nad kostelem budou mít oni svůj program mládežnický. Ale ještě, co bych rád vypíchl, je opravdu, jsou lidi, kteří tam vystoupí jako řečníci, kteří nás nějak zaujali svým životem, kteří vlastně ten pokoj a tu radost dávají dál, aniž by nějak dělají katecheze na ulici, ale dělají, žijou to svým životem. A je to vlastně, když tady můžu zmínit kněze Petra Beneše, dál Josefa Dvořáčka, což je ředitel firmy Sonnentor, který vlastně podnikají čaje, dělají, ale je to hlavně spíš takový to podnikání s odhodláním dělat ty věci poctivě, jo? Ekologicky, s respektem člověku i ke stvoření. A vlastně i tam zazní to, že člověk, který něco dokázal opravdu jakoby lidsky, tak zároveň se pevně opírá o Boha, o víru, o to, jak ho Bůh vede v tomto jeho podnikání. A poslední určitě taková třešnička na dortu bych zmínil Petru Borianovou, kterou možná někdo zná třeba z televizní soutěže Peče celá země, která byla vlastně vítězka prvního ročníku. A ta vlastně taky ukazuje, že má krásnou rodinu, děti. A je to člověk, který je taky pevně zakotven Bohu, který má Boha na prvním místě a zároveň vlastně vyniká v něčem, co že ukazuje, že ta kuchyně může být místem, kde může růst pokoj, víra a nějaká rodinná pohoda třeba.
1: Vidíte, my zveme na hudební festival, nebo zveme na festival a pod slovem festival by člověk čekal především hudbu. A nakonec jsme mluvili o lidech, kteří budou součástí nejrůznějších talk show v rámci festivalu. Ale já jsem za mě úplně v pořádku, protože já jsem prosila o to, abychom mluvili o něčem, co vy sám považujete za důležité. A možná zrovna tahle jména by člověk v rámci line-upu úplně přešel a vůbec jich nevšiml. Jsem moc ráda, že jsme na ně upozornili. Nejspíš už jsme o tom mluvili a stejně tu otázku ještě na závěr položím, protože mi přijde důležité, aby nějak zazněla, abychom to pojmenovali. Co si přejete, aby prostřednictvím festivalu k jeho návštěvníkům především promlouvalo?
0: Tak určitě bychom si přáli, aby festival především nesl tu radostnou zvěst evangelia, aby tu zprávu, že Bůh člověka miluje, že ho neopouští a že mu nabízí pokoj, naději, nový začátek, věčný život. Ale chceme, aby to nebyla jen nějaká kulturně, hudebně, společenská akce, ale aby to bylo místem opravdového setkání. Jo? Že člověk, kde člověk prostě se může na chvíli zpomalit, kde se může zastavit, kde může načerpat, kde může objevit znovu to, co je v životě důležité a zažít třeba i tu lidskou a boží blízkost, ať už skrze ty účinkující nebo lidi kolem sebe. A vlastně tak bych chtěl pozvat všechny posluchače, kdo se chce přijít, teda zastavit, nadechnout, pobavit, inspirovat nebo modlit, svěřit ty své věci Bohu, tak přijďte a možná můžete objevit ten nový pokoj, který můžeme společně přijímat i darovat.
1: Petr Handlar, koordinátor festivalu Full of Life, byl hostem dnešního ranního telefonátu. Moc děkuji za pozvání. Možná na závěr bychom měli říct, že jsme mluvili opravdu o festivalu, který bude probíhat tuto sobotu v Brně Řečkovicích okolo tamního katolického kostela, je to tak?
0: Ano, od 14 hodin odpoledne až do večera.
1: Moc děkujeme za pozvání. Já když jsem nahlížela do té hudební části festivalu, tak jsem přemýšlela, co z toho, co se hudebně na festivalu objeví, zahrát po našem rozhovoru. A vlastně úplně záměrně, protože jsem věděla, že budeme mluvit o především o těch nadějných věcech, tak jsem vybrala jednu písničku Pavla Čatka, který bude taky součástí vašeho festivalu. Ta písnička je vlastně hodně zatížená, hodně taková smutná, těžká, neúplně typická pro Pavla Čatka. A zároveň jsem si říkala dobré upozornění na to, že nejspíš spousta jeho písniček bude plných radosti a možná se dostane i na ty, které nejsou tak do ejchuchu. Tak i s Pavlem Čatkem se můžete v sobotu setkat na festivalu Full of Life. Petře, moc děkuju za rozhovor. Ať se vám ta sobota vydaří. Díky.
0: Ano, děkuju moc a hezký den.

Všude kolem slyším řeči, že prý, když pro něco klečíš, tak se celý svět spojí, aby to splnil. Načetl čto věty o tom, že každý jediný atom je tvořený z lásky, myslím si, že není. Samá slova, slova, slova, jak je těžké nemilovat, co když láska je jen podnět k reprodukci. A všechna ta živá krása roste jen z krve a masa a zlé bídy těch, co nebyli dost prudcí. Ne, tak mluvit neměl bych, vždyť za teplost je hřích a přece se ke slovu dere zloba. A to slovo vede k zlobě, je to věčný koloběh a kolem hrudi vytváří se oba.

Moje stará něha, mé srdce stvrdlo jako srdce tříletého chlapce, co dává obrázek svojí opilé matce. Mé srdce stvrdlo jako beton vykypnutý na zahrádce, jak se mi krásky vinovatce. Mé srdce stvrdlo jako srdce dívky o Vánocích, když tančí svému nevnímajícímu otci. Mé srdce stvrdlo jako srdce těch, co byli příliš krotcí, jak poezie na záchodcích. Jak poezie na záchodcích. Z mého naivního snění mě vždy putí podezření, kolik dobra zrodilo se jenom ze zla. Z rádia slyším znít píseň La Fis All You Need, Bohu díky, všechna láska ze mě slezla. Kráska z TV dává rady, jenže když se druhořadí, musíš za svým štěstím neustále běhat. Zatímco se topím v plátě, kde jsi za železným plátem.

Mé srdce stvrdlo jako srdce tříletého chlapce, co dává obrázek svojí opilé matce. Mé srdce stvrdlo jako beton vykydnutý na zahrádce, jak sedmikrátské věnovatce. Mé srdce stvrdlo jako srdce

Na festival Full of Life, který proběhne v sobotu v Brně Řečkovicích, jsme zvali v předchozích chvílích v ranním telefonátu. Pavel Čadek bude jedním z vystupujících na tomto festivalu, ale nejen s ním se budete moci setkat další kapelou, která bude v sobotu okupovat řečkovická pódia. Bude taky skupina Lift Up, tak tady možná na vyrovnání po spoustě té tvrdosti, která zněla v předchozí písničce Pavla Čadka, teď ještě Lift Up. Pokud byste chtěli o festivalu vědět více, na webu www.fulloflife, psáno anglicky, fulloflife.cz, najdete další podrobnosti.

blízkavých září nechávám se nést, protože vím, že je to jen test, jak zdolat svůj stín a spokojit duši pro to, co vím a pro to, co tuším.

Tak kterou písničku vybrat, aby udělal tečku za touhle hodinou, kterou jsme procházeli společně ve vysílání Rádia 7? Už Tomáš Garrigue Masaryk říkal, že státy jsou utvářeny těmi ideály, na kterých vznikly, na kterých byly postaveny. Tak možná ta závěrečná písnička, která nás přivede k osmé, je dobrým poslem toho, o čem chce vyprávět vysílání Rádia 7 především. Tvá láska stačí, bude teď vyznávat John Foreman.

0: John Foreman a jeho vyznání, že boží láska stačí, nás přivedlo k 8. hodině. Je úterý 19. května 2026. Vy posloucháte program Rádia 7, kterým vás provází Lucie Endlicherová. Dobré ráno. Čas po 8. hodině patří nejprve nahlížení do Bible. Dnešek nebude výjimkou, slovo dostává Jiří Zdráhal.
1: Bible Guide. Váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 31. kapitola. V této kapitole prorok pokračuje popisem budoucího obnovení Izraele a jeho pevného spojení s Bohem. V ten čas, praví Hospodin, budu Bohem všech rodů Izraele a oni budou mým lidem. Tak praví Hospodin, lid, který unikne meči, nalezne milost na poušti. Přicházím dát Izraeli odpočinutí. Na poušti nám Bůh někdy dává odpočinout. Nechává nás uklidnit se, abychom poznali, co je v nás. Následují nádherná slova o láskyplné budoucnosti. Miluji tě láskou, jež trvá na věky. Vztahuji se k tobě v milosrdenství. Znovu tě zbuduji a budeš stát, pano Izraelská. Znovu se chopíš tamburíny a vesele se roztančíš. Pozůstatek z Izraele bude zachráněn. Bůh je přivede z celého světa do jejich země a tato záchrana je spojena s jejich modlitbami. Zpívejte radostí nad Jákobem, jásejte nad předním mezi národy, hlasitě oslavujte a říkejte, Hospodin zachránil svůj lid, zachránil pozůstatek Izraele. Hle, přivedu je ze země severní, od konců světa je shromáždím, budou přicházet s pláčem, půjdou v modlitbách, až je povedu. A tento jejich návrat bude zakončen věčnou spásou, nejen pozemským mírem. O tom zde čteme. Slyšte slovo Hospodinovo, národy, zvěstujte v krajích daleko za moři. Ten, který rozehnal Izrael, jej zase shromáždí. Nad svým stádem bude jako pastýř bdít. Ano, Hospodin Jákoba vykoupí, vysvobodí ho z rukou silnějších. Jejich duše budou zavlažovanou zahradou a chřadnout už nikdy nebudou. Jejich truchlení v radost proměním, utěším je a rozveselím místo trápení. Můj lid se nasytí mými dary. Popis této spásy přerušuje 15. verš o Ráchel, která pláče nad svými dětmi. V Rámě je slyšet křik, nářek, pláč a hořké bědování. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit. Tento text je předpovědí o Herodovi, který nechal kvůli Ježíši povraždit chlapce v Betlémě. O tom čteme. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, nesmírně se rozhněval a dal v Betlémě a v celém okolí povraždit všechny chlapce mladší 2 let, podle času, na který se vyptal mudrců. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše. V Rámě je slyšet křik, naříkání a mnohé úpění. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit. Proroctví není prorokovo prohlášení, které pak musí Bůh naplnit. Bůh nenechal zabíjet izraelské chlapečky proto, aby se naplnila prorokova předpověď. Prorok jen popisuje událost, kterou nadčasově viděl. Bůh netvoří události podle prorokových předpovědí. To prorok zahlédne obraz budoucích událostí. Události se nestanou, aby se naplnilo proroctví. Ony se stanou a tak potvrdí proroctví. Izraelské chlapečky nedal zabít Bůh kvůli svému proroctví. Zabil je Herodes a prorok to předpověděl. Následuje předpověď návratu Izraele k Bohu a jeho láskyplné přijetí. Popis přijetí Izraele a jeho pevného spojení s Bohem vrcholí předpovědí nové smlouvy. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy s domem Izraele a s domem Judy uzavřu novou smlouvu. Ne ovšem takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku a vyvedl z Egypta. Tuto mou smlouvu totiž porušili, ačkoliv jsem byl jejich manželem. Nuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele. Svůj zákon vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Všichni mě totiž budou znát. Odpustím jim jejich viny a už nevzpomenu na jejich hřích. Právě tyto verše jsou citovány v listu Židům, kde slouží k vysvětlení nové smlouvy, kterou nyní Bůh v Ježíši Kristu uzavřel se všemi lidmi. Tato nová smlouva není zapsána na kamenných deskách, jako byla ta stará smlouva, ale na lidských srdcích. Zároveň se ale tyto verše objevují i v Pavlově odhaleném tajemství o budoucím spasení celého Izraele, jak je psáno, toto pak bude má smlouva s nimi, jakmile odstraním jejich hřích. Kapitola pokračuje Božím slibem, že on Izrael nikdy zcela nezavrhne a končí popisem budoucího Jeruzaléma jako města, které bude zasvěceno Hospodinu a nebude už nikdy vyvráceno ani zbořeno. V Božím plánu je místo pro církev i Izrael.
0: Od pondělka do pátku v 8 a v 18 hodin procházíme společně s pastorem brněnské církve ICF Jiřím Zdráhalem Bibli kapitolu za kapitolou. V současné době se nacházíme v knize proroka Jeremiáše. Pokud byste se ke slyšenému chtěli vrátit, stačí, když se podíváte na naše webové stránky nebo do podcastu zadáte název programu, který právě končí. Bible Guide.
3: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

Bůh jako nositel proměny byl představován v písničce v podání kapely Efod. Ostatně o takovém Bohu chceme ve vysílání Rádia 7 často a různými způsoby vyprávět. A možná i tohle je jeden z důvodů, proč v našem vysílání slýcháváte také pořady, které se ohlížejí do historie. Ty, které upozorňují na události, sice minulé, ale přesto podstatné a důležité. Jedním z takových programů je bezesporu relace Řeka života, která má svou premiéru vždycky ve středu po 10. hodině dopolední, ale vlastně každý den nabízíme takové malé zastavení, takové malé putování do historie, abychom společně přemýšleli o tom, co přinesla a proč je dobré si to připomínat i dnes. Už po písničce tak budeme společně nahlížet na události spojené s dnešním datem a připomínat je. A když už tu padla zmínka také o Řece života, zítra bude patřit tohle vysílání životopisu představení Davida Wilkersona. Broňa Procházková natáčela s Jaroslavem Plevou. V 10 dopoledne můžete tedy naladit Řeku života, ale proti proudu času budeme plynout v našem vysílání už po písničce Jany Zubajové.

0: Pojďme tedy společně nahlížet na výročí spojená s dnešním datem, ale ještě než tak uděláme, pojďme si připomenout také to, že dnes najdeme v kalendáři kratičké mužské jméno Ivo. Jde patrně o naši domáckou podobu ke jménu Ivan, ale je pravda, že toto jméno nosili i mnozí středověcí muži z neslovanských zemí. Někteří byli z Persie, jiní z Francie. Jazykovědci se proto domnívají, že základem tohoto jména by mohlo být staroněmecké slovo Iva, což znamená tis. Šlo tedy o bojovníka s tisovým lukem. Nabízí se také srovnání s keltským jménem Yvain či francouzským Yvain, což byl rek družiny krále Artuše. Je toho tedy mnoho, co by se o nositelech tohoto jména dalo říci. Já k tomu přidám ještě přání hezkého svátkového dne.
1: Kalendárium.
0: A teď už 19. květen v událostech. Zastavme se nejprve u 19. května roku 1909, kdy se narodil držitel ocenění Spravedlivý mezi národy, Angličan Sir Nicholas Winton. V roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z území ohroženého Československa. Jeho čin zůstal v tajnosti až do roku 1988, kdy vyšel najevo v podstatě náhodou. O 10 let později připomněl událost film režiséra Martina Mináče Všichni moji blízcí a dokument Síla lidskosti. V roce 2023 pak na ně navázal britský životopisný film Jeden život. Nicholas Winton je mimo jiné nositelem řádu Tomáše Garrigua Masaryka. Český evangelický duchovní Jan Jelínek se narodil 19. května 1912. V době druhé světové války působil jako kazatel v ukrajinském Kupičově. Pomáhal zdejším židům pronásledovaným Němci, později Ukrajincům a Polákům. S armádou Ludvíka Svobody se vrátil do Československa. V roce 1958 byl odsouzen za pobuřování a svou kazatelskou profesi směl znovu vykonávat až po roce 1989. Jméno, které vyslovím teď, slýcháváte v našem vysílání pravidelně. Jde o jméno českého herce, ale především rozhlasového pracovníka a laického kazatele Jiřího Hurty. Narodil se v Okrouhlicích u Havlíčkova Brodu 19. května 1920. Jako herec se objevil například v historických velkofilmech Jan Žižka či Jan Hus nebo v komedii z roku 1955 Anděl na horách. Roli dostal také ve válečném dramatu Muži bez křídel a navíc daboval více než 300 filmů. Dlouhou dobu působil v Československém rozhlase, zejména v pořadu A léta běží vážení. Když přestal v rozhlase kádrově vyhovovat, musel si hledat jiné zaměstnání. Pak až do konce života pracoval v České pojišťovně. Podle svých vlastních slov uvěřil Jiří Hurta díky nedokonalému evangeliu. Tedy v okamžiku, kdy srovnával obsah zvěsti evangelia se způsobem jeho prezentace. Krátce poté, to bylo v 70. letech minulého století, se aktivně zapojil do spolupráce s Transvoltrádiem. Svými výklady božího slova sloužil nejenom po rozhlasových vlnách, ale také jako laický kazatel evangelické církve metodistické. Sem byl přijat v květnu 1978. Od listopadu 1984, kdy už byl v důchodu, mu byla svěřena práce kazatele v Jablonci nad Nisou. Bydlel v té době s manželkou v Mnichově Hradišti. Do Jablonce dojížděl, jak on sám říkával, k ambulantní obsluze. Sloužil nejen zde, ale také v Liberci a na mnoha dalších místech, zejména v Petrovicích, kde vybudoval živou kazatelskou stanici. Do české redakce Transvoltrádia po léta pravidelně posílal své autorské biblické výklady. Také je svým krásným hlasem nahrával. Nebál se postihů ze strany úřadů, i když věděl, že ho podle jeho nezaměnitelného hlasu snadno každý pozná. Dodnes vysíláme na vlnách Rádia 7 jeho autorský pořad Studna slova, který čítá několik set dílů a to Jiří zdaleka nenatočil všechno, co chtěl. V současné době ve Studně slova procházíme první list Korinským. Pokud byste chtěli slyšet více, nalaďte si ji v sobotu v 15.30 nebo v neděli v 6.45.
1: Pravidelně.
0: Právě dnes uplynulo 95 let od narození zakladatele organizace Teen Challenge Davida Wilkersona. Muž, který věnoval svůj život lidem na ulici, drogově závislým, mladým bezdomovcům a členům gangů. Muž, který o božích snech nejen snil, nejen uvažoval, ale toužil je také uvádět do života. Dalo by se říci, že všechno začalo ve chvíli, kdy se David rozhodl, že prodá televizi. A nebo už v 8 letech, kdy pocítil touhu stát se pastorem. Kus svého pohnutého životního příběhu zaznamenal David Wilkerson v knize Dýka a kříž, kterou můžete znát i z našeho vysílání. Pokud byste chtěli jeho život poznat blíže, před chvílí to bylo zmiňováno, pusťte si zítra po 10. dopolední Řeku života. Švýcarský evangelický teolog, autor výkladů Nového zákona Adolf Schleiter zemřel 19. května 1938. A v roce 2023 odešel z tohoto světa americký teolog, pastor a spisovatel Timothy Keller. Toto je evangelium. Jsme hříšnější a zkaženější, než jsme byli kdy ochotní uvěřit, ale zároveň jsme milovaní a přijatí v Kristu víc, než jsme se kdy odvážili doufat. To byla zpráva, se kterou Timothy Keller dobyl nejen New York, ale i celý svět. Cestu ke Kristu našel i díky čtení díla C.S. Lewise. Vystudoval teologii a stal se pastorem na maloměstě ve Virginii. V roce 1989 byl povolán, aby se svou ženou založili sbor na Manhattanu v New Yorku. Ve své službě se zaměřil na mladé městské profesionály, kteří bývají ke křesťanské víře skeptičtí. Neslavoval však z křesťanské pravdy a nevyhýbal se ani těžkým otázkám. Ve sboru Redeemer Presbyterian Church se dnes schází kolem 2000 lidí na každém z 5 míst, kde působí. Keller je podepsán navíc pod 20 knih, z nichž mnohé vyšly v češtině. Zmiňme alespoň knihy Proč Bůh, Smysl manželství, Tajemství Vánoc nebo Marnotratný Bůh. Tak tolik z dnešní výpravy do historie. Teď nás čeká pár písniček po 8:30, pak dnešní vydání 3D tolku a završení série, která byla věnovaná tomu, jak vést dobrovolníky. Vojta Barot natáčel s vedoucí dobrovolníků na festivalu United Alžbětou Hanákovou.

0: Jak vést dobrovolníky? Tuhle otázku zkoumáme celý měsíc v rozhovorech Vojty Barota s Alžbětou Hanákovou, která má právě dobrovolníky na starosti na festivalu United. Tak tady je zastavení čtvrté a závěrečné, které se znovu pokusí odpověď na tuto otázku nabídnout.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve s Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou opět sedí Bětka Hanáková, která vede dobrovolníky na vsetínském festivalu United a také koordinuje festival United City v Českých Budějovicích. Krom toho, že je zarytým fanouškem Baníku Ostrava a studování hebrejštiny, také má ráda chvály, hudbu a moc ráda pracuje s lidmi. Bětko, vítej zpátky v pořadu 3D Talk.
3: Já vás zdravím.
2: Co tě vedení lidí, specificky možná dobrovolníků, naučilo o tobě samotné?
3: No, co mě to naučilo? Možná více odpočívat, protože pak, když se člověk věnuje na takovýmhle velkým věcem, tak se to může podepsat i často na jeho zdraví a to nikdy člověk nechce. Takže určitě mě to naučilo víc odpočívat, více věnovat i sama sobě a nejenom té službě. I tak hledat si i ten prostor mimo tu službu, mimo tu církev, kdy třeba člověk jde úplně s někým zvenku ven, třeba s nějakými přáteli, kteří třeba nevěří v Pána Boha a můžete s ním probírat úplně cokoliv jiného, tak i tady ten čas si myslím, že je pro nás jako hodně důležitý, abychom vyšli z té bubliny. Takže a pochopili i ten svět, jaký je, protože tohle jsem třeba já zažívala, když jsem byla malá a bydlela jsem na faře, tak jsem byla opravdu v takové bublině a myslela jsem si, že se všichni chovají tak hezky, jako v té církvi. A pak jsem přišla na střední a viděla jsem, že to tak není, že spousta věcí je jinak a že všichni nežijou tak slušně a poctivě, jako ti, kteří jsou kolem mě. Takže tohle je důležité asi poznávat i to, co je ve světě.
2: Být vedoucím v církvi není vždycky jednoduché. Má to své výzvy, má to své radosti, ale i ty výzvy. Jak zvládáš kritiku od lidí v církvi?
3: No, někdy těžko. Musím říct, že častokrát se ve mně honí spousta myšlenek, proč třeba mě někdo za něco kritizuje a že nevidí to, co všechno zatím jako je, za třeba nějakou službou. A je to těžké, jako já třeba, když teda dostanu nějakou kritiku, tak samozřejmě buď se ji snažím s pokorou přijmout, pokud s ní jako částečně souhlasím, a nebo se snažím to tomu člověku jako hezky vysvětlit, proč se třeba nějaké věci dělají, proč je tak jako zrovna dělám já, proč mi dávají takto smysl. Ale samozřejmě pak i nastává ta část, že je to člověka trošku jako hryže uvnitř, žere ho to takzvaně. Mm-hmm. A na to mi pomáhá se pak jako s někým o tom jako pobavit a trošku hledat, jako, co je teda na tom, jestli na tom vůbec jako něco je na té kritice, nebo je to jenom nějaký rýpal, který si chce rýpnout a sám nic nedělá v té církvi. Takže to se taky občas stává a máme takové třeba lidi i v našich společenstvích, kteří nic nedělají, ale hodně mluví a pořád se jim něco nelíbí. Takže pak člověk i taky musí umět filtrovat tady ty kritiky a i ty lidi a jak to vlastně od nich může a má přijímat a nemá a jak si to má brát.
2: Ono je to někdy těžké, protože spoustu lidí slouží v církvi dobrovolně. Není to něco, co by je zaměstnávalo, z čeho by měli nějaké živobytí, nějaké peníze, nějakou mzdu. A přesto služba jde nějak ruku v ruce s církví. Jak můžeme budovat takovou kulturu služby v církvi?
3: Myslím si, že V dnešní době je to ještě čím dál tím víc těžší vůbec něco takového budovat v církvi. A protože církev samotná, když se vezmeme nějaké třeba malé farnosti, dejme tomu třeba i katolickou nebo evangelickou nějakou faru, třeba na nějaké vesničce, tak už od pradávna, kdy tam prostě to nějakým způsobem fungovalo a lidi chodili do kostela, tak spoléhali na to, že vlastně všechno odtáhne pan farář plus nějací další dva lidi.
2: Vždyť jsou přece za to placení, že?
3: Vždyť jsou
2: to
3: přece je taková... za to placení, ano. Myslím si, že v některých lidech tady tohle to přebývá pořád, že tady jsou na to lidi, tak proč já bych měl něco takového dělat? Nedokážou to pochopit, to je pak docela problém. Člověk pak se snaží těm lidem to vysvětlovat, co vlastně jemu to dává a proč to dělá, ale i častokrát vnímám, že ti lidi to i tak jako nechápou. A když se jedná o takovéhle lidi, tak ne, že už se o ně vůbec nezajímám, to nechci říct, ale snažím se najít si lidi, kteří by třeba ochotně do toho šli a postupně se snažíme takhle do toho namočit. A myslím si, že jak tohle z toho budovat, je určitě hodně způsobů, ale třeba i to, že člověk dělá nějakou akci a třeba když se bavíme třeba o nějaké farnosti v malé vesničce a snažíme se tam třeba i pozvat do toho sboru nějaké nové lidi z té vesnice, kteří ještě Pana Boha jako nevěří, ale víme, že jsou na něco šikovní, takhle, že se to o nich jako říká, tak máme spoustu takových služebníků v církvi, kteří se nebojí je pozvat třeba do sborového zpěvu, že ví, že třeba krásně aj jako umí zpívat, ale zároveň jsou šikovní na nějakou manuální činnost a že nám třeba pomůžou něco opravit v kostele. A takhle postupně se jako tvoří i ta síť takových těch lidí, kteří třeba by jinak do té církve nepřišli, ale už mají nějakou službu, tak tam začnou chodit. A je to taková jako nenásilná v podstatě forma toho, jak ty lidi do té církve jako nalákat. A samozřejmě pak je horší, když v té církvi máme někoho nebo máme celou sortu lidí, kteří nemají to pochopení a nechtějí nic dělat. Pak je to takové dost smutné a těžké a je to na modlitby a taky záleží, jak se tam mění generace, protože pak, když přijde třeba mladá generace lidí, tak to vidí jinak než ta starší.
2: Jak jsi poznala, že máš od Boha povolání vést druhé? Jak to může člověk poznat? Jak jsi to poznala ty?
3: Já, když jsem položila tuhle otázku, tak se mi vybavil jeden můj moment, kdy jsem byla hodně malička a vlastně jsem chodívala na dorost, který jsme tak jako dělali u nás ve sboru, tenkrát v Odrách, a měli jsme takovou evangelizační akci s dětskou misií a já jsem, i když jsem byla vlastně taky to dítě, které bylo součástí té evangelizace, taky tam hrálo ty hry, tak jsem nemohla nějak vydržet to, že některé ty děti odcházejí a že jako nemáme na ně žádný ten kontakt, že nedostali žádné to osobní pozvání. Tak jsem si vzala ty pozvánky a šla jsem za nima a řekla jsem jim, hele, přijďte prostě tady další den, bude tady takováhle maková party, bude to super, přijďte, rádi vás jako uvidíme. A možná to je ten moment, kdy se to začalo možná ve mně trošku jako lámat. Že ano, mám možná i nějaké geny po taťkovi, který vede lidi a je kazatel, ale zároveň i tady tohle, to si myslím, že možná i bylo trošku takový zlom ve mně, že mě to nedávalo spát. A pak i spoustu různých dalších věcí, jak člověk dospíval, tak viděl, že je potřeba něco udělat a tak to začal dělat a začalo to i bavit.
2: Takže jak to poznat tak, že tě to nenechá spát?
3: Dalo by se to tak říct, no.

0: chřipky. A třeba teďka jsme měli jednu schůzku s dobrovolníkama a ze 120 nás bylo jako asi 8. Ale bylo to fajn, sešli jsme se v Brně, samozřejmě někteří měli narážky na Brno. A největší srandou bylo, že vlastně většina z těch, kteří přijeli, tak byli ze Vsetína, takže jsme se mohli sejít na Vsetíně. Ale bylo to hodně fajn. Byly to takové ty pevné játra, které to drží a které jsou ochotné, kteří jsou ochotní ti lidi tam sloužit na tom festivalu. Bylo to fajn a myslím si, že tady tyhle ty setkání a nebo ty osobní rozhovory třeba v průběhu toho roku nebo i to, že si člověk třeba může psát s těma lidma, takže to může právě udržovat tu bandu těch dobrovolníků takhle pokupě a že máte pak jistotu, že třeba přijedou i ten další rok.
1: Možná takové povzbuzení pro lidi, kteří stejně jako ty vedou další lidi, kteří jsou dobrovolníci a moc nevidí nějaký postup nebo nějaký růst nebo možná nevidí nějaké ovoce. Jak ty poznáváš, že tvé vedení nese ovoce?
0: Je to... Na tom festivalu si myslím, že to jde vidět už... Díky tomu, že ten festival je postavený a že se zbourá, vidíme to pak na těch různých svědectvích, které se děly. Nebo to vidíme až třeba za pár let, že se dozvíme, že si tam třeba někdo našel životního partnera na festivalu mezi dobrovolníkama, že se tam dali takhle jako dohromady, nebo že pán Bůh ho z něčeho vysvobodil a že tam třeba dobrovolníci mohli prožít něco zásadního ve svém životě, tak to si myslím, že je takové velmi pozitivní a přináší to pak takové to ovoce, které člověk možná i vidí hned nebo pak i za nějakou dobu.
1: Co bys poradila vedoucím, kteří buď už vedou nebo se chystají vést dobrovolníky nebo vést lidi, kteří to dělají ve svém volném čase?
0: No, držte se. je to těžké, někdy je to boj, protože práce s lidmi je náročná, ale stojí to za to a myslím si, že ten nahoře to vidí a že nás má za to strašně rád a podporuje nás v tom.
1: Blížíme se k závěru a chtěl jsem tě poprosit, jestli bys mohla na závěr zmínit nějaké takové povzbuzení pro lidi, kteří jsou třeba ve stejné situaci jako ty, vedou lidi, kteří dělají různé služby dobrovolně, ale neví, jestli to někam vede, jestli nevidí nějaký růst. Jak můžeš poznat, nebo jak ty poznáváš, že tvé vedení nese nějaké ovoce?
0: Myslím si, že to chce čas, abych někdy viděla, že to nějaké ovoce nese. Chce to mít tu trpělivost. Ne vždycky všechno vidíme hned a Někdy je to takový dlouhý proces tady tohoto a člověk musí být vytrvalý. Tak jak i některé duchovní boje, že jo, v Bibli trvaly delší dobu třeba, tak i tady tohle, ta naše služba nese ovoce, ale může to trvat delší dobu.
1: Takže takové povzbuzení je v tom vytrvat a nestrácet naději.
0: Ano, ano.
1: Tak vytrvejme, nestrácejme naději, když to možná nevidíme hned, ale můžeme věřit, že v tom nejsme sami, že Bůh v tom s námi. To je takové hezké povzbuzení na závěr a od mikrofonu se loučí Vojta.
0: A Bětka.

vždycky v úterý v 8.30 a ve středu po 19. hodině a 45. minutě nabízíme 3D talk, kterým provází Vojta Barot. Příští týden se budeme věnovat tomu, jak vést z druhé pozice. A jestli úplně nevíte, co si pod tímhle tématem představit, tak nezapomeňte poslouchat.

Neleknu se hrůzy noci, ani střely, která ve dne létá ze zálohy. Neleknu se ani moru, co se plíží temnotami, a nákazy, co svou touhu šíří o poledni. A i kdyby po mém boku padl 1000 a 10 000 po pravici, k mému tělu se to nějak

0: je můj hrad. Vůbec ničeho se nebudu, nebudu bát.
1: Pokud budete poslouchat vysílání Rádia 7 i po 9. hodině, pak mohu slíbit pár pozvání na akce, které se chystají. Po 9:30 předposlední setkání, které bude věnované v základech naději a věčnému životu, a to, pod kterým je podepsaná laická kazatelka Evangelické církve metodistické Ingrid Hrubá. Pokud chcete, zůstaňte s námi i v další hodině programu Rádia 7. Ať se vám dobře poslouchá. Díky, že jste s námi.

Rádio 7, to pro úterý 19. května 2026, krátce po 9. hodině. To je teď a tady to místo, kde se vyskytujete a to, co posloucháte. Za mikrofonem je Lucie Endlicherová, ještě dalších 60 minut budeme trávit spolu. Vlastně nejen 60, protože až odbije 10., tak vysíláme zákoutí, program, který nabízí setkání s lidmi, kteří by možná sami sebe neoznačili za křesťany, ale kteří hledají smysl života, hledají odpovědi na důležité otázky s tím spojené. Tak tenhle program vám dnes nabídne setkání se Šimonem Grimichem, který se rozhodl zkoumat křesťanství a buddhismus. To je tedy zákoutí dnes po 10. Do té doby ale spousta dalšího programu. Už bylo slibováno, že budeme společně nahlížet na akce, které se konají v dalších dnech, že to budou Základy s Ingrid Hurbou, no a samozřejmě nebudou chybět ani písničky vybírané naší hudební redaktorkou Karolínou Vološinovou. Tak teď už je to opravdu dost o tom, co nás čeká v dalších minutách, tak ještě výzva, která otevře čas po 9. Výzva od Emmy Neeson. Měla bych mít víru. To je to, k čemu mě Bůh volá.

O tomto víkendu se koná spousta velmi zajímavých akcí. Vlastně bychom informacemi na nich mohli vystavět ty následující chvíle v našem vysílání. O většině z nich jste nějakým způsobem v našem vysílání uslyšeli, ale zase, aby nezapadly. Pojďme připomenout třeba festival pro besídkáře, rodiče i děti, tedy setkání pro ty, kteří se věnují dětem na půdě církve, ale nejenom jim. Festival Inspiro proběhne na základní škole Noe v Pardubicích tuto sobotu mezi 10. a 16. hodinou. K dispozici toho bude dost a dost. Jednotlivé stánky budou představovat nejrůznější způsoby toho, jak dětem přiblížit evangelium, a skutečně ta nabídka bude velmi pestrá. Pokud byste chtěli vědět o festivalu Inspiro více, tak se podívejte na portal.cb.cz, kde získáte další informace, nebo přímo na Inspiro zaměřte. Odehraje se na půdě základní školy Noe, tedy v prostorách církve bratrské v Pardubicích, tuto sobotu mezi 10. a 16. hodinou.

Zmiňovala jsem, že bychom mohli mluvit o akcích, o kterých už v našem vysílání tak či onak byla řeč, ale ta, kterou chci zmínit v následujících chvílích, je taková, o které budeme mluvit teprve zítra. Tak pokud byste chtěli znát podrobnější informace, v zítřejším ranním telefonátu je můžete získat. V sobotu proběhne v Děčíně na tamní fakultě Českého vysokého učení technického další ročník celostátní romské konference, kterou pořád dá Děčínské romské centrum pod záštitou romské platformy Apoštolské církve v Česku. Hlavními řečníky budou Martin Moldan, Marek Gombár, Marek Olách, Rinaldo Olách a další. Mezi sobotní 9:30 dopolední a 17:00 hodinou odpolední toho bude k zažití dost a dost. Pokud byste chtěli se na konferenci přihlásit, stačí, když si najdete stránky Apoštolské křesťanského centra Děčín a tam už najdete proklik, který vás dovede až k přihlášení hlašovacímu formuláři. Celostátní romská konference v Děčíně tuto sobotu od 9:30 do 17 hodin. Více informací dne zítra po 7:30 ráno v ranním telefonátu.

Úplně obyčejné a přesto tak silné volání Tady jsem, pane, znělo písničkou v podání kapely Citizens. Pokud by pro vás tahle informace byla důležitá, je 9 hodin a 18 minut, vy posloucháte Rádio 7. Před námi ještě pár pozvání. Před písničkou byla řeč o romské konferenci, která proběhne v sobotu 23. května v Děčíně. Tak mám tu ještě další dvě pozvání, které se týkají téhle zmíněné soboty. Jedno je vlastně úplně specifické, protože k nám doputovalo od jedné naší posluchačky a to jsou vždycky věci, na které upozorňujeme velmi rádi. Přiznávám se, že kdyby u pozvánky nebylo připsáno Žatecko, tak bych opravdu nevěděla, kde hledat Velkou Černoc. Ovšem, ve Velké Černoci na Žatecku najdete kostel svatého Václava, kde se v sobotu ve 14 hodin chystá jarní chrámový koncert, na kterém vystoupí houslista Milan Brouček a varhaník Jiří Knote. A na programu jsou sama velmi známá díla z pera třeba Marka Antoána Charpentiera, Antonína Dvořáka, Johana Sebastiana Bacha a dalších skladatelů. Dobrovolné vstupné bude věnováno na probíhající opravy kostela svatého Václava ve Velké Černoci. Právě tam můžete v sobotu zamířit na koncert, který odstartuje ve 14 hodin. A to druhé pozvání upozorňuje na festival Full of Life, o kterém byla řeč v dnešním ranním telefonátu. Pokud jste slyšeli, tak víte, že proběhne v sobotu, startuje ve 14 hodin na pódiu nedaleko kostela svatého Vavřince v Brně Řečkovicích. Festival plný velmi zajímavých aktivit, který se odehrává hned na 4 pódiích. Pokud chcete o něm vědět více, tak stačí, když si do vyhledávače zadáte Full of Life, najdete si program a třeba na něco z jeho nabídky v sobotu zamíříte.

Zatím byla řeč především o sobotních programech, které budou probíhat o tomto víkendu, tak jedno pozvání i nedělní do Betlémské kaple v Praze, kde se jako každý rok při seslání Ducha Svatého v rámci letnic koná Národní den modliteb. Startovat bude ve 14.30. Má podtitul Bože, když sesíláš svého ducha, lidé jsou stvořeni znovu a tak obnovuješ tvář země. K obnovování tváře země v rámci modliteb jste zváni 24. května od 14.30 do Betlémské kaple v Praze. Společně s pořadateli, zástupci Sdružení České studny, se můžete modlit za naši zemi, za boží ochranu a za pomoc se řešením jejich problémů.

Bohu jsme vzdávali chválu hned dvěma písničkami, které právě dozněly. Poslouchali jsme kapelu Mláska, pak také Solu Izrael, píseň, která připomínala, že Bůh je ten nejlepší a že od něj můžeme to nejlepší očekávat. Čeká nás ještě pár písniček, než to bude 10. hodina. Po 10., jak bylo slíbeno, nás v dnešním zákoutí čeká setkání se Šimonem Grimichem, člověkem, který se rozhodl prozkoumat dvě velká světová náboženství a tak přemýšlel jednak o křesťanství a jednak o buddhismu. Více už uslyšíte v zákoutí po 10. hodině.

cesti, ale nezastavuj, utíkej a svět má se dotýkej. Kolik potřebuješ,

0: nezastavuj, utíkej a světla se dotýkej. Kolik potřebuješ, času si dej.
1: K útěku, utíkání, v posouvání se vpřed podporovala písnička Terezy Štertz. Vlastně k ní bude velmi dobře nasedat ta následující od kapely For King and Country, která připomíná, že každá bolest jednou skončí, že je dobré vydržet. A k tomu bude zvát i ta další od kapely Need to Breathe. Ještě dvě nás čekají, než to bude 10. hodina a s ní dnešní vydání Zákoutí.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Rádio 7 vás dovedlo k 10. hodině, je úterý 19. května 2026. Ivové mají dnes svátek, tak jim speciálně přeju hezký den, ale samozřejmě vám všem, kdo vysílání teď posloucháte. Před námi je půl hodina věnovaná otázkám, protože ty především mají prostor v týdenníku Zákoutí. V pořadu, do kterého jsou zváni hosté, kteří by možná sami sebe neoznačili za křesťany, ale rozhodně jim není cizí zkoumání otázek spojených se smyslem života. Dva náboženské proudy zaujaly Šimona Grimicha natolik, že se rozhodli je zkoumat do hloubky. Je možné spojit křesťanství a buddhismus? To je úvodní otázka, kterou prozkoumá dnešní Zákoutí. Dobrý poslech.

0: Je průvodcem po přítomnosti. Učí sebe i druhé, jak být více tady a teď. Vždycky ho zajímaly dva proudy, křesťanství a buddhismus, až při pobytu v Německu zjistil, že je možné je nejen nechat jít vedle sebe, ale i spojit. Překládá poezii a knihy o meditaci, je koučem mindfulness a meditace, spolu s dalšími putuje po horách i hlubinách lidské duše. Šimon Grimich, host dnešního Zákoutí. Šimone, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
0: Mně se moc líbilo, že učíte sebe i druhé, jak být víc tady a teď, tak by mě zajímalo, v čem to umíme, nebo možná v čem to vy umíte a v čem nám nebo vám to uniká.
1: Já myslím, že většině z nás to spíš uniká, než že by se nám to úplně dařilo. Typicky často se nám dobře daří být přítomní a být tady a teď v momentě, kdy se děje něco, co nás osloví, co nás zaujme, nebo možná co nás překvapí. Tak to jsou typicky takový momenty, kdy jsme víc přítomní, nebo kdy jsme plně přítomní. No a pak je spousta dalších okamžiků, který možná nám tak jako z toho našeho života trošku vypadávají, nebo kde jsme tak přítomní jenom na půl, nebo kde fungujeme víc tak jako na autopilota, ale nejsme tam úplně vědomně. Takže část pak té práce, ať už mojí pro mě samotného, nebo toho, v čem se snažím vlastně druhý jako podporovat a inspirovat, tak je vlastně probouzet zájem o to, co se děje teď a tady, ať se děje cokoliv, protože ten přítomný okamžik, tak to je jediný okamžik, kdy jsme skutečně naživu a kdy jsme ve spojení se životem a byla by škoda si to nechat utíct.
0: Ono se o té nutnosti být tady a teď v tom přítomném okamžiku v poslední době mluví celkem často. Já vždycky přemýšlím, jestli to znamená, že máme jakoby víc pustit minulost nebo budoucnost a víc se soustředit na to tady a teď. Myšleno méně si brát poučení z toho, co bylo a méně plánovat to, co bude. Je to tak? Je to tak, že máme jakoby tu minulost hodit za hlavu a budoucností se tolik netrápit? A nebo co je podstatou toho být tady a teď?
1: Pro mě to být tady a teď především znamená skutečně vlastně být v kontaktu, být ve spojení, být ve vztahu s tou jedinečností toho přítomného okamžiku a toho, co se děje. To znamená, že ať už jde o jakoukoliv situaci, práci, vztah, rozhovor, tak se vlastně snažit tam jako být plně otevření, plně k dispozici, reagovat živě nebo možná spontánně na to, co se skutečně děje. To bych tak jako řekl, že by mohlo být to jako být tady a teď versus když úplně teď a tady nejsme, tak to znamená, že jsme víc ponoření ve svých myšlenkách, ve svých představách. Tam můžou spadat samozřejmě i ty různý plány a vzpomínky na minulost, ale v tu chvíli vlastně žijeme víc, tak říkajíc, ve své hlavě nebo ve svých představách o skutečnosti, místo toho, abychom byli v kontaktu s tou opravdovou skutečností. Tam já takhle asi vidím ten rozdíl. Jinak samozřejmě plánování, nějaká reflexe naší minulosti a toho, co se dělo, tak je něco, co k životu potřebujeme, zcela nezbytně. Ale možná to někdy děláme příliš, možná to někdy děláme moc, možná někdy zase ta jako naše připoutanost nebo touha mít věci pod kontrolou a to, že se pořád zabýváme těmi úkoly, co musíme vyřešit, zvládnout, zařídit, tak nám to zase může bránit právě v tom víc svěžím kontaktu se životem, s přítomným okamžikem.
0: To hezké, svěží kontakt se životem se mi moc líbí, to zní dobře. To zní tak lákavě, to zní tak, že by to člověk chtěl. A zároveň vy jste říkal, že nám to jde u těch věcí, které nás těší, které jsou nějakým způsobem jakoby pozitivním impulzem. A možná je to mnohem náročnější být tady a teď v něčem, co je náročné, co je těžké, co je bolestné, nebo možná úplně obyčejně jenom šedivé a ne tolik podněcující, jako to, co má ta pozitivní znaménka. Na to se chci ptát, jak podle vás být tady a teď v těchhle věcech, v těch, ze kterých chce člověk utéct?
1: Jo. Já v podstatě učím 8týdenní kurzy meditace nebo mindfulness, kde právě trénujeme tu schopnost být bdělý být přítomní a být s tím, co se děje právě teď. Ať už je to příjemný, ať už je to neutrální, nebo je to nepříjemný. Tahle ta schopnost vlastně je nesmírně důležitá, zejména právě pro ty zkušenosti, které jsou pro nás nějak náročné, nepříjemné, ať už jsou to intenzivní emoce, se kterými si nevíme úplně rady, nebo jsou to možná emoce někoho druhého, se kterými si nevíme rady, nebo zkrátka nějaká jako vypjatá situace, tak v momentě, kdy my nemáme tu kapacitu s tím být nebo s tím nechceme být, tak se vlastně zase nějakým způsobem zavíráme. Uzavíráme se, utíkáme z té situace, ať už doslova, nebo tak jako vnitřně, že zkrátka nějaký části nás samých vytěsníme a nenavštěvujeme je a odpojíme se od nich. To zase pak jako v nějakém celku snižuje nějakou naší energii a radost a spokojenost. Takže vlastně dokázat se konfrontovat, potkat se s tím, co je v nás těžké, obtížné, tak to je v podstatě jádro třeba tohohle toho kurzu, který učím. Je to jádro toho, abychom se vůbec naučili sobě dobře rozumět, abychom sami k sobě mohli mít soucit, laskavost a díky tomu vlastně mít taky zase soucit a laskavost s druhými, protože když se s něčím těžkým potkáváme sami v sobě a poznáváme to, tak pak samozřejmě daleko líp dokážeme být empatičtí a mít porozumění pro druhé. Takže to je určitě jako velmi, velmi důležitý. No a samozřejmě s těma okamžikama, které jsou takový jako šedý, tak to je vlastně taky zajímavý, no, se ptát na to, a proč jsou vlastně šedý, jo? Čím to je, jestli to je nějaká vlastnost, kterou ty okamžiky mají ze své povahy, nebo jestli to je dáno vlastně naším postojem, jak se na ně díváme, nějakou naší perspektivou. Často vlastně, co může pomáhat, tak je jenom tak jako zkusit sobě probudit trošku větší zájem a nebo zvídavost a jenom se tak vlastně rozhlídnout. A co teď všechno se mi tady nabízí, jo, tomu mýmu vnímání, té mojí mysli, co všechno se teď vlastně děje. A často zjistíme, že se děje spousta zajímavých věcí. Když se zase vrátím k tomu kurzu, který dělám, tak jedno z prvních cvičení, které děláme, tak je, že rozdám lidem rozinku, aby jenom zkoumali, nebo rozinku, obyčejnou rozinku, zkoumali všema smyslama rozinku, kterou všichni znají, všichni už ji 100krát viděli. Takže je to taková věc, který normálně žádnou velkou pozornost nevěnujeme. Maximálně si tak jednu vezmeme a spolkneme. A tohle je na jednom cvičení, kde ty rozince věnujeme prostě 5 minut třeba, někdy i 10. Hezky se na tom dá právě ukázat to, že pokud my těm věcem věnujeme trošku víc času, trošku víc pozornosti a trošku víc zájmu, tak oni najednou začnou tak jako rozkvétat a dostávat barvy a najednou nás ta úplně jednoduchá věc pohltí naplno a zkoumáme dotek, zkoumáme vůně, zkoumáme tvary. K tomu se vynořují různý vzpomínky na to, na zážitky s rozinkama a tak dále a tak dále. Tak tohle může být vlastně cesta, jak no, jak někdy to, co je vlastně takový jako obyčejný, nezajímavý nebo šedivý, tak jak v tom najít něco, co nás probudí.
0: Když vás poslouchám, tak mi to úplně evokuje to, jak Ježíš říkal, aby se lidé učili od dětí, že jim patří nebeské království a přijde mi, že děti jsou přesně jako tím prototypem toho žít tady a teď, že když půjdu s dítětem na procházku, tak velmi pravděpodobně ho do 3 metrů zaujme něco, u čeho se zastaví a co bude naplno zkoumat a já bych to úplně minula, protože by to vůbec nedosáhlo schopnosti, aby se to nějakým způsobem dotklo mého vnitřního světa. Je to tak? Je to v něčem takové vracení se k tomu, co dělají děti?
1: No, vracet se k zájmu, vracet se k údivu, nechávat si věcma oslovit, to je strašně důležitý. Když tady vlastně mluvíme o křesťanství, o buddhismu, tak jeden zenový mistr Shoryu Suzuki tak má hezkou knížku, která vyšla i v češtině, jmenuje se Zenová mysl, mysl začátečníka a on tam právě říká, v té mysli začátečníka je spousta možností, zatímco v té mysli toho profesionála už ty možnosti vlastně chybí. Takže to, o co pak jde, tak je právě probouzet tu mysl začátečníka, takovou tu mysl, která se dívá na věci poprvé, jako kdybychom je neznali, jo? Jako kdybychom tu rozinku nikdy neviděli. A což ten konkrétní exemplář jsme pravděpodobně opravdu nikdy neviděli, nikdy se s ním nepotkali. A stejně tak ta chuť je vlastně taky vždycky úplně jedinečná, neopakovatelná. Tak, no, tak to je vlastně něco, co jde podobným směrem. No. Taková dětská mysl, zvídavá mysl, nebo tomu můžeme říkat mysl začátečníka.
0: Jeden z těch důvodů, proč jsem vás poprosila o rozhovor, byla právě ta vaše zkušenost, která mluví o tom spojování křesťanství a buddhismu. Já bych vás vlastně ráda poprosila, jestli byste nám to nemohl vyprávět od začátku. Mně se moc líbilo to vaše, zaujalo mě křesťanství i buddhismus a pak jsem zjistil, že to jde spojit. Tak čím vás zaujalo křesťanství a čím buddhismus?
1: Křesťanství je tradice, ve které já jsem v nějaký míře vyrostl. Takže cítím, že vlastně tam mám kořeny. Jednak jako jak v křesťanství samotným, tak vnímám i to, že ta naše západní společnost tím křesťanským smýšlením nebo hodnotami tak je vlastně tak nějak jako neoddělitelně prorostla a že to tak nějak v sobě máme. A pro mě asi vždycky tak jako klíčový prvky křesťanství tak byly na jedné straně nějaká jako důvěra v to, že ten svět a život je dobrý, že tady je něco většího, co nás přesahuje, překračuje, co to tak jako drží dohromady, čemu můžeme říkat Bůh, čemu můžeme říkat láska. A na druhé straně, že jsme tady my jakožto jedineční bytosti, který tady zase mají nějaké svoje místo a svoji cestu. A mezi tím se děje vztah. Tak to byly takový asi vždycky dva pilíře, ke kterým jsem se znovu a znovu vracel. A který mi připadají podstatný v tomhletom našem křesťanském dědictví, ať už kulturním nebo vyloženě náboženským. To byla vlastně jedna nějaká taková jako jeden směr, jeden pohled a vedle toho jsem hledal jsem cestu, jak možná dojít takovým jako většímu vnitřnímu klidu nebo trvalejší spokojenosti, nebo jak vlastně dokázat ten život vnímat plně, právě s tou jako čistou, svěží pozorností a myslí. A tímhle způsobem jsem se setkal s meditací a nejprve jsem se s ní setkal vlastně v té formě buddhistický, takže když bych to vzal úplně historicky, chronologicky, tak někdy před 14 lety, tak jsem se vlastně tak zčista jasna čirou náhodou objevil na takovým desetidenním buddhistickým meditačním ústraní, kde jsme denně 10-11 hodin vlastně meditovali, tak to byl takový jako velmi intenzivní začátek, který mě osobně velmi, velmi oslovil a od té doby mi tak meditace zůstala a dál mě vlastně provázela až do toho bodu, kdy vlastně já dneska taky zase provázím meditací druhé. Takže tam já jsem našel především jako metodu nebo nástroj, jak vlastně pracovat se sebou a jak i tu, nakonec i tu křesťanskou zkušenost vlastně prohlubovat. Jak se dokázat víc stišit, sklidnit, zjemnit to vnímání a tím zase se nějak dotýkat právě víc té hlubiny bytí a blízkosti a důvěry v to, že ten život je dobrý a že jsme tady vítaní. A že jsme tady dobře. Takže v tomhle se vlastně ty dvě věci na jedné straně, nebo ty dvě tradice na jedné straně tak jako podporovaly, prohlubovaly a zároveň samozřejmě to křesťanské vidění světa od toho buddhistického vidění světa se v řadě věcí vlastně velmi taky zase liší a odlišuje, takže nějak tak jako pospojovat do jednoho celku tyhle dvě tradice není úplně snadný a možná to nakonec ani není úplně potřeba, ale mě pak na této další cestě, tak jsem se vlastně začal najednou víc setkávat s tím, že křesťanství samotným najdeme dneska už řadu škol, řadu tradic křesťanské meditace nebo křesťanské kontemplace, které mají velmi vlastně, já jsem potkal takhle u těch buddhistů, školy, které často taky tu inspiraci vlastně čerpají z východu, ale předávají zase v tom západním křesťanským hávu a slovníků a tak. No a to mi vlastně přišlo velice zajímavý, až takový nějaký pomyslný vrchol téhle mojí cesty, tak bylo, když jsem během studií v Německu zjistil, že existují mniši, křesťanští mniši, kněží, kteří zároveň jsou také zenovými mistry. Takže v sobě tyhle dvě tradice spojují a tyhle dvě tradice vlastně reprezentují v tom svém životě, tak v jednu chvíli sedí v meditační místnosti a na tom místě, kde sedí ten zenový mistr a mluví tím zenovým slovníkem a sedí v meditaci a za pár minut tak už zase sedí a celebruje mši třeba. Takže se tak jako pohybují mezi těma dvěmi světy. Tak to mi přišlo vždycky velmi, velmi vlastně zajímavý, tahle ta otázka, jak je vlastně možné být tak jako příslušníkem dvou světů, který na jednu stranu k sobě mají hodně daleko a na druhou stranu něčem zase velmi blízko.
0: Vy sám jste to vyjádřil, že jsou přece místa, kde ty světy jsou od sebe opravdu vzdálené myšlenkově nebo i obsahově, zaměřením, směřováním. Jak vy sám osobně to vnímáte? Dokážete ty světy propojovat, anebo tam vnímáte spíš to, jde to vedle sebe, může se to obohacovat, ale nejde to spojit?
1: Já to vnímám jako takový jako dynamický proces, který se vyvíjí a proměňuje. Asi kdybychom tenhle rozhovor dělali třeba před 5 lety, tak bych měl tendenci říct, ano, dá se to spojit, jo, to jádro je vlastně jedno a to, k čemu ty tradice směřují, tak vlastně taky jedno. Což dneska bych řekl, že ano, myslím si, že to tak je a že to je pravda, ale zároveň bych daleko víc kladl důraz na to, že pokud se člověk, tady západní člověk nebo křesťan ponoří do zenu nebo do buddhistické meditace nebo do buddhismu právě víc než jenom tím způsobem, že se věnuje meditaci, jakožto nějaký cestě, jak právě jako sklidnit svoji mysl, svoje nitro a dosahovat většího ticha uvnitř. Tak pokud člověk jde dál a začne se tou tradicí skutečně zabývat se jejím jazykem a symboly, který používá a má ochotu doopravdy do ní vlastně vstoupit, tak tam nás vlastně čeká jiný svět. Tam nás čeká jiný svět, který není prostě stoprocentně převoditelný. Není to takový, že bychom si ty jednotlivé prvky jako v nějakém slovníku dali vedle sebe a zjistili, aha, ono se to rovná, akorát oni tomu říkají jinak. Že vlastně ten jazyk samotný, křesťanský, buddhistický, tak je odlišný a nabízí odlišnou zkušenost světa. Podobně možná, jako se to děje i v těch normálních jazycích. Že ten jazyk není jenom něco, čím mluvíme a vyjadřujeme totéž, ale čím tak nějak jsme hluboce prostoupení a ten svět se nám ukazuje podle toho, jakým jazykem mluvíme. Takže v tom si myslím, že pokud do té tradice člověk doopravdy jako hluboce vstoupí, tak se mu tam ukazují jako různý světy, dva různý světy, dva odlišný světy. Což ale neznamená, že je potřeba, nebo že by bylo potřeba si pak teda buď říct, tak budu jenom v jednom světě, nebo se je snažit nějak jako právě jo, převíst jeden na druhý. To by byla vlastně škoda, protože bychom jako ztratili tu možnost obohacení vzájemného, ale že je možný být vlastně v obou těch světech. Nebo tak jako stát někde možná mezi nimi, přecházet mezi nimi a čerpat z obou. A já vlastně jsem se pak rozhodl i dělat disertaci, doktorskou práci, zaměřenou právě na tohleto téma, na to propojení křesťanství a zen buddhismu a měl jsem řadu rozhovorů takhle s lidmi, kteří se v těch tradicích obou nějak pohybují a obě jsou pro ně důležité a sobou nějak čerpají a tam se tak jako ukázalo, že opravdu ta nějaká varianta toho, že člověk jako obývá oba ty světy a je v obou těch tradicích přítomný, tak existuje a může být vlastně velmi, velmi zajímavá a velmi obohacující. Přestože ne úplně snadná, protože samozřejmě se tam objevují různý pnutí, pochybnosti, nejasnosti a tak.
0: Celou dobu, co vás poslouchám, tak si vybavuju pohádku Pyšná princezna, kdy v jednom tom království bylo zakázáno zpívat a Švec vždycky běhal přes hranice do toho druhého království, aby teda si mohl zaspívat. Zase se vrátil do toho svého. A říkám si, přesně když jste zmínil to pnutí, tak to bylo to, co vlastně ve mně nějakým způsobem pořád vzbuzuje ten otazník. Takové to, jestli to bytí ve dvou světech sebou tohleto pnutí nenese, jestli náhodou člověk jako vnitřně sám o sobě tak, jak je ustrojen pro možná svoje bezpečí nebo klid nebo zakotvení, nepotřebuje zvolit jenom jedno místo, aby právě nemusel běhat do toho sousedního království a zpívat za hranicemi jinak než v té zemi, kde bydlí.
1: Jo, jo. Já myslím, že určitě. Zase, když bychom se pak podívali na to, nebo když já právě se takhle v těch rozhovorech ptám na to, jak se to těm lidem stalo, že jsou v těch dvou světech, tak zase zatím najdeme často nějaký osobní příběh. Osobní příběh, který typicky v sobě obsahuje jako podobné zkušenosti. Jedna z těch zkušeností byla třeba ta, že jim v té jedné tradici, to znamená teda v křesťanství, protože to byla často ta výchozí tradice, že jim tam bylo těsno, že jim to tam bylo vlastně malý a že hledali něco dál, něco víc, potřebovali udělat krok někam dál. Na téhle cestě se potkali pak se zen buddhismem a tam vlastně pro sebe našli něco, co v tom křesťanství nenacházeli. Někdy zase díky tomu, že právě se takhle člověk potká s tou jinou tradicí a najednou se na ty věci podívá trošku z jiného úhlu, z jiné perspektivy, tak najednou zase objeví třeba i v té své původní tradici nějaký vlastně nový poklady, nebo si začne všímat jiných prvků, nebo najednou si možná uvědomí, že ale tam je něco strašně důležitého, co tady třeba chybí. A v podstatě takováhle byla i ta moje zkušenost trošku, že já jsem tak jako hledal něco praktického, nějakou praktickou metodu, praktický nástroj, který jsem v tom buddhismu našel a pak zase díky tomu, že tam jsem našel něco takového, tak jsem zjistil, že aha, ale my to tam taky máme v tom křesťanství. No, ono tam taky existuje, nějaké jako varianty a je to zajímavé. Takže často je to opravdu výsledkem nějakého osobního příběhu, ve kterém může být to, že ta jedna tradice je člověku příliš těsná, nebo tam má různý nějaké pochybnosti, nejasnosti a toho vede k dalšímu hledání. Nebo to taky může být to, že vlastně udělá velmi špatnou zkušenost s tou tradicí a rozhodne se jí opustit, vlastně se od ní tak jako odříznout. A pak je nějaký období, kdy je třeba v té jiné tradici, ale po nějakém čase zas i přes tu prohlubovanou zkušenost tou jinou tradicí, tak najednou zase získá zájem a chuť se tak jako vrátit, často se vrátit ke svým kořenům. A děje se tam zase takový jako opětovný návrat. Takže ty pohyby mezi těmi světy můžou být takový jako klikatý v průběhu času, tak to může být tak, že člověk se zastavuje spíš víc v tom jednom světě nebo v tom druhém, nebo ho to může dovést k tomu, že najednou pro něj oba ty světy jsou jako důležitý a podstatný.
0: Mě velice zaujalo, když jsem se vás ptala na to, co vám připadá na křesťanství a buddhismu obohacující, tak jste říkal, že mezi člověkem a tím, co můžeme označit jako Bůh, existuje vztah. To vlastně lidé moc často neříkají, i ti, kteří nějakým způsobem ke křesťanství přičichnou a něco o něm ví, tak přece jenom jako mluvit o tom, že je možné mít vztah s Bohem, je už něco, co je vlastně osobní, co je hodně hluboké. A tak by mě zajímalo, jestli byste dneska uměl říct, k čemu, jak vás obohatil buddhismus, buddhistická meditace v tom vztahu, jestli tady to ale je pravda, jestli to tak je, že váš vztah s Bohem byl skrze tohle nějak obohacen.
1: Já bych řekl, že ten vztah s Bohem nebo se životem, já to jako vnímám takovým jako široký perspektivy, jo? Že ten Bůh není nějaká postava, která se jednou za rok někde zjeví a něco nám řekne, ale že k nám tak jako promluvá skrz různý setkání, skrz různý okamžiky, lidi, se kterými se potkáváme, skrz věci, které nás jako oslovujou, zaujmou a nějak zase jako utváří nějakou naši další cestu a tak. Tak tenhle vztah mi meditace, zejména meditace teda, jako pomohla velmi, velmi prohloubit v tom, že my, abychom mohli vnímat, abychom mohli tak jako líp naslouchat a vidět to, co je v tom životě důležitý a být jako v kontaktu s tou jako hlubinou toho života, tak my se potřebujeme v první řadě trošku stišit a trošku sklidnit, protože jinak ta naše mysl je taková hodně rozbouřená, neklidná a pořád se tam objevují nějaké myšlenky a představy a koncepty. A to, co vlastně potřebujeme, tak je se právě jako trošku sklidnit, stišit, zpřítomnit a v tu chvíli najednou ta naše pozornost začne být taková jako jemnější a vnímavější a citlivější. Takže pak jako daleko líp dokážeme vnímat to, co je pro nás dobrý, důležitý. Dokážeme daleko líp vnímat to, co potřebují lidé kolem nás. A možná dokážeme taky daleko líp vnímat a vidět, kam tak jako vede ta naše osobní cesta, kam nás to volá, kam nás to táhne. Takže tohle je pro mě naprosto jako neodmyslitelná část nějakého mýho, když to tak řeknu, duchovního života, jak vlastně pečovat o tuhletu kvalitu té naší pozornosti nebo schopnosti se otevřít, vnímat a naslouchat bez nějakých tady našich zmatků v mysli a předsudků a právě s tou takovou jako dětskou otevřeností nebo s tou myslí začátečníka.
0: Šimone, co vám dává naději do každého dne?
1: No, první, co mě napadlo, tak byly vztahy. Takže asi to, že tady nejsem sám na tom světě.
0: Tak tohle byl Šimon Grimich, host dnešního Zákoutí, coach mindfulness a člověk, který ukazuje, že cesta křesťanství a buddhismu nemusí jít úplně mimo běžně. Šimone, děkuji za rozhovor, mějte se hezky.
1: Taky děkuji moc za rozhovor, ať se drží.

Hosté pořadu Zákoutí nevycházejí jen z křesťanské tradice, jejich východiska i směřování jsou často širší. Příběh dalšího zajímavého hosta nás čeká i v příštím vydání v premiéře v neděli v 18:30. Bude hostem Lucie Endlicherové Ondrej Olos.

úterý 19. května 2026 ladíte dopolední vysílání Rádia 7. 3, teď už v podstatě 4 minuty po půl jedenácté vás zdraví Kuba Lofítek. Pořady, které jsme připravili, poodhalí hned v úvodu našeho společného času stručný přehled.

Hlavně to zdravíčko přejeme si při každé vhodné příležitosti. Prožíváme, jak na zdraví záleží, jak nás nemoc omezuje. Nemáme ji rádi. A zdá se nám, že i Pán Bůh nás chce mít zdravé. Je to tak ale opravdu? Uvažujme s glosou Petra Rause od 10.45. Nedávno proběhla médií zpráva, že se jeden model umělé inteligence dostal ven z vývojového prostředí. Pohled přes emočně laděné zprávy na fakta kolem modelu Mythos přináší průsečíky od 11:15. Opustit nelegálně zemi bylo v 50. letech velmi riskantní. Na hranici s Německem se vydáme v pokračování povídky Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Vladimír Hauser čte od 12:15. Jízda na tobogánu. Tak by se dal nazvat život Terezy Kimlové. S manželem vychovala dva syny, prošla hlubokými údolími i vysokými vrchy, zažila zázraky i čekání na ně. A píše blog, protože potřebuje svůj život oblékat do slov. Bude hostem ve Fortepianu ve 13 hodin. Mezi 2. a 3. hodinou bude v našem vysílání prostor pro vaše písničková přání. Tolik programový přehled pro dnešní dopoledne. Budete-li s námi, budeme jenom rádi. Teď už k vám míří píseň Dominiky Gurbalové Premeňma.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Bojíte se nemoci? Považujete ji za nejhorší neštěstí? A předpokládáte, že ji tak vnímá i Hospodin? Pak zkusme přemýšlet s pořadem, který právě začíná.
1: Glosa Petra Rause.

Minulý týden jsem už zase strávil hromadu hodin v čekárnách a ordinacích lékařů. Nějak toho přibývá. Bývaly roky, kdy jsem o lékaře nezavadil, dnes jsem u něj každou chvíli. Někdy to jinak nejde, vlastní tělo člověka donutí. Jindy jde o rozmanitou prevenci, jakou ale nechci zanedbávat. Nechci patřit k lidem, kteří své tělo pomalu devastují a pak čekají, že to lékař všechno napraví a dá zase nějak dohromady. Chápu, že spravit nejde všecko a že je lepší se nemocem vyhnout, než je pak napravovat. Pokud to ovšem jde. Ne všechno si člověk způsobí sám. Roky se hlásí a tělo, stejně jako všechno na tomto světě, pomalu či rychleji chátrá a spěje ke svému zániku.

Snažíme se jít proti takovému proudu. Vnímáme, že nás nemoci všelijak omezují, že v jejich důsledku nemůžeme, co jsme ještě nedávno mohli, že už nezvládáme, co jsme mívali rádi a co bychom pořád chtěli. Už to nejde. A tak se nám zdá, že na zdraví záleží ze všeho nejvíc, hlavně to zdravíčko, přejeme si při každé vhodné příležitosti. Je to tak dobře? Samozřejmě, řeknete asi, důležitost zdraví je přece naprosto zřejmá a jestli to nedochází zdravému člověku, jak přijde nemoc, pochybnosti rychle mizí. Jenže na tomto světě je málo co jednoduché a jasné na první pohled. Tuhle jsem se modlil modlitbu Páně, Otče náš, tu modlitbu, kterou Ježíš učil své učedníky a do které, jak máme za to, zahrnul všechny nejdůležitější věci našich lidských životů, témata, za která je třeba prosit. Říkáváme, že nám daroval model modlitby, vzor, který je vlastně předobrazem všech našich dalších modliteb. Téma zdraví v ní úplně chybí. Jak je to možné? Spletl se Ježíš? Zapomněl, jak důležité je být zdravý? Nezajímají ho naše zdravotní problémy? Je mu jedno, že nás nemoci a všelijaká omezení trápí, ba že nám nakonec i berou naše životy? Taková představa úplně nesouzní s obrazem Ježíšova charakteru, jak nám ho představují evangelia. Lidi ho vždycky zajímali. Jejich starosti byly jeho starostmi. Jejich bolesti ho přiváděly k pláči. Radoval se z jejich úspěchů. A i když vidíme, že se ani nepokoušel odstranit veškeré nemoci a bolest tohoto světa, v jednotlivých případech pomáhal od potíží a uzdravoval, nebyl k nemocem lhostejný. Proč tedy prosbu za zdraví nezahrnul do své vzorové modlitby? Pokud nešlo o nezájem ani o opomenutí, zůstává nám jediné vysvětlení. Neviděl v nemoci takové neštěstí jako my. To je přece naivní, řeknete. Nemoc nám bere možnosti, omezuje náš život, často ho i zkrátí, jak bychom ji mohli přijímat bez hořkosti, možná i zloby. Možná si potřebujeme víc ujasnit, o co nám v životě vlastně jde. O zážitky? O získávání zkušeností? Mně přibylo let. Mnohé zážitky už překrývá mlha zapomnění a o spoustu mých zkušeností už nikdo nestojí. Nemluvě o tom, že mě samotnému nejsou k ničemu. Immanuel Kant prohlédl a poznal mnoho složitých souvislostí a zákrut řádu tohoto světa, aniž by kdy opustil katastr svého města. Leccčeho můžeme dosáhnout uvnitř sebe. Nebo nám jde o vztahy? Kvalitní vztahy nemoc nevezme ani neohrozí, ty žijí na jiné rovině, než je rovina zdraví. Potkávám občas lidi, kterým kvůli jejich péči o vlastní zdraví proteče život mezi prsty. Na druhou stranu potkávám nemocné i vážně nemocné lidi, kteří žijí šťastný a krásný život. Skutečné štěstí nebývá závislé na vnějších podmínkách. Roste zevnitř a přichází z hůry. Připadá mi, že s nemocí je to tak trochu jako s otroctvím. O tom apoštol napsal, byl jsi Bohem povolán jako otrok? Netrap se tím. Kdyby ses ale mohl stát svobodným, raději toho použij. Jsi nemocný? Netrap se tím. Jestli existuje možnost vyléčení, využij toho. Jestli neexistuje nebo se nepodaří, nepropadej zoufalství. Skutečné štěstí i smysl života rostou z vnitřní vyrovnanosti a z kvalitních vztahů, zejména a především ze vztahu s Kristem, kterému na každém z nás záleží a má nás rád. A touží být s námi. I v nemoci. I ve smrti.

0: Glosa Petra Rause uvažovala o absenci zmínky o zdraví v modlitbě Otče náš. Reprízu této glosy nabídneme ve vysílání ve čtvrtek v 9.30 a v pátek v 16 hodin.
1: Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout. Víra je jediná věc, na co se spolehnout.

za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout. Víra je jediná věc, na co se spolehnout.

0: bude tam Ježíšek. Dál.
1: Dopoledne s Rádiem 7.

Ze 19. květnového dne uplynulo 11 hodin. Posloucháte Rádio 7, rádio, které vysílá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Můžete naše vysílání zachytit na internetu a od roku 2022 také skrze DAB přijímače. Za toto rozšíření jsme velmi vděční a rovněž jsme vděční za každého modlitebníka i finančního podporovatele, který v této práci stojí s námi a svými modlitbami a příspěvky vysílání umožňuje. Jste-li mezi nimi i vy, srdečně děkujeme. Více o možnostech podpory najdete na našich webových stránkách www.radio7.cz. Relace Průsečíky s Pavlem Kólem a Mariánem Možuchou, která propojuje umělou inteligenci a duchovní svět, dostane prostor v 11.15. Zbylý čas vyplníme hudbou. Teď například to bude kapela Timothy. Příjemný poslech přeje Kuba Lofítek.

0: třeba milé.
1: Najděte Rytmus do života. Radio 7.

0: lásku očima, těmi, co každou noc před spáním zavírá.
1: Pohled přes emočně laděné zprávy na fakta kolem modelu Mythos přinesou průsečíky hned po písni s názvem Jeden, za kterým stojí spojení kapel TGD a Kolach. Zpívá se v ní, jemu patří chvála, jemu patří čest. Zpívej novou píseň.

Středeční 18. hodina 30. minuta bude časem reprízy tohoto vydání Průsečíků. Další téma nás čeká opět za týden, tedy v úterý v 11.15.

Při pohledu do kalendáře v něm dnes objevíme krátké mužské jméno Ivo. Jde patrně o naši domácí podobu ke jménu Ivan. Ale je pravda, že toto jméno nosili i mnozí středověcí muži z neslovanských zemí. Někteří byli z Perzie, jiní z Francie. Jazykovědci se proto domnívají, že základem tohoto jména by mohlo být staroněmecké slovo Iva, což znamenalo tis. Šlo tedy o bojovníka s tisovým lukem. Nabízí se také srovnání s keltským jménem Ivein či francouzským Ivain, což byl rek družiny krále Artuše.

Minula 12. hodina. Ladíte úterní vysílání Rádia 7 s datem 19. května. Za mikrofonem stále Kuba Lofítek. Čtení na pokračování a knihu Muzikant na jezeře nabídneme ve čtvrt na jednu. Teď je čas pro polední modlitbu. Přijměme i dnes novou porci povzbuzení od toho, kdo nás stvořil, kdo nás dokonale zná a chce nás provést i dnešním dnem. Děkuji ti, Bože, za to, že skutečně takový jsi, že jsi ten, kdo dává život, kdo je stvořitel všeho živého. Jsi ten, kdo nás dokonale zná. Jsi ten, kdo touží po osobním vztahu s člověkem a ze své strany si proto udělal maximum. Byl jsi ochotný dát v oběť svého milovaného syna, proto aby nám mohlo být odpuštěno, abychom i my mohli být nazváni syny a dcerami božími. A děkuji ti za to, že jsi tím, kdo chce člověka vést po té cestě životem. Děkuji za to, že ty jsi zdroj naděje, zdroj pokoje, zdroj moudrosti. A tak se k tobě chci obracet, tobě chci děkovat a zároveň do tvých dobrých rukou odevzdávat i posluchače Rádia 7. A moc prosím za každého z nich, aby si ho povzbudil a pronesl tím, co je pro něj aktuální dnes. Prosím za to, ať tvá přítomnost v našich životech nám dává sílu jít dál i v těžkostech. Děkuji za to, jaký jsi, a děkuji za to, že se dáváš člověku poznat ve stvoření, ve svém slově i v osobě svého syna, Pána Ježíše Krista. Děkuji, Pane Ježíši, že ty jsi tím mostem přes propast našeho hříchu, mostem, který nás propojuje s Bohem. Amen.

Než budeme listovat dalšími stránkami knihy Muzikant na jezeře Mirka Vostrého, je před námi skladba Zas přicházíme před tvoji tvář, za kterou stojí my jeho.

přicházíš, svatý, dáváš a bereš a nikdo není jako ty. Před tvojí tváří neobstojím.

tvoje oběť, tvé probodené ruce, tvá svatá krev.

0: jinak rozvedá svůj hlas. Dotkni se srdcí, ať se probudí, ať láskou svou ty žiješ v nás.
1: Zas přicházím před tvoji tvář, jen tobě chci chválu vzdát. V dlaně své mě ukryto máš, učíš mě žít a lásku dát.
2: V minulém čtení na pokračování jsme knihu Mirka Vostrého začali titulní povídkou Muzikant na jezeře. Střídají se v ní dvě časové roviny. V roce 1958 jde Bedřich Veselka k přehradě, kde se má po 8 letech setkat se svým otcem. Cestou slyší hudbu, ale více než ta ho zaměstnává vnitřní boj. Musí se odhodlat k důležitému kroku. Vyprávění se dále vrátilo do roku 1950 a sledovalo jeho otce Františka. Ten se s pomocí přítele Jindřicha chystal na útěk z komunistického Československa přes hranice do Německa. Je silně nervózní, bojí se prozrazení. Prošel kontrolou na nádraží a setkal se s převaděčem, který ho má dostat přes hranice. Čte Vladimír Hauser.

0: Hodinky si natahoval každý večer před spaním, tentokrát na to ale v rozrušení zapomněl. Zastavili se 18 minut po druhé hodině. To František zjistil, když ho balón vzbudil a on se chtěl podívat, kolik je. Byla ještě tma, to byl ale dost neurčitý čas. Hodinky si už nařídit nestačil. František to odhadoval tak na hodinu poté, co vyrazili, když balón zastavil koně. Na východě začínalo zvolna svítat, šero bylo pořád, ale ještě tak hutné, že postavu, která se za okamžik měla od povozu vydat k lesu, nemůže z větší vzdálenosti nikdo vidět.
1: 200 kroků po tutej cestě a pak 50 kroků doleva, zašeptal balón. Je tam seník. Počkáte v něm do tmy a radši ještě o kousek díl a pak se vydáte stejným směrem. Narazíte na hraniční kámen a za ním už jste v Vavorech. Jděte ale lesem, ať vás ani nenapadne jít po cestě.
0: František chtěl balónovi podat ruku a poděkovat, ten ale jen zabručil hodně štěstí a zatáhl za otěže. Pár okamžiků na to se za ním černý les zavřel. Najít po tmě v lese seník, navíc podle takových pokynů, je téměř nemožné. Před Františkem se ale dřevěná chatrč jako zázrakem zjevila a on do ní tiše vklouzl. No nazdar, uvědomil si, když se zabydlel, což obnášelo jen odložení kufříku. Vždyť jsem bez snídaně a nemám sebou ani kapku vody. No nic, nějak se to přežije. Čekání bylo úmorné. Mnohem delší, než si František představoval. Někdy kolem 11, taky to ale mohlo být v 10 ráno nebo ve 2 odpoledne, pojem o čase je mezi 4 stěnami velmi relativní, zaslechl kromě zpěvu ptáků a občasného bzukotu sršně ještě něco. Praskající větvičky. Kroky a tlumený hovor. Slova ale nerozeznával. To nemůže být nikdo jiný než hlídka pohraniční stráže Sboru národní bezpečnosti, tedy ti, před kterými se skrývá, a oni se nezadržitelně blíží k jeho úkrytu. František téměř nedýchal. A škvírou mezi fošnami se snažil něco zahlédnout. Nezahlédl nic. Jestli sebou mají psa, tak je konec. Dvojice příslušníků sebou ale psa neměla. Na chvilku se zastavili a pak kolem seníku prošli, aniž by nahlédli dovnitř. Chodili tudy několikrát denně a pokaždé kontrolovat seník si mohli odpustit. Jejich kroky odezněly. František začal znovu dýchat a uvědomil si 2 věci. Jednak je spocený na všech místech, která ho napadla, a jednak má ukrutnou žízeň. Setmělo se asi tak o půl věčnosti později, než doufal. Počkal ještě zhruba hodinu a pak vyrazil. Měsíc, kterého byla víc než polovina, naštěstí svítil. František se zorientoval a odhadl, jakým směrem vede cesta, na kterou nesmí vkročit. Nějakých 500 metrů na to spatřil pěšinu. Doprava nebo doleva? Neměl tušení, co je správně, tak třeba doprava. Najednou se před ním objevil kámen. Hraniční mezník, co má na jedné straně vytesané ČS a na opačné D. Oddychl si. Ještě krok a je tam, kde chce být. A kde by ale nejradši byl s Aneškou? Ve svobodném světě. Jakkoliv se snažil našlapovat opatrně, stejně občas stoupl na větvičku, jejíž prasknutí mohl v nočním tichu zaslechnout každý v okruhu 200 metrů. Po nějaké době narazil na širokou cestu a vykročil pro změnu třeba doleva. Najednou ho oslnilo světlo. Chvilku neviděl nic. A když se trochu rozkoukal, spatřil, jak se k němu blíží 3 siluety. Na pár metrů pak rozeznal uniformy. Zatrnulo mu a stuhl. Klid, říkal si, jsi na správné straně hranice, tohle jsou Němci. Nebyli. Jazyk, kterým ho oslovili, jako němčina nezněl, tu znal. Tak to bude angličtina, usoudil logicky. Byla. Vojáci se s ním cestou snažili navázat hovor, on jim ale nerozuměl ani slovo, tak se na ně jen usmíval. Po asi 5minutové jízdě ho vyložili z džípu před dřevěnou, 2 lampami osvětlenou budovou na rozmezí lesa a louky. Selská usedlost ani hájovna to nebyla. Stavení vypadalo, jako by ho tu postavili tak před rokem, nejvýš 2. Což je ale v pořádku, uvědomil si František. Pokud to je služebna americké armády, určená k záchytu uprchlíků zpoza hranice, pak jí dřív než před vítězným únorem nebylo třeba. Co František považoval za nejpodstatnější, byla vlajka Spojených států amerických, která v bezvětří splihle visela na stožáru, což je trochu silný výraz, tak tedy na oholeném smrkovém kmínku.

Seržant, který Františka dovedl dovnitř, pronesl nějaký žert, srdečně se zasmál a nechal ho o samotě. František měl teď chvíli klidu, aby se rozhlédl po místnosti osvětlené žárovkou v obyčejné mléčně bílé kouli. Tohle jako služebna nevypadá, uvědomil si. V minulosti měl tu čest navštívit služebnu dvakrát. Poprvé, když byl předvolán k četníkům jako svědek hospodské rvačky s neslavnými následky, ne pro něj naštěstí. O pár let později se ocitl v kanceláři gestapa pro podezření, že se zúčastnil černé zabíjačky. Služebna, jak ji znal, je strohá místnost, jejíž jedinou výzdobou je fotografie toho, kdo zrovna úřaduje na hradě nebo v Reichstagu, ale je prostě studená a úřední. Záměrně vybavená tak, aby se v ní návštěvník necítil pohodlně. Tahle místnost byla jiná. František lovil z hlavy ten správný výraz a chvíli mu trvalo, než na to kápl. Jasně, klubovna. Takhle si vždycky představoval klubovnu rychlých šípů, jejíž příběhy týden co týden hltal ze zadní strany malého hlasatele. Sice se vymykal věkové skupině, pro kterou byl časopis určený, vždyť mu tenkrát bylo už přes 40, jenže Foglarovi příběhy mu učarovaly. A tahle klubovna, vlastně služebna, vypadala zrovna tak. Jen provedení bylo trochu zaoceánské. Všude na stěnách byly přišpendlené plakáty baseballových mužstev, swingových kapel, naleštěných amerických bouráků, reklam na Coca-Colu, kávu, motocykly, prostě na cokoliv, co se dá vyšperkovat obrázkem spoře oděné krasavice. Mezi plakáty se samozřejmě krčily i obrázky nepřátelských, tedy československých a sovětských, tanků, letadel a uniforem. To, aby amíci nezapomněli, že jsou na horké hranici. A ze stěny zhlížel na psací stůl prezident. Kterýže to teď vlastně je? Nejspíš pořád ještě Truman. Tuhle podobiznu znal, po válce ji často vídal v novinách, než ji postupně nahradil dnes všudy přítomný Josef Vissarionovič, případně první dělnický prezident. František byl jako u vytržení. Tak tohle je svět, do kterého právě vstoupil. S notnou dávkou štěstí ovšem. Ono tedy to Německo bude vypadat trochu jinak než zdejší ostrůvek Ameriky, ale svoboda, která tu na něj dýchala, bude tam venku taky. Znova zalitoval, že s ním není Aneška. Ale jednou bude dobře i tam u nás. Listoval 3 týdny starým vydáním časopisu Cycle. Zrak se mu zastavil na fotografii závodníků na motocyklech Java Made in Czechoslovakia, když se otevřely dveře na opačné straně místnosti, kterých si doposud nevšiml. Přistoupila k němu žena v uniformě a s okouzlujícím úsměvem mu podala ruku. Seržant Goldsmith, Esther. František měl pocit, že právě bez vlastního přičinění nasedl do rychlíku a ten s ním uhání nejmíň 100. Potřeboval dobře 10 vteřin, kdyby do toho měl co mluvit, tak raději minutu, aby zpracoval myšlenku, která se jako první hlásila o slovo. Tahle žena není prvoplánově krásná, i když hezká je. Má ale dokonalý účes a to, co z ní dělá bohyni, je neuvěřitelně svůdná uniforma. Kam se na ní hrabe ta nedostatečně oděná krasavice z tu tamtoho plakátu? Navíc, Esther, tohle jméno nemůže nechat v klidu ani chlapa v letech. Druhá myšlenka. Zdálo se mi to? Nebo mluví česky? Bez známky cizího přízvuku. S určitým spožděním přišlo na řadu slušné vychování. Veselka, František,
představil se automaticky jejím způsobem, jen vojenskou hodnost vynechal, protože to už bylo dávno. Seržant Goldsmith mu ukázala na židli u stolu a sama se posadila na opačnou stranu. Znovu se usmála, vlastně se usmívat nepřestala. Jste trochu v rozpacích, že? V rozpacích? To ne, jsem úplně bez sebe. Nejraději by opravil František. Víte, bylo mi 16, když jsme z Prahy odjeli do Anglie a potom do států. Moji rodiče měli naštěstí víc prozíravosti než mnozí jiní a nečekali, až nacisté začnou protektorát čistit od židů. A krátce potom, co jsme se usadili v Michiganu, nám otec vylepšil příjmení. Goldschmidt znělo příliš německy a to se v té době zrovna nenosilo. Omluvně se usmála a upravila si vlasy, které žádnou úpravu nepotřebovaly. František to všechno zpracovával s mírným zpožděním a tak zareagoval až po chvilce. A ano, chápu, vím, co z židy dělali. Jsem rád, že se vám podařilo včas emigrovat. Pane Veselý? Tušila, že se netrefila, tak Františka obdařila dalším úsměvem, tentokrát tázavým. Pane Veselko? Na očích jí bylo vidět, že si už trochu věří a jestli netrefila do černého, tak jen kousíček vedle. Ano, Veselka. Pane Veselko, mohu vám nabídnout něco k pití? Cokoliv. Od vás si vemu třeba i utrejch. Málem Františkovi uteklo z úst. Naštěstí to včas scenzuroval. Kávu, čaj, vodu, sklenku bourbonu, nebo snad, dramatická pauza, Coca-Colu? Hodila po něm šibalským pohledem. Františkovi se rozšířily zorničky. Proč se ale diví? Je přece u Američanů, ne? Měl jste ji už? Je to lahodný nápoj, bude vám chutnat. František přikývl. Měl, hned po válce. V Plzni ji rozdávali vaši, jestli tedy můžu. Seržant Goldsmith vstala, z chladničky vytáhla Coca-Colu a otevřenou ji postavila před Františka. Láhev se v teple lehce orosila. Byla to ona. V 45. si se stejným obdivem prohlížel tu, kterou mu podal rozesmátý voják, co seděl v džípu. Kdepak tihle amíci umějí žít? Vždyť ta flaška má tvary, za jaké by se nemusela stydět ani manekýnka. František se napil a slastně přivřel oči. Svoboda? Takhle chutná. Seržant Goldsmith teď přešla do rutiny, ale komisní tón, který František znal z podobných situací, se nedostavil. Musím vám položit několik otázek. Chápejte, hranici jste překročil ilegálně, my jsme vás zadrželi a vy se nacházíte na území cizího státu. Potřebujeme tedy vědět, kdo jste, co máte za sebou a co tady chcete dělat. Pohlédla na Františka, jestli rozumí. On přikývl. Seržant Goldsmith založila do psacího stroje papír a začala zaznamenávat jeho výpověď. František vyprávěl sám, snad trochu nesouvisle, a ona čas od času zvedla zrak od klávesnice a vyslovila doplňující otázku. Tak to bychom měli, prohlásila. Vytočila papír z válce stroje a zběžně si zkontrolovala text. Tedy pro začátek, upřesnila. Když spatřila, jak se František uvolnil a usadil se pohodlněji v domnění, že má výslech za sebou a že to bylo překvapivě snadné. Pro začátek zpozornil. Teď víme, pane Veselko, že jste slušný člověk, kterému doma začalo téct do bot. Promiňte mi ten výraz. František čekal. Jestli to doposud byl jen začátek, bude následovat něco víc než jen stručné shrnutí jeho vyprávění. V druhé části rozhovoru
Záměrně se vyhnula výrazu výslech, aby se František nezačal cítit nepohodlně. Bychom chtěli být konkrétnější. Říkal jste, že se brzy chcete vrátit domů, až ta nepovedená taškařice, hra na komunismus, skončí. Jenže jak brzy to bude? Co když to potrvá déle, než si myslíme? Možná byste nám chtěl pomoci to trochu uspíšit. A o tom se teď s vámi chceme pobavit. Tuhle část rozhovoru už ale nepovedu já, nýbrž poručík West. Víte, on to má jako koníčka a já mu to nechci kazit. Budu tedy jen tlumočit. František přikývl a seržant Goldsmith vyšla z místnosti. Dveře za jeho zády nechala otevřené.

chodby se blížily kroky. Dvoje nejspíš. Ve chvíli, kdy František čekal, že se před ním objeví poručík West, se kroky zastavily a muž, zřejmě poručík West, zasyčel něco jednoslabičného, co znělo jako shit nebo tak nějak. František se otočil, zahlédl ale jen spěšně odcházející Ester. Ta se za okamžik vrátila a on si uvědomil, že její omluvný úsměv je něco, čeho se nemůže nabažit. Promiňte, pane Veselko, vysvětlovala. Budete muset vzít za vděk mojí přítomností. Doufám, že vám to nevadí. Jak by mohlo, pomyslel si František. Uvolnil se a čekal na pokračování. Poručík West je, jak bych to řekla, poněkud indisponován. Nesluší se o tom mluvit, jenže prostě jsme včera malinko slavili a dnes byla k obědu nějaká ryba a jemu nějak nesedla. On jednoduše teď nemůže. Následující půlhodina Františkovi ubíhala příjemně a na jeho vkus příliš rychle. Jakkoliv byl utahaný, s touhle dámou by si byl rád povídal třeba celou noc. V závěru rozhovoru měl dobrý pocit, že snad trochu pomohl několika lidem, kteří si to zaslouží, tedy jestli se také jednou odhodlají přejít hranici, například Jindřichovi nebo páteru Jaromírovi, jehož nejbližší přátelé nevěděli, jestli ho mají oslovovat Jardo nebo Míro, a tak raději zůstávali u Jaromíra. Prostě pár lidem urovnal cestu pro případ, že by na téhle straně hranice chtěli pomoct dobré věci. Výslech, rozhovor, byl u konce a Ester mu podala ruku na rozloučenou. Děkuji za příjemný večer, Františku. Už se oslavovali křestními jmény. A přeji vám tady hodně štěstí. Jste na svobodě a snad se sem dostanou i vaši přátelé a vaše paní. Nebo se nám to všechno brzy podaří a vy půjdete domů za ní. Teď vás chlapci odvezou do tábora, kde si vás zítra nebo pozítří vyzvednou kolegové od zpravodajské služby a domluvíte se, co dál. S tímhle František počítal. Sice se hlavně přišel uklidit do bezpečí, ale zároveň věděl, že něco za něco. Žaludek měl ale jako na vodě. Vždyť jde do neznáma a kdo ví, co ho čeká. Dva vojáci ho odvedli k džípu. Česky neuměli ani slovo. Tak po několika pokusech o rozhovor zmlkli. Řidič nastartoval a džíp vjel do černého lesa.

0: Někde museli špatně odbočit. Kdyby ne, tak by je neoslnila světla nějakého vozidla, vojáci s namířenými samopaly by nekřičeli a mezi anglickými povely by nezněla čeština a slovenština. Hands up, you bastards! What do you think you're bloody doing here?
1: Do prčic, to jsou amici.
2: Nestrieľajky, mne vydám rozkaz, nie?
0: No, dyť jo. Oh, shit. Výstižně zhodnotil voják, který seděl v džípu vedle Františka a neochotně vylezl z auta. Pušku nechal na sedadle, zvedl ruce a vykročil k hlídce SNB. Chvilku spolu mluvili a pak se Američan otočil proti světlům džípu a zakroutil dlaněmi, které pořád držel ve výši hlavy.
2: It seems we've lost the way. This is bloody Czechoslovakia, they say. There ain't no help, we've got to hand him over.
0: Jsme v Československu, musíme jim ho dát. To Františkovi došlo i bez znalosti angličtiny. Vystoupil s rukama nad hlavou a jak se blížil ke Škodě 1101, naposledy se ohlédl za svobodou. Řidič na něj udělal smutné gesto, jakože sorry, what a bloody life, good luck, Dan friend. František se zastavil před Esenbákem, který stále mířil samopalem jeho směrem, připravený vystřelit buď na něj nebo na Američany. Jeep se rozjel na zpátečku, po nějakých 50 metrech se na rozcestí otočil a chvilku na to jeho zadní světla za zatáčkou zmizela. To ale František neviděl, pohlédnout zpět se už neodvážil. Celý stuhlý civil na Esenbáka, proti světlům auta neviděl nic než černou siluetu a každým okamžikem očekával rachot dávky a krátkou bolest v břiše nebo v prsou. Místo toho dostal poctivou ránu pažbou do žaludku, na přivítanou zpátky doma. Zlomil se a chtělo se mu zvracet. Nebylo co, leda tak americkou Coca-Colu. Té se ale zatím ven nechtělo.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser, hudba Jonatán Kaleta. Další díl této knihy nabídneme zítra ve 12 hodin 15 minut.

O životních křižovatkách zpívala ve vysílání Rádia 7 kapela Blázny pro tebe. Následující minuty budou patřit skladbě What Freedom Feels Like, ve které Cody Kearns zpívá Byl jsem ztracen a tvá láska mě přišla najít. Byl jsem slepý, dokud jsi mi neukázal vítězství. Byl jsem svázán a ty jsi mě osvobodil. Teď jsem naživu. Takhle vypadá svoboda.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: V úterý 19. května krátce po 13. hodině se z brněnského studia Rádia 7 opět hlásí Kuba Lofítek. V následujících 60 minutách se můžeme zaposlouchat do rozhovoru Lenky Malinové a Terezy Kimlové. Jelikož se jedná o reprízu, případné ohlasy či dotazy, prosím, nevolejte do studia. Můžete je poslat na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Přeji inspirativní poslech.
1: Fortepiano.

0: Můj dnešní host ve fortepiánu o sobě píše ve svém blogu. O mně se mi moc psát nechce, ale když jinak nedáte, tak aspoň v kostce. Jsem z Liberce, ale vůbec tam nežiju. Pořád se stěhuju, i když bych vůbec nemusela. Mám dvě děti, i když jsem nemohla otěhotnět. Vydala jsem knihu, i když jsem na to neměla peníze. Věřím v Boha, i když ho nevidím, a tak dále, a tak dále. Vítám Terezu Kimlovou, která nám dnes otevře dveře do svého života, který by se dal obrazně nazvat jízdou na tobogánu. Proč? I to se v následující hodince snad dozvíme. U mikrofonu je taky Lenka Malinová. Vítám vás, Teresko.
1: Děkuji za pozvání.
0: Ten úvod už o vás něco vypovídá a já doufám, že tomu dáte ještě víc podrobností během té hodinky, která je před námi. Nejprve se vás zeptám, odkud jste k nám do Brna přijela?
1: Tak já jsem přijela z Českého Těšína.
0: Trošku dlouhá cesta?
1: No, tak 4 hodinky mi to trvalo, plus 2 hodinky pěšky.
0: Vzhledem k tomu, že už jsem tady řekla, že jste z Liberce, tak se ani nedivím, že nemáte slezský přízvuk. A ještě jste ho tam nechytla.
1: A doufám, že ani nechytnu. Chci si zachovat autenticitu.
0: Tak je to v pořádku. Na svém blogu máte řadu rubrik, jako třeba naklepaný řízky, z nebe chleba, aliterace nebo cestohubky. Co o vás vypovídají? Vypadá to, že máte hodně široký záběr.
1: Tak vypovídají především to, že vlastně ten blog jsem začala psát v době po vydání knihy. A vlastně, abych tak nějak mentálně nezakrněla, tak jsem začala zpočátku psát takový každodenní příběhy, nejlépe nějakou humornou formou. Ale vlastně pak se to tak nějak hromadilo a vlastně ta pestrost vyplývá z toho, jak moc se člověk dívá kolem sebe, jak moc rád popisuje to, co vidí, jak do jaký hloubky se zamýšlí, a já jsem takový člověk přemýšlivý a ráda si hraju právě s textem i se slovy, tak vlastně to je ten důvod, proč je tam takový široký záběr.
0: Vy se nám tady tak hodíte do rádia. My si také rádi hrajeme se slovíčky. Tak já budu ráda, když se do toho ještě trošku víc dáme, když nahlédneme ještě trošku hlouběji, ale z toho, co jsem tak si o vás četla, tak asi je to tak, že vy to psaní máte jako nějaký takový svůj prostředek vyjadřování, že? Že se potřebujete vyjádřit tím psaním.
1: Je to tak a já jsem za to velmi vděčná a vlastně je to forma, která se i v mém životě určitým způsobem vyvíjí a rozvíjí a vlastně sama vnímám, že to jde nějakým směrem jakoby vpřed, protože vlastně úplně na začátku to začalo tím, že jsem si hodně dopisovala vlastně s lidma, když mi bylo třeba ještě nějakých náct, takovou tou klasickou formou dopisovací, známka, papír, tuška, takže vlastně už tehdy jsem tak nějak jako byla zvyklá se rozepisovat a postupně a taky další věc je, že já si velmi ráda zapisuju své myšlenky do spoustu zápisníků, takže mám doma hromadu sešitů v krabici plných zápisků ze svých myšlenek, zkušeností životních a tak. No a přirozeně to pak vyplynulo i v tu formu toho blogu, kde vlastně píšu.
0: My tady dnes nemáme stream, nemáme obrázek, abyste byla vidět. Sportovně oděná žena. Slyšíte, že mluví rychle a myslím si, že i ten váš život je velmi rychlý, že?
1: Dá se říct, asi že jo, no. Já teda ale velmi ráda i odpočívám. Velmi ráda si dám nohy nahoru, kafíčko do ruky a opravdu mám ráda odpočinek, ale je pravdou, že už odmala jsem byla takovej asi rychlík, ráda jsem běhala po venku a vlastně to, že teda ještě zmiňujete, že pádím velkou rychlostí, je to takový legrační, protože já mám ráda rychlou chůzi, mám ráda dálkovou chůzi. Takže vlastně já svým způsobem možná jsem občas taková zrychlená, ale říkám, ráda to zase kompenzuju prostě tím klidem.
0: Ani jsem tohle o vás nevěděla, ale tak bych to tak typovala.
1: To bych tak typovala.
0: Když jsem se zamýšlela nad názvem pro naše povídání, napadl mě tobogán a potom jsem se začetla do vašich příspěvků v blogu a zjistila jsem, že to tak je. Proč?
1: Mm-hmm. No, to je taky velká otázka, ale je to daný, vlastně ten tobogán, jak jste to popsala, tak je to velmi trefný. A je to vlastně díky tomu, jaký je celý můj život. Protože můj život jako jízda na tobogánu je především z toho důvodu, že já velmi často měním jak místa pobytu, nemám vlastně svůj stálej domov, protože vlastně díky tomu, že teda manžel dělá pastora, tak se stěhujeme kvůli jeho práci, službě. Takže já vždycky po letech se zvednu a musím jít zase někam jinam. No, nemusím, ale je to tak, dobrovolné.
0: No, nenecháte ho jít samotný.
1: No, zatím ne. Zatím ještě ne. A takže vlastně střídám místa, střídám lidi a vlastně do toho pak přichází různý i zkoušky životní. Takže vlastně ten tobogán je, když jsem si to tak představila, že vlastně já jsem na tobogánu jela snad dvakrát v životě a jednou si pamatuju, že to bylo v Německu v jednom zábavním parku, když jsme byli s dětmi a vlastně byl to uzavřený tobogán. A já jsem vlastně tam stála nahoře a teď jsem měla trochu obavu do něho vstoupit, co mě tam vlastně čeká. A ve chvíli, kdy jsem vlastně do toho tobogánu vlastně vstoupila, tak mě to prostě semlono a teďkon jsem jela, teď jsem nevěděla, kolik tam bude zatáček. Teď místy byla tma, místy zase problikávaly barevný světla a ono to tak vlastně i v tom životě. A nakonec nevíte vlastně, ve kterou chvíli a kdy a do jak hluboký vody vás to vlastně vyplivne. A je to úplně trefný obraz i toho mýho života. Já si tak opravdu někdy připadám. A jsou tam ty prudký zatáčky, zrychlení, zpomalení a nakonec jsem ráda, když z něho vypadnu na chvíli.
0: Nakonec vás to vyplivne.
1: Jo, jo. Pak si snad ráda i odpočinu teda.
0: Tak hodně lidí má svůj život rozdělený do etap a někteří svůj život dělí do doby před a po. Dělící čáru dělá nějaký významný prožitek, zlom a zkušenost. Jak to máte vy?
1: Já bych řekla, že právě, jak jsem ještě prvé popsala ten svůj život, tak takových zlomových událostí mám jako několik. Ale zase tím, že jsem zvyklá na tu proměnlivost a flexibilitu ve svém životě, tak zas ale není jich mnoho těch zlomových věcí. Úplně první samozřejmě zlomová věc byla, když jsem v 17 letech uvěřila v Boha. Tak to byl úplně ten nejzásadnější vlastně zlom, kdy se mi ten život převrátil z hůru nohama, ale v dobrým smyslu, kdy mi to vlastně velmi pomohlo z toho prostředí, ve kterém jsem vyrůstala a nebylo úplně lehký, snadný, pozitivní, tak mě to vlastně vymrsklo do úplně nového světa vlastně s Bohem, s novými přáteli, s novou duchovní rodinou, takže mě to velice posunulo v životě ve všech směrech. Pak třeba další zlom takovej byl, když jsem na pracovišti ve svých asi 20 letech se musela vlastně postavit proti, dalo by se říct, takový určitý šikaně. A to byl další velký zlom jakoby v mém životě, kdy já jsem si poprvé stanovila hranice a navíc ještě před dalšíma lidma. A zase mě to mě hodně proměnilo. Zase
0: co
1: mě
0: jste
1: to
0: dělala za práci?
1: Pracovala jsem ve zdravotnictví. No, a měla jsem tam velmi silný konflikt se svojí nadřízenou ještě tehdy. A nejenom já, ale vlastně já jsem se jí teda pak postavila a bylo to pro mě velmi významný. No, ale to už by byl zase jiný příběh. No, takže tohleto a pak určitě další třeba velký zlom, který si samozřejmě teďko vybavuju a je nejčerstvější, tak právě byla třeba nemoc mladšího syna. No.
0: My se k těm etapám důležitým postupně dostaneme. A když vás poslouchám, tak máme spolu minimálně dvě věci společné. Mm-hmm. Jste z Liberce, já taky.
1: No výborně.
0: Uvěřila jste v 17, já taky.
1: No tak úžasný.
0: Co vás vedlo k tomu obrácení? Jste z věřící rodiny?
1: Ne, vůbec
0: nebo
1: ne, vůbec ne. Vedlo mě k tomu právě...
0: Jaký je ten váš příběh? Mm-hmm.
1: Vedlo mě k tomu právě naopak to, že vlastně jsem neměla v životě vůbec žádný cíl, směr a postrádala jsem dlouhodobě nějaký vůbec smysl bytí a žití ve svém životě. A tím, že vlastně už tu dobu jsem bydala jenom s mojí mámou, s mým bratrem a ekonomicky ta naše rodina nebo to, co z ní zbylo, tak vlastně jsme na tom byli velice špatně, museli jsme se často stěhovat, někdy nebylo ani na jídlo, takže já jsem tím jako víceméně i sociálně byla, jako trpěla docela. Takže vlastně mě tohleto všechno nějak jako vedlo k tomu, ale určitě i ta moje povaha přemýšlivá. Nebylo to jenom tohle, ale určitě i ta moje povaha, jakože já jsem vždycky tak nějak od dětství přemýšlela o vesmíru, o hvězdách, furt mě to lákalo někam myšlenkama vzhůru do nebe. No a takže vlastně já jsem v těch 17 potom hledala vyloženě cíleně nějaký duchovní směr. Takže jsem třeba četla různé knihy od hinduismu přes Korán nebo takovýhle ty věci. Zajímala jsem se o islám nějaký trošku do určitý míry jenom. No, než jsem vlastně v křesťanském knihkupectví se potkala s jedním klukem zhruba mého věku, který mě tehdy pozval ještě s mojí kamarádkou vlastně do sboru, do církevního sboru. Ale mě prostě samozřejmě, jak to bývá v naší kultuře, cokoliv mě lákalo, kromě křesťanství. Takže já jsem tam teda nakonec šla i s tou mojí kamarádkou, ale spíš s tím, že jako jim to tam nějak vymluvíme, že prostě mě to připadalo jako směšný, jako, nebo překonaný to křesťanství prostě, no. Ale vlastně během té návštěvy a po ní jsem vlastně prožila takovej silnej duchovní zážitek, který mi byl přesvědčením o tom, že tady ta cesta je ta správná, že Bůh existuje, že prostě tohle je ten Bůh, kterýho já hledám. A bylo to čistě na základě takového silného duchovního prožitku.
0: Většinou, když se Pán Bůh dotkne srdce člověka, tak to přinese změnu do jeho života. Jaká změna přišla do toho vašeho?
1: Tak největší změna byla velká úleva. Každopádně velká úleva, že najednou ten život prostě má smysl. Najednou jsem vlastně postupně přicházela na to, vlastně proč tu jsme, jaký může mít smysl život člověka a kam ten život můžeme vlastně směřovat. Jo? Že vlastně nemusí člověk být osamocen. To pro mě třeba bylo strašně důležitý. A nejenom duchovně osamocen, ale vlastně i fyzicky v rámci té církve, že jsem získala tu i fyzickou rodinu, kromě té duchovní. Takže vlastně pro mě tohleto byla zásadní změna, která ale vlastně se promítala postupně do toho života praktického, kdy já jsem si třeba dodělala nějakou jakoby školu zdravotnickou zkrácenou kvůli tomu, abych mohla potom vlastně s tím pracovat ve zdravotnictví. Člověk si dával dohromady hodnoty. Vlastně taky jsem se víc uklidnila. Byla jsem do té doby třeba víc taková nervní, podrážděná, jako myslím si, že kdybych neuvěřila v Boha a jako nenastoupila tu duchovní cestu, mohla bych klidně skončit i v nějakých depresích a s nějakým opravdu těžkým životními zážitky bídně, no. Takže těžko říct, co by se stalo, kdyby. Ale zjednodušeně řečeno, můj život se prostě dával postupně do pořádku a mohla jsem vlastně žít normální život.
0: Bylo to dobré rozhodnutí i dnes?
1: Rozhodně bych si to nikým nenechala a ničím vzít, jako tohle rozhodnutí, ať už je ten život těžký i v té víře a v těch zkouškách jakkoliv, i s tím stěhováním a vším, tak prostě víra v Boha, to mi ze srdce už nikdo nevyrve.
0: Tak to je Tereza Kymlová na Rádiu 7 v pořadu Fortepiano a po písničce budeme pokračovat.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano, u mikrofonu je jako obvykle Lenka Malinová a mým hostem je Tereza Kimlová. Toho času v Českém Těšíně, protože tam se svým manželem a se svojí rodinou bydlí. Už jsme slyšeli, že díky tomu, že manžel je kazatel, tak už jste se stěhovali víckrát, kolikrát?
1: Tak z Liberce do Nového Města, z Nového Města do Jablonce, ale to jsme byli jenom chvilku, do Jablonce, do Nového Města, do Písku a teď, tak v té službě čtyřikrát, no, ale já už jsem se stěhovala strašně moc krát po Liberci, takže.
0: To je
1: ale
0: teda hodně.
1: No, tak není to málo.
0: No, je to hodně. Často se mluví o tom, že člověk někde zapustil kořeny, tak to ani moc nejde.
1: Ne, já je vždycky musím vytáhnout a já je mám neustále přehozené přes rameno.
0: Přesazovaná rostlinka.
1: Ano, tak nějak.
0: My ovšem dneska máme to téma jízda na tobogánu a my se k tomu dostaneme. Dostaneme se asi k tomu nejvážnějšímu tématu, které jste ve svém životě zažila, a to je nemoc vašeho syna. Už teď to můžeme dopředu říct, ale až do té doby ten váš život také nebyl úplně jako plný klidu a nějakého pohodlíčka. Já jsem si tady napsala takovou poznámku, že izraelský národ vždy na počest nějakých významných událostí stavil z kamenů oltář a v novodobější historii máme patníky, které plnily taky takovou funkci připomínky něčeho významného. Máte vy takové patníky nějaké?
1: Řekla bych, že místo patníku mám spíš zářezy v duši.
0: Že to jsou, v duši a máte ty deníky.
1: A mám ty deníky, jako kam si zapisuju vlastně ty události. A jinak já jsem všechno řeším sama v sobě, to jsem se naučila, na to jsem zvykla. Vlastně se ze mě stal trošku za ty roky, co se týká té služby a toho neustálého střídání prostředí a lidí, svým způsobem asi individualista, bych řekla. Mm-hmm. Jo, že vlastně já si už jako velmi ráda ten život dělám čím dál víc jakoby po svém a i třeba v tom sportování, v zálibách, v koníčcích, prostě ráda si hledám svoji vlastní cestu v různých oblastech života, i v myšlení a takže asi tak.
0: Takže zářezy na duši.
1: Zářezy na duši jsou způsobený vlastně těma zkouškama, těma událostma, které se vlastně staly. Pokud jsou to samozřejmě události pozitivní, tak bych je nenazvala zářezy, ale spíš takovýma rozsvícenýma žárovkama, na který člověk, když si vzpomene, tak si to v sobě v té duši rozsvítí a zavzpomíná si na ty krásné chvíle. No a když to jsou ty těžké zkoušky, tak jsou to takový ty zářezy, ale oni ty zářezy vlastně taky často a rokama vlastně se nějak stenčujou, ale furt tam jsou, na to člověk nezapomene.
0: Takže už jste něco trošičku řekla o jednom tom zážitku, který byl ta žárovka, to bylo to, když Pán Bůh vstoupil do vašeho života,
1: ano,
0: že?
1: Ano.
0: Tak to se tam rozsvítilo. No a když člověk uvěří v 17, jo, tak všechno je krásné.
1: Ano.
0: Ale ten život je teprve před vámi.
1: Tak
0: byly někdy okamžiky nějakého pochybování nebo těžké zkoušky, kdy jste musela znova se stavět vírou na to, čemu jste uvěřila, vracet se k tomu, nebo kdy jste byla taková nějaká nejistá?
1: Já si myslím, že nejistá ohledně víry a ohledně vztahu k Bohu asi ne. Protože to je opravdu taková moje životní skála a jistota a pevný sloup, do kterého třeba jsem si v těžkých chvílích jako dokázala i kopnout, ale prostě nikdy bych se od něj jakoby neodvrátila. V čem člověk zažívá ty nejistoty a ty pochybnosti? Jsou možná v nějakých jakoby hodnotách nebo přesvědčeních, který člověk o sobě má za život a který se najednou zbortí, když člověk upadne do něčeho těžkého a najednou se sám sobě diví, stojí před zrcadlem a sám sobě se diví, čeho je vlastně schopen. Ať už v myšlenkách, ať už vlastně ve slovech nebo i ve skutcích. Takže to. Ale jako co se týká víry v Boha, tam si myslím, že to takhle proměnlivý není.
0: Ono vůbec i to zjištění, že je člověk hříšný, je těžké unést. Já myslím, že každý se s tím musí někdy setkat ve svém životě. My křesťané říkáme hřích, ale je to takové to selhání, kdy člověk jako zjistí, že opravdu jako se nezachoval dobře, že udělal něco blbě, že ho to tíží na duši. Že? To není tak úplně snadné si uvědomit a přijmout takovou nějakou tu svou, ty svoje limity nebo tu svou nedokonalost.
1: Přesně tak, a to dokonce i v situaci, kdy si člověk myslí, že jak s tím je stotožněný a jak s tím nemá problém si to přiznat. Ale vlastně po těžkých zkouškách a čím více jich vlastně v životě člověk nazbírá, tak to vede člověka k pokoře a k takovému realismu, realističtějšímu pohledu sám na sebe i na druhý lidi. A vlastně to bourá to určitou naivitu nebo určitý nároky taky. Víc bych řekla, že víc si uvědomuju, o čem je ta boží milost v životě.
0: Když člověk potom vstoupí do toho dospělého světa, tak samozřejmě čelí mnoha jiným věcem, než když je ten student trošku v bavlnce nebo není vystaven ještě tomu, že rozhoduje sám za sebe a má tu zodpovědnost, že? A vy už jste tady mluvila o tom, že v té práci, kterou jste dělala, jste se ocitla vlastně v takové situaci ne úplně snadné. Co to potom, když se ohlížíte zpátky, co to přineslo do vašeho života pozitivního?
1: No, velmi důležitou věc, že vlastně do té doby, já vlastně, když jsem byla v této situaci i v jiných podobných situacích, kdy vlastně na mě byl vytvářen nějaký nátlak a určitá třeba setkávala jsem se s nějakou třeba snahou mě do něčeho nacpat, nasměrovat nebo s nějakou kritikou jako přehnanou, tak jsem měla k tomu takový přístup přirozený, takový dvojí. Přirozený v tom, že jsem si říkala, aha, tak já jsem opravdu špatná, já opravdu dělám ty chyby, jsem neschopná. Když to řeknu velmi zjednodušeně. A druhý přístup, co se týká ve spolupráci jakoby s Bohem, nebo prostě ten duchovní přístup, ten křesťanský pohled na tu věc, tak vždycky ve mně panovala taková ta jakože křesťanská představa, že to musím snést a že to musím třeba nějak vybojovat modlitbou, nebo prostě jo, když tě někdo na základě třeba toho slova, když tě uhodí někdo do levé tváře, nastav pravou, nebo naopak, to je jedno, ale prostě takový ten přístup jako trpnej.
0: To je ten pravý křesťan.
1: Ano, ano. A já jsem si vlastně uvědomila, prostě jednoho dne mi najednou svitlo, že tohleto, ne, že by to bylo špatně, ale že je to hrozně málo, že to nestačí, že prostě proti zlu je potřeba se povstat a zabojovat. Takže vlastně tohleto mi strašně přineslo vlastně svobodu. To mi přineslo svobodu, že jsem dokázala vlastně v tom nejtěžším okamžiku se jakoby vymezit, nastavit ty hranice, postavit se člověku, který mi vlastně nějakým způsobem ubližoval a přineslo mi to obrovskou svobodu. A od toho okamžiku jsem už jako nebyla stejná. Už jsem jako měla větší odvahu, konfrontace s různými takovými typy lidí a takže to mě strašně vlastně dalo.
0: Já jsem ráda, že to tady zaznělo, protože někdy opravdu máme takovou tu mylnou představu, že když věříme v Pána Boha, takže všechno musíme snášet a všechno si necháme líbit. To je takové to neprotivit se zlu, že?
1: Ano, ano.
0: Ale prostě všechno snášet, ale není to tak úplně pravda. Když je nějaké bezpráví, když je nějaké zlo, tak je potřeba se někdy postavit.
1: Ano, ano, ano. Je to opravdu důležitý a vlastně vy tomu pomáháte i tím, že prostě to konfrontujete toho člověka, který ho to vlastně taky může změnit. A ještě bych tady řekla jednu důležitou věc, že vlastně když bych se trvala v tom přístupu starém, jako původním, tak ve mně bude růst pomalu i hořkost. Strach a hořkost. Vlastně tím, že já se proti tomu postavím a jdu do té konfrontace, tak ta svoboda mi zároveň přináší svobodu přijmout toho člověka. Já se mu najednou postavím naroveň a vlastně nemám potřebu ho nenávidět, nemám potřebu o něm jako, nebo mu nějak nadávat. Vůbec ne. Právě jsem teprve schopná tehdy, když se vlastně vymezím a získám tu svoji svobodu, tak teprve tehdy jsem schopná vlastně toho člověka přijmout a vlastně třeba modlit se za něj, mít ho i vlastně svým způsobem jako mít k němu respekt. Nechci úplně říct, jako mít ho rád, je to těžký, ale respektovat
0: milovat
1: ho.
0: Už je zase jiný, ano, to level. Je level. Ale tam míříme.
1: Ano, ano, tam míříme k dokonalosti.
0: K dokonalosti se neseme.
1: Ano.
0: Tak, abychom měli dost času na tu životní etapu, kterou máte docela nedávno za sebou a která byla docela významná, tak se posuneme o kousíček dál. Já jsem na začátku v tom úvodu řekla, že jste zažila nějaké zázraky ve svém životě. A vy vlastně sama o sobě říkáte, že nemohla jsem mít děti, narodili se mi dvě děti, neměla jsem peníze na knihu, vydala jsem knihu. Tak jak to bylo s těma dětma?
1: S těma dětma to asi nebylo úplně tak jako vyloženě zázračný. Bylo to prostě, že jsem jako nemohla opravdu dlouho otěhotnět, vlastně 5 let. A měla se, bylo to vlastně způsobené nějakýma hormonálníma stavama v těle, takže vlastně k tomu potom pomohlo to, že jsem nasadila, že byla nasazená nějaká, ale velmi nějaká lehká, ne vůbec žádný, tady nešlo vůbec o nějaký umělý oplodnění nebo něco tohleto, šlo to přirozenou formou, ale prostě jenom, že to bylo podpořené jakoby hormonálně, takže pak se zadařilo na poprvé, no a to druhý pak taky dlouho nešlo, pak nakonec taky to nějak
0: šlo. Člověk přitom uvědomí, že to nemá v rukou, že?
1: No, nemáme to rozhodně v rukou.
0: Nemáme v rukou spoustu věcí. Já teď pustím další písničku a potom už se dostaneme k té etapě, ke které míříme a tou prudkou cestu tím tobogánem dolů, kterou jste zažila se svojí rodinou docela v nedávném čase.

0: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio 7.cz. Na číslo 608 566 773 můžete psát přes SMS nebo WhatsApp. Nebo můžete využít e-mail studio@radio7.cz.
1: Pořad Fortepiano na Rádiu 7, který posloucháte, se dostal do své druhé poloviny a my se řítíme po tobogánu kupředu spolu s Terezou Kimlovou a dostáváme se do roku 2022, kdy nastal takový bod opravdu strmé jízdy pro váš život, že je to tak?
2: Je to tak, zejména z toho důvodu, že vlastně my jsme se v červenci 22 stěhovali přes celou republiku z jižních Čech na Slezsko do Českého Těšína, vlastně začátkem letních prázdnin, no a v říjnu vlastně jsme zjistili, že teda syn má nádor v mozku toho roku.
1: Těžká nemoc je vždycky velká zkouška a zátěž, ale když jde o dítě, o vlastní dítě, je to asi těžší, než když jde o nás samotné, že?
2: To každopádně, člověk si říká, že by nejradši vyměnil samozřejmě ten svůj život za život toho dítěte, napadají vás různé věci, je to vždycky těžký vidět prostě utrpení toho vašeho dítěte, no, prostě.
1: O co se konkrétně jednalo?
2: No, šlo právě o nádor v mozku, v zadní jámě, lebeční. Naštěstí se to objevilo, když to mělo velikost asi 3x4 cm. Takže pak následovala vlastně operace úspěšná a potom to nejdelší byla ta léčba, vlastně radioterapie, pak chemoterapie.
1: Jak jste na to přišli, že se jedná o nádor?
2: No, přišli jsme na to, nebo my jsme na to nepřišli, ono vlastně přišlo se na to samozřejmě potom tou vyhodnocovací lékařskou technikou, ale úplně průvodní příznaky bylo každý ráno vlastně zvracení. Nevolnost, jakoby zdánlivě bezdůvodný vlastně zvracení a ranní nevolnost a pak přes den v pohodě a ještě trošku jako měl syn, tehdy mu bylo 13, tak ještě měl trošku jakoby místy občas zamlžený vidění, jakoby tak to jsme si mysleli, že to bude třeba něco jako očního nebo to. Takže vlastně díky tomu, že vlastně zvracel takhle pravidelně pak každý ráno, tak nejdřív se teda samozřejmě řešilo, jestli tam nejsou nějaký žaludeční potíže a tak, ale jako dětská lékařka nás pak asi do dvou týdnů pak poslala do Třince, tam ho vlastně, z Třince nás potom poslali do Brna už vlastně na léčbu.
1: Když jste vyslechli tu diagnózu, to je asi nezapomenutelný okamžik.
2: To bylo samozřejmě strašný, no, já jsem se rozbrečela prostě v té nemocnici, to prostě, když vás vemou a hodí vás na dno studny černý prostě do propasti nějaký a to bylo prostě opravdu strašný, no. A vím, že vlastně mi to oznamoval tehdy lékař, kterýho já jsem znala z konferencí křesťanských, když jsem ještě kdysi jezdívala, tak primář vlastně a věděla jsem, že to je věřící člověk a v tu chvíli já prostě jsem jenom řekla, pane primáře, já vím, že jste věřící, prosím vás, pomodlete se prostě za toho Juliána. A já jsem vlastně od toho prvního okamžiku, byť jsem teda na tom byla psychicky strašně, tak jsem se prostě upnula jsem se prostě na Boha a takhle to šlo celou dobu.
1: Myslím na to, že takovou těžkou věc je těžké unést sám. Že lidé, kteří nemají tu oporu v Pánu Bohu, nedovedu si to vůbec představit, ale i tak, i když člověk zná Pána Boha, žije s ním, věří mu, má už řadu zkušeností, tak i stejně to s ním zamává, že?
2: Rozhodně a já jsem hlavně strašně vděčná za to, že se mobilizovala neskutečně velká skupina lidí a ta se vlastně v průběhu léčby zvětšovala a já jsem prostě v těch lidech měla obrovskou oporu, ale to bylo daný i tím, že já jsem od prvního dne, protože já jsem do té doby vlastně taky psala blog celkem pravidelně, A včetně i na sociálních sítích, nejenom na těch mých webových stránkách, tak jsem vlastně o tom začala prostě psát. Hned od toho prvního dne. A tím vlastně se spustila obrovská lavina jako podpory. Zároveň pro mě to byla obrovská terapie. Jo, jak jsem vlastně tady už na začátku zmiňovala, čím je pro mě vlastně všechno to psaní, tak i já jsem se z toho vlastně vypisovala celou dobu a to byl můj paralelní svět, to byly moje paralelní koleje, vedle té hrůzy, vedle té léčby, vedle té nemoci, vedle té diagnózy, vedle tohohle strašného příběhu, prostě já jsem si jela po těch kolejích, že jsem o tom neustále psala a vlastně doslova jsem pila a jedla podporu prostě od lidí, kteří na to reagovali, zejména na těch sociálních sítích, nebo mi pak psali i soukromně, pozbuzovali mě, prostě bylo to úžasné. No. Takže to mě drželo nad vodou, ale samozřejmě přesně jak říkáte, prostě byly tam i pády a jako byla tam i přišlo i na nenávist vůči Bohu v určitých okamžicích, když už to bylo hodně dlouho, tak prostřídali se všechny emoce a všechny.
1: Jak dlouho ten boj trval?
2: V podstatě od toho října 22 do srpna 23, kdy byla ukončena ta léčba. Ale pak ještě to následovalo.
1: Pak ještě to neskončilo.
2: Neskončilo to, protože jako skončila ta léčba, ale to si člověk myslí, že skončí léčba a vlastně...
1: A že už to bude dobrý.
2: A že to bude jakoby dobrý, ale vy vlastně ani moc toho neočekáváte. Ono je to taková, prostě to jsou věci, na které vás nikdo nepřipraví. Vůbec nevíte, co vás čeká a prostě já jsem to měla vyloženě rozdělený na etapy a sama sebe jsem, jako kdybych vystupovala ze svého těla a viděla sama sebe, jak procházím různými etapami, prostě přes tohleto dlouhodobý utrpení. A jaký vliv to má na další a další oblasti života. Včetně rodiny, manželství, všeho. Prostě člověk skončí tato hrůza a najednou ta křivka nejde nahoru, ale ta padá strmě dolů. A první vlastně měsíce po ukončení té léčby, tak já jsem prostě jenom často ležela na zemi, koukala jsem do stropu, usínala jsem.
1: To je asi takový ten důsledek toho dlouhodobého napětí, vypětí, kdy člověk jako zabere, že musí, že?
2: Přesně
1: tak. A potom přijde to uvolnění a spadne to dolů všechno.
2: A tam se odehrává taky velký nebezpečí, že vlastně pokud člověk nemá prostor, čas a klid na tu regeneraci patřičnou, a ta může být velmi dlouhodobá, jo, tak hrozí to. A já jsem si tohle určitým způsobem uvědomovala, protože jsem to v životě už slyšela, nebo jo, člověk, že jo, prochází tím životem, tak se setkává s různými příběhy. Vím, že prostě člověk pak může po tom dlouhodobém stresu sám i onemocnět. Takže já jsem si opravdu střežila jakoby ty svoje další hranice, ale musela jsem jakoby vstoupit určitým způsobem do nového boje, vybojovat si další hranice, protože lidé i v okolí třeba očekávali, že já začnu jakoby normálně postupně fungovat. Ale já jsem si to třeba určitým způsobem myslela taky, ale já jsem nebyla schopná třeba vůbec jako nějaký hlubší komunikace na hlubší úrovni s lidma, se kterými jsem běžně předtím byla schopná mluvit. Ani už psát jsem potom neměla vlastně sílu, ani skládat myšlenky. Mentálně vás to úplně jako vyvede prostě do jiných dimenzí, vlastně ten dlouhodobý stres. Takže to prostě mě hrozně poznamenalo a já jsem si musela nastavovat jako nový hranice a prostě začala jsem se opravdu soustředit jenom sama na sebe, na svůj život.
1: Myslím na to, že když jste pracovala ve zdravotnictví, a takže jste mnohé věci věděla, co normální lidi neví. Bylo to pro vás pomocí a nebo naopak přítěží?
2: Bylo to pro mě, já jsem teda jako ošetřovatelka jsem pracovala, ale teda na ARu a na JIPu, takže jsem byla i u těch nejtěžších případů. Ano. A je pravda, že prostě pokud šlo o nějaký převazy, nebo pokud šlo o to, že třeba ošetřování po operačních rán, nebo musela jsem potom půl roku vlastně krmit syna přes pek, což je, kdyby posluchači nevěděli, tak je to vlastně hadička zavedená do břicha. Když vlastně člověk není schopen přijímat potravu ústy, tak se vlastně přes tu hadičku umělou vlastně tekutou stravou. No a takže vlastně pro mě jako tyhle ty věci nebyly, vůbec ve mně nezbuzovaly nějaký odpor nebo strach, prostě automaticky jo, byla to nutnost, takže jsem do toho jako vstoupila a pečovala jsem o to a jsem si jako vlastně pak regulovala i ty dávky podle sebe, prostě podle vlastního uvážení, aby on nepřicházel jakoby o ty gramy, protože on vlastně byl pak už kost a kůže syn, jo, protože prostě neodmítal jídlo, nemohl jíst, takže tohle bylo jediný řešení. Takže ano, ta zkušenost ze zdravotnictví mi určitě v tomhle tom jako pomohla.
1: Když si člověk vyslechne takovou diagnózu, tak projde určitými etapami potom, to už jste tady říkala, určitě od takového toho zděšení, strachu, naděje, potom jak to nějak probíhá, tak zase to světelko na konci tunelu člověk vyhlíží, jak asi tak to vypadalo.
2: Přesně jak to ukazujete.
1: Já ukazuju nahoru, dolů.
2: Ano, Lenka tady ukazuje vlnovku. Tak to byla prostě jedna dlouhá vlnovka, no. Jako opravdu, protože tam procházíte vlastně neustále tou nejistotou. Jo, jedna věc je diagnoza, pak přichází na řadu dlouhá léčba, pak přichází na řadu vlastně to, jak to tělo bude přijímat tu léčbu, jak bude reagovat a jestli se to prostě pak třeba i po skončení léčby nevrátí. Jo, teď vlastně skončí ta léčba, super, no tak ale potom za nějakou dobu zase si neráno vstane, řekne, že ho bolí hlava nebo že

0: Je to běh na dlouhou trať, to si musíme říct. A já jsem ráda, že můžeme o tom mluvit, že jste schopná o tom mluvit, protože když to někoho postihne a přijde to, tak možná se cítí sám.
1: Ano, ano, ano. A já bych se u tohohle velmi ráda zastavila, protože a to není jenom moje zkušenost, kdy já jsem byla vděčná a jako mě hodně teda lidi psali, ty jsi tak silná, statečná, prostě vůbec byli celý pav z toho, že o tom dokážu psát, jo, o těch všech věcech. Ale prostě bylo to proto, že já jsem vlastně svým způsobem byla slabá, já jsem vyloženě vyžadovala, potřebovala jsem tu pomoc od těch lidí. A já jsem zase člověk jako hodně otevřený, upřímný a takovej spontánní a nemám problém si říct o pomoc. Já si prostě i ráda řeknu o pomoc a já bych jenom tady vlastně chtěla říct tu věc, že často se setkáváme s tím, že když někdo z blízkých spadne do takový náročný těžký zkoušky, tak to okolí, i to nejbližší okolí, i často blízká rodina se odmlčí, protože prostě neví
0: co
1: jak reagovat a bojí se udělat chybu. Tak prosím vás, já bych chtěla apelovat, nebojte se, prostě nikdy nic neskazíte tím, když projevíte úplně jednoduchý, obyčejný zájem o toho člověka, jenom stačí napsat myslím na tebe, nebo jak se cítíš, prostě cokoliv a být připravený na to, že ten člověk třeba se otevře, ale třeba se neotevře, třeba ani neodepíše, ale to nevadí. Jo, prostě každý to snáší jinak samozřejmě, každou tu různou zkoušku utrpení, ale nejhorší je jako odvrátit se od toho člověka. To strašně bolí, jako ty lidi. Já jsem to slyšela jakoby od různých lidí, že se jim tohle dělo a že to prostě pro ně bylo strašně těžký. Najednou byli vlastně osamocený. Takže nedělejme tohle, nebojme se toho. Naopak prostě otevřme ty srdce prostě vůči těm lidem, co prochází tím utrpením. Jo, obyčejnýma, jednoduchýma otázkama. Jednou za čas, i když nepřijde odpověď, můžeme říct, nemusíš odpovídat, prostě myslím na tebe, chci jenom, abys věděla, že prostě jsi v mém srdci a modlím se třeba za tebe a tak dále.
0: My si s tím nevíme rady, že? A nevíme, jak zareagovat, chceme být citliví, nechceme toho člověka zranit, nechceme ho obtěžovat, říkáme si, je mu špatně, nebudu ho ještě otravovat tím, že mu napíšu, že?
1: Přesvědčení, ale není to tak, Jako určitě nemá smysl a nemluvím teď o tom být nějak vtíravej a prostě každý týden nebo každý ob 3 dny prostě psát, jako nechci s něčím pomoct, nechci s něčím, ale prostě jednou za čas prostě být fakt jako budovat tu empatii. Ta se dá budovat. Jo, tím, že budeme vstupovat vlastně do těch vztahů takhle otevřeně a upřímně, protože to je pravdu potom nejhorší, co může být ta samota.
0: Jaká byla prognóza toho případu, toho vašeho syna?
1: Jako prognóza, oni jsou v tomhle tom lékaři velmi opatrní, aby vám něco říkali dopředu, protože prostě to jde fakt krok za krokem, jo. Já si nepamatuju, že by tam byla jakoby, no takhle, samozřejmě oni vám řeknou, někdo vám řekne jako pozbuzující skutečnost, že se z toho samozřejmě děcka dostávají, lidi se z toho jako dospělí dostávají, ale nikdo vám nemůže říct přesně ten váš případ, jak
0: to bude,
1: protože jak jsem vlastně prvé říkala, nevíte, jak bude to tělo reagovat na léčbu, jak prostě ona vlastně konec konců ta chemoterapie je samotný zabiják sám o sobě, jo, kdy vlastně vás to ničí zevnitř. No, takže tam jako vám 100% jako nějakou prognózu prostě, oni jsou v tom opatrní, no, takže.
0: No, a když se řekne nádor, tak možná člověka zajímá, jestli je to operovatelné, jestli se to dá odstranit, potom je nějaká naděje, že tam nic nezůstane, ale ono to není tak jednoduché.
1: A víte co, ale tohleto právě, já jsem se vůbec neměla sílu tímhle zabývat, jo. To asi tady jako řeknu, že to je, já nevím, jestli to je můj nějaký, moje specifikum. Ale prostě já jsem tak byla upnuta, jak jsem to prvé říkala, že jsem si jela po těch paralelních kolejích. Já jsem prostě důvěřovala Bohu a prostě spoléhala jsem na to, že mě tím nějak provede. A prostě já jsem se jakoby dívala nad oblouk, na ten horizont prostě, ale kde jsem nevěděla, jak to dopadne, ale viděla jsem jenom, že tam je ten Bůh, prostě, který mě tím nějak má sílu provést, má mě moc tím provést. Ale vůbec jsem nevěděla, jak to bude, co bude. A já jsem třeba, vím, že den před operací přišla doktorka neurochirurg a říkala mi, ukazovala mi na monitoru vlastně, kde se ten nádor nachází, jak budou provádět tu operaci. A říkala mi, a já jsem prostě měla zalitý oči slzama a jenom jsem prostě přikyvovala a ona mě vybídla, jestli

0: se chcete na něco zeptat, zeptejte se. Jo, já vám cokoliv ráda, vy jste byla velmi jako milá, vstřícná. Já jsem neměla vůbec sílu po něčem pátrat, na cokoliv se prostě ptát. Já jsem tím jenom šla. A vím, že tam byly rodiče, maminky, který prostě hodně řešili, jak ta léčba bude probíhat, co se bude dít. A já jsem na tohle vůbec neměla sílu, kapacitu. Já jsem prostě musela jet si po té paralelní svý koleji, abych to všechno unesla.
1: Abyste to přežila.
0: Abych to přežila.
1: Potom ještě vedle tohodle hrozného, těžkého, byla vaše rodina, která to nesla také a vlastně na tu chvíli vy jste se trošku jako vyčlenila z té rodiny a soustředila se na toho nemocného syna. Je to tak?
0: Je to tak, no. Právě já jsem byla vlastně hodně osamocená, ale zároveň teda paradoxně ne, díky tomu, že jsem o tom psala a měla jsem vlastně probíhal tam nějaký ten dialog, ta zpětná vazba vlastně od těch čtenářů a tak. A vlastně byla jsem víceméně, myslím, že plus minus půl roku tady v Brně vlastně s tím Juliánem,
1: takže, ale já jsem byla... Takže manžel se synem druhým.
0: No jo, byli víceméně v Těšině, ale manžel občas vlastně přijel a třeba uvařil nebo šel tam místo mě do té nemocnice, takže jako tohle to byla určitě důležitá jako podpora, ale já jsem ani sama neměla, já bych na tu rodinu ani neměla kapacitu, jako jo, prostě ten starší syn, tomu už je teď 19, takže v tu dobu mi bylo 16, takže ten už byl jako taky víceméně hodně samostatný. No a já jsem byla ráda, že jsem prostě z té nemocnice přišla do toho bytečku, který jsme mimochodem dostali zapůjčen od jedné úžasné rodiny. Úplně zdarma nás tam nechali bydlet kousek pod nemocnicí. Takže já jsem nemusela chodit nikam do té ubytovny veřejný, jakoby pro maminky s dětma, ale mohla jsem se zašít do toho hnízda v té garzonce. No a prostě přišla jsem a třeba jsem si otevřela lahev vína a prostě jako byla jsem. No, to ještě bych tady možná tuhle věc zmínila.
1: Rizikové okamžiky.
0: No, ale jako já nikoho za to neodsuzuju. Dokonce křesťané mi vozili víno. Jo, protože prostě jako jsou lidi, kteří skončí na práškách, jsou lidi, kteří skončí dokonce i na drogách, jako v takových situacích. Už jsem to taky slyšela. A mně díky bohu stačilo to, že jsem prostě přišla z té nemocnice, že jsem si třeba vypila 2-3 sklenky vína a šla jsem spát a ráno jsem šla zase jakoby za čerstva. Jo, prostě vy máte tak šíleno v hlavě a v duši takovou bolest, že prostě tohle, jako jestli to někdo dělá tajně, já vám úplně rozumím, ale prostě já jsem neměla nikdy sklony k nějakým závislostem, ani v rodině to nebylo, tohle jsem se nějak ani jako neobávala, nebo nad tím jsem nepřemýšlela. Prostě tu bolest, jako chcete utlumit a to bylo asi tak všechno, no, takže... Ale já to chci zmínit, že tady nebylo jenom to, že prostě člověk s tím statečně bojoval a nechával to tak, jako že by...
1: Ano.
0: Ne, já jsem totiž ani duchovně nebojovala, protože jsem nemusela, protože to dělali ostatní za mě a to je úžasný
1: ale to je,
0: v té církvi.
1: To je v pořádku, když takhle zafunguje
0: ano,
1: církev
0: přesně.
1: Jako ta podpora, protože v Bibli čteme různé ty příběhy toho nemocného nesli ano, na lehátku, že přesně. Přátelé, protože on nebyl schopen ano, se dostat ano. K pánu Ježíši, tak a je to dobré, když to takhle funguje, no. Protože jsou okamžiky, kdy člověk sám opravdu nemůže.
0: Přesně tak. A nikdo po něm nemůže chtít, jako teď bojuj, teď prostě, no vůbec. Jste rád, že žijete.
1: Tak byl to dlouhý proces, kterým jste prošla vy, prošla celá rodina a díky boží milosti jste tím prošli, protože není to úplně samozřejmost, že když všechno skončí, že se ten život vrátí do těch minulých kolejí nebo do toho pořádku, do toho řádu a do toho všeho. I ta rodina je tím poznamenaná, že?
0: Jo, a dokonce bych řekla, že se to nevrátilo do normálu, ale já teď dělám věci, které jsem v životě předtím nedělala, takže mě to naopak jakoby posunulo v něčem vpřed, že já jsem si vlastně našla nový koníčky, jo, díky tomu, že jsem začala sportovat, začala jsem s dálkovou chůzí, s přechodama hor, se spaním v lese a takovýhle věci vlastně, který úplně novou jakoby věc, původně jsem s tím začala proto, abych jako se dala dokupy psychicky, fyzicky, abych jako a zároveň, abych přebyla ten tu hrůzu nějakýma novýma výzvama, jako potřebovala jsem vlastně nový výzvy a baví mě to doteďka, mimochodem i to, že tady dneska sedím je. Je
1: to k tomu
0: další
1: tak,
0: výzva, kterou
1: to
0: jsem...
1: k tomu taky patří.
0: Ano, to k tomu taky patří. No a jinak jako bez okolků musím říct, že vlastně to, co se odehrálo, tak poznamenalo tu rodinu i v tom, že vlastně jsme měli manželskou krizi. Doteďka to není ideální.
1: Tomu.
0: Vlastně prostě zasahuje to veškeré oblasti našich životů a vlastně my jsme, jako hodně nás to proměnilo. Nejsme už stejný tak, jak jsme byli předtím.
1: Dostáváme se k závěru našeho povídání. Mohli bychom si o tom povídat dlouho, protože určitě těch prožitků a různých okamžiků bylo mnoho, ale já jsem ráda, že to tady zaznělo, to, co zaznělo, a mohli bychom nakonec povzbudit naše posluchače, protože mnozí procházejí podobnými věcmi, ať už u sebe nebo u někoho z přátel, z rodiny, a na to člověk dopředu se nemůže připravit a jednou je uprostřed toho všeho. Co jste se přitom naučila, nebo co byste jako povzbuzení řekla těm, kteří jsou zrovna v tom?
0: Víte co, já bych jako, nevím jestli povzbuzení, ale prostě já jsem teď takovej, ze mě se stal hodně velký realista. Já prostě jsem na některé věci dřív koukala černobíle. A to se mi, jak existují růžové brýle, tak říkám, že existují i černobílé brýle. No a ty ze mě teď taky spadly. A já vlastně mnohem víc jsem schopná asi jakoby soucítit za prvý s lidma, který procházejí něčím podobným. Za druhý soucítit i porozumět lidem, který se nacházejí v různých krizích, ať už i vztahových, tak v jakýchkoliv, sami se sebou, prostě ve svém vnitřním světě, tak i vnějším nebo vztahovým. Takže vlastně teď už se na to dívám jakoby jinak a spousta problémů, který jsem třeba, nebo věcí, které mi přišly dřív jako velký problémy, tak mi teď jako velký problémy ani nepřijdou vlastně z hlediska toho, čím jsem prošla. A já bych možná jenom apelovala na to, abychom byli prostě upřímní a otevření vůči sami sobě, vůči Bohu, vůči i druhým, nebáli se, protože jako aby člověk sám vedl ten boj, je strašně vyčerpávající a těžký. A takže to povzbuzení si myslím, že pro mě samotnou, já vidím i to, že vlastně když o tom mluvím poslední roky vlastně s lidma, tak lidi nejvíc ocenějí to, že sdílíte s nima ty svoje zkušenosti. A to je vlastně povzbuzuje, že neříkáte, jak jste to hrdinsky všechno prošla, ale že vlastně dáváte, jako jdete s tou kůží na trh a vlastně mluvíte i o těch slabostech, a to je vlastně povzbuzením pro ty lidi. Takže bejt si jeden druhýmu vlastně povzbuzením v té otevřenosti a upřímnosti, myslím, že má velkou hodnotu.
1: Děkuji za tenhle závěr a já se přidávám. Děkuji za tu hodinku, kterou jsme mohli spolu strávit.
0: Já taky díky.
1: A doufám, že to nebylo naposledy. Od mikrofonu z brněnské redakce Rádia 7 se teď loučí Lenka Malinová z pořadu Fortepiano. Za týden tady budeme zas.

Bylo 14 hodin, posloucháte úterní vysílání Rádia 7. Průvodcem dnešního odpoledne s datem 19. května je Kuba Lofítek. S pořadem Fortepiano se ve vysílání můžeme setkat v pondělí v 10 hodin, kdy bude hostem Lenky Malinové Karel Fáber. Než se dostane na program této hodinky, zazní přehled toho, co bude mít prostor ve vysílání Rádia 7 v odpoledním čase. Mezi 2. a 3. hodinou bude v našem vysílání prostor pro vaše písničková přání. Duchovní a každodenní život se mohou, ale také nemusí prolínat. Někdy se uzavíráme do svých malých problémů, které jsou odtržené od reality. S Davidem Novákem se vypravíme od 15.15 do historie, která je možná aktuálnější, než si myslíme. Podobenství o 10 družičkách pročteme ve čtení z Bible v 15.45. Může být kříž symbolem naděje i pro ty, kteří se nepovažují za věřící? Univerzální přesah a srozumitelnost tohoto poselství pro dnešního člověka budeme zkoumat v předposlední části cyklu Ikona – dřevo mezi světy v pořadu Překročit hranice. Začínáme v 16 hodin. Magazín s další dávkou aktualit otevře své brány v 16.30. Ententýky dva špalíky, v 5 odpoledne rozpočítáme s dětmi korálky a pošleme do vysílání ten, na který přijde řada. Hodina plná písniček, pohádek a povídání čeká na všechny holky a kluky. Jedna 31. kapitola Jeremiášova proroctví přináší nádherná slova o láskyplné budoucnosti. Jaká to jsou, prozradí další část Bible Guidu. Nalaďte si po 6. večerní. Je mým přáním a věřím přáním celého týmu Rádia 7, abyste i dnešní odpoledne prožili v radosti a vděčnosti.

0: Na Rádiu 7 začínají písničky na přání. Necelá hodinka, kdy hrajeme podle vás. A abyste se mohli přidat, posílám kontakty, skrze které se můžeme spojit.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio7.cz.
0: Dnes začneme písní s názvem Rájem, a to v podání kapely Učedníci. Toto je písničkové přání posluchačky Ivy, která písničku posílá nám do rádia. Za to děkujeme všem posluchačům, kteří právě ladí vysílání Rádia 7, a konkrétně Milence do Prahy, Mílovi do Vizovic a také Radce.

Do studia Rádia 7 se dovolala posluchačka Milena a pro dnešní vydání písniček na přání vybrala kapelu Agape a skladbu Křídla holubice. A tato píseň poletí jednak nám do Rádia 7, za to moc děkujeme, ale také poletí k Ivě a k Radce jako písničkové povzbuzení.

Posloucháte úterní vydání písniček na přání a já jsem rád, že píšete, voláte, že stále máme co hrát. Jednou z těch, kdo se k nám dovolal, je posluchačka Emílie a přála by si nechat zahrát skladbu s názvem Stará slova od kapely Asaf. A jak zaznělo v rozhovoru, tak zmínila, že je to píseň, kterou minulý týden v našem vysílání zaslechla poprvé, a tak věřím, že povzbudí i tentokrát.

0: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
1: To jsou kontakty, které můžete využít pro to, abyste se dovolali nebo dopsali k nám do studia a aby mohla v této hudební hodince zaznít vaše oblíbená píseň. Dovolala se mimo jiné také posluchačka Radka a pro dnešní den si přála nějakou skladbu od kapely Třetí děň. Vybral jsem skladbu s názvem Krídla a tato písnička poletí Milence do Prahy, Ivě a také bude pro Helu.

Součástí úterních písniček na přání bude také přání posluchače Jiřího, který zdraví nás v Rádiu 7 a prosí o písničku s názvem Miluje, za kterou stojí Kristýna Exnerová alias Kirsten. Tady je.

Posloucháte vysílání Rádia 7, konkrétně hudební pořad Písničky na přání, kterého můžete být součástí i vy, naši posluchači. Pro jistotu znovu připomenu kontakty. Telefon do studia je 515 535 485, SMS-kové či WhatsAppové číslo 608 566 773. Napsat nám můžete také e-mail, a to na adresu studio@radio7.cz nebo na sociální sítě, kde nás najdete pod názvem radio7.cz. Zbývá zhruba 20 minut, kdy ještě můžete psát nebo volat k nám do studia. Minuty, které jsou před námi, budou patřit české kapele The Neons a skladbě Slova.

Doznívá skladba Stěny slovenské písničkářky Janajs a u slovenštiny zůstaneme, protože další písničkové přání k nám přiletělo od posluchačky Kateřiny, která si přála nechat zahrát skladbu Sláva božích jmen kapely Třetí den. Tady je.

Nechci dýchat bez tebe. Nechci se bát, co bylo, minulo. Zraněné srdce uzdravuješ a ono bije znovu. Nechci už nikdy odejít z tvého domu. To je část textu skladby Jesteš, která právě dozněla v písničkách Na přání. Pomalu, ale jistě se blížíme k závěru našich písniček Na přání, ale ještě malý prostor by byl. Teď zazní skladba Pane, chválím jméno tvé v podání kapely Do nebe volající.

0: Dnešní možnost napsat nebo zavolat si o svou oblíbenou písničku končí. Na další příležitost ale nebudete čekat dlouho. Písničky na přání jsou tady pro vás každý všední den od 14 hodin. Dnes tedy uzavřeme toto hudební vydání se Simou Magušinovou a skladbou S odvahou. To je písničkové přání posluchačky Markéty.
1: Raz, dva, tři.
2: Mrzíš ma, láska, že tě mám tak málo.

Znělka předělila 14. a 15. hodinu. Posloucháte úterní odpolední vysílání Rádia 7 s datem 19. května. Z moderátorského křesla vás opět zdraví Kuba Lofítek. Posloucháte rádio, které zve nejen k poslechu, ale také k přemýšlení a k proměně. V 15 hodin a 15 minut nabídneme biblickou úvahu Davida Nováka a ve 15:45 relaci Čtení z Bible. Nedílnou součástí odpoledních vysílání je modlitba za pokoj a mír na Ukrajině i dalších místech na planetě, kde probíhají nepokoje a války. Pojďme se společně přimlouvat za tato místa.

Hospodine, Bože, i přesto, že si neumím představit, co to obnáší a znamená žít uprostřed válečné vřavy, natož dlouhodobě, děkuji za to, že to, co pro nás není možné, pro tebe je. A ty vidíš nejenom tu situaci všech těch lidí, kterých se dotýká válka na Ukrajině, nebo konflikty na Blízkém východě, v Perském zálivu. Ty vidíš, pane, tu bolest, vidíš všechna ta traumata, vidíš tu beznaděj, vidíš to, co válka přináší do lidských životů a co jim bere. A tak se chci v modlitbě připojit k mnohým dalším, kteří vytrvale prosí o mír, o ukončení válek. A tak prosím i já v tuto chvíli, prosím za to, aby ty boje, které jsou z našeho lidského pohledu úplně zbytečné, prosím o jejich ukončení, prosím o nalezení nějaké cesty pro konec těchto válek. A děkuji za to, že ty nevidíš ty dané země jako masu lidí, ale vidíš i ty jednotlivce. Vidíš každého, kdo trpí tím, co se děje v jeho okolí, v jeho rodině, v jeho vlastním životě. Děkuji za to, že posíláš pomoc z mnoha stran a děkuji za všechna ta místa, kde pomoc může dojít svého cíle a může být užitečná tam, kam skutečně směřuje. A prosím i za posilu, povzbuzení, za obnovu, za nové tvé zmocnění pro všechny lidi, kteří pomáhají dobrovolnicky, humanitárně, kteří přináší na ta místa beznaděje modlitbu, to propojení s tebou, zprávu o tobě, ucho, které je ochotné naslouchat. Tak prosím, posiluj všechny ty dobrovolníky, obnovuj jejich síly. Dej prosím milost, aby Ukrajina mohla zažít nové nadechnutí, nový začátek. Prosím, podepři církev v zemích, kde jsou války a nepokoje. Dej jim prosím milost být oporou a povzbuzením pro ty druhé. Děkuji za to, že jsi blízko.

kteří bojují za vlast a rodinu. Blízko těm, kdo jsou zranění na těle i duši. Buď blízko těm,

O strachu z pravdy bude v biblické úvaze hovořit v 15 hodin 15 minut David Novák. Ještě předtím kapela Bethel se skladbou Neboj se.

Milí přátelé, nazval jsem tuto relaci Strach z pravdy a rád bych začal příběhem, který se údajně odehrál v říjnu roku 1918 v Rusku. Kdo znáte trošku historii, tak víte, že tenhle ten měsíc a tenhle ten rok byly zlomové v dějinách nejenom Ruska, ale v celých dějinách lidstva, protože se odehrála takzvaná Velká říjnová revoluce, která měla v důsledku na svědomí miliony lidských životů. Ten příběh vychází z toho, že v říjnu roku 1918 měla ruská pravoslavná církev jakýsi koncil, na kterém se strhla velmi vzrušená rozepře ohledně barvy komže. Pro vaši informaci, komže je svrchní kněžská košile. Někteří kněží zarputile obhajovali barvu bílou, druzí prý barvu růžovou. Nevím, jak celá ta problematika nebo celý ten spor dopadl, nicméně jeden autor, v jehož knize jsem tento příběh četl, jmenuje se Manning, tu situaci komentuje, že Nero hrál na housle, zatímco Řím hořel. Tak my bychom to mohli nazvat jinak. Řekli bychom, že církev si hrála na své housle, zatímco hořelo Rusko. Jeden spisovatel k celé této příhodě ještě poznamenal, že je mnohem jednodušší zorganizovat si krásnou bohoslužbu, než se zabývat hádkami svých sousedů. Rád bych navázal na tento poněkud absurdní a tím i smutný příběh osobní zkušeností. Když hovořím s lidmi o jejich zápasech, potom se mimo někdy hezkých a povzbuzujících věcí setkávám i s oblastmi, které jsou velmi těžké. Jako třeba náběh na syndrom vyhoření, nevěra, bolest ze smrti blízké osoby, pocit opuštěnosti Pánem Bohem, strach z nemoci, chaos v životě, pocit zmaru, dokonce někdy zneužívání, nejistota z toho, co přijde, a tak dále a tak podobně. Příznačné je také to, že oblasti jako styl zpěvu v církvi, jak se oblékat v neděli do sboru nebo do církve, délka kázání a podobné takzvané problémy se mnou většinou lidé řešit nechtějí a pokud ano, potom jenom okrajově, možná by nestála řeč. Proč? Protože by byli tito lidé neduchovní? Určitě ne. Důvod bude pravděpodobně v tom, že skutečný život je přece jenom o jiných oblastech, než například o hudbě či oblékání. Prosím, rozumějte mi, já nechci říkat, že na vnějších projevech nezáleží. Záleží, žijeme na této zemi. Problémem ale je, když se tyto oblasti stanou tím, co církev začne řešit nejvíce. Takto se totiž vytváří rozpolcené chápání světa a církve. Konkrétně je to pocit, že v církvi se řeší věci takzvaně duchovní, a pak je ten normální život a tam se řeší takzvané věci normální. To znamená řešit délku modliteb, styl kázání, problematiku každodenního čtení písma, oblékání do sboru, tak to náleží v tomto naznačeném rozpolceném konceptu takzvanému světu duchovnímu, tedy církvi, po případě církevním profesionálům. Se zbytkem života, jako například odvod daní, sexualita, způsob odpočinku, hospodaření s penězmi, otázka vzhledu, výchova dětí, otázka identity a tak dále, s tím si nějak musíme poradit sami. Všimněte si, jak třeba i málo kázání je o těchto věcech. Jenže právě tyto věci nebo tyto oblasti jsou nakonec to, čím se v životě skutečně zabýváme. Navíc realitou je, že ten takzvaný neduchovní svět, nebo chcete-li obyčejný svět, jako je právě to hospodaření s penězmi a sexualita a výchova dětí a identita, tak to je možná to, čím v životě někdy více, někdy méně žijeme a čím žije i většina lidí kolem nás. Možná na nás příklad, který jsem uvedl na začátku této relace, kde si z Ruska před téměř 100 lety působil bláznivě. Zcela jistě si klademe otázku, jak mohla být církev tak zaslepená, že se zabývala tak malichernou otázkou, jako je barva svrchní kněžské košile, kdy začínala revoluce. Klademe si otázku, proč neřešila církev spíš, jak obstát v narůstajícím společenském tlaku. Proč se hádala o takovýchto nesmyslech tváří v tvář vznikající revoluci?
Jenže když se podíváme na dnešní církev a musíme dodat, my jsme její součástí, možná někdy vypadáme stejně bláznivě. Ve stále silněji rostoucím společenském tlaku, který směřuje proti božím věcem, se možná i my někdy zabýváme otázkami poněkud podružnými, které jsou snad zajímavé pro lidi uvnitř církve, ale které nejsou příliš použitelné do každodenního života. Možná, že určitá neochota řešit palčivé problémy plyne z podvědomého strachu, že sice známe otázky, ale neznáme odpovědi. Pojďme se podívat ještě na nějaká řešení. Mám za to, že je třeba vůbec promýšlet témata, o kterých hovoříme v církvi, na skupince, o kterých vyučujeme. Začněme se do slov jednoho františkánského kněze Richarda Rohra. Už od dob Tomáše Akvinského a dalších středověkých scholastiků se teologie soustřeďovala na čtení, přemýšlení a polemizování, na hledání logických souvislostí mezi myšlenkami a na vyvozování závěrů. Byla to velmi sedavá činnost, která se odehrávala nikoliv ve světě konání, ale v jakémsi odlehlém akademickém lůně, ať už v klášteře, na univerzitě nebo v semináři. Tento druh teologie vyprodukoval nesčetné svazky knih, které by zaplnily celé knihovny, ale velmi málo z toho se dotýkalo každodenního života obyčejných lidí nebo mělo nějaký vliv na chod světa, v němž žili. Dnes se tento teologický přístup stává stále méně relevantním. Svět se mění příliš rychle, než aby s ním tito křesloví teologové mohli držet krok. Richard Rohr velmi dobře vystihuje, jak se dnes mnozí lidé dívají na teologii, ale i na křesťanství vůbec. Je to cosi, co nemá s normálním životem a s realitou kolem nás nic moc společného. Mám za to, že jsme si tenhle ten pohled někdy vypůsobili sami, tedy mám na mysli nás křesťany. Prostě hovoříme o věcech, které skutečně se reálného života moc nedotýkají. Začal jsem tento článek tragikomickou zkušeností z nějakého koncilu, který proběhl skoro již před 100 lety. Možná za dalších 100 let se budou naši pravnuci dívat zpátky a budou číst zápisy z konferencí nebo z členských schůzí našich sborů a možná, i když doufám, že to tak nebude, budou poslouchat relace, v kterých jsem mluvil já. A z hodin dějepisu se dozví, s čím procházela společnost. A řeknou si, co to tam vlastně ty naše pradědové a dědové řešili? Jak mohli být tak slepí, že řešili podobné malichernosti? A nebo si ťukat na čelo nebudou a řeknou si, je skvělé, jak naši pradědové dokázali reagovat na dobu, v které žili, a muselo to být krásné v takovém sboru či církvi žít, protože tato církev nebo sbor umožnili se takto otevřeně a bez strachu ptát. Co nás řeknou naši pokračovatelé, do velké míry záleží na nás. I na tom, zda najdeme odvahu hledat odpovědi na otázky, které jsou skutečně otázkami a ne uměle vyvolanými problémy.

Také kapela Terebint, jejíž píseň s názvem Otazníky právě dozněla ve vysílání Rádia 7, bude součástí jednodenního festivalu s názvem Den pro Brno, který se plánuje na sobotu 30. května. Proběhne tedy v Brně na prostranství před Janáčkovým divadlem. Den pro Brno vzniká z touhy spojovat, překračovat hranice mezi lidmi, organizacemi i generacemi. A organizátoři připojují, chceme vytvářet prostor, kde je možné zažít přijetí, otevřenost a naději. Festival bude pestrý, bude to jednak místo a prostor pro ty, kteří si chtějí poslechnout kvalitní hudbu nebo talk show s otázkami, které míří k podstatě věcí. Bude tam také prostor a nějaký program pro děti. No, chcete-li vědět více informací, vyhledejte si například na internetových stránkách www.denprobrno.cz. No a uslyšíme na tomto festivalu také duo Gina a Kirsten, tak pojďme si i od nich pustit nějakou píseň.

Dnes objevíte v kalendáři kratičké mužské jméno Ivo. Jde patrně o naši domácskou podobu ke jménu Ivan. Ale je pravda, že toto jméno nosili i mnozí středověcí muži z neslovanských zemí. Někteří byli z Perzie, jiní z Francie. Jazykovědci se proto domnívají, že základem tohoto jména by mohlo být staroněmecké slovo Iva, což znamenalo tis. Šlo tedy o bojovníka s tisovým lukem. Nabízí se také srovnání s keltským jménem Ivain či francouzským Ivain, což byl rek družiny krále Artuše. Ať tak nebo onak, všem nositelům jména Ivo přeji krásný svátkový den.

0: Kalendárium.
1: Pojďme si v tomto čase připomenout osobnosti, které se pojí k datu 19. května. Května roku 1909 se narodil sir Nicholas Winton, držitel ocenění Spravedlivý mezi národy. V roce 1939 zachránil tento Angličan 669 převážně židovských dětí z území ohroženého Československa. Jeho čin zůstal v tajnosti až do roku 1988, kdy vyšel najevo v podstatě náhodou. O 10 let později připomněl události film režiséra Martina Mináče Všichni moji blízcí a dokument Síla lidskosti. V roce 2023 pak britský životopisný film Jeden život. Nicholas Winton je nositelem řádu Tomáše Garrigua Masaryka. Český evangelický duchovní Jan Jelínek se narodil 19. května 1912. V době druhé světové války působil jako kazatel v ukrajinském Kupičově. Pomáhal zdejším židům pronásledovaným Němci, později Ukrajincům a Polákům. S armádou Ludvíka Svobody se vrátil do Československa. V roce 1958 byl odsouzen za pobuřování a svou kazatelskou profesi směl znovu vykonávat až po roce 89. Květen 1920 byl dnem narození Jiřího Hurty, českého herce, rozhlasového pracovníka, laického kazatele. Jiří Hurta se narodil v Okrouhlicích u Havlíčkova Brodu. Jako herec se objevil například v historických velkofilmech Jan Žižka či Jan Hus nebo v komedii z roku 1955 Anděl na horách. Daboval více než 300 filmů. Dlouhou dobu působil v československém rozhlase, zejména v pořadu A léta běží, vážení. Když přestal v rozhlase kádrově vyhovovat, musel si hledat jiné zaměstnání. Až do konce života pak pracoval v České pojišťovně. Podle svých vlastních slov uvěřil díky nedokonalému evangeliu, tedy v okamžiku, kdy srovnával obsah zvěsti evangelia se způsobem jeho prezentace. Krátce poté, bylo to v 70. letech minulého století, se aktivně zapojil do spolupráce s Transvolt Rádiem. Svými výklady Božího slova sloužil také jako laický kazatel Evangelické církve metodistické, kam byl přijat v květnu 1978. Od listopadu 84, kdy už byl v důchodu, mu byla svěřena práce kazatele v Jablonci nad Nisou. Bydlel v té době s manželkou v Mnichově Hradišti a do Jablonce dojížděl k ambulantní obsluze, jak to nazýval. Sloužil nejen zde, ale i v Liberci a zejména v Petrovicích, kde vybudoval živou kazatelskou stanici. Do české redakce Transworld Rádia po léta pravidelně posílal své autorské biblické výklady a také je svým krásným hlasem nahrával. Nebál se postihu ze strany úřadů, i když věděl, že ho podle jeho nezaměnitelného hlasu snadno poznají. Dodnes najdete ve vysílání Transvolt Rádia a Rádia 7 jeho autorský pořad Studna slova, který čítá několik set dílů. A to zdaleka nenatočil vše. David Wilkerson, zakladatel organizace Teen Challenge, pracující s lidmi se závislostí, se narodil 19. května 1931. Byl to muž, který věnoval svůj život lidem na ulici, drogově závislým, mladým bezdomovcům a členům gangů. Muž, který o božích snech nejen snil, nejen uvažoval, ale toužil je také uvádět do života. Dalo by se říci, že všechno začalo ve chvíli, kdy se David rozhodl, že prodá televizi. A nebo už v 8 letech, kdy pocítil touhu stát se pastorem. Kus svého pohnutého životního příběhu zaznamenal v knize Dýka a kříž, kterou můžete znát i z našeho vysílání. Kalendárium připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

0: Tehdy bude nebeské království podobné 10 družičkám, které vzali své lampy a vyšli naproti ženichovi. 5 z nich bylo rozumných a 5 bláhových. Ty bláhové si sebou vzali lampy, ale žádný olej. Ty rozumné si kromě lamp vzali také nádobky s olejem. Když ženich dlouho nešel, začali všechny podřimovat a usnuli. O půlnoci se strhl křik. Ženich přichází, jděte mu naproti. Všechny družičky vstaly a připravili si lampy. Tehdy řekli ty bláhové těm rozumným, dejte nám trochu svého oleje, naše lampy hasnou.
1: Ty rozumné jim ale odpověděli. Nebude ho dost pro nás všechny, jděte si raději nakoupit k prodavačům.
0: Když odešli kupovat olej, přišel ženich a ty, které byly připravené, s ním šli na svatbu. A dveře se zavřely.
1: Když potom přišly ty zbylé družičky a říkali, pane, pane, otevři nám, odpověděl jim, amen, říkám vám, že vás neznám.
2: Proto bděte, neboť neznáte den ani hodinu, kdy přijde syn člověka. Je to jako když si člověk při odchodu na cestu svolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, dalšímu 2 a dalšímu 1, každému podle jeho schopností, a odešel na cestu. Ten, který dostal 5 hřiven, ihned šel, nechal je vydělávat a získal jiných 5 hřiven. Podobně ten, který dostal 2 hřivny, získal jiné 2. Ten, který dostal 1, ale šel, zakopal ji v zemi a tak ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a účtoval s nimi. Když přistoupil ten, který dostal 5 hřiven, přinesl dalších 5 hřiven a řekl, pane, dal jsi mi 5 hřiven a podívej, získal jsem 5 dalších. Jeho pán mu řekl, výborně, dobrý a věrný služebníku, byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána. Potom přistoupil ten, který dostal 2 hřivny a řekl, pane, dal jsi mi 2 hřivny a podívej, získal jsem další 2. Jeho pán mu řekl, výborně, dobrý a věrný služebníku, byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána. Potom přistoupil ten, který dostal 1 hřivnu a řekl, pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklízíš, kde jsi nezasel a sbíráš, kde jsi nerosypal. A tak jsem odešel a ukryl tvou hřivnu v zemi, protože jsem se bál. Podívej, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl, ty zlý a líný služebníku. Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerosypal? Měl jsi tedy dát mé peníze směnárníkům a já bych si po návratu vzal, co mi patří, i s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo jich má 10. Každému, kdo má, bude totiž dáno a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má. A toho neužitečného služebníka vyhoďte do té venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů.

Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni svatí andělé, posadí se na trůnu své slávy. Všechny národy budou shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých.

druhých jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, ale kozly po levici. Král tehdy řekne těm po své pravici: pojďte vy požehnaní mého otce, přijměte za dědictví království, které je pro vás připraveno od stvoření světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst. Měl jsem žízeň a dali jste mi napít. Byl jsem cizincem a přijali jste mě. Byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocný a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tehdy mu ti spravedlivý odpoví: pane, kdy jsme tě viděli hladového a dali ti najíst, nebo žíznivého a dali ti napít? Kdy jsme tě viděli jako cizince a přijali tě, anebo nahého a oblékli tě? Kdy jsme tě viděli nemocného, anebo v žaláři a přišli jsme k tobě? Král jim odpoví: amen, říkám vám, že cokoliv jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě. Těm po své levici tehdy řekne: jděte ode mě, vy proklatí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděli. Neboť jsem hladověl a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň a nedali jste mi napít. Byl jsem cizincem a nepřijali jste mě. Byl jsem nahý a neoblékli jste mě, nemocný a ve vězení a nenavštívili jste mě. Tehdy mu odpoví: pane, když jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, nebo jako cizince, nebo nahého, nebo nemocného, nebo ve vězení a neposloužili ti? Poví jim: amen, říkám vám, že cokoliv jste neudělali pro nejmenšího z těchto, to jste neudělali pro mě. A tak ti to půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.

Vyslechli jsme 25. kapitolu Matoušova evangelia. Z překladu Bible pro 21. století četli Petr Forman, Jaroslava Krečmerová a Lucie Trmíková.

Společně se znělkou jsme překročili práh 16. hodiny. Průvodcem úterního odpoledního programu Rádia 7 s datem 19. května je Kuba Lofítek. Čas, který je před námi, je příležitostí pro další z našich pořadů.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Na místě Kristově vás prosím, smiřte se s Bohem, píše apoštol Pavel. Smířit se s Bohem, co to znamená? Důležitá oblast, které jsme se věnovali v minulé části vyučování Lukáše Targoše, pastora církve Element z Hradce Králové, v sérii Ikona dřevo mezi světy. A tady dnes také navážeme. Tak dobrý poslech.
2: Minulý týden jsme mluvili něco málo o tom, že součástí toho, co Ježíš udělal na kříži, bylo, že smířil svět s Bohem. A mluvili jsme také o slabinách modelu platby, kdy si myslíme, že kříž uspokojuje Boží dotčenou čest. A já chci znovu jenom říct, že ne, Bůh skutečně není nepřítelem světa, protože Bůh miluje svět a proto poslal svého syna. Bůh není nepřítelem světa a skutečně Bůh není nepřítelem hříšníku, když Bůh přece zemřel za hříšníky, když jsme ještě byli hříšní. Bůh miluje hříšníky a nikdo, žádný člověk není od Boha daleko. I když ty se někdy můžeš cítit, že jsi od Boha daleko, nebo můžeš naopak cítit, že Bůh je od tebe daleko, Bůh od nikoho z nás není daleko. Bůh nás miluje, není proti nám, není nastavený proti nám, není náš nepřítel, Bůh nás miluje. Ale ano, Bůh skutečně nenávidí hřích. A nenávidí ho ne proto, že ho uráží a že se dotýká jeho cti, ale protože hřích je nástroj, který si temnota používá k zotročení lidí a k rozšiřování svého království zla. To je důvod, proč Bůh nenávidí hřích. Bůh nenávidí hřích a proto také hřích Bůh odsuzuje na těle Mesiáše, jak jsme říkali minule. A minule se mě taky někteří lidé ptali, ale jak se to stalo? Co se vlastně stalo? Mluvil se tady o nějakém božském aikidu, mluvil se tady o nějakých dalších věcech. Jak se to stalo? Co se přesně stalo? A možná jeden z problémů, který máme pro to pochopit, co se přesně stalo mezi tím křížem a tím vzkříšením, je to, že nám chybí proto správný jazyk. Protože je to jazyk, který je velmi těžké popsat v proze a mnohem lépe popsat v poezii. Ale já nejsem básník, jako někteří z vás, ale já nejsem básník. Já nejsem poet. Naštěstí tady máme spoustu výroků, které jsou často poetického rázu od prvních církevních otců, kteří hlavně z východní církve se snažili popsat tu situaci více poeticky. A já dneska některé z nich budu citovat, protože oni vždycky zdůrazňovali, tihle teologové první církve, že vítězství nad smrtí byl ten největší trumf kříže. Vycházeli z verše, který Ježíš říká v Markově evangeliu, on tam říká, ani syn člověka přece nepřišel, aby se mu sloužil, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé. A jazyk výkupného, to, že Ježíšova smrt byla výkupné, je nejčastější způsob, jak ti první církovní otcové mluvili o kříži. Ale nemluvuji o tom, jak dneska lidé, kteří jsou ovlivněni kalvinistickou teologií, si myslí, že to bylo výkupné Bohu, aby nás přestal nenávidět, aby nám odpustil, že to bylo výkupné, které musel Ježíš zaplatit, aby nás zachránil před hněvem Boha Otce. Oni zcela jasně mluvili o tom, že to bylo naopak výkupné smrti, že Ježíš zaplatil výkupné smrti, protože nás Ježíš zachraňuje před smrti. Proto třeba svatý Bazil Veliký to říká těmito slovy. Dal sebe jako výkupné smrti, v jejíž moci jsme byli drženi jako zaprodaní hříchu. Byl ukřižován a sestoupil do pekel, aby všechno naplnil sebou. Roztrhl okovy smrti, třetího dne stál z mrtvých a otevřel nám cestu smrti vstání. On tady říká, on dal sám sebe jako výkupné smrti, která nás držela ve svém zajetí a pak sestoupil do pekel, a naplnil peklo sám sebou. Ježíš naplnil peklo sám sebou. A to je úžasná imaginace. A tím nám odevřel dveře k našemu vlastnímu zmrtvýstání. A oni vždycky, ti první církevní otcové, mluvili o tom, že to výkupné, o kterém Ježíš mluví, bylo výkupné smrti nebo ďáblu jako stělesnění smrti. A o kříži mluví jako o triku, který Bůh ve své moudrosti na temnotu navlékl. Abyste chápali, o čem mluví. Oni mluví o tom, že Ježíšovo lidství byla návnada na háčku jeho božství. Možná říkáte, to je trochu divné, ale tohle jsou církevní otcové první, kteří vedli církev. Oni říkali, Ježíšovou listí byla návnada na háčku jeho božství, protože Ježíš byl smrtelným člověkem, mohl být smrti pohlcen, ale smrt nemohla strávit jeho božství. Když smrt pouknula Ježíše, nedokázala ho strávit, protože vevnitř bylo mnohem víc, než si smrt myslela. Když smrt pozřela sám život, sama smrtelně onemocněla a ztratila svou sílu. Chci si to představit. Když smrt spoukla život, protože si myslela, že ho zničí, tak ten život uvnitř ji úplně rozleptal a zničil. Úplně ji zevnitř otrávil. Obrazy, které ta první církev kreslila Ježíši, bylo, že smrt nebyla schopna Ježíše strávit, protože Ježíš je život sám a proto musela vyplivnout Ježíše, stejně jako ta velká ryba ve starém zákoně vyplivla Jonáše ten třetí den. To byla jejich imaginace, protože Ježíš používá toho imaginace. Říká, stejně jako syn, jako Jonáš byl v břichu velké ryby 3 dny, tak syn člověka bude v břichu země 3 dny. A oni používají stejnou imaginaci. Ryba vyplivla Jonáše, smrt nemohla udržet Ježíše. Smrti se udělalo zle z Ježíše a musela Ježíše vyplivnout ven. A to je všechno imaginace, ale je to imaginace, která ukazuje, že smrt nedokáže udržet život. Ježíšova smrt tak nebyla na kříži určena k tomu, aby Ježíš uspokojil naštvaného otce. Ale byl to nástroj, který otec Ježíšem použil, aby otrávil smrt zevnitř. To je to boží aikido. To je, jak Bůh použil nástroj smrti proti smrti samotné. Možná si pamatuje, minulý týden jsem zmiňoval aikido. Aikido je japonské umění sebeobrany, které skrze princip neodporu způsobí, že protivníku v pohyb se nakonec obrátí proti němu přechytračí oponenta tím, že použije jeho agresi proti němu samotnému. A Satan, a my jsme to četli minulé ty verše, a síly temnoty vůbec netuší, co ukřižováním spustí, jinak by nikdy nemohli ukřižovat Ježíše Krista. Jiný církevní otec, Jan Zlatoustý, říká, Kristus svou smrtí spoutá vládce zlodějů a žalářníků, tedy ďábla a smrt, a přidal jeho poklady, což je celá lidská rasa, do královské pokladnice. To má další imaginace. Ježíš přichází do pekla, aby ho úplně vyloupil. A Ježíš o sobě takhle mluví v evangelích. On mluví o tom, že nikdo nemůže vyloupit dům silného muže, dokud silného muže nespoutá. Jeho učedníci neví, o čem vlastně mluví. Ale najednou tohle používají, ta první církev říká, jo, tohle vlastně bylo to, co Ježíš udělal na kříži. Když umírá na kříži, tak sestupuje. Je to pro něho jako způsob, jak se dostat do podsvětí. A pak to tam úplně celé vyprundloval. Oni věřili, že Ježíš byl něco jako trojský kůň, který smrti Bůh nabídnul jako triumf, ale pak se z toho vykupala porážka smrti zevnitř. Kristus byl výkupné zaplacené smrti, které smrt nikdy neměla přímo, protože právě to se stalo příčinou jejího pádu a vykoupení všech zajatých v hlubinách podsvětí. Protože takhle tomu ta první církev věřila, že Ježíš tam zachránil lidi, kteří byli zajatí smrti a kteří tam čekali na svoje vlastní vykoupení. A konec konců apoštol Pavel v Efeským říká například, písmo přece říká, vystoupil do výšin, zmocnil se zajatých, dary lidem rozdělil. To, že vystoupil, musí znamenat předtím, že také sestoupil dolů na zem. Ten, který sestoupil, je právě ten, který vystoupil vysoko na všechna nebesa, aby naplnil všechno. Ježíš je nakonec ten, který sám chce naplnit úplně všechno a Hades, peklo, nebo jakkoliv se to překládá v Novém zákoně, udělalo chybu, když si myslel, že Kristus je jenom další člověk, další vězeň smrti, další oběť smrti. Kristus sestoupil do pekel, jak říká první církev a jak říká apoštolské vyznání víry, ale ne jako vězeň smrti, ale jako invazivní vítěz, který dům toho silného muže vyplundruje dobrou zprávou o vykoupení. Jak trošku tajemně poznamenává apoštol Petr ve svém dopise. On říká, vždyť Kristus sám spravedlivý jednou trpěl za hříchy nespravedlivých, aby vás přivedl k Bohu. V těle podstoupil smrt, ale v duchu dostal život. Tehdy přišel kázat duchům žaláři. To byla zase jejich imaginace. Ježíš skrze svoji smrt se dostal do podsvětí mezi duchy v žaláři, kteří tam čekají, především těm neposlušným z období Noema, ale pointa zůstává, že se tam dostal do říše mrtvých k těm, kteří byli drženi smrtí a jejími sluhy v zajetí. A než se smrt zpamatovala, co se děje, Ježíši královský a její království vybrakoval skrze sílu dobré zprávy. A to je to, co znamená evangelium o svém vítězství. A mnozí teologové v historii si myslí, že když Ježíš přišel vyplundrovat ten poklad, tu celou lidskou rasu, která byla držena smrti v zajetí, takže nakonec tam smířil úplně všechny ze sebou. Svatý Epifanus z Kypru napsal ve 4. století, jeho tělo bylo opravdu pohřbeno a po 3 dny zůstalo bez duše, dechu a bez pohybu. Bylo zabaleno v plátně, vloženo do hrobu, přikryto kamenem a zapečetěno. Jeho božství však nebylo ani zapečetěno, ani pohřbeno. Společně s jeho svatou duší sestoupilo do nejspodnějšího světa a osvobodilo tamní zajaté duše. Jeho božství zničilo osten smrti, rozbilo mříže a spoutalo železo. Takhle církevní otcové představují, co se stalo mezi tím velkým pátkem a mezi neděli vzkříšení. Že oni vidí Ježíšův kříž víc než jenom jeden z mnoha křížů. Oni vidí Ježíšův kříž jako doslova událost kosmického převratu.
1: Tady dnes končí vyučování Lukáše Targoše. Zbývá nám ještě pár minut. Lukáše, já mám vlastně jenom jednu jedinou otázku, ale myslím, že je důležitá. Může být kříž symbolem naděje i pro nevěřící lidi?
3: Já myslím, že kříž je symbolem naděje úplně pro každého člověka. A ta otázka samozřejmě není úplně podrobná, protože záleží, co chápeš pod slovem naděje pro nevěřící lidi, ale v mém chápání křížem Bůh směřuje svět ze sebou a vytváří dveře pro každého, kdo může ke Kristu přijít. Takže ano, kříž je naději pro každého, ale asi bych potřeboval slyšet podrobněji, na co se ptáš, protože každý si pod tím představí trochu asi něco jiného.
1: Šlo mi o to předporozumění. Věřící člověk ke kříži přichází s tím, že tam visí jeho spasitel a přistupuje k tomu jinak. Ale pak stojí člověk, který nemá zakotvení.
3: No, myslím si, že když vidí nevěřící člověk Krista na kříži, tak to v něm působí určitou otázku, co se vlastně stalo, proč to tak je. A z hlediska jako historie je to skandální uctívat nějakého chlapka na kříži. To nedává absolutně žádný racionální význam. A spoustu lidí to vede k tomu, že se zajímá, co se vlastně stalo, ale zároveň jakoby v tom vidí nějakou mučednickou smrt, nějakou nespravedlnost, něco, že to bylo kruté a nesmyslné. V tom ale Ježíšovu kříži dává smysl vzkříšení, protože bez toho příběhu vzkříšení by Ježíšův kříž byl jeden z tisíců jiných křížů, na kterých viseli Židé v jeho době.
1: Dnes tu skončíme. Příště nás čeká závěrečná část série o dřevu mezi světy, tedy o kříži. Mějte se hezky a za týden se naslyšenou těší Lukáš Targoš a Kateřina Hodecová.

Avizovaný závěrečný díl ze seriálu Ikona Dřevo mezi světy odvysíláme v relaci Překročit hranice v pondělí v 9 hodin 30 minut.

Víme přece, bratří, Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným, neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha Svatého a v přesvědčivé plnosti. 1. Tesalonickým 1:4-5.

Jordan Fellis ve své skladbě Pages zpívá, že jediná pravda, že Bůh je jediná pravda, ta, která byla a vždycky je, je slovo, kterému vzalo dech. Říká, mluvíš k mému srdci, jako reflektor ve tmě odhaluješ, kým jsi.

Jako člověk si žil mezi námi, snášel z těžkosti strach a taky pády. Matka Maria ti slzy utírá, to nic není. Vždyť každé dítě pláče, když chodit začíná.

0: Před námi je výjimečné inspirativní vydání magazínu věnované podzemní čínské církvi. Vítejte u poslechu. Když se řekne podzemní církev, mnohým se jako první vybaví ta čínská. Nemáme o ní mnoho informací, ale modlíme se za ní a víme, že roste. Vítáme proto každou vzácnou příležitost setkat se s někým, kdo je přímo v terénu. Na misijní konferenci Za horizonty, která se konala 15. až 17. května v Brně a byla věnována neviditelné církvi, zavítal také pracovník čínské podzemní církve Eugene Bach. Rozhovor natáčela Lenka Malinová, překlad Karla Žáčková. Co Eugenea vedlo ke změně a rozhodnutí jít do zemí, kde být křesťanem je hodně nebezpečné?
1: It's very easy. I felt God called me out. When I was in the military, I felt God say, come out.
2: Je to velmi jednoduché, protože jsem slyšel Boží povolání a když jsem byl v těch speciálních jednotkách, tak jsem zkrátka uslyšel Boží hlas, vyjdi.
3: How old were you?
1: I was 21 when I heard God say leave the military. I was 22 when I left.
2: Mě bylo 21, když jsem uslyšel Boží povolání a ve 22 letech jsem udělal to rozhodnutí a opustil jsem armádu.
3: Byla vaše cesta hned do Číny?
1: I did not.
2: Ne, nešel.
1: I felt that God had called me out, but I didn't know what I was supposed to do.
2: Já jsem vnímal to Boží povolání, ale vlastně jsem nevěděl, co přesně po mně Pán Bůh chce.
1: But I knew that I was supposed to preach the gospel.
2: Ale věděl jsem, že Pán Bůh chce, abych kázal evangelium.
1: So I began to preach in the streets of Southern California.
2: Takže jsem začal kázat na ulicích v Jižní Kalifornii.
1: And I served in my church.
2: Potom jsem sloužil ve svém sboru.
1: And I joined a very special church.
2: Připojil jsem se k velmi speciálnímu sboru, zvláštní církvi.
1: And I joined it by accident.
2: A byla to vlastně náhoda.
1: In the 90s we couldn't just Google a church.
2: Protože v 90. letech jsme nemohli jenom tak nějaký sbor vygooglit.
1: So I looked in a phone book for a local church.
2: Takže jsem se podíval do telefonního seznamu na místní církev, kde jsem bydlel.
1: I arrived.
2: Přijel jsem tam.
1: And realized that it's all black.
2: A uvědomil jsem si, že tam jsou vlastně sami černoši.
1: I was the only white guy in the whole church.
2: A byl jsem vlastně jediný běloch v celém sboru.
1: And I felt, oh, I shouldn't be here.
2: A tak jsem si říkal, jejda, já bych tady snad neměl být.
1: I was a young Christian.
2: Byl jsem mladý křesťan.
1: I don't come from a Christian family.
2: A nepocházím z křesťanské rodiny.
1: And I already felt uncomfortable being in a church.
2: A už tak jsem se cítil nepohodlně vlastně tím, že jsem jenom ve sboru.
1: And when I went into that church,
2: a když jsem přišel do toho sboru,
1: I wanted to leave.
2: Chtěl jsem odejít.
1: But they just loved me.
2: Ale oni mě zkrátka zahrnuli lásku.
1: And they brought me in.
2: A vtáhli mě dovnitř.
1: And the pastor began to treat me like his son.
2: A pastor se o mě začal starat jako o svého syna.
1: He trained me and taught me.
2: Trénoval mě, vyučoval mě.
1: And then I was ordained actually in that church. Ordained, like I became a preacher in that church.
2: A v té církvi jsem se stal vlastně takovým služebníkem, kazatelem.
1: And that was the beginning of working with in the ministry.
2: A to byl vlastně můj začátek služby v církvi.
1: And then in 1998, Brother Yun came to America for the first time.
2: Bratr Yun přijel do Ameriky poprvé.
1: He was probably the most well-known Chinese evangelist.
2: A pravděpodobně to byl v té době nejznámější čínský evangelista.
1: And I felt very honored to meet together with him.
2: A byl jsem velmi poctěn tou jeho návštěvou.
1: And it was then that he asked, "Would you come to China and serve in China?"
2: A tehdy vlastně se mě zeptal, přijel bys si do Číny a sloužil bys tam se mnou?
1: And at the time I had a 9-month period that I could go and serve in China.
2: A v té době jsem měl nějaké jako 9měsíční období, kdy jsem sloužil v církvi. So, mohl jsem sloužit v církvi v Číně.
1: So in the beginning my wife and my newborn child, we left America and we went to China to serve for 9 months.
2: Takže jsme vlastně na začátku opustili Ameriku s mojí manželkou a novorozeným dítětem a jeli jsme na 9 měsíců do Číny.
1: And somehow 27 years later we're still there.
2: A nějak se to stalo, že jsem tam zůstal dalších 27 let.
3: Tak bratr Yun za to může.
1: Yes, it's all brother Yun's fault.
2: Ano, za všechno může bratr Yun.
3: Když jsme se dostali k bratru Yunovi, tak i my ho známe. To je možná jediný čínský křesťan, kterého jsme tady potkali. A vy jste s ním strávil dlouhou dobu a máte plno historek. Řekněte nějakou.
1: Yeah, he's done many interviews.
2: On jako udělal spoustu rozhovorů, poskytl.
1: Both Christian and non-Christian interviews.
2: Ať křesťanské rozhovory nebo mluvil s nekřesťany.
1: And I've learned a lot from him how to do interviews.
2: A já jsem se od něho hodně naučil, jak takové rozhovory vést.
1: He always focuses on Jesus during interviews.
2: On se vždycky během toho rozhovoru zaměří na Ježíše.
1: Even when they're not Christian interviews.
2: I když to nejsou jakoby křesťansky vedené rozhovory, vždycky se zaměří na Ježíše.
1: So I remember one time he was doing an interview with a French journalist.
2: Jednou dělal rozhovor s francouzským žurnalistou a pamatuju si ten tuhle situaci.
1: And the French journalist was not a Christian.
2: A ten francouzský novinář nebyl křesťan.
1: And so she asked him, she said, "How do you feel about animal rights in China?"
2: A byla to novinářka, ona se ho zeptala, a jak vnímáte práva zvířat v Číně?
1: And I got nervous.
2: A já jsem trošku znervozněl.
1: Because I knew the French journalist was really focused on animal rights, not Christian rights.
2: Protože jsem viděl, že ta novinářka se soustředí na práva zvířat a ne na práva křesťanů.
1: And I thought, how is Brother Yun going to answer this question?
2: A říkal jsem si, jak bratr Yun zodpoví o tuhle otázku.
1: And he said, China needs more Jesus.
2: A on odpověděl, Čína potřebuje více Ježíše.
1: And she said, yes, but that doesn't answer my question. How do you feel about animal rights in China?
2: A ta novinářka říkala, dobře, ale to není odpověď na mou otázku. Jak vnímáte práva zvířat, jak jsou respektována v Číně?
1: And he said, China needs more Jesus.
2: A znovu odpověděl, Čína potřebuje více Ježíše.
1: And I thought, this is not going very well.
2: A já jsem si říkal, to se nevyvíjí moc dobře.
1: And then she said, "Don't you care about animals in China?"
2: A tak se znovu novinářka zeptala, vás nezajímají osudy zvířat v Číně?
1: He said, "Yes, I do."
2: Ano, zajímám.
1: He goes, "I love animals because Jesus loves animals."
2: Miluji zvířata, protože Ježíš miluje zvířata.
1: God created all the animals.
2: A Bůh stvořil všechny zvířata.
1: And the more Jesus I have in me, the more love I have for that which God created.
2: A víc lásky, čím mám jakoby v sobě od Ježíše, tím víc miluji i to stvoření, které Bůh stvořil.
1: If you want to have more love for animals.
2: A když chcete mít více lásky pro zvířata.
1: You need more love for Jesus.
2: Tak potřebujete více lásky k Ježíši.
1: If you love Jesus more, you love that which he loves.
2: A když milujete více Ježíše, tak milujete ještě o to více všechno to, co on miluje.
1: And because he created the animals and he loves the animals, I too love the animals.
2: A protože on stvořil zvířata, miluje zvířata, tak já také miluji zvířata.
1: So if you want the Chinese to treat animals better, bring them Jesus. When they find Jesus, they will find love for that which God created.
2: Takže když chcete, aby Číňané lépe zacházeli se zvířaty, tak je musíte přivést k Ježíši, což je přivede k tomu, že budou lépe zacházet se zvířaty.
1: I was in another interview together with him.
2: A pak jsem byl ještě na dalším interview s ním.
1: We were in America.
2: Byli jsme v Americe.
1: And we had a conference with many pastors.
2: Byla to konference s mnoha pastory.
1: This was around 2019.
2: A bylo to v roce 2019.
1: And persecution against Christians in China really began to increase that year.
2: A v tom roce 2019 opravdu zesílila persekuce vůči křesťanům v Číně.
1: And all of these pastors, they were praying for China and praying for the persecution to stop.
2: A všichni ti pastoři se na té konferenci modlili za Číňany, za křesťany, aby ta persekuce ustala.
1: And so the American pastor asked Brother Yun a simple question.
2: A jeden americký pastor se bratra Yuna zeptal velmi jednoduchou otázku.
1: He said, "Brother Yun, I have been reading in the local newspaper that China has been tearing down the crosses from buildings in China. How does that make you feel?"
2: Bratře Yune, já jsem si přečetl v nějakých novinách zprávách, že se v Číně strhávají kříže z kostelů. Jak to vnímáte vy jako křesťan?
1: And Brother Yun surprised me when he said, "It doesn't bother me."
2: A bratr Yun mě překvapil svou odpovědí, protože řekl, mě to vlastně nezajímá.
1: I smacked my head.
2: A já jsem si jako chytil za hlavu.
1: We're in a room full of pastors.
2: A my jsme přeci v místnosti plné pastorů.
1: How is he going to explain that it doesn't bother him that people are tearing down the crosses from churches?
2: Jak tohle těm všem pastorům vysvětlí, že ho nezajímá to, že lidi strhávají kříže z kostelů?
1: I wanted to leave.
2: Chtěl jsem fakt, jsem se cítil, že bych chtěl odejít.
1: I didn't think Brother Yun was going to have a good answer.
2: Říkal jsem si, že bratr Yun nenajde dobrou odpověď.
1: But then he said to them.
2: Ale pak jim řekl.
1: The cross was never supposed to be on a building.
2: protože se nikdy nepředpokládalo, že ten kříž bude na budově.
1: Jesus commanded us to carry the cross on our back.
2: Protože Ježíš nám přikázal, aby jsme nesli kříž na svých bedrech.
1: As Christians, we are to carry the cross every day.
2: Jako křesťané máme nést svůj kříž každý den.
1: We were never commanded to rest ourselves by putting it on a building.
2: Nám nikdy nebylo přikázáno, aby jsme ten kříž postavili na budově.
1: So if they tear down the cross, maybe it will go back to the place it's supposed to be, which is on our back.
2: A možná když stanou ty kříže z budov, tak ten kříž se dostane na to místo, kde má to svoje místo, což je vlastně náš život.
1: And I remember the pastor said, okay, but they're not just tearing down the cross, they're tearing down the churches.
2: A ten pastor na to reagoval, no ale oni přeci nestrhávají jenom kříže, oni jakoby boří i ty kostely.
1: Certainly, Pastor Yun, you can not agree with tearing down the churches.
2: Přeci nemůžeš, bratře Yune, souhlasit s tím, že oni vlastně boří ty kostely, ty církve.
1: Brother Yun said, it doesn't bother me.
2: Tohle mě fakt nezajímá.
1: I thought,
2: what's
1: he going to say now?
2: Jak na to zas bude reagovat?
1: And he said, I believe the day is here.
2: Věřím tomu, že přichází den,
1: when so many Buddhists will come to Christ,
2: že spoustu takových buddhistů přijde ke Kristu,
1: that we will not need the church, we can use their temples, they will transform into churches for the Christians.
2: A nebudeme potřebovat ty jejich chrámy a ty jejich chrámy budou přetvořeny na křesťanské chrámy.
1: I believe the day is here.
2: A věřím tomu, že ten den se blíží.
1: When so many Muslims are coming to Christ,
2: kdy spoustu muslimů přijde ke Kristu,
1: that the mosque will become the meeting place for the Christians.
2: Kde se ty mešity vlastně stanou místem setkávání pro křesťany.
1: That even if we don't have buildings, God will give us new buildings.
2: A i když nebudeme mít žádné budovy, tak nám Pán Bůh dá nové budovy.
1: By taking from the enemy and giving to his people.
2: Tím, že je vezme od nepřátelů a dá je našim lidem.
1: So traveling together with Brother Yun in these kind of interviews has been a really amazing pleasure.
2: Takže
1: enjoy.
2: Cestování s bratrem Junem na tyhle různé interview opravdu byla radost a velmi zajímavý zážitek.
3: My známe knihu Nebeský muž, ve které bratr Jun popisuje svůj život, a tak jsem ráda, že jsme se mohli něco dozvědět ze současnosti. Když mluvíme o čínské církvi, tak vždycky se o ní mluví jako o podzemní a té oficiální. Jaká situace v Číně byla, když jste tam přišel, a jaká je tam teď?
1: When I first came, there were some major changes taking place in 1999.
2: V roce 1999 tam byly hlavní větve církví.
1: China was transforming.
2: Tehdy vlastně Čína procházela takovým obrozením nebo takovou změnou.
1: The economy was opening up.
2: Otvírala se ekonomika.
1: And that was coinciding around the same time as the church was growing.
2: A to zároveň jakoby časově odpovídalo s tím, jak rostla církev.
1: There was a lot of fear.
2: Bylo tam spoustu strachu kolem toho.
1: Before I came.
2: Předtím, než jsem tam přišel.
1: In the 1980s.
2: Kolem 1980.
1: There was a period of time where many people felt there is no church in China.
2: Tak si mnoho lidí myslelo, že v Číně neexistuje církev.
1: Of course, all the missionaries were kicked out in 1949.
2: V roce 48 všichni misionáři byli vlastně z Číny odesláni pryč.
1: And when the people began to come back in the 1980s, they began to ask the Chinese government, are there Christians here in China?
2: A když v 80. letech se znovu misionáři začali do Číny vracet, tak se vlastně ptali vlády, jestli tam jsou nějaký křesťané.
1: And so there was one interview together with Mao Zedong's wife, the former leader of China.
2: Proběhlo jedno interview s manželkou služebníka, který sloužil v Číně tehdy.
1: They asked her, they said, are there any Christians in China?
2: A tak se jí zeptali, jsou zde v Číně nějací křesťané?
1: And she said, if you go to the museum of China, there you will find a Bible. That Bible is the only evidence that there was ever any Christianity in China.
2: Když půjdete do muzea v Číně, v muzeu najdete Bibli, která je jediný svědek toho, že v Číně existovalo křesťanství.
1: But when I arrived in 1999,
2: ale když já jsem přijel do Číny v roce 99,
1: I learned something amazing.
2: Tak jsem jako zjistil úžasnou věc.
1: I learned that not only did the church survive, the church grew.
2: Já jsem zjistil, že církev nejenom přežila, ale ona mezi tím se jako rozmnožila, rozrostla.
1: The church went from less than 1 million believers to several million believers.
2: Z 1 milionu věřících se rozrostla na několik milionů věřících.
1: I arrived in China right in the middle of the largest revival in human history.

0: And when I arrived in China, I learned something amazing.
1: A když jsem přijel do Číny, tak jsem zjistil fakt něco úžasného.
0: That Mao Zedong is dead and Jesus is alive.
1: Že misionář McDonald je sice po smrti, ale on je stále živý v těch křesťanech.
2: Mluvíme o růstu. Ten růst pokračuje dál, ale s ním souběžně pokračuje i pronásledování. Jaká je tam situace dnes?
0: Today I would say that we are seeing more persecution in the last 6 years than we have seen in the last 2 decades.
1: V současné době za posledních 6 let tam ta perzekuce opravdu zesílila a mnohem víc, než jsme viděli za posledních 20 let.
0: When I arrived in 1999,
1: když jsem přijel v roce 99,
0: the situation was getting better and better inside of China.
1: Tak situace v církvi se zlepšovala.
0: Of course there was always persecution, but generally things were getting better.
1: Samozřejmě, že tam stále existovala perzekuce, ale všeobecně se ty věci zlepšovaly.
0: That really began to change in 2019.
1: Ale v roce 2019 se všechno začalo měnit.
0: In 2019 China passed new laws.
1: Protože v roce 2019 Čína vydala nové zákony.
0: There were many churches, thousands of churches in China that were not registered, but they were allowed to meet.
1: Protože do té doby v Číně existovalo tisíce církví, které sice nebyly registrovány, ale bylo jim dovoleno se scházet.
0: And these are not small churches.
1: A to nejsou malé církve.
0: Some of these churches had more than 10,000 people come together every Sunday.
1: A některé církve nebo sbory, to jsou jakoby společenství, kde se každou neděli sejde třeba 10,000 lidí.
0: And in 2019, China began a campaign, a program to begin to destroy those churches and stop unregistered Christians from meeting together.
1: A v roce 2019 vydala teda nové zákony, které bránily těmhle neregistrovaným církvím, aby rostly, aby se rozvíjely.
0: We are working together with a church called Zion Church.
1: My jsme v kontaktu s církví, která se jmenuje Sionská církev.
0: In October of last year, 38 of their leaders were arrested, including their pastor.
1: A od října loňského roku 38 pastorů bylo zatčeno.
0: This week we had the United States president go to China, meet with President Xi of China.
1: Tento týden vlastně přijel americký prezident do Číny, aby se setkal se svým čínským protějškem.
0: And President Trump was asked, did you talk to President Xi about Pastor Ezra Jean from this church, the Zion Church, who is currently in jail?
1: Prezident Trump se zeptal přímo prezidenta Xina, jestli má nějaké zprávy, jestli ví, co se děje s pastorem, který je zatčený, je to člen té sionské církve.
0: And yesterday President Trump said it seems to him that President Xi will let this pastor out of prison.
1: A včera prezident Trump řekl, že se zdá, že čínský prezident propustí tady tohohle pastora.
0: We hope so.
1: Doufáme.
0: But it highlights the number of pastors that are currently in jail.
1: Tím vlastně se to odkrývá to množství těch pastorů, kteří jsou ve vězení.
0: 2 weeks ago I was in China.
1: Před 2 týdny jsem byl v Číně.
0: And we had 4 of our Bible schools raided.
1: 4 naše biblické školy byly vlastně napadeny.
0: 4 of our leaders that we work together with were arrested and are currently in jail.
1: A 4 z těch našich vůdců tady těchhle škol biblických byli zatčeni.
0: We have many churches that have had all their Bibles and their songbooks taken and burned.
1: Máme spoustu církví, kterým byly zabaveny zpěvníky nebo Bible a byly spáleny.
0: And we see that continuing.
1: A vidíme, že to pokračuje tady ta zkáza.
0: But the number one thing to persecute the Christians is happening right now in China.
1: Ale ta hlavní věc, která se teďka děje v Číně ohledně perzekuce je.
0: And that is something that I would like to get people around the world to pray for.
1: A to je něco, co chci, aby se lidi ve světě za to modlili.
0: And that is this.
1: A to je následující věc.
0: The Chinese government has decided that they are going to try to change the Bible.
1: Čínská vláda se rozhodla, že se pokusí změnit Bibli.
0: They have seen that the Bible has created Christians that do not always do what the government wants them to do.
1: Oni vnímají, že Bible je schopná vlastně přetvářet lidi tak, že mají sílu dělat to, co se čínské vládě nelíbí.
0: So today they are creating a new translation for the Bible in China.
1: Takže v současnosti vytváří nový překlad Bible v Číně, oficiální.
0: I don't know what it will say.
1: Nevím, co ten překlad bude zahrnovat.
0: I don't know what changes they will make.
1: Nevím, jaké změny to bude obsahovat.
0: But my faith in the Chinese government to translate the Bible is not very high.
1: ale moje očekávání

0: moje představa, jaké velké změny čínská vláda ohledně Bible udělá v tom překladu, nejsou úplně nejlepší.
1: We do have one example of a translation from the Bible by the Chinese government.
0: Máme jeden příklad toho překladu, který vytváří čínská vláda.
1: And we have reported about it.
0: My jsme o tom jakoby informovali.
1: And I think it gives an example of what the Chinese are doing to change the Bible.
0: A je to vlastně takový příklad, jak se čínská vláda snaží změnit Bibli.
1: They tell the story of Jesus when he meets with the woman at the well.
0: Je to příběh ženy, která potkává Ježíše u studny.
1: And then they tell a story about when Jesus found another woman who was being tried for adultery.
0: Pak je tam ještě další příběh, která je souzená za cizoložství.
1: Two different stories.
0: Takže dva různé příběhy.
1: One was close, one was not very close.
0: Oni ty příběhy vlastně upravili a jeden příběh zůstal velmi podobný a jeden příběh měl odlišnou verzi.
1: The story of when Jesus approached the woman that was being charged with adultery.
0: Ten příběh ženy, která byla souzená za cizoložství.
1: I hope many of your listeners will know that story.
0: Já doufám, že mnozí posluchači tenhle příběh znají.
1: Because the story that the Chinese tell in their Bible is different.
0: Protože ten příběh, který je v té oficiální čínské Biblii, se liší.
1: Their story says that Jesus came and there was a woman being tried for adultery.
0: Oni ho převykládali jako příběh, kde se jedná o ženu souzenou za cizoložství.
1: And Jesus told all of the accusers, if anyone is without sin, let them throw the first stone.
0: A v té naší Biblii se vlastně píše, že kdokoliv se cítí vinen, tak ať hodí kámen po té ženě.
1: And the Chinese version says that everyone left one by one.
0: Ale v té čínské verzi se říká, že všichni odešli jeden po druhém.
1: And then Jesus asks the woman, where are your accusers?
0: Potom se Ježíš ptá té ženy, a kde jsou ti, co tě obvinili?
1: And she said, there are none.
0: A ona říká, žádní tady nejsou, nikdo nezůstal.
1: So all of this is very similar.
0: Takže to vypadá velmi podobně.
1: But what happens next is completely different.
0: Ale to, co následuje, to je velmi jiné. To se liší.
1: Jesus picks up a stone.
0: Protože Ježíš zvedl ten kámen.
1: And he stones her to death.
0: A on ukamenoval tu ženu.
1: And he said, no one is above the law.
0: On říká, nikdo není nad zákonem.
1: Completely different ending than in the Bible.
0: Je to úplně jiný závěr toho příběhu, než najdeme v Biblii.
1: When this Bible comes out, it will be the only one that is allowed to be sold in China.
0: Když tahle Bible vyjde, tak to bude jediná oficiální verze, která se bude moci v Číně prodávat.
1: That Bible was supposed to be out 2 years ago.
0: Překlad by měl být dokončen za 2 roky.
1: It never came.
0: Tak ještě jako nevyšel.
1: Many Christians have been praying.
0: Spoustu křesťanů se modlí.
1: And so far it seems that maybe the Chinese government will not come out with this Bible. We don't know.
0: Spoustu křesťanů se modlí, aby ten překlad nikdy nebyl dokončen a nevyšel. Zatím nevíme, jak to dopadne.
1: But we ask that Christians continue to pray. This type of persecution does not hit the church.
0: Ale prosíme křesťany na celém světě, aby se opravdu modlili, aby tenhle typ persekuce nepokračoval v církvi.
2: Tak si to vezmeme do svých životů a do svých rodin. Budeme se také modlit. Jsem ráda, že jste dal takový konkrétní bod k našim modlitbám. Poslední otázka. Bál jste se někdy?
1: Yes.
0: Ano.
1: Often feel fear.
0: Často se bojím.
1: I mean, I would like to say that I'm a perfect Christian and do not.
0: Já bych jako rád řekl, že jsem dokonalý křesťan a že se nebojím.
1: But often I travel with people that I love.
0: Ale často cestuju s lidmi, které miluju.
1: And when I see people that I love arrested and persecuted.
0: A když vidím, jak ti lidi, s kterými cestuju a miluju, jsou zatčeni.
1: I feel fear for them.
0: Tak se o ně bojím.
1: Last year.
0: Minulý rok.
1: I was traveling together with a good friend of mine.
0: Tak jsem cestoval s velmi dobrým přítelem.
1: I wrote a book about his life called Jihad, The Day I Died.
0: Vydal jsem knihu Jihad, ten den, kdy jsem zemřel.
1: He was a Muslim. He was the grandson of an Ayatollah of Iran.
0: Je to křesťan a je to syn Ayatolláha.
1: Yeah, and he traveled to Afghanistan 1 week after we were together last May, 1 year ago.
0: Před rokem cestoval do Afghánistánu, týden potom, co jsme trávili nějaký čas spolu.
1: And he traveled with his son.
0: A cestoval se svým synem.
1: While he was there,
0: a zatímco tam byl,
1: the Taliban came looking for him.
0: Talibán ho hledal.
1: They didn't catch him.
0: A nechytili ho.
1: But they caught his son.
0: Ale chytili ho syna.
1: And they held him for 6 months.
0: Drželi ho 6 měsíců.
1: They tortured him quite bad.
0: Velmi silně ho mučili.
1: I felt a deep fear praying for him, worrying about his safety.
0: A opravdu jsem cítil velkou naléhavost za něj, modlit za jeho bezpečí.
1: It's very easy to say, oh, you just have to trust in the Lord, trust in the Lord, trust in the Lord.
0: Je to velmi snadné říct jenom důvěřuj Bohu a důvěřuj Pánu.
1: But I have doubts.
0: Ale měl jsem pochybnosti.
1: I have fears.
0: Pak jsem se bál.
1: And I'm happy today that Jesus released them.
0: A jsem velmi vděčný, že Ježíš ho vlastně vysvobodil.
1: Both my friend and his son, they are no longer in Afghanistan, they are free.
0: I můj přítel i jeho syn už nejsou v Afghánistánu a jsou na svobodě.
1: And I thank God that his faithfulness is greater than my faith.
0: Vidím, že jakoby Boží věrnost je mnohem větší než moje víra.
1: His comfort is greater than my fear.
0: A jeho útěcha je mnohem větší než můj strach.
1: I'm not a faithful servant sometimes.
0: Ne, vždycky jsem věrný služebník.
1: But I'm a grateful servant.
0: Ale jsem velmi vděčný služebník.
3: Říká Eugene Bach, který více než 25 let spolupracuje s hnutím Back to Jerusalem a pomáhá zakládat misijní základny v nejuzavřenějších zemích světa. Pracuje s čínskou podzemní církví, je autorem či spoluautorem více než 30 knih o pronásledované církvi a šíření evangelia v těžko dostupných oblastech.

Magazín dospěl ke svému konci, s dalším se přihlásíme opět zítra. No a ke svému konci doputovala také odpolední směna, odpolední vysílání Rádia 7. Pořad Korálky, který připravila Klára Litterová, bude v úterním odpoledni tím posledním. Za společný čas děkuje a zároveň se od mikrofonu loučí Kuba Lofítek. Buďte s Bohem, mějte dobré dny, no a zůstanete-li u poslechu Rádia 7, budeme jenom rádi. Ať se vám dobře poslouchá.

Na rádiu začíná pohádková hodina. Ahoj, děti. U navlékání pohádkových, písničkových a povídánkových korálků na nitku vysílání vás vítá Broňa. To se řekne navlékat korálky, jenže který vybrat? Všechny jsou tak pěkné. Děti, stalo se vám někdy, že jste se nemohli rozhodnout, který korálek vybrat? Nebo když jste měli různé bonbóny, tak který rozbalit? Nebo když jste si měli obléknout tričko a nemohli jste se rozhodnout, které? Rozhodnout to člověk nakonec musí. Ale jak, když všechny možnosti jsou stejně lákavé? Napadá vás co s tím, jak na výběr korálků jít? Už vím, jak na vás korálky. Eniky, beniky, kliky, bé, abr, fábr, do, mi, ne. Korálky, nebojte se, to není zaklínadlo, to je rozpočítadlo. Taková říkanka. Její slova vlastně ani nedávají smysl. Kliky, bé, abr, fábr. Důležitý je rytmus. Při každé slabice ukážu na jednoho z vás a u koho rozpočítadlo skončí, ten je vybraný. Rozpočítadlo je taková pomůcka pro nás, pro lidi, když potřebujeme náhodně vybrat. A taky taková hra na vybrání. V dnešním pořadu korálky budeme tuto hru hrát. Jo, tak já jdu na to. Korálky, nehýbat se, nešťouchat do sebe. Ententíky, dva špalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, narazil si nos. Byla boule veliká jako celá Afrika. Na nitku vysílání sklouzneš ty, korálku.

0: Jednou se děti přáli k obědu palačinky. Mami, mami, s jahodovou marmeládou, vykřikoval Jeníček. Ne, já chci s meruňkovou, volala Mařenka. Dobře, dobře, děti, uklidňovala je maminka. Můžete si namazat palačinky, kterou budete chtít. Máme jahodovou, meruňkovou a myslím, že ve spíži je i borůvková. Hurá, hurá, jásali děti a odběhli si hrát ven do zahrady. Měli tam velké pískoviště a právě v něm stavěli mohutný hrad, obklopený hradbami a příkopy. Pískoviště jim postavil tatínek a vybral pro ně místo na konci zahrady pod jabloní. Maminka na děti z kuchyňského okna dobře viděla a nechávala si je otevřené, aby je i slyšela. Děti na ní často pokřikovaly, aby se podívala, jak se jim povedla bábovička nebo tunel. Někdy na ní volávali, aby vyhubovala Jeníkovi nebo napomenula Mařenku kvůli nějakým schválnostem, sporům nebo lumpárnám. Třeba když jeden druhému nechtěl něco půjčit nebo když druhý prvnímu něco schválně rozbořil. To ale moc často nebývalo. Dnes se děti hezky hrály. Nehádali se, neječeli, neházeli po sobě pískem. Maminka spokojeně vařila a občas po nich pro jistotu oknem pokukovala. Zeleninovou polívčičku už měla hotovou, chyběla do ní jen nasekaná petrželová nať, jenže tu do polévky přidávala vždycky až nakonec. Pustila se tedy do smažení palačinek. Věděla, že je děti mají moc rády a tak jich chtěla připravit hodně. Pěkně tenké do zlatova vysmažené palačinky pokládala na velký plochý talíř, až jich byl sloupec vysoký jako komín. Maminka prostřela na stůl a zavolala z okna děti, aby natrhali petrželku do polévky a šli už domů k obědu. Mařenka se rozběhla k záhonku s petrželí a honem trhala kytičku na tě. Jeníčkovi se od rozestavěného vodního příkopu nechtělo. Měl dojem, že ještě vlastně nemá ani hlad. Maminka ho chtěla přilákat a tak postavila do otevřeného okna talíř s komínem palačinek. Podívej se, Jendo, co tu mám. Jeníček zvedl hlavu a uviděl v okně oběd. Uvědomil si, že možná přece jen trochu hladu cítí, doopravdy mu zrovna teď zakročilo v bříšku, změnil proto názor, vyskočil a metl domů tak rychle, že byl v koupelně dřív než Mařenka. Oba si myli ruce a zároveň si všimli, že v koupelně chybí ručník. Mámí, tady není ručník, do čeho se máme utřít? Volali dvojhlasně. Maminka honem spěchala za nimi, aby jim z poličky podala čistý ručník a dohlédla, jestli si ruce umyli skutečně pořádně. Mezitím na kuchyňském okně, úplně na vršku palačinkového komínku, se protáhla pěkná tenká palačinka. To je krása, takhle se vyhřívat na sluníčku. A jak je velký ten širý svět, rozhlížela se zálibně z okna. Co kdybych se vydala trochu do světa? Trochu si ho prohlídnout. Ostatní palačinky nesouhlasně pištěly, že to nemůže těm dětem udělat, když se na ně tak těšili a mají už jistě velký hlad. Ale zvědavá palačinka na nic nedbala a seskočila z okna, až to plesklo. Tak, tohle je tedy ten širý svět? Rozhlédla se kolem sebe palačinka a uvědomila si, že se musí odrolovat kousek dál od okna, aby ji maminka hned nespatřila. Svinula se tedy do roličky a valila se přes zahradu k plotu. Přímo pod oknem rostl trávník. Tatínek o zahradu pečoval a tak byl pěkně na kratičko. Dost to píchalo. Palačinka se statečně valila k cestičce. Ta byla vysypaná drobným štěrkem. Kamínky se zdály ještě nepříjemnější než krátká stébla trávy. Lepily se palačince na tělo a vtiskávaly se do něj. Bolelo to a tlačilo. Au, au, toto bolí, toto tlačí, já to snad nevydržím. Upěla palačinka a na chvilku se zastavila, aby si odpočinula. Když nabrala trochu nových sil, odhodlaně se dala znovu do pohybu. Podařilo se jí šikovně se vyhnout záhonku z petrželí ale nevyhnula se hromádce písku. To Jeníček rozsypal kbylíček písku, jak spěchal domů na oběd. Palačinka se rozplácla přímo do písku. Co to je? Ach, to drhne, vykřikla nešťastně. Já nemohu dál, rozplakala se. Její slzy trochu písku odplavily a palačinka se pokusila dovalit se k plotu. Šlo to pomalu. Tráva pod jabloní byla vyšší než pod oknem a palačinka jen s obtížemi před sebou ohýbala vysoká stébla. Úplně si olámala do zlatova vypečené kraje, které vypadaly jako jemná krajka. Nebylo po nich ani památky. Zůstaly někde po cestě. Snad na cestičce, možná v písku, kdo ví. Celá byla olepená pískem a kamínky, dokonce i sem tam nějaké to stéblo trávy se vtisklo. Tlačilo to, píchalo, drhlo. Tenhle ten svět se mi vážně nezamlouvá, brblala palačinka. Jen se ještě dostanu k plotu a vrátím se zpátky. To budou všechny ostatní holky palačinky koukat, jakou dalekou cestu jsem podnikla. Plánovala své další kroky. Čím více se blížila k plaňkovému plotu, tím to šlo hůře. Odpočívala po každém otočení a několikrát se dokonce protáčela na jednom místě. Trvalo to dlouho, než si proklestila trávou cestu. Ke všemu se ještě cítila nějak divně. Měla dojem, že tuhne, osychá a ztrácí pružnost. Že bych stárla tak rychle, podivovala se a skoro jí začínalo být úplně jedno, jestli se k plotu nakonec domotá nebo ne. Všechno ji tak bolelo. Když už se ocitla jen na několik otočení u plotu, přestalo jí to bavit. Chtěla se zase vrátit zpátky pod okno a nějak se dostat zase na talíř k ostatním, ale úplně jí opustily síly. Nemohla se už ani otočit, ani převalit, ani rozmotat nic. Druhého dne ráno ji našli děti, když se šli hrát na zahradu. Házeli si míčem a ten se zakutálel až k plotu. Běželi pro něj a uviděli něco divného. Hele, co tu leží? Vykřikl Jeníček. Co to je? Zvíře to není. Rostlina to taky není. Něco mi to připomíná. Nějaké jídlo. Ono to vypadá jako palačinka, rozumovala Mařenka. Ale jak je ošklivá. Plná kamínku, písku a trávy. Fuj. A zdá se mi celá vysušená. Určitě je tvrdá. Ach, to bych tedy nechtěl jíst. Rozhodně pronesl zase Jeníček a ve tváři měl přesvědčivý výraz odporu. Jak se sem asi dostala? Napadlo Mařenku. Chvíli se s Jeníčkem dohadovali, ale protože nemohli na nic přijít, rozhodli se zeptat se maminky. Maminka přece všechno ví. Zajásal Jeníček a obě děti hned honem běžely za maminkou, aby jim to vysvětlila. Jejich maminka zrovna věšela velké prádlo. Právě připevňovala dřevěnými kolíčky na prádelní šňůru veliké bílé prostěradlo a o zatoulané palačince nic netušila. Nebyla si jistá, o čem to děti mluví, protože ještě nikdy si nevšimla, že by palačinky putovaly zahradou. Na povídání s dětmi neměla nyní čas, musela pověsit na šňůry ještě spoustu prádla. Ale slíbila jim, že po obědě, až budou chvíli odpočívat v postýlkách, jim bude vyprávět příběh o zvědavé palačince, která se vydala do světa a moc jí to nevyšlo.
1: Hezký korálek nám to naše rozpočítání vybralo, vidíte? Tak já zkusím další. U potoka roste kvítí, říká jí mu Petr Klíč. Na koho to slovo padne, ten musí jít z kola pryč. Kdopak pryč? Ty korálku půjdeš pěkně na šňůrku.

Teplonký květinový korálek to byl. Děti, umíte plést skytek věnečky na hlavu? Pokud ne, je to snadné se naučit. Skvělé jsou k tomu pampelišky, ale i další květiny, třeba sedmikrásky. No ale z pampelišek věneček rychleji přibývá a je krásně žlutý. Když mluvím o barvách, připomnělo mi to další rozpočítadlo, co znám. Plave mýdlo po Vltavě, jakou barvu asi má? Teď vybraný zvolí barvu, třeba červenou. Červená. Padlo to na tebe, korálku? Co pak je, korálku? Ty s námi nemluvíš? Ty jsi naštvaný, že slovo padlo na tebe? Jo tak, ty nejsi rozladěný z rozpočítadla. Ty jen vyprávíš o kamarádech, co spolu nemluvili. Tak to je jiná.

0: Byla jednou jedna oslava narozenin. Všude bylo plno kytek, lampionů, povídání, zpívání a smíchu. A plno zvířátek. A právě tady se hroch a žirafa skamarádili. Žirafě se na hrochovi líbilo, s jakou chutí pojídá koláčky se šlehačkou a jak klidně a rozvážně mluví se slonem. Hrochovi se na žirafě zase líbila její vznešenost a také její bláznivé nápady během oslavy. Jako například přeskakování třípatrového dortu, kde opička uvázla v čokoládové polevě, nebo soutěž o nejrychlejší nafouknutí balónku. A nebo žirafa vymyslela hru na slepou bábu, ovšem zavázané oči měli všichni a když se dva srazili, mohli si šátek z očí odvázat a pozorovat ostatní, což byla velká legrace. A právě při této hře se hroch a žirafa seznámili. Neboť hroch vrazil do žirafy docela dost velkou silou a pak se jí nestačil omlouvat. A ona ho chlácholila, že to nic není. A když hra skončila, tak si žirafa s hrochem jen tak povídali. A když šli po oslavě narozenin všichni domů, stále si měli co povídat. A tak se z nich stali dobří kamarádi. Chodili spolu na procházky, když večer nad palmami zapadalo slunce, hráli spolu ping-pong, pomáhali slonovi a slonici hledat zatoulané slůně, koupali se spolu v jezeře, sklízeli s opicemi banánovou úrodu a taky si dávali dárky. Žirafa dala hrochovi nafukovací balón, aby si s ním mohl hrát ve vodě, a ještě modrou kravatu na neděli, aby mu to slušelo. A hroch dal zase žirafě malý skákací míček, který mohla honit po louce. A taky zelený, dlouhatananánský, hedvábný šátek na krk. Přesně tak zelený, jako její oči. To, aby jí to v neděli taky slušelo. Ptáte se, proč jim to v neděli mělo slušet? No přece proto, že spolu s dalšími zvířátky se stepy chodili k malým vodopádům zpívat Pánu Bohu. A proč? No to, že to tak všechno pěkně stvořil. Jednou v pátek odpoledne, kap, kap, kap, začalo pršet a žirafa, že by se měli schovat, že prý by mohla nastydnout. Ale hroch, že on má zase déšť rád a proč by prý nemohli zmoknout. Zase budu nachlazená a víš, co to je, když mě škrábe v krku? No nevíš, protože si to neumíš představit, když nemáš tak dlouhý krk. Řekla žirafa a chtěla, aby šli.
1: Já bych tu rád zůstal, prohodil hroch.
0: A to mám jít jako sama? Zeptala se žirafa. Mezitím se pořádně rozpršelo, udělali se první louže a měkké bláto, které měl hroch rád, a už se viděl, jak se v tom čvachtá a rochní. Takže žirafu už ani moc neposlouchal. To mám jít sama? Opakovala žirafa a zamračila se. Vždyť trefíš, řekl hroch a rozběhl se do kaluží, až voda stříkala na všechny strany. Sykla žirafa, natáhla krk, jak nejvíc dovedla, a vznešeně a uraženě se vzdálila. Hroch si toho pomalu ani nevšiml a lebedil si v bahínku. Ovšem, když přestal déšť a on se dostatečně vyrochnil, došlo mu, že to asi nebylo zrovna to nejlepší, co udělal. A tak, jak byl, bláto až za ušima, šel, aby se žirafě omluvil.
2: Pčík,
0: slyšel už z dálky.
2: Čik.
0: Jaj, tak ona se chudinka vážně nachladila, pomyslel si. Žirafa právě vyšla podívat se ven, jestli už vyskočilo sluníčko na oblohu, a když viděla hrocha, jak jde za ní, odměřeně si ho prohlédla od hlavy až k nohám. Tak špinavého ho ještě neviděla. A byl špinavý až hrůza. Chvilinku bylo ticho a pak hroch nesměle řekl.
2: Já jsem to fakt...
0: Ale nedořekl větu až do konce. Žirafa mu skočila do řeči. Jo, fakt si to přehnal. Ale nenamáhej se, klidně se bahni dál. Ostatně je to místo, kam asi patříš, když se tak na tebe dívám. Já bych tě nechtěla zdržovat.
2: Hroch jen zamrkal očima. To bylo i na něho, který má hroší kůži a tím pádem hodně vydrží. Přece jenom moc.
0: Neřekl ani půl slova a odešel.
1: Slunce a vítr vysušili kaluže i trávu, země byla zase vyhřátá a všechno se zdálo být v pořádku. Ale nebylo. Žirafa a hroch spolu nemluvili. V sobotu odpoledne si většinou spolu hrávali, ale tentokrát to bylo jinak. Žirafa si hrála sama a hroch taky. Žirafa běhala po velké louce sem a tam, honila skákací gumový míček, který dostala od hrocha. Přiběhla až k jezeru a byla zvědavá, jestli ho uvidí. Ale hroch tam nebyl. Už chtěla běžet zpátky, když tu najednou míček odskočil, žbluňk a byl ve vodě. No, nazdar, řekla si žirafa. A je po něm. Hroch by ho mohl vylovit, jenže to bych mu musela říct, pomyslela si. A to zas ne, to budu raději bez míčku. Mezitím si hroch pohrával s nafukovacím balonkem, který dostal od žirafy. Také byl zvědavý, jestli ji někde nezahlédne. Neviděl ji, zato si vzpomněl, jak s ním den předtím mluvila a zlostí kopl do balónu takovou silou, až vyletěl do obrovské výšky a místo, aby spadl zase na zem, usadil se mezi větvemi stromu. Ojejda, řekl si hroch. Jak ho dostanu dolů, takový pěkný balón? Pak ho napadlo, že žirafa by mu ho mohla sundat. Jenže to by jí musel říct, uvědomil si. A nahlas si řekl, o to mě ani nenapadne, to si raději nebudu hrát. A šel domů. Byla neděle a všichni se chystali k vodopádům, že budou zpívat Pánu Bohu za to, že všechno tak krásně stvořil. Každý se strojil a dával si na sobě záležet. I hroch stál před zrcadlem a už sahal po modré kravatě, která visela vedle, ale pak si to rozmyslel. Proč bych měl stále nosit tu modrou kravatu? Žirafa si zatím doma umývala svůj dlouhý krk a vzala si zelený šátek, že si ho pěkně uváže. Ale pak se zarazila. A proč bych já vlastně měla mít ten zelený šátek? A odešla bez něj. Všichni už byli u vodopádů a čekalo se jen na ně. Dnes vedl zpěv Papoušek. Dělal to moc rád, ale po druhé písni se nervózně zavrtěl a řekl: trošku víc se snažte nějak, to není ono. A nebylo to ono, všichni to slyšeli. Žirafo, nespívej tak vysoko a ty hrochu zpívej zase trochu rychleji, napomínal je Papoušek. Ale ať se snažili, jak chtěli, bylo to marné. Prostě to nešlo. Skončili dokonce dřív než jindy, protože je to přestalo bavit. To se mi nezdá, kroutil hlavou Papoušek. Čím to je? Odpoledne, když tak létal nad stepí, viděl hrocha, jak leží u jezera. Pomyslel si, že tu někde uvidí i žirafu a všichni společně proberou dopolední nezdařilé zpívání. Ale žirafa tu nebyla. A když se na ní Papoušek ptal, hrochovi se moc povídat nechtělo. Ale nakonec to vyklopil. A co kdybyste se zase usmířili? Zeptal se nakonec Papoušek. Jo, doufám, že jí to napadne a přijde, řekl hroch. Papoušek se usmál. A co kdybys přišel ty? Já jsem se přece neurazil. Ale někdo musí udělat první krok. Hroch mlčel. Papoušek tedy odletěl a chtěl najít žirafu. Byl zvědavý, co si myslí ona. Dlouho to netrvalo a už byl s ní pod vysokým stromem a rovnou se ptal, co se stalo s hrochem. Žirafa se divila, že Papoušek ovšem ví, a řekla nakonec přesně to, co hroch vynechal, a naopak nemluvila o tom, co říkal hroch. A co kdybyste se zase skamarádili? Zeptal se Papoušek. Jo, to by bylo fajn, ale to by musel hroch přijít a uznat, že se choval úplně nemožně, pokývala hlavou žirafa. A nechceš jít ty za ním? Navrhl Papoušek. No, to teda nechci, okamžitě odvětila žirafa. Jo, první krok je těžký, ale důležitý, ukončil Papoušek a odletěl. Že by nám to zpívání dnes nešlo kvůli tomu, že ti dva spolu nemluví? Napadlo ho ještě, když kroužil nad stepí. Žirafa zůstala zamyšleně sama. Přešlo pondělí, úterý, čas odvál i středu, čtvrtek a pátek. Byla sobota a všechna zvířátka už věděla, že hroch a žirafa se rozkamarádili a že spolu nemluví. Ten týden nespadla ani jedna dešťová kapka. Všude bylo plno slunce a tepla, každý vyhledával stín nebo vodu. I hroch se vypravil k jezeru, kde se tak rád koupal. Voda trošku klesla a jak se tak hroch koupal, plaval a potápěl, na něco na dně narazil. Zase mi tu do jezera někdo něco hodil, povzdechl si. A nebo, že by tu spadl malý kokos. Potopil se a když se vynořil, držel napůl vyfouknutý, napůl splasklý, úplně smutný skákací gumový míček. No, zrovna ten, který dal žirafě, ten, který měla ráda. Jež, vždyť ona si teď nemá s čím hrát, dumal hroch. Tak, že bych šel a donesl jí ho. Ptal se sám sebe a už si to namířil ke břehu jezera, kde míč nafoukl. Mezitím se žirafa schovávala ve stínu vysokých stromů. Bylo velké vedro, že ani nemohla být na louce a ostatně stejně by si tam neměla s čím hrát. Její míček přece leží na dně jezera. Zadívala se na oblohu. A jak se tak dívá se zakloněnou hlavou nahoru, zdá se jí, že na jednom stromě je v koruně něco modročerveného. Přišla blíž a hned vidí, že je to hrochův nafukovací balon. Natáhla krk, musela si dokonce stoupnout i na špičky kopítek, ale za chvilinku byl balon dole. Co s ním? Kdo ví, jestli po něm není hrochovi smutno. S čím si asi hraje? Přemýšlela nahlas žirafa. A co? Já mu ho zanesu. Rozhodla se nakonec. A jak si tak vykračuje a kutálí balón po zemi, najednou vidí, že proti ní jde hroch. Žirafa se nejistě zastavila, ale do balónu foukl vítr a nesl ho po trávě směrem k hrochovi. Ten se na chvilinku také zastavil, ale když uviděl žirafu a svůj oblíbený červeno-modrý balón, rozběhl se, gumový míček hodil žirafě a už spolu dováděli na louce. Házeli si s nafukovacím balónem, honili skákací míč, hledali nejvyšší strom, pak zase nejkratší stín, počítali mraky na obloze, vymýšleli si slova a na ně rýmy a až nemohli a byli celí udýchaní, sedli si do trávy. Víš, začal hroch, mě mrzí, že jsem s tebou nešel domů, jak se tenkrát rozpršelo. Já jsem se taky nemusela hned urazit a být na tebe tak zlá, říkala žirafa. A tak se skamarádíme. Skamarádíme, souhlasila žirafa. Zase si spolu hráli a povídali, hráli, tak stále dokola, dokud se neobjevila první hvězda. A ráno, když se vypravovali k vodopádům, dali si na sobě záležet. Hroch si pečlivě uvazoval modrou kravatu a žirafa zase dělala velkou mašli na zeleném šátku. A když přišli k vodopádům, hned všichni poznali, že se usmířili. A z plná hrdla zpívali společně Pánu Bohu za to, že to všechno tak krásně stvořil.

Usmíření mezi kamarády se hned pozná. Je to jako když přejde deštík a vyjde slunko. Jak to říkal papoušek? První krok je těžký, ale důležitý. Tak vám, děti, přeji, ať vám to vaše usmiřování s kamarády jde dobře. A ať můžete spolu hledat vyšší strom a nejkratší stín a vymýšlet slova a hledat na ně rýmy a sednout si do trávy a povídat si a rozpočítávat se a hrát cukrkáva, limonáda a před pikolou, za pikolou a tak.

Na Rádiu 7 posloucháte pořad Korálky. Hodinu, ve které do vysílání posíláme jednu pohádku a písničku za druhou jako korálky na nit. Dnes korálky vybírám pomocí rozpočítadel. Už to bylo Eniky Beniky, Ententýky dva špalíky, Plave mídlo po Vltavě, U potoka roste kvítí. Počkat, já už další rozpočítadlo neznám. Děti vy ano. No, to je dobře, ale na dálku mi moc neporadíte. Mám nápad. Když žádné neznám, tak si ho vymyslím. Jednoduché to teda není. Od korálku ke korálku pro kluky a holčičky vyberu další pohádku, jen co řekneš raz, dva, tři.

Zavřete oči a představte si, že jste na stráni u lesa. Ta stráň je plná vůní a cvrlikání a štěbetání a šustění trávy a je prohřátá od sluníčka a mlsná od zralých malin. Už jste tam? Tak právě tam bydlí Beruška Baruška. A dnes je moc šťastná. Naučila se cinkat novou písničku na luční zvonky. Tak dlouho nad ní přemýšlela. Je to totiž dárek k narozeninám pro její nejlepší kamarádku Berušku Olinku. Když v tom najednou, jako by slunce přikryl mrak. Ona totiž Olinka zrovna přišla, ale ne sama. Byla s ní Beruška Klárka. To je ta nejkrásnější Beruška ze všech. Má tak lesklé krovky a puntíky, že ji všichni obdivují. Je tak akorát, ani velká, ani malá. Zkrátka, Klárce se Baruška v kráse nevyrovná. A Klárka si teď vede Olinku, šuškají si, chichotají se. Kolem Barušky přešli a sotva jí řekli ahoj. Baruška byla strašně zklamaná, ale uražená ne, na to má Olinku moc ráda. Tak utíká den za dnem a Baruška vůbec nevnímá krásu kolem. Sedí na břehu potoka a hlavou se jí honí krásné vzpomínky na všechna dobrodružství, co s Olinkou prožili. Třeba když cvrčkovi, když spal, napatlali mídlem kolínka a on pak chudák nemohl cvrkat. Nebo jak křižákovi Ferdovi tahali za sítě a on si myslel, že už má mušku na večeři. A nebo jak divočáka Pepíka šimrali za ušima a on se nemohl bránit a tak se smál a smál. Jak tak Beruška kouká do potoka, něco se v něm zablízkne. Krásný, kulatý, bílý kamínek a úplně hladoučký. Baruška ani nevěděla proč, ale najednou si vzpomněla na pána Ježíše. Asi proto, že je taky tak čistý. A pak se Barušce na paseku vrátilo sluníčko. Baruška se rozhlídla. Tolik krásy kolem. A kolik je tu jenom broučku a berušek? Vždyť já je můžu mít všechny ráda. A pak jí napadlo ještě něco báječnějšího. Vzala kamínek, převázala jej pěknou mašličkou a napsala na ní. Olince k narozeninám. A vůbec se nepodepsala. Schválně. Kamínek jí udělala radost jen tak. A Baruška se rozhodla, že udělá Olince taky radost jen tak. A Olinka? Ta hned poznala, odkud se kamínek vzal. Běžela za Baruškou, protože poznala, že se na ní nezlobí, a s Klárkou by to už bez tak nebavilo. Ona, Klárka, mluvila pořád jen o sobě. No uznejte, koho by to bavilo poslouchat domýšlivé řeči. A pak i Olinka měla prima nápad. Když zapřela Barušku před Klárkou, brzy to mrzelo a hrozně se styděla. Teď chtěla ale všem dělat radost. Víš co? Dáme ten kamínek někomu, kdo je smutný. Taky jen tak. Pro radost, řekla Barušce a hned to udělala. A dala ho tomu cvrčkovi, kterého nedávno spolu tak zlobili. A ještě mu řekla, ty jsi tak milý, zahraješ každému, kdo tě poprosí, na každého si uděláš čas a vůbec je s tebou moc hezky. To jste měli vidět, jak byl cvrček rád, že mu to někdo tak pěkně pověděl. A říkáte si, že se ty dvě měli ještě omluvit za to, co mu provedli? To oni chtěli a cvrček jim to přečetl v očích. Jenže když se nadechovali, že spustí, cvrčkovi vesele zasvítil v očích, vzal housličky a hrál a hrál a Baruška k tomu cinkala na zvonečky, protože to byla zrovna ta písnička pro Olinku k narozeninám. A tak bylo na pasece zase ohromně veselo. Nechcete to taky někdy zkusit jako ty Berušky? Někomu dát malý dárek a říct mu, že je to pro radost a proto, že ho máte rádi.

Udělat radost jen tak? Prima nápad přímo od Berušky. Jenže co vymyslet? Co třeba najít někde pěkný kamínek a namalovat na něj barvami Berušku? Kamínek je dobré umýt a osušit a použijte akrylové barvy, ty se nesmažou. Štětcem namalujte červené kolečko, černou barvou rozpůlíte krovky, domalujete hlavičku, 6 nožek, 7 teček a je to. Dárek je hotový. Peťa,

Že mi to dnešní navlékání ale jde. 2/3 nitky je už plné pestrých korálků a je na čase vybrat další, teda vlastně rozpočítat další. 1, 2, 3 a 4 korálky barvami hýří. Snad nemáte námitky, že vyberu piškotky.

0: Uf, to zase byla jednou cesta. Bolí mě z toho všechny klávesy.
1: Soucítím s vámi, pane klavíre, ale rozhlédněte se kolem. To je paráda. No, ještě řekněte, že to za to trmácení nestálo.
0: Uznávám, že v tak krásně nazdobené koncertní síni jsem tedy ještě nehrál.
1: A koukněte na ta křesla, ty načechrané polštářky, ta pozlacená opěradla. Člověk by si myslel, že budeme dnes hrát nejméně pro královskou rodinu.
2: Kde pak, milá kolegyně, pro obyčejné smrtelníky. Nicméně váš odhad nebyl zcela chybný. Na tomto zámečku se kdysi skutečně konaly koncerty, kterých se účastnili i nejrůznější šlechticové.
0: Takže být tu tak před 100 lety? Poslouchají nás tu hraběnky, knížata a generálové.
2: Tak, paruky, vějíře a nablýskané šavle.
1: A teď? Tu z celé té jejich parády zbyla jenom ta křesílka a vyšívané koberečky dovezené z dalekých zemí.
2: No tak, nebuďte zklamaná. Podívejte se na ty obrazy po stěnách a představujte si, že ty dámy a pánové, kteří jsou na nich vyobrazeni, jsou živí a obdivují se vaším schopnostem.
1: Mm-hmm. Hned se cítím důležitější. Pan Fagot, vítejte. Jakou jste měl cestu?
3: Dobrý den, ve spolek. Cesta byla obstojná. Ti chlapci stěhovaví, co mě převáželi, se mnou tentokrát ani jednou neuhodili o zem, ani o futra.
2: To teda byla
4: to
2: klika.
4: To byla klika, no. Dobrý. To známe.
2: Tak, vážení, pojďme se dát do práce. Dnes je na programu Ludwig van Beethoven.
0: No báječné. Pro toho jsem měl vždycky slabost. A co pak od něj budeme hrát?
2: Moment, tady to máme. Trio pro fagot, klavír a...
3: A flétnu, že ano.
0: Cože? To si snad děláte legraci. Vážně flétnu?
3: Beru zpět své okouzlení Beethovenem. Jak mohl napsat trio pro nás dva a zkazit ho flétnou?
1: Tak moment. Co vy dva máte proti flétně?
0: A vy se ještě ptáte?
3: No přesně, co pak to není jasné?
1: Pane Pultíku, pomozte mi, já jsem opravdu zmatená. Netuším, co je na flétně tak nepatřičného.
2: Tedy pánové jistě naráží na názory některých jejich dalších kolegů, kteří nepovažují flétnu za, jak to jen říct, kvalitní hudební nástroj. Je to tak?
0: No jistě.
3: Samozřejmě.
1: To já tedy slyším poprvé. A... Kdo tvrdí, že flétna je špatný nástroj?
0: Tak především, milá taktovko, jde o názor jednoho velmi významného hudebního skladatele, o jehož dobrém sluchu nelze vůbec pochybovat. A tím je sám Mozart.
3: Jo, víte, co řekl Mozart o flétně?
1: To nevím. A nejsem si jistá, jestli

0: Tak to nejspíš bude pravda. A já měla flétnu přitom docela ráda. Nedávno jsme si tak pěkně popovídali.
1: A nic si z toho nedělejte, slečno Taktovko. Každý se někdy splete.
2: To jste tedy rychle obrátila, paní kolegyně. Já mám spíš takový dojem, že si Mozart trochu neviděl do pusy. On to byl totiž docela rozpustilý mladík.
0: Ale neříkejte, totiž povídejte.
2: No ano, byl sice geniální skladatel, ale jeho život...
1: Už ji nesou. Vidíte ji, jak tam tak namyšleně leží a myslí si, kdo ví, jak je důležitá.
3: A přitom její hlas zní určitě skřípavě a falešně.
0: Určitě? Vy jste ji nikdy neslyšel?
3: No dovolte, copak bych se obtěžoval bavit se s někým tak nehudebním?
1: Přesně tak.
2: Takže, jestli to chápu správně, váš odmítavý postoj k flétně je založen pouze na tom, co někdy někde řekl jeden skladatel, nikoli na vaší osobní zkušenosti.
3: Vy to zlehčujete.
1: No počkej, on má vlastně pravdu. Já flétnu taky nikdy neslyšel hrát. Myslím tedy solo.
2: V tom případě, jaksi slečno flétno?
4: Ano. To jste vy, pane pultíku. Ráda vás opět vidím.
0: Vy dva se znáte?
2: Ovšem, bylo mi ctí tady slečnu potkat na několika sólových zkouškách na dnešního Beethovena.
4: Dobrý den všem. Jmenuji se Flétna Příčná a jsem velmi potěšená, že s vámi dnes mohu hrát. Ani netušíte, jak jsem se na dnešek těšila. Hrát v tak krásném prostředí a s tak skvostnými kolegy nástroji. Řekla jsem snad něco špatně, pane klavíře?
3: Prosím?
4: No, že na mě tak nevěřícně koukáte.
3: Pardon, mademoiselle. Jen nemohu uvěřit, že máte tak krásný hlas.
4: Ale to mi lichotíte. Ještě jsem se ani pořádně nerozehrála. Ale nechci vás nějak rušit, klidně pokračujte v rozhovoru. O čem jste se to vlastně bavili?
0: O Mozartovi.
2: To jste tomu dala.
4: No, já vím. Ten mě neměl moc rád. Ale nakonec si to u mě vyžehlil tou operou. No, tou operou o mě. Víte přece, kouzelnou flétnou.
1: Ano. Protože vy jste opravdu kouzelná.
3: Ano, ano, okouzlující. Bude mi nesmírnou ctí si s vámi zahrát.
0: To bylo řečí, pomluv měli plnou náruč. A jaký obrat to tady vzalo?
2: To víte, řeči se vedou a člověk dá někdy zapravdu něčemu, co vůbec nezná. Tak už se tu, pánové, tak nerozplývejte a pojďme raději zkoušet. Za hodinu nám začíná představení, tak ať zní, jako kdybychom ho hráli pro královskou rodinu.

Řeči se vedou, pohádky se povídají, písničky zpívají a naše korálky pomalu končí. Však jsme si je užili. A pomohla nám k tomu obyčejná rozpočítadla. Než bys řekl švec, šňůrky je konec. Ententýky, dva špalíky, uděláme tři uzlíky. Eniky, beniky, kliky, B, za týden se sejdeme. U potoka roste kvítí, běžte ven, vždyť slunko svítí. Plave mýdlo po Vltavě, mějte se a žijte zdravě. Ahoj!

0: Dej mi to!
1: Nech mě bejt!
0: Ale já to chci!
1: Mami, ono mi to zase bere.
2: Nejlepší lék na hádky? Poslouchejte pohádky.

0: Večerní pohoda na Rádiu 7.
1: Pěkný úterní večer 19. května, milí posluchači. Bylo 18 hodin, máte naladěno Rádio 7, od jehož mikrofonu vás zdraví Daniel Zeman, který vás bude provázet dnešním večerem. Teď to vítám pastora Jiřího Zdráhala s dalším dílem biblického průvodce Bible Guide. Procházíme knihu proroka Jeremiáše. No a poté si povíme, jaké další pořady jsou pro dnešní večer připraveny.
0: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 31. kapitola. V této kapitole prorok pokračuje popisem budoucího obnovení Izraele a jeho pevného spojení s Bohem. V ten čas, praví Hospodin, budu Bohem všech rodů Izraele a oni budou mým lidem. Tak praví Hospodin, lid, který unikne meči, nalezne milost na poušti. Přicházím dát Izraeli odpočinutí. Na poušti nám Bůh někdy dává odpočinout. Nechává nás uklidnit se, abychom poznali, co je v nás. Následují nádherná slova o lásky plné budoucnosti. Miluji tě láskou, jež trvá na věky. Vztahuji se k tobě v milosrdenství. Znovu tě zbuduji a budeš stát, pano Izraelská. Znovu se chopíš tamburíny a vesele se roztančíš. Pozůstatek z Izraele bude zachráněn. Bůh je přivede z celého světa do jejich země a tato záchrana je spojena s jejich modlitbami. Zpívejte radostí nad Jákobem. Jásejte nad předním mezi národy, hlasitě oslavujte a říkejte, Hospodin zachránil svůj lid, zachránil pozůstatek Izraele. Hle, přivedu je ze země severní, od konců světa je shromáždím, budou přicházet s pláčem, půjdou v modlitbách, až je povedu. A tento jejich návrat bude zakončen věčnou spásou, nejen pozemským mírem. O tom zde čteme. Slyšte slovo Hospodinovo, národy, zvěstujte v krajích daleko za moři. Ten, který rozehnal Izrael, jej zase shromáždí. Nad svým stádem bude jako pastýř bdít. Ano, Hospodin Jákoba vykoupí, vysvobodí ho z rukou silnějších. Jejich duše budou zavlažovanou zahradou a chřadnout už nikdy nebudou. Jejich truchlení v radost proměním, utěším je a rozveselím místo trápení. Můj lid se nasytí mými dary. Popis této spásy přerušuje 15. verš o Ráchel, která pláče nad svými dětmi. V Rámě je slyšet křik, nářek, pláč a hořké bědování. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit. Tento text je předpovědí o Herodovi, který nechal kvůli Ježíši povraždit chlapce v Betlémě. O tom čteme. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, nesmírně se rozhněval a dal v Betlémě a v celém okolí povraždit všechny chlapce mladší 2 let, podle času, na který se vyptal mudrců. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše. V Rámě je slyšet křik, naříkání a mnohé úpění. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit. Proroctví není prorokovo prohlášení, které pak musí Bůh naplnit. Bůh nenechal zabíjet izraelské chlapečky proto, aby se naplnila prorokova předpověď. Prorok jen popisuje událost, kterou nadčasově viděl. Bůh netvoří události podle prorokových předpovědí. To prorok zahlédne obraz budoucích událostí. Události se nestanou, aby se naplnilo proroctví. Ony se stanou a tak potvrdí proroctví. Izraelské chlapečky nedal zabít Bůh kvůli svému proroctví. Zabil je Herodes a prorok to předpověděl. Následuje předpověď návratu Izraele k Bohu a jeho lásky plné přijetí. Popis přijetí Izraele a jeho pevného spojení s Bohem vrcholí předpovědí nové smlouvy. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy s domem Izraele a s domem Judy uzavřu novou smlouvu. Ne ovšem takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku a vyvedl z Egypta. Tuto mou smlouvu totiž porušili, ačkoliv jsem byl jejich manželem. Nuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele. Svůj zákon vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Všichni mě totiž budou znát. Odpustím jim jejich viny a už nevzpomenu na jejich hřích. Právě tyto verše jsou citovány v listu Židům, kde slouží k vysvětlení nové smlouvy, kterou nyní Bůh v Ježíši Kristu uzavřel se všemi lidmi. Tato nová smlouva není zapsána na kamenných deskách, jako byla ta stará smlouva, ale na lidských srdcích. Zároveň se ale tyto verše objevují i v Pavlově odhaleném tajemství o budoucím spasení celého Izraele, jak je psáno, toto pak bude má smlouva s nimi, jakmile odstraním jejich hřích. Kapitola pokračuje Božím slibem, že on Izrael nikdy zcela nezavrhne a končí popisem budoucího Jeruzaléma jako města, které bude zasvěceno Hospodinu a nebude už nikdy vyvráceno ani zbořeno. V Božím plánu je místo pro církev i Izrael.

Poznávat Bibli a její poselství s pastorem Jiřím Zdráhalem můžete na Rádiu 7 v pořadu Bible Guide zase zítra, a to v 8 a v 18 hodin. Teď je tu skupina Efod a po ní přehled dnešních večerních pořadů.

Staráte se o své sociální zdraví? Máte ve svém životě dobré přátele? Proč je to důležité s ohledem na lidský well-being? Zkoumá talk show No Filter. Připojte se od 18.30. A co dalšího můžete dnes večer na Rádiu 7 slyšet? V Kanafásku bude naše hrdinka Žabka Kuňka zkoušet zajímavou věc. Moc by si přála umět létat. Jak se jí to povede, to se dozvíme od 19:45. Knihu Kuňka a rybníček Kváky Kvák, ze které čteme, napsala Ludmila Loderová, vydalo nakladatelství Advent Orion. Jsem jedním z nejšťastnějších lidí na světě, říká o sobě Aneta Lofítková. Vždycky tomu tak ale nebylo. Navenek byla hodným, milým děvčetem, o kterém si její okolí myslelo, že žije s Bohem od malička. V jejím nitru ale probíhaly velké vnitřní boje, trápení a strach o budoucnost. Co jí pomohlo zbavit se jejího trápení a u koho nakonec našla svůj klid? To uslyšíte v pořadu Stopy ve 19:45. Stačí nám k boží přízni pouze bezchybně provedený náboženský rituál? V dalším dílu cyklu Světem Bible nás teolog John Vernon McGee zavede do 7. kapitoly proroka Zachariáše. V něm Izraelci řeší dilema, zda i po návratu z exilu pokračovat v tradičních postech. K úvaze nad tím, jak proměnit náboženskou zvykovost v živý vztah, nás ve 20:15 zve Pavel Vopalecký. V Pohovce vám aktuálně k poslechu nabízíme sérii alb amerického zpěváka Jeremyho Kempa. Bohdanka Medřická vám po 9. večerní připomene desku When You Speak. Aniž si to uvědomujeme, svým chováním a slovy zraňujeme druhé. Své zranění a bolest často promítáme na druhé. Jak projevovat laskavost a učit se být vlídným, laskavým člověkem? Přednáška Pavla Rause v rozhlasové akademii ukazuje po 22. hodině, co může způsobit ponižování ve vztahu, ale co přinese vlídný postoj a důstojnost. Opustit nelegálně zemi bylo v 50. letech velmi riskantní. Na hranici s Německem se vydáme v pokračování povídky Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Vladimír Hauser čte ve 11:45.

Dnes, 19. května, v kalendáři objevíme kratičké mužské jméno Ivo. Jde patrně o naši domácí podobu ke jménu Ivan. Ale je pravda, že toto jméno nosili i mnozí středověcí muži z neslovanských zemí. Někteří byli z Perzie, jiní z Francie. Jazykovědci se proto domnívají, že základem tohoto jména by mohlo být staroněmecké slovo Iva, což znamenalo Tis. Šlo tedy o bojovníka s Tisovým lukem. Nabízí se také srovnání s keltským jménem Ivain či francouzským Ivain, což byl rek družiny krále Artuše. Známý nositel tohoto jména, Ivo ze Chartres, žil v letech 1040 až 1117. Ve francouzském městě Chartres, kde najdeme první gotickou katedrálu na světě, působil od roku 1090 až do své smrti jako biskup.

0: Kalendárium.
1: 19. května roku 1909 se narodil sir Nicholas Winton, držitel ocenění Spravedlivý mezi národy. V roce 1939 zachránil tento Angličan 669 převážně židovských dětí z území ohroženého Československa. Jeho čin zůstal v tajnosti až do roku 1988, kdy vyšel najevo v podstatě náhodou. O 10 let později připomněl události film režiséra Martina Mináče Všichni moji blízcí a dokument Síla lidskosti. V roce 2023 pak britský životopisný film Jeden život. Nicholas Winton je nositelem řádu Tomáše Garrigua Masaryka. O 3 roky později, roku 1912, se narodil český evangelický duchovní Jan Jelínek. V době druhé světové války působil Jan Jelínek jako kazatel v ukrajinském Kupičově. Pomáhal zdejším židům pronásledovaným Němci, později Ukrajincům a Polákům. S armádou Ludvíka Svobody se Jan Jelínek vrátil do Československa. V roce 1958 byl odsouzen za pobuřování a svou kazatelskou profesi směl znovu vykonávat až po roce 1989. No a dnes nelze nezmínit českého herce, rozhlasového pracovníka a laického kazatele Jiřího Hurtu, který se narodil v roce 1920 a také patřil nebo stále patří ke známým hlasům i vysílání Rádia 7. Ale pojďme od začátku. Jiří Hurta se narodil v Okrouhlicích u Havlíčkova Brodu. Jako herec se objevil například v historických velkofilmech Jan Žižka či Jan Hus nebo v komedii z roku 1955 Anděl na horách. Roli dostal také ve válečném dramatu Muži bez křídel. Daboval více než 300 filmů. Dlouhou dobu působil Jiří Hurta v Československém rozhlase, zejména v pořadu A léta běží vážení. Když přestal v rozhlase kádrově vyhovovat, musel si hledat jiné zaměstnání. Až do konce života pak pracoval v České pojišťovně. Podle svých vlastních slov uvěřil Jiří Hurta díky nedokonalému evangeliu, tedy v okamžiku, kdy srovnával obsah zvěsti evangelia se způsobem jeho prezentace. Krátce poté, bylo to v 70. letech minulého století, se aktivně zapojil do spolupráce s Transworld Rádiem. Svými výklady Božího slova sloužil také jako laický kazatel Evangelické církve metodistické, kam byl přijat v květnu roku 1978. Od listopadu 1984, kdy už byl v důchodu, mu byla svěřena práce kazatele v Jablonci nad Nisou. Bydlel v té době s manželkou v Mnichově Hradišti a do Jablonce dojížděl k ambulantní obsluze, jak to nazýval. Sloužil nejen zde, ale i v Liberci a zejména v Petrovicích, kde vybudoval živou kazatelskou stanici. Do české redakce Transworld Rádia po léta pravidelně posílal své autorské biblické výklady a také je svým krásným hlasem nahrával. Nebál se postihů ze strany úřadů, i když věděl, že ho podle jeho nezaměnitelného hlasu snadno poznají. Jak už jsem zmínil, dodnes najdete ve vysílání Transworld Rádia a Rádia 7 jeho autorský pořad Studna slova, který čítá několik set dílů. A to zdaleka nenatočil vše. Ještě jedno poměrně známé jméno, zakladatel organizace Teen Challenge, pracující s lidmi se závislostí, David Wilkerson, přišel na svět roku 1931. Muž, který věnoval svůj život lidem na ulici, drogově závislým, mladým bezdomovcům a členům gangů, muž, který o božích snech nejen snil, nejen uvažoval, ale toužil je také uvádět do života. Dalo by se říct, že všechno začalo ve chvíli, kdy se David rozhodl, že prodá televizi. A nebo už v 8 letech, kdy pocítil touhu stát se pastorem. Kus svého pohnutého životního příběhu zaznamenal David Wilkerson v knize Dýka a kříž, kterou můžete znát i z našeho vysílání. Roku 1938 umírá Adolf Schlatter, švýcarský teolog, evangelický teolog, autor výkladů Nového zákona. A před 3 lety, roku 2023, zemřel Timothy Keller, americký teolog, pastor a spisovatel. Toto je evangelium. Jsme hříšnější a zkaženější, než jsme kdy byli ochotni uvěřit, ale zároveň jsme milovaní a přijatí v Kristu víc, než jsme se kdy odvážili doufat. To byla zpráva, se kterou Timothy Keller dobil nejen New York, ale i celý svět. Cestu ke Kristu si našel i díky čtení díla C.S. Lewise. Vystudoval teologii a stal se pastorem na maloměstě ve Virginii. V roce 1989 byl Timothy Keller povolán, aby se svou ženou založili sbor na Manhattanu v New Yorku. Ve své službě se zaměřil na mladé městské profesionály, kteří bývají ke křesťanské víře skeptičtí. Neslevoval však z křesťanské pravdy a nevyhýbal se ani těžkým otázkám. Ve sboru Redeemer Presbyterian Church se dnes schází kolem 2000 lidí na každém z 5 míst, kde působí. Keller je podepsán pod 20 knih, z nichž mnohé vyšly i v češtině. Zmiňme alespoň knihy Proč Bůh, Smysl manželství, Tajemství Vánoc nebo Marnotratný Bůh.

0: Před námi je teď na Rádiu 7 další z našich pořadů a třetí zastavení v seriálu věnovanému lidskému well-beingu. Přejeme inspirativní poslech.
1: Tohle je No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí citychurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Buď zdrav je naše série v No Filteru a klasicky jsem tu já, Tom Michalko a můj táta.
3: Nazdar, ahoj.
2: Tak, seš zdrav?
3: No, docela jo. No tak teda vlastně to uvidíme, že jo?
2: Uvidíme.
3: Jako fyzicky docela se mi zdá, že jo?
2: Ano.
3: Ale jak víme, tak buď zdrav není jenom o tom, jako nemít rýmečku, no.
2: Takže. Je to tak. Vlastně minule už jsme odstartovali tu nefyzickou část
3: emoční,
2: zdraví, emoční jako, nebo neuchopitelnou, hmatatelnou, někdy nevysvětlitelnou část.
3: No to mě zajímalo, když si vzpomeneš na to nahrávání minulé, na to téma, co ti tam jako zůstalo? Jako?
2: Co mě zůstalo? Mně zůstalo to, že ten člověk, který vypadá jako emocionálně stabilní, nemusí být ten, kdo je stabilní. Byl tam příklad Saula a Davida.
3: Jo.
2: A jeden z nich se tváří jako kladěz, jako ten David, který je vyvážená osobnost, ale pak si přečteme některé žalmy nebo některé části jeho příběhu a vidíme, že není úplně ten nejstabilnější člověk. Na rozdíl od toho Saula, který sice dělal věci, které byly impulzivní, házel kopí, co bychom mohli třeba přirovnat k dnešním nějakým nadávkám, protože hodnota života, blablabla. Ne, samozřejmě nezlehčujem to, ale aspoň to uměl ventilovat.
3: Jo.
2: Takže, co tobě?
3: No pro mě tam asi bylo, jako, že to prolnutí nějak jako s ovocem ducha. Jo? Jako, že sice jsme se bavili spíše o duši nebo o emocích, ale prostě ta láska, radost, pokoj, ticho, dost dobroti, vás dobrota, sebeovládání, Galackým 5. Prostě mně to připadne, že to jsou nějaké indikátory jako i toho duševního zdraví, jakože prostě když není dlouhodobě radost, tak prostě něco není v pořádku, jo.
2: Určitě.
3: A všechny ostatní ty věci. Tak to mi zůstalo asi jako.
2: No. Skvěle. Dneska se pustíme do sociálního well-beingu nebo do vztahu. Protože zdravé vztahy evidentně jsou součástí i té dlouhověkosti. My se to nechtěli úplně nazývat jako, nebo nechceme se úplně bavit o dlouhověkosti, protože to není ta primární věc, co asi úplně chceme od života. Spíš se bavíme o té kvalitě života. Ale vycházíme z toho, že je moderní momentálně řešit dlouhověkost. A bez té sociální stránky věci, ta dlouhověkost nemá úplně takový význam, protože potřebuješ k tomu vztahy, aby si vůbec chtěl žít dlouho. Potřebuješ nějakou motivaci, potřebuješ nějaké zázemí, nějaké bezpečí, což ty vztahy prostě jsou. A proto i součástí naší série Buď zdrav jsou vztahy, protože to je součástí zdraví a pohody a tak. Takže máš pocit, že máš zdravé vztahy?
3: No, já si myslím, že jo. Docela. Ale určitě je to jako, to je zajímavá jako myšlenka jako člověka, jako sociálního člověka, nebo vůbec bytosti, jo. Je zajímavé, že Otec, Syn a Duch Svatý, že jo. Tak
2: vztah.
3: To je prostě, mají mezi sebou nějaký vztah, jo. Takže
2: člověk byl stvořen pro vztah, protože tak někdo nechtěl být sám.
3: Jo, a nebo vlastně už je to zakořeněno i v té modlitbě Páně, jo, Otče náš. Jo, že tam je už větší, jakože že to není Otče můj, jo, ano. Což je zajímavé, já bych spíše jako preferoval Otče můj třeba, ale Otče náš, jo, že už tam ty vztahy jsou vlastně do toho jako zakomponovány.
2: Určitě.
3: Takže to je prostě jako klíčová věc a je to přesně to, co říkáš, jako můžeš mít zdraví fyzické, ale jestliže nemáš lidi kolem sebe, s kterýma chceš žít, no tak si myslím, že to vlastně, jo, i ten, kdo to byl na tom ostrově? To byl Robinson nebo kdo? Jako je v tom filmu, ten film, že si prostě udělal z míče, si udělal vlastně kámoše,
2: ano,
3: že?
2: Ano.
3: Protože Pátek. Nechtěl být... Jo. Prostě vždycky potřebuješ s někým mluvit, jako no. A takže prostě jednoznačně, pokud tyhle ty vztahy nejsou dobré, tak si myslím, že vlastně ten život je do kytek vlastně, jo.
2: Mně se hrozně líbí právě, jak do toho tématu té dlouhověkosti, což je právě to, co se řeší hodně, právě hází vidle tady tenhle ten aspekt těch vztahů nebo nějaké té duševní pohody a nějakého toho prostě smíření a tak. Vždycky ti manažeři, že optimalizují svůj život, tam chodím cvičit v 5 ráno a pak beru tyhle ty suplementy, jim tady tyhle ty. Do chvíli je populární jíst jenom v ketóze, to znamená žádné cukry. Teď zase opačně, protože lidi začali běhat, potřebují sacharidy, doplňují sacharidy a řeší, kolik sacharidů musí do sebe narvat, aby uběhli tady tenhle
3: maraton. To je nejoblíbenější knížka, která je, jak to je, výrazné nebezpečí zdravé stravy, že? No,
2: no a teďka do toho, jo, a řeší, jo, já chci se dožít 120 let, jo, to je můj cíl. A teď máš nějakého Itala, který jí to, co má rád, do toho stáhne krabku Malborek za den, od rána si dává vínečko a je mu přes to, že?
3: Jo.
2: Protože má ty sociální, ten well-being, má prostě tu pohodu, tam si jde zdřímnout, tam vlastně, možná o tom to nakonec je, to je ten well-being, to je ta longevity, které lidi hledají a bez toho, že to není prostě jenom o té optimalizaci toho
3: času.
2: Zdraví a času a fyzického těla.
3: No, to je strašně zajímavý prvek, jakože můžeš se snažit, jak chceš, jako udržet si zdraví, ale pokud ti nervy zničí lidi kolem, jakože prostě tak máš žaludeční vředy a vlastně jdeš zase do háje, že jo.
1: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
3: No tak jako zajímavé téma určitě dneska, jako, takže chceme to rozpřemýšlet teďka, jak to je vlastně s tím, jako buď zdrav, jako ve vztazí, nebo v zdravé vztahy. A samozřejmě, když podíváme do Bible, tak najdeme nějaké příklady, že jo? Tak naše oblíbená Ruth, ano. Jo, z knihy Ruth, teda, kterou jsme probírali, mimochodem to byla jedna z nejzajímavějších sérií asi, protože jsme porovnávali vlastně Ruth a Daniele, jako dvě biblické knihy. Ale tam vlastně je to strašně zajímavé, protože vlastně po nějaké těžké životní zkušenosti, ztráta manžela a tak, prostě najednou navazuje vztahy, získává nové lidi a vlastně končí to naprostým happy endem, kdy prostě má najednou rodinu a celá rodina se dá dohromady. Čili prostě Ruth je podle mě jako velmi příkladná. Čili pokud chcete slyšet něco o pozitivním, jak to prostě bylo u ní v životě, najít tam třeba nějaké principy, doporučuju. Ruth je docela krátká kniha, takže... Pak třeba z Barnabáš, jako syn útěchy, taky zajímavý jako člověk, lepidlo rané církve, prostě mezi těma apoštolama, Pavlem, který to prostě řezal, jako cestoval, lítal, prostě zvěstoval. Tak
2: diplomat, tak který prostě to je tam potom Barnabáš, uhladil ty tak, vztahy.
3: Jo. Ale taky třeba starozákonní Abraham, ale to v tom smyslu jako jakési pohostinnosti, jo, že to tam taky vidíme. Nebo ještě známý příklad toho člověka, který byl ochrnutý a jeho kámoši ho spustili k Ježíši. Jo. Zase prostě jako on teda nebyl fyzicky zdrav, ale evidentně
2: měl sociální prostě, kredit.
3: Jo. Takže my dneska v těch 20 minutách určitě nestihneme jako jít do hloubky, ale tohle to jsou prostě, pokud jako zápasíte nebo přemýšlíte nad tím, jestli máte zdravé vztahy kolem sebe, nebo jak tomu vlastně pomoct, tak tam jsou určitě nějaké principy, které z toho jdou jako vytáhnout. No. A kdybys řekl zase naopak, jako tu opečnou stranu, to měl jako nejhorší.
2: Jakože to je nejhorší. No, myslím si, že těch sociální nebo takhle, ono v některých případech i Ježíš se zdá být sociálně trošku neohrabaný, ale zase je to kulturně historický kontext, kde to možná zapadalo. Mm-hmm. Ale v dnešní době, kdyby někomu přišel, potkal někoho na ulici a řekl, dneska u tebe budu večeřet, nebo dneska mě pozví na večeři, tak by to asi nebylo úplně vztahově v pořádku.
3: A nebo jdi mi z cesty satane,
2: že? Jdi mi z cesty, jo, svým nejbližším. Mm-hmm. Ale na druhou stranu, jak říkám, je to nějaký kulturně sociální kontext, který asi nejde úplně přeložit. Ale myslím si, že když jsme u toho Saule, tak u krále Saule, tak tam asi ty vztahy neměl úplně ideální. I v těch rodinných kruzích teda. Není úplně... No, tam mu asi něco chybělo. Nějaká láska z dětství, kdo ví. Ale žil v izolaci a to je asi to nebezpečí. Do kterého každý z nás může jako spadnout. To nemusí být nutně jenom diktátor, který se izoluje tak, až je paranoidní a pak dělá věci, které dělá. A z dobrého krále se stane diktátor a negativní postava historie. Tak když je člověk sám a se vlastníma myšlenkama nefiltruje je skrz ty vztahy, skrz ty kamarády, kteří mu řeknou, ale to je blbý na tohle, jako zapomeň na to, no tak se může stát, že člověk bude izolovaný úplně stejně a pak bude mít tu paralýzu z toho, že vlastně tě nikdo nechce, nikdo tě neposlouchá, nikoho nezajímáš.
3: No určitě jako zajímavý další postava je Kain, který teda neunesl bráchu v tom smyslu jako uznání nebo něco takového, čili zase jako tam si říkám, jako no tak tam to je trochu komplikované s tím, že to byl vlastně první brácha, že jo, na světě, takže prostě hele, no asi
2: je to těžké,
3: je to prostě těžké pochopit vůbec.
2: Sourozenecké vztahy jsou těžké a tady bohužel to někdo
3: tam to prostě
2: musel testovat.
3: To je šílené, ale to vlastně, tam si těžko říkám, jako můžeme z toho vzít nějaký jako princip po naučení, protože já si myslím, že to byla tak vlastně specifická situace. Jo. Že? No ale třeba Samson, ten jako tam si myslím, že je spoustu zajímavých věcí a to, jak vlastně, že nebyl schopen udržet jako vztahy, jo, vždycky to vyřešil jako mlátičkou, tak vlastně nulová vztahová intimita se zdá. Prostě to si myslím, že je fakt jako, a je to taky moje oblíbené téma jako postava. Pamatuju si, když jsem se jen tak trochu v církvi přikázání Samsona zastal, tak to byl fakt jako hukot potom. Jo? Skončila bohoslužba a ty ženy se tak jako sešly a říkají, jak ty ses mohl jako vůbec... Jako mám s ním trošičku jako soucit jako s chlapem, ale na druhé straně myslím si, že jako vztahově to je průšvih, no.
2: No jasně.
3: To prostě nedával, no. No tak no. To jsou nějaké inspirační postavy, které prostě si myslím, že obecně můžou pomoct k nějaké inspiraci jako tomu, jak to dělat nebo jak to nedělat, jo.
2: Možná bude fajn zmínit to, že jsou lidi, kteří o sobě říkají, že nejsou vztahové typy. Jsou s tím v pohodě a říkají to o sobě, hele, já na ty vztahy moc nejsem. A já si myslím, že to není pravda, že každý je vztahový jenom jiným způsobem. A rozumím, že ne každý je extrovert a potřebuje těch vztahů mnoho, ale každý potřebuje nějaké vztahy. A myslím, že to, co nás všechny ovlivňuje, je právě to, jestli jsme sami nebo nejsme sami. A takže si myslím, že tohleto téma není jenom pro ty vztahové, co potřebují prostě kolem sebe lidi, a potřebují mít plný dům, plný obývák a vyžraná lednice, ale, ale myslím, že to je pro všechny, že každý potřebuje vztahy, potřebuje, je to v svým způsobem nějaké bezpečí. A člověk je vztahová bytost.
3: No a samozřejmě, lidi jsou rozdílní, jo. Já bych řekl, my se bavíme možná o 60% lidí, protože na jedné straně potom v extrému máš lidi, kteří fakt jako ty vztahy moc nepotřebují, a pak, kteří extrémně potřebují, jo. Dobrý, možná to jsou nějaké specifické skupiny, ale když se podíváš jako na těch 60%, ke kterým třeba se teďka jako mluvíme, tak tam vlastně to zdraví jako těch vztahů je klíčové, jo.
2: No a to je právě to, že možná o sobě člověk říká, že nemá rád, nebo není vztahový, ale třeba neměl ještě žádný zdravý vztah, nebo má špatnou zkušenost a to je možná
3: to
2: něco,
3: je taky,
2: co, co chceme ještě rozebrat potom ve speciálu. A to je to, že ne všechny vztahy jsou teda prospěšné. Možná i ta izolace by byla někdy prospěšnější. A možná trošku jak to rozpoznat, popřípadě to, co už se tady letos v nějakém díle objevilo,

0: protože máš nějaké duševní jako zranění. Jo? Mm-hmm. A pak to si teďka asi každý sám trochu představí nějaké lidi, nebo prostě...
1: zkušenosti.
0: Jo, že prostě známe lidi, s kterými se setkává, a hele, odchází jako nabitý vlastně, jo, prostě je povzbuzený, máš radost ze života, a pak se máš setkat s někým, kdo je prostě takový ten jako vampír, jako, jo, jako člověk, který jako tě vysosá a vlastně tobě už se příště jako moc nechce jako se s ním potkat, jo.
1: No, to je zajímavé. Jedna z těch věcí, co u mě, nebo s lidmi, se kterými mi je dobře, tak to jsou lidi, kteří umí naslouchat a ptát se. Mm-hmm. A myslím si, že skoro každý si řekne, jo, to jsem přesně já se umím ptát, umím naslouchat, ale jako není to tak. Jo, jsou fakt výjimky, které to umí. A myslím si, že právě to je něco příkladného z Ježíšova života, že on kladl otázky v těch konkrétních rozhovorech a ne vždycky mluvil. Jo, až tam je třeba Zachea, u kterého byl, ale není tam žádná, žádná interakce, žádný záznam rozhovoru. Máš tam výzvy, které dával lidem taky formou otázky. Jsou tam otázky i při nějakém uzdravení, tak co po mně chce? Mně by stačilo, abych byl blíž tady tomu zázračnému rybníčku. A nechceš třeba uzdravit, jakože doptává se a vlastně dává možnost tomu druhému mluvit, vyjádřit se a taky si na to přijít sám, možná nějaký takový coaching lehký. A možná to je něco, co bychom se mohli inspirovat. Jak si můžeme najít my ty kamarády?
0: Jo, to je, vlastně jak to si umění, najít kamarády, no.
1: Naslouchat, no.
0: No to je zajímavý, jako vůbec jako pojem, jak si najít kamarády. To je vlastně dobrá otázka vůbec k celému tomu tématu, jako zdravých vztahů. Je zajímavé, myslím si, a znovu to ještě propoju s tím emočním, že někdy si člověk nemůže najít kamarády, protože je nějak emočně jako blbě zadrátovaný a pak dělá toho vampíra.
1: Jo,
0: že prostě máš třeba tak obrovskou duševní potřebu buď se někomu jako zalíbit, jo, nebo jenom tak k sobě jako máš jako potřebu jenom s někým být. Že ti lidi vlastně už potom s tebou nechtějí být, protože ty naplňuješ nějakou prázdnou studnu v sobě a ten člověk to není schopen jako dát.
1: Naplnit, no.
0: A on to třeba je schopen jako pomoct nějak, ale dlouhodobě vlastně se ti začne vyhýbat a najednou ty nemáš vztahy. Jo? Že někdy ty vztahy můžou být až symptom něčeho hlubšího v té naší duši. Jo? Nebo v duchovním životě.
1: Určitě.
0: No, jenom myslím si, že to je taky jako zajímavá jako téma emoční vampirismus. Jako a vůbec, ještě když jsem se do toho dostal víc do toho tématu, tak vlastně se mi vlastně v něčem trochu ulevilo, protože hned jsem si představil pár lidí kolem sebe, já teda doufám, že to nejsem já, jo, ale možná, že taky jsem, jo. Chtěl nastavit zrcadlo, ale že když si představím nějaké takové jako lidi, které mám kolem sebe, tak bylo zajímavé, jakože jedna z těch věcí, která jako se dá říct, je pokud ten dotyčný odmítal jakoukoliv změnu, jo, že prostě stále vlastně mluví o sobě, prostě vysává tak, tak je v pořádku ten rozhovor ukončit. Jo.
1: No jasně.
0: Že někdy jako mám pocit, že pracovníci jako v církvi, kteří máme pocit, že a teďka to berte jako s nadsázkou, řekneme, Ježíš vyřeší jako všechno. Tak to je pravda, jo. Ale na druhé straně taky Ježíš dává svobodu lidem se rozhodnout jako nepřímou pomoc, jo. A že myslím si, že to někdy taky v tom je. Aspoň když jsem nad tím přemýšlel, tak vím o několika lidech, kde mám pocit, že vlastně oni nechtějí, jako jo.
1: Jo. Sám člověk musí zkusit nebo jako nějak najít to, kdy už je to jako ten vampír, který to vysává, kdy je to ještě nějaký rozvoj, kde to má smysl. To je možná i na modlitby, kdy Pán Bůh může ukázat, jako tady,
0: jo,
1: jako tady je to pro tebe toxické.
0: Uzdravení,
1: tady,
0: jo. Jo, takže to může být, ale můžeš taky říct, hele, najdi si jako odbornou pomoc, jo. Protože, a třeba, jakmile si najdeš odbornou pomoc, můžu zase s tebou jako se potkat, jo, ale že vlastně někdy to je prostě mnohem hlubší a že fakt jako neodborník nebo jako like, jako fakt do toho jako nevidíš a nemůžeš pomoct, no.
1: Jo. Kdybych měl doporučit nějakou knihu, tak jsem poslouchal knihu, nečetl jsem ji, klasicky jsem ji poslouchal a nevím, jestli je v češtině.
0: Klasicky jsem ji poslouchal, klasicky.

0: Je číst.
1: Ne, klasicky jsem ji poslouchal. Nejsem si jistý, jestli je v češtině, ale v angličtině se jmenuje How to Win Friends and Influence People. To znamená, jak vyhrát přátele, nebo jak získat přátele a ovlivňovat lidi.
0: Oh, takže tak
1: to je. je to trošku takový leadership spíš, než vloženě jako teologie. Ten člověk, myslím, není věřící ani, takže, takže je to spíš takový jako životní skills nějaké. Ale je tam pár zajímavých v principu právě o tom naslouchání, jak být dobrým přítelem, dobrým kamarádem svým kamarádům.
0: Máš nějakou jednu myšlenku z toho, co ti zůstalo?
1: Myslím si, že to hlavní, co mi z toho zůstalo, je jako dívat se na svět očima tvých kamarádů.
0: Aha.
1: Nebo popřípadě snažit se, kdyby dívat na ten svět očima těma kamarádů, minimálně tak stejně, jako se snažíš svýma očima dívat na ten svět. A tím pádem možná pochopit jejich kontext, pochopit jejich názory, to, že ne všichni volí stejně, to ne všichni jako stejní aktivisti jako ty, a že se třeba dívají z jiného pohledu, je pro mě zajímavé. Jo, a taky to, že autenticita není nutně vždycky ta správná věc, že hodně lidí si omlouvá takové to, ale já jsem takový.
0: Jo.
1: No jo, ale možná, že bys takový nemusel být, jo. A pak bys mohl mít ty kamarády. Možná, že ta přirozenost není jako ta přednost, ale překážka, kterou můžeš nějakým způsobem po případě zlepšit nebo posunout dál a nemusí ti vadit potom v těch vztazích.
0: Zajímavé, no. Čili dívat se na svět pohledem svých přátel, jo. Já si tak myslím, že vlastně ta průměrná kapacita jako vztahová je mít něco od 3 do 5 dobrých přátel. Jo, že někdy zase mám pocit, že v tom křesťanském prostředí jako všichni jsme bratřičci, sestřičky, takže jsme všichni jako přátelé, to tak jako úplně není, no.
1: Jo.
0: A taky Ježíš měl, že jo, 3 učedníky a pak měl ostatní a já si myslím, že vlastně aspoň teda třeba ta moje vztahová kapacita jako určitě jako těch echt přátel, jo, jako není jako víc úplně. A pak jsou samozřejmě dobří kamarádi, jo. Ale někdy upřímně si říct, hele, nemůžu být kamarád.
1: Se všema.
0: No přesně, tak to je taky možná jako... Ale mít dobré 3-5 kamarádů, přátel, kterým můžeš zavolat a...
1: Jo, jo.
0: Pro mě toto je vztahové zdraví, jako jo. Takže...
1: Super. Tak dobré. Příště se uvidíme, uslyšíme u dalšího dílu, kde rozebereme další část zdraví.
0: Buď zdrav.
1: Tak jo, jo. Buďte zdraví.
0: Buďte zdraví a my jdeme do speciálu.

0: byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Fyzické, emocionální, sociální, kognitivní a duchovní zdraví. Pět oblastí lidského well-beingu, kterým se talk show No Filter věnuje v aktuálních týdnech. Další premiéru můžete na Rádiu 7 slyšet v pondělí ve 11:45 dopoledne. Ten dnešní díl si případně můžete zopakovat v sobotu ve 16:45 ráno a ve 10:45 dopoledne.

Znělka Rádia 7 oznámila, že je za námi 19. hodina z úterka 19. května. U mikrofonu je Daniel Zeman, který vás provází dnešním večerním programem. No a co uslyšíme dál? V dnešním kanafásku bude naše hrdinka, žabka Kuňka, zkoušet zajímavou věc. Moc by si totiž přála umět létat. Jak se jí to povede, to se dozvíme od 19:15, kdy budeme číst z knihy Kuňka a rybníček Kváky Kvák, kterou napsala Ludmila Loderová a vydalo nakladatelství Advent Orion. A ve 19:45 nám o svém životě a setkání s Bohem povypráví Aneta Lofítková, která byla navenek hodným a milým děvčetem, o kterém si její okolí myslelo, že žije s Bohem od malička, ale v jejím nitru probíhaly velké vnitřní boje, trápení a strach o budoucnost. Co jí pomohlo se jich zbavit a u koho nakonec našla svůj klid, to uslyšíme v pořadu Stopy svědectví o Božím jednání ve 19:45.

Ahoj děti. Dokázali byste mi vyjmenovat nějaká zvířata, která umí létat? Slyším čáp, holub, papoušek, brouk, motýl. A já bych do toho seznamu ještě přihodil žabky. Cože, že jsem se spletl? Však poslouchejte. Knihu Kuňka a rybníček Kváky Kvák, ze které čteme v rozhlasovém kanafásku na Rádiu 7, napsala Ludmila Loderová, načetla Zuzana Zemanová a vydalo nakladatelství Advent Orion.

Byl vlahý večer a nad rybníčkem kváky kvákem se začali rojit komáři. Bzz, bzz, bzz, bzučeli a rozlétli se po krajině, aby si sehnali večeři. Dvě vodní vášky s krásnými průsvitnými křídly se honily nad vodou a kuňka je okouzleně pozorovala. Také bych chtěla létat nad vodou jako ty vášky, říkala si. Škoda, že nemám křídla. Ach, mít tak křídla, zatoužila. Ani si neuvědomila, že to řekla nahlas. Jirka Tulák šel zrovna kolem a povídá. Proč jsi mi to neřekla? Já přece všechno vím a všechno umím. Pomohl bych ti, chlubil se. Ty bys mě mohl naučit létat? Ptala se nedůvěřivě kuňka. Jistě, potvrdil Tulák. Viděl jsem to u lidí. Nejdřív ale musíš natrénovat se skok padákem, radil a už žabku komandoval. Tak najdi přesličku a z ní vyrobíme padák. Když přesličku našli, Jirka zkrátil její stvol a vyrobil z ní takový malinký deštníček a radil. Vezmi si ho do ruky a vylez na tamhle ten veliký kámen. Z něj skoč do vody. Deštníček tě bude nadnášet. Žabka si vzala svůj padáček a skočila. Ale deštníček se obrátil vzhůru nohama a skok nezbrzdil. Jirka nestratil kuráž. Zkusíme to jinak. Natrháme odkvetlé pampelišky. Jejich chmíří bude lepší padák. Tak to také udělali a tentokrát kuňka přistála na vodě docela lehce. Avšak chmíří se rozlétlo na všechny strany. Jirku to nevyvedlo z míry. To nic, řekl. Zítra to zkusíme znovu a určitě na to přijdeme. Slíbil žabce dřív, než oba odešli domů.

Ups, ono to létání asi nebude taková švanda, jak to nejdřív vypadalo. První pokus se Jirkovi úplně nevydařil. Snad si v dalším dílu poradí o něco lépe.

Hned jak kuňka snědla svůj oběd a napsala si školní úlohy, běžela za Jirkou Tulákem. Ahoj, už jsem tady. Tak co, už máš hotová ta křídla? Ptala se nedočkavě. Pozvala totiž všechny své kamarádky, aby se přišli podívat, jak létá ve vzduchu. A tak si to létání chtěla vyzkoušet dřív, než přijdou. Jirka se celé dopoledne snažil křídla vyrobit, ale stále se mu to nedařilo. V tu chvíli náhodou přeletěl nad rybníčkem dětský nafukovací balónek a zachytil se v rákosí. Jirka zpozorněl. To je prýmovní letadlo. Stačí, aby zafoukal vítr a už se vznáší. Udělám ti na balónek sedátko a tvůj sen se může splnit. Slíbil Tulák a hned také sedátko vyrobil. Ostatní žabky se přišly na tu nevídanou věc podívat a za chvíli byla na břehu rybníčku celá škola. Jirka měl dost pomocníků, kteří mu pomohli balónek z rákosí vyprostit. Tak společně připevnili sedátko. Jirka se ukláněl na všechny strany a zval žabky. Létající stroj je připraven. Kdo si ho chce vyzkoušet, tak prosím, může nasedat. Ostatní žabky se bály a navrhovali. Co kdybys nám to nejdříve předvedl ty, Jirko? Ten se ale ohradil. To přece kuňka chce létat. Ta si to objednala. Teď se však asi bojí. Viď, že máš strach. Už tě to přešlo, že? Ptal se posměšně. Žabku to nahněvalo. Nebojím se. Jenom nevím, jestli to sedátko je dost pevné, aby mě uneslo. Hájila se kuňka a začala zkoušet pevnost sedátka. Dobře jí však u srdíčka nebylo. Styděla se přiznat, že před všemi svými kamarády, které si na tu podívanou pozvala, že se opravdu bojí a netroufá si letět tak neovladatelným plavidlem. Žabky zatím odnesly balónek na vysoký kámen. Kuňka se posadila na sedátko a pevně se chytla opěradla. Najednou, fiu! Zafoukal silně vítr. Balónek se opět vznesl do vzduchu a tentokrát i s žabičkou a k hrůze všech odnášel jejich kamarádku někam pryč, do neznáma.

Ajajajajajaj, žabka kuňka letí v balónu, kdo ví kam. Pojďme si honem poslechnout, jak to s jejím letem dopadne.

Jak první poryv větru nadzvedl balónek, kuňka pevně sevřela ruce, aby nespadla a zavřela oči. Nemohla ani uvěřit tomu, že skutečně letí. Až po chvíli nejprve přimhouřeným očkem mrkla dolů a pak teprve otevřela obě oči. Žasla nad tím, co viděla. Země pod ní ubíhala jako splašená a dole se všechno najednou zdálo malé. Opravdu letěla. To byl nádherný pocit. Najednou však dostala velký strach. Kam až doletím? Starala se. A jak trefím domů? Co když nakonec spadnu nebo přistanu někde na stromě? Jak se dostanu dolů? Byla v ní malá dušička. Strachem jí prudce tlouklo srdíčko a slzičky jí tekly, když se modlila. Milý Pane Bože, pomoz mi, prosím, ať se mohu vrátit domů k mamince. Náhle přestal foukat vítr a balónek se snesl k zemi. Spadl do jetelového pole. Žabka rychle seskočila ze sedátka a v duchu děkovala Pánu Bohu, že je opět na pevné zemi. Zoufale přemýšlela. Co teď dál? Kterým směrem je náš rybníček? Na kterou stranu mám jít? Co asi dělá moje maminka? Co ho psálek a tatínek? Bojím se, že mají o mne velkou starost. Tu uviděla v díře malou myšku. Hned se jí zeptala. Dobrý den, paní myško, nevíte náhodou, kterým směrem leží rybníček Kváky Kvák? Myška mrskla ocáskem a řekla. Ptej se jinde. O takovém rybníčku jsem ani neslyšela. Vodu nesnáším. A byla pryč. Smutně se žabka vydala dále. Po chvíli uviděla krtinec a tak začala volat. Haló, je tam někdo? Najednou se blízko ní zachvěla zem, vysypala se hlína a vykoukla krtčí hlavička. Kdo to tu huláká? Co je to za pořádek? Kuňka se honem omluvila. Prosím, nehněvejte se, pane Krtku, ale já jsem zabloudila a hledám svůj domov a rybníček Kváky Kvák. O takovém rybníčku jsem nikdy neslyšel. Nemohu sloužit, odpověděl Krtek a rychle se znovu zahrabal. Ach, já nešťastná, plakala kuňka. Co jsem to jenom vyvedla? To bude moje maminka smutná. Celá nešťastná se posadila na zem. Už si nevěděla rady. Náhle ji však napadlo. Četla jsem si přece v Biblii, že Pán Bůh všechno vidí. Ano, to je ono. On určitě vidí i mě. Poprosím ho o pomoc, řekla si. Sepjala ručičky a prosila. Milý Pane Bože, ty, který víš o každé žabičce, pomoz mi prosím dostat se domů k mamince. Amen. Pak už jen doufala, že jí Pán Bůh slyšel. Uplakaná a unavená nakonec na poli usnula.

Žabce Kuňce se naštěstí podařilo dostat se z létacího balónu na zem. Na to, jestli se jí podaří v pořádku trefit domů, tak na to si už musíme počkat do příštího kanafásku na Rádiu 7, který zazní zase zítra večer ve 7:45. Poslouchali jsme příběhy z knihy Kuňka a rybníček Kváky kvák, které napsala Ludmila Loderová a načetla Zuzana Zemanová. Vydalo nakladatelství Advent Orion v roce 2008. Tak se, děti, zase těšíme na příště.

0: Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit. Spočine na tobě mé oko. Žalm 32:8.
1: Hudba doznívá.

Jak Bůh opatruje duši Anety Lofítkové, o tom se dozvíme v pořadu Stopy svědectví o božím jednání, který na Rádiu 7 začíná za chvilku ve 7:45. Yeah, everybody hurts sometimes, I know that's what they say. But right now it seems this loneliness won't go away. Yeah. Can anybody feel this heartache?

0: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
1: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
2: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
3: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
4: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
0: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
5: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
6: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
7: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Život každého z nás přináší okamžiky, kdy máme pocit, jako bychom byli na horské dráze. O ty své, které prožila na cestě k přijetí Ježíše Krista jako svého pána a spasitele, se dnes ve svém vyprávění podělí Aneta Lofítková. Příjemný poslech vám.

Jak už jsem zmínila, vyrůstala jsem ve věřící rodině, rodiče mě vedli k Bohu i do církve, takže jsem odjakživa měla ty základy a věděla jsem, co musím udělat pro to, abych byla zachráněna. Byla jsem taková ta milá, hodná, bezproblémová holka, o které si spoustu lidí myslelo, že určitě žije s Bohem naplno, ale pravdou bylo to, že jsem uvnitř prožívala určitý boj a ty boje mě spíš od Boha vzdalovaly, než blížily. Žila jsem poklidný život, poslušně chodila do sboru a vlastně jsem Boha nějak více neřešila. Nikdy jsem nepochybovala o jeho existenci, ale neřešila jsem ho. Občas jsem si četla Bibli, jindy zase nechala i klidně měsíce ležet na poličce. Zkrátka, vedla jsem relativně nestabilní život, což se týká mého vztahu s Bohem. Vše se ale začalo měnit, když jsem byla na střední škole, zhruba ve třetím nebo ve čtvrtém ročníku. A to bylo období, když jsem si začala klást různé otázky. Nejčastěji jsem přemýšlela nad tím, co se mnou bude, kdyby teď přišel Pán Ježíš. Taková častá otázka byla i, co by se mnou bylo a kam bych šla, kdyby teď mě třeba tady srazilo auto. Tak ve mně začal pulzovat strach. Začala jsem se bát o svoji budoucnost a vlastně jsem věděla, že kdyby se se mnou cokoliv stalo, takže nepůjdu do nebe. A chtěla jsem to změnit. Tak jsem si začala číst Bibli, začala jsem ji studovat, více se modlit, začala jsem Boha vyhledávat na vícero místech, poslouchala jsem chvály, různá kázání a křesťanské podcasty a snažila jsem se být Bohu blíž. Bylo to v období, kdy jsem si uvědomovala, že jsou věci, které mě od Boha vzdalují a na kterých jsem víceméně závislá, ať už to byly sociální sítě nebo telefon a podobně. A tak bylo potřeba tohle vše zahodit a místo toho jít za Bohem a vzít do rukou místo toho Bibli. A tak jsem začala trávit více času s Bohem. Jenomže ten strach mě jen tak neopustil a více ve mně pulzoval. Věděla jsem, že chci přijmout Ježíše do srdce a odevzdat se mu, ale bála jsem se, že něco udělám špatně, že nebudu pro Boha dostatečně dobrá a že ho zklamu. A tak jsem se trápila sama nad sebou a čekala jsem, jestli třeba náhodou nepřijde nějaký velký zlom v mém životě, kdy se něco stane a já si řeknu, jo, tak teď je ten moment, kdy přijmu Ježíše do srdce. Ale nic takového nepřicházelo. Spíš naopak, pořád ve mně pouzoval ten strach, ty otázky o mé budoucnosti. Tak jsem se stále modlila, Bohu věřila a doufala jsem, že ve mně tak bude pracovat. Svěřovala jsem mu veškeré tady ty problémy a moje obavy a tu moji nejistotu. A Bůh opravdu ke mně promlouval neskutečným způsobem. Jednou přišel takový zlomový bod, bych řekla, kdy jsem se ocitla v situaci, kdy jsem byla obklopená lidmi, kteří žili naprosto zvrácený život. Sledovala jsem, v čem a v kom hledají útěchu, oporu a naději. A Bůh to teda nebyl. Byly to spíš jiné látky, různé omamné látky, drogy. A uvědomovala jsem si, že mi je těch lidí líto a nechtěla jsem s tímhle mít cokoliv společného. Byl to takový smutný pohled vidět, že nehledají naději v Bohu. A tak mě to vedlo především k takovému zahambení sama nad sebou, protože jsem si uvědomila, že i když žiju poměrně hezký život, bez problémů, nedělám nic extra špatně, nic proti Bohu, tak pořád mi to nezaručí tu jistotu v nebi, tu jistotu spasení. A že naopak jsem spíše pořád na stejné úrovni jako tihle lidé, že sice vedeme úplně odlišné životy, ale chybí nám ten stejný základ v srdci a tím základem byl Kristus. Tak mě to otevřelo oči a zlomilo mě to v tomhle bodě. A vedlo mě to na kolena, kdy jsem mohla v pláči přistoupit před Pána Ježíše a odevzdat mu svůj život, prosit ho za odpuštění a opravdu plně se mu odevzdat. Řekla jsem mu úplně všechno, za vše jsem mu děkovala a doteď si pamatuju na ten osvobozující moment, který jsem mohla zažít, kdy jsem měla tu jistotu, že vlastně
kdyby se

se mnou stalo cokoliv, tak vím, kam jdu. Věděla jsem, že v mojí budoucnosti najednou je Ježíš a že už nemusím bloudit po tomhle světě sama. A takhle jsem přijala Pána Ježíše do svého srdce. Cítila jsem obrovský pokoj, který cítím doteď a vlastně se můžu považovat za jednoho z nejšťastnějších lidí na světě, protože jsem ho přijala a můžu mu teď tak patřit. Ještě bych chtěla zmínit verš, který mě hodně provázel na té mojí cestě k Bohu a k tomu přijetí. V období, kdy jsem hodně studovala tu Bibli ještě před mým obrácením, ale pak jsem na ten verš neustále narážela i po mém obrácení, tak to byly verše z knihy Filipským, konkrétně ze 3. kapitoly, kde se píše, že cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad, abych získal Krista. Myslím si, že tady tenhle ten úsek úžasně popisuje a vystihuje moji situaci, že bylo třeba, abych se vzdala určitých věcí a začala následovat Krista.

0: Mluvila jsi o tom, že jsi věděla, co potřebuješ udělat pro to, abys byla zachráněna. O jaké záchraně mluvíš? Proč jsi potřebovala být zachráněna? Od čeho?
1: Tak moji rodiče odmala do mě se snažili vrýt tu lásku k Bibli a tím, že jsme si pravidelně četli, tak vlastně jsem odmala mohla vidět a vědět, co Bible všechno obnáší a o čem vlastně je. A máme tam nespočet veršů o záchraně a že ta není z lidí, ale že je z Boha a že to je vlastně Boží dar. A tomu jsem já odmala věřila. Takže vlastně nikdy jsem opravdu neměla pochybnosti nebo nějaké zastavení, že bych si řekla, že by záchrana mohla být v něčem nebo v někom jiném. A zároveň asi o čem vlastně celá ta záchrana je a jak ji vnímám, tak každý člověk má svobodnou vůli a svobodnou volbu na to se rozhodnout, kde chce trávit svoji budoucnost. Buď si budu žít spokojený život tady na zemi, jak chci, anebo se rozhodnu pro to, co mi nabízí Bible. A Bible právě tu záchranu nabízí skrze Pána Ježíše a tomu já jsem uvěřila a tohle považuji za záchranu.
0: A když přijmu Pána Ježíše do svého života, když teda uvěřím tomu, co říká Bible o záchraně, co se tím vlastně změní, co se stane?
1: Tak záchrana nám nabízí převážně věčný život, který můžeme trávit v nebi. A jak už jsem i v tom svědectví říkala, tak já jsem měla strach ze své budoucnosti, strach z toho, že kdyby se se mnou cokoliv stalo a třeba bych umřela, tak jsem věděla, že zůstanu tady na zemi. Ale tím, že jsem přijala Ježíše do srdce, tak se mi tím otevřely brány do nebe. Takže o tomhle to je.
0: A jak to člověk může udělat a tu záchranu přijmout do svého života?
1: Tím, že se rozhodne pro život s Pánem Ježíšem, to, co mu on nabízí. Pán Ježíš za každého člověka položil svůj život a to nás všechno Bible učí, to si v ní můžeme číst, že jsme mu byli my lidé přednější než on sám a z velké lásky k nám se rozhodl podstoupit bolest, potupu a smrt a vydal se na kříž místo nás.
0: Ty jsi čekala na nějaký okamžik, kdy se tobě osobně stane něco, co tě v úvozovkách dokope blíž Bohu. Ten okamžik úplně nepřišel, ale mluvila si o tom, že když jsi byla s takovou skupinou lidí, kteří dělali věci, co ti byly proti srsti, takže jsi tam viděla nebo prožila něco, co ti pomohlo se rozhodnout dát svůj život Bohu. Co jsi tam prožila, co jsi tam viděla?
1: Tak viděla jsem, v čem ti lidi hledají smysl života a že Bůh v jejich životě neměl místo, že jim byl jedno a pro mě už to bylo období, kdy já už jsem byla na Boha poměrně dost napojená, ale pořád jsem mu nebyla plně odevzdaná tak, jak bych měla. A tady tohle, co jsem viděla v těch lidech, v co skládají naději, o co se opírají, v čem hledají útěchu, tak to byla taková poslední tečka v tom mém období otázek a v období jakéhosi strachu nebo nejistoty. A akorát mě to právě utvrdilo v tom, že nechci být na stejné úrovni jako oni, nechci vyhledávat útěchu v takových věcech, ale že chci vyhledávat tu útěchu právě v Bohu. Tohle mě tak nějak přimělo k tomu a tohle byl ten poslední bod, kdy jsem se rozhodla, že opravdu bez Boha nemá smysl žít na tomhle světě.
0: Jak to rozhodnutí změnilo tvůj život a co prožíváš vlastně s Bohem teď?
1: No musím říct, že teď můžu o sobě říct, že opravdu jsem šťastná a vlastně můžu vyznat, že patří mezi ty nejšťastnější lidi na světě, protože od té doby, co jsem uvěřila v Pána Ježíše, tak zažívám obrovský pokoj a i když do života přichází různé bouře a různé životní těžkosti, zkoušky, tak vím, že tady někdo, kdo o mě má zájem a o koho se můžu vždycky opřít a kdo mě vždycky z těch hlubokých vln vytáhne, podá mi tu ruku, což předtím tady ten pocit jsem neměla, nezažila. Ale po přijetí Pána Ježíše do srdce cítím opravdu vděčnost a klid na duši.

úžasné prožívat pokoj a klid i v tomto turbulentním světě? Vědomí toho, že je tady v každé chvíli někdo, kdo o vás má zájem a o koho se můžete opřít? Ježíš Kristus zve k životu s ním každého člověka bez výjimky. Aneta Lofítková jeho pozvání nakonec přijala. I vy k němu můžete přijít a přijmout tu záchranu a budoucnost, kterou nabízí. Pokud byste chtěli vědět víc, můžete nám napsat na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. V případě, že byste se chtěli vrátit k aktuální nebo některým předešlým epizodám, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Dnešní Stopy končí. Z Rádia 7 se s vámi loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

Chcete-li se také připojit se svým svědectvím o životě s Bohem, tak nám napište na mail radio7@radio7.cz. Další příběh nám povypráví Jakub Čermák v pondělí o 8:30 dopoledne v příštím vydání pořadu Stopy, anebo už předtím v pátek v 11:15 v pořadu Život víry Jakub Tichý. Obě zmíněné relace najdete i ve formě podcastu na adrese podcast.radio7.cz a také na populárních podcastových platformách. Je za námi 20. hodina úterka 19. května. Večerním vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. Stačí nám k boží přízni pouze bezchybně provedený náboženský rituál? V dalším dílu cyklu Světem Bible nás teolog John Vernon McGee zavede do 7. kapitoly proroka Zachariáše. V něm Izraelci řeší dilema, zda i po návratu z exilu pokračovat v tradičních postech. K úvaze nad tím, jak proměnit náboženskou zvykovost v živý vztah, nás už zhruba za 15 minut zve Pavel Vopalecký.

Stačí Bohu k radosti naše náboženské zvyky, nebo hledá něco úplně jiného? V dalším pokračování cyklu Světem Bible nás teolog John Vernon McGee provede 7. kapitolou proroctví proroka Zachariáše. Ta otevírá zásadní otázku. Má smysl dodržovat tradice, když se z nich vytratil život? K poslechu a zamyšlení nad vírou, která se projevuje skutky lásky, vás zve Pavel Vopalecký.

Minulým pořadem jsme, milí posluchači, ukončili výklad první části knihy proroctví Zachariáše. V této první části Zachariáš popisoval 10 vidění, která mu Hospodin dal během jedné noci, a to 24. dne 11. měsíce 2. roku vlády perského krále Dareja. Pak uplynuly téměř 2 roky. A prorok Zachariáš přijímá od Hospodina další slovo, které má zvěstovat izraelskému lidu. Toto boží oslovení nepřichází tak nenadále jako ono první oslovení těmi nočními viděními. Tentokrát Zachariáš dostává odpověď na otázku, kterou vyslovili cizí příchozí do jeruzalémského chrámu. Zprávu o tomto poselstvu a o jejich dotazu najdeme v prvních 3 verších 7. kapitoly Zachariášova proroctví. 4. roku vlády krále Dareja, 4. dne 9. měsíce, totiž měsíce Kislevu, stalo se slovo Hospodinovo k Zachariášovi. Tehdy poslal Bét El, Sar Esera, s Regem Melekem a jeho muži, aby si naklonil Hospodina a aby se při domě Hospodina zástupů otázali kněží a proroků. Mám se nadále 5. měsíce oddávat pláči a odříkání, jak jsem to po léta činil? Podle našeho kalendáře se tato událost stala někdy v listopadu roku 518 před Kristem. Tehdy přišlo do jeruzalémského chrámu poselstvo z daleké cizí země s dotazem na potřebu dodržovat posty při smutečních obřadech v 5. měsíci roku. Kdo to vlastně přišel? Odkud přišli? Kdo ty to muže poslal a proč je otázka půstu vlastně trápila?

Na otázku, kdo a odkud to přišel, anebo kdo poselstvo poslal, není snadná odpověď. Hebrejský text je na tomto místě trochu nejasný, takže se různé překlady v odpovědi na uvedené otázky liší. Mnozí, včetně našich překladatelů ekumenického překladu nebo německý Elberfeldský překlad, považují jméno Bet El za jméno muže, který poselstvo poslal a který se vlastně ptá po té potřebě odříkání a pláče. Jiní jméno Bet El spojují s následujícím Sar Eser, do jednoho jména, tedy Bet El Sar Eser. To by tedy byl jeden z hlavních dvou poslů, kteří kromě dalšího doprovodu do Jeruzaléma přišli. Otázku, odkud přišli a kdo je posílá, v tomto případě text neřeší. Ještě jiní překladatelé chápou Bet El jako jméno známé izraelské svatyně. Při tomto pochopení by poselstvo přišlo od Židů ze severní Palestiny. Jejich cizeznějící jména by bylo možno vysvětlit tím, že se tito lidé narodili v době zajetí v Babyloně a jejich jména tím byla poznamenána. Tak to rozumí tomuto textu i náš doktor John Vernon McGee. Americký standardní překlad k tomu říká, nebo umožňuje výklad, že posly vyslalo samo město Bet El. Pokud máte v rukou kralický překlad, zjišťujete, že bratři kraličtí pochopili text ještě jiným způsobem. Slovo Bet El přeložili slovy dům boží. Rozuměli zprávě tak, že poselstvo přišlo do božího domu v Jeruzalémě, aniž by bylo řečeno, odkud poslové přišli. Proč poselstvo položilo uvedenou otázku? O jaké odříkání nebo o jaký půst jim šlo? Po zničení chrámu v roce 587 před Kristem se izraelský lid začal pravidelně ve výroční den této události postit a plakat a naříkat. K tomuto postu v pátém měsíci připojovali ještě další půst v měsíci sedmém na památku zavraždění Gedaliáše. Popis této události najdeme ve 41. kapitole proroctví Jeremiášova. Tyto posty tedy nevycházely z příkazu zákona, Hospodinova zákona, ani jiným způsobem nebyly ustanoveny samotným Pánem Bohem. Rozhodli se pro ně Židé sami a reagovali tak na tragické události počátku doby zajetí. Dodržovali je po celou dobu zajetí. Způsob těchto postů nám přibližují slova 137. žalmu. U řek babylonských tam jsme sedávali s pláčem ve vzpomínkách na Sion. Své citary jsme v té zemi zavěsili na topoli, když nás ti, kdo nás odvlekli, vybízeli tam ke zpěvu trýznitelé k radovánkám.

Co tedy stálo v pozadí těchto smutečných obřadů? Jednalo se o připomenutí. V případě toho půstu v pátém měsíci šlo o připomenutí zničení jeruzalémského chrámu. Toto připomenutí ale nemělo uvést do chodu jen lidskou paměť, paměť lidu. Důležitější byla pro Izraelity zřejmě snaha připomenout rozbitý jeruzalémský chrám samotnému Hospodinu. A odtud vyrostl problém, na který se vlastně poslové přišli zeptat. Doba se změnila. Židé se vracejí do své vlasti, jeruzalémský chrám je obnovován a zdá se, že Pán Bůh se rozpomněl na svůj lid, že utišil svůj hněv a že se vrací ke svému národu. Proč tedy ještě držet půsty? Proč setrvávat ve smutku, který měl připomínat rozbitý chrám, když se chrám znovu buduje? Nevím, jestli poselstvo dostalo na svou otázku nějakou odpověď i hned na místě, kde se setkali, tam, co položili otázku. V každém případě ale prorok Zachariáš uslyšel po třikrát boží oslovení, které s otázkou poselstva úzce souviselo. Třikrát Pán Bůh Zachariášovi svěřil odpověď, vlastně tři části odpovědi, které má Zachariáš poselstvu tlumočit. Tyto odpovědi, boží odpovědi, máme zapsány v 7. a 8. kapitole Zachariášovy knihy. Každá část odpovědi je uvedena stále se opakující formulkou. Stalo se slovo Hospodinovo, stalo se slovo Hospodina zástupů.

Máme před sebou Zachariášovu 7. kapitolu, čtu verše 4 až 7. I stalo se ke mně slovo Hospodina zástupů. Řekni všemu lidu země i kněžím. Když jste se postili a naříkali 5. a 7. měsíce, teď už po 70 let, postili jste se opravdu kvůli mně? A když jíte a pijete, nejíte a nepijete si pro sebe? Neprovolával Hospodin právě toto skrze dřívější proroky, když si ještě bezstarostně bydlil Jeruzalém a města kolem něho a obydlen byl Negeb i přímořská nížina? Pán Bůh na otázku poselstva neříká ani ano, ani ne. Hovoří o něčem trochu jiném, vlastně odpovídá proti otázkou. Ale pozorný čtenář snadno rozezná, jak to s Boží odpovědí ve skutečnosti je. Pán Bůh odpovídá nepřímo, ale jasně. Obrací pozornost tazatelů jiným směrem. Na co se vlastně ti poslové ptali? Oni kladou otázku, má naše bohoslužba, způsob naší bohoslužby, ještě nějaký smysl? Nepřežilo se to už všechno? Je to ještě k něčemu dobré, vždyť je úplně jiná doba. A ani v minulosti, kdy jsme se svědomitě postili, kdy jsme důsledně dodržovali ustanovení o postech, neprožívali jsme žádné zvláštní požehnání. Žili jsme v cizí zemi jako vyhnanci, jako zajatci, bylo to pořád stejné, Pán Bůh se k nám neznal. Tak jaký smysl ty naše posty vlastně měly? Způsob bohoslužby, liturgie, rituál, to jsou věci, které zaměstnávají i mnohé lidi v dnešní době. Občas je slyšet otázky, jestli nemáme něco změnit na způsobu našich náboženských projevů, dokonce na průběhu našich shromáždění, aby se staly třeba pro posluchače z necírkevního prostředí srozumitelnější, přijatelnější, zajímavější a vedou se na to téma dost velké spory mezi těmi, kdo jsou tradičnější a kdo by chtěli jakousi modernější obnovu. Klademe si otázku, jestli jsme i my neupadli do strnulé zvykovosti, zda jsme si příliš nezvykli na některé tradiční způsoby, které jsou jen lidským ustanovením, a zda se nám nestrácí vnitřní duchovní obsah. Myslím si, že tyto otázky a úvahy jsou na místě a jsou nutné. Je potřebné ptát se, jestli to, co děláme, děláme dobře, správně a jestli bychom to nemohli dělat lépe. A přitom je potřebné naslouchat Božímu hlasu, který nacházíme i na přečteném místě proroctví Zachariáše. Pán Bůh na otázku po smyslu rituálu neodpovídá ani ano, ani ne. On rituál ani nepřikázal a ani ho nezamítl. Ano, byly doby, kdy on sám, Bůh, dal Izraeli určité obřady. Ale to byla jakási fáze přípravy. Člověku je někdy ten rituální způsob, ty obřady, jsou mu někdy bližší, protože má pocit, že ví, co má dělat, když se chce přiblížit k Bohu. Později ale může přijít období, kdy se rituál stane spíš překážkou, protože ví, co má udělat, aby se přiblížil k Bohu, tak to udělá. Namísto toho, aby se posunulo jeho srdce, aby se změnil jeho vnitřní postoj, tak něco dělá. Ve skutečnosti by tedy způsob naší bohoslužby měl odrážet to, co se odehrává v našem srdci, nikoli aby to nahrazoval. Pán Bůh Zachariášovi neukládá ani odpověď ano, ani ne, ale obrací pozornost k motivům toho, co se dělá. K motivům, které vedou lidi k půstu a možná k mnoha jiným věcem třeba i v dnešní době v různých církevních společenstvích.

Pán Bůh připomíná Zachariášovi a skrze něho i těm poslům a lidem, kteří stáli okolo, připomíná to dlouhé období babylonského zajetí, a dokonce zmiňuje i období předtím. Období, kdy Izraelcům posílal své proroky, kteří už tehdy, tedy ještě před zajetím, obraceli pozornost lidu k motivům jejich jednání i jejich náboženských projevů. Hospodin Zachariášovými ústy říká, to všechno jste nedělali kvůli mně, anebo klade to ve formě otázky, dělali jste to opravdu kvůli mně, anebo jste si spíš zvykli na svou bohoslužbu, dokonce jste si ji oblíbili nebo zamilovali a já jsem v ní přestal být důležitý. To, co při bohoslužbách děláme, to totiž pro Pána Boha samo o sobě nemá velkou cenu. Jemu záleží na tom, co se odehrává v našem srdci. Záleží mu na tom, co se skutečně děje v našem nitru, jak se mění naše srdce do podoby Pána Ježíše Krista. Nad tím, co se odehrávalo v srdcích Izraelců, měl Pán Bůh veliký otazník.

Zachariášův text v 7. kapitole pokračuje nyní 8. veršem. I stalo se slovo Hospodinovo k Zachariášovi. Toto praví Hospodin zástupů. Vynášejte pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování. Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a utištěného. Nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého. Ale oni tomu odmítli věnovat pozornost. Své hlavě se obrátili zády a zacpali si uši, aby neslyšeli. Srdce měli jako skřemené a neslyšeli zákon ani slova, která posílal Hospodin zástupů svým duchem skrze dřívější proroky. Proto je postihlo veliké rozlícení Hospodina zástupů. Kdykoliv volal, oni neslyšeli. Ať si volají, já je neslyším, praví Hospodin zástupů. Odvanuje vichrem mezi nejrůznější pro národy, které neznají, a země bude za nimi spustošena, takže jí nikdo nebude procházet. Tak spustošili přežádoucí zemi. Tolik citát ze 7. kapitole Zachariášova proroctví, úsek po 14. verš. Toto druhé boží oslovení je opět uvedeno slovy stalo se slovo Hospodinovo. Znovu se nám tímto připomíná, že uvedená slova nejsou jen výroky samotného proroka, jeho komentář, jeho zamyšlení, ale že za nimi stojí sám Hospodin a jejich platnost je proto spolehlivá a trvalá. Ve svém prvním oslovení proroka Zachariáše Pán Bůh zdůraznil, že mu záleží ne na způsobu bohoslužby, ne na rituálu, ale na tom, co se skutečně odehrává v lidském srdci při tom rituálu, při bohoslužbě. Tam, kde je bohoslužba skutečně věcí srdce, tam člověk prožívá společenství se svým Bohem. Kde svůj život Pánu Bohu odevzdává a kde respektuje Boží hlas ve svém srdci, tam bohoslužba neskončí ve chvíli, kdy vystoupíme dveřmi kostela na ulici. Naopak, život křesťana není životem od neděle k neděli nebo jen v neděli, ale od neděle k pondělku, pak k úterku a ke středě a tak dále. Z toho, co jsme ve shromáždění, v modlitebně nebo v kostele nabrali z Božího slova, z toho potom prakticky můžeme žít po celý následující týden. Život křesťana je především záležitostí našeho zaměstnání, našeho pracoviště tedy, našeho bydliště, okruhu rodiny, ale je i záležitostí ulice a všedních setkání. Křesťansky žijeme i v tramvaji, v autobuse, ve frontě, v čekárně, a kdekoliv jinde. Vždyť víra bez skutků je mrtvá víra, jak píše Jakub. A zcela jistě nemyslí na skutky náboženského rituálu, ale na naše praktické všední skutky, které můžeme vykonat na základě víry, na základě důvěry Pánu Ježíši Kristu. Jde mu o skutky lásky vykonané jako odraz naší lásky k Pánu Ježíši.

Dr. John Vernon McGee v této souvislosti zmiňuje ještě jednu okolnost, která se může ukázat jako důležitá. Jde tedy zase o aplikaci toho, co čteme z Božího slova do našich životů. Jestliže tedy text Zachariášovy knihy staví proti sobě na jedné straně náboženský rituál i s jeho obsahem a způsobem projevu a na druhé straně to, co se odehrává v srdcích lidí, pak musíme vzít v úvahu ještě možnost, kdy náboženský rituál jakoby vyneseme z budovy kostela či modlitebny ven na ulici. Ale ponecháme mu charakter rituálu, tedy obřadu. Pak na základě toho přicházíme k lidem a říkáme jim to, co je pro nás rituál. Říkáme jim naučené fráze o tom třeba, jak Pán Ježíš promění jejich život, jak vyřeší jejich problémy, jak všechno bude úžasné a růžové, ale slova zůstávají jen čímsi prázdným, protože tomu druhému nepodáváme skutečný život, svůj život, ale jenom fráze, jenom obřad, třeba dokonce návod. Pak se můžeme dostat až na úroveň křiklavých nálepek na autech s nápisy jako Zatrub, jestli miluješ Ježíše. Můžeme se v takovém případě radovat, když řidiči troubí? Ano, pro někoho to může být upřímné vyjádření, potěšení z toho, co právě viděl na něčím autě, jako nápis a tak zatroubí. Ale na druhé straně to může být ubohý rituál, který vlastně velice degraduje lásku Pána Ježíše, anebo lásku k Pánu Ježíši, snižuje vážnost evangelia. Kolika lidem různé náboženské projevy zabránily ve skutečném radostném přijetí Pána Ježíše anebo ve skutečném radostném následování Pána Ježíše.

Jestliže skutečně chceme Pánu Ježíši sloužit, jestliže nám záleží na tom, aby se mu náš život líbil, jestliže toužíme potom, abychom i druhým lidem ukázali na velikou Kristovu lásku, která platí i pro ně, pak musíme žít především pravdivý život. Pravdivý ve všech jeho projevech. Pravdivý v tom, že nic nezanedbáme, nic nezamlčíme a nic taky nepřeženeme. Lidé takovou pravdivost poznají a ona vzbudí jejich úctu a taky možná jejich zájem. Máme vůbec usilovat o to, aby k nám lidé měli úctu? Lidé nás mohou i nenávidět pro naši víru, ale měli by si nás vážit pro naši pravdivost, slušnost, ohleduplnost, charakternost, pracovitost. Taková úcta ke křesťanovi může přerůst v úctu ke Kristu samotnému. Na druhé straně čistý a příkladný život je pro některé lidi nesmírně popuzující, jak už to bylo v době Pána Ježíše nebo apoštolů. To, co jste dělali po celých 70 let, říká Hospodin svému lidu skrze Zachariáše, dělali jste kvůli sobě. I když to byly náboženské obřady, zanechte tohoto způsobu. Buďte ve svém nitru pravdiví, poslouchejte Boží zákon a žijte dobrým životem kvůli svému Bohu. Všechno dělejte kvůli svému Bohu. Jak se takový život prakticky projeví? Jenom zájmem o druhé. Ztratí se nenávist, závist a další takové vlastnosti a bude tu prostor pro změnu vztahů, pro jejich rozvoj. Může růst láska. To pak bude život, který se Pánu Bohu líbí. A takovému životu bude Hospodin žehnat. Milí posluchači, dnes se zase spolu loučíme. Text našeho pořadu připravil v českém jazyce bratr Petr Raus. Mějte se krásně, Pán Bůh s vámi.

Na Rádiu 7 končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami kazatele doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly, jak v češtině, tak v ukrajinštině, tak i v dalších jazycích, najdete i na webu, a to na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, tak budeme rádi, když nám o tom dáte vědět. Vaše ohlasy pište na mail radio7@radio7.cz nebo na sociálních sítích na profil radio7.cz. Dnešní díl studia opakujeme ještě čtvrt hodiny po půlnoci a na ten další se můžete těšit zase zítra večer ve 8:45 na Rádiu 7. Už si...

He's a wonder. On je zázrak, zpívali Chicago Mass Choir. V Pohovce na Rádiu 7 vám aktuálně k poslechu nabízíme sérii alb amerického zpěváka Jeremyho Kempa. Bohdanka Medřická vám za chvilku po deváté večerní připomene desku When You Speak.

0: Bylo 21 hodin, posloucháte Rádio 7.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
2: Posloucháte hudební pořad Pohovka, kterým vás dnes provází Bohdanka Medřická. Přijde mi srandovní, jak v Americe berou pandemii jako minulost, jako něco, co už mají za sebou. Když jsem poslouchala různé rozhovory s Jeremym Kempem, jehož novou desku vám dnes představím, pořád se vracel do doby pandemie, jako by to byla dávná, temná minulost. Musela jsem se u toho trochu hořce pousmát. O hořkosti ale dnes moc řečí nebude. Poslechněte si, co o albu Jeremy Kemp prohlásil. Jak vlastně vzniklo? Řekl, když přišla pandemie, těšil jsem se, až to bude za mnou. Hned jsem si pomyslel, že tím chci hlavně rychle projít. Když jsem se modlil, Bůh ke mně jasně promlouval, že nechce, abych to období jen přežil, proběhl, ale že mě chce v něm něco naučit, že ho chce projít se mnou. A tak vzniklo album s názvem When You Speak, když promluvíš. Jeremy chtěl vytvořit prostor pro setkání, stišení a naslouchání. Když jsem album poslouchala, přišlo mi prostě jako typická americká worship deska a to je možná jeho kouzlo. Je takové jednoduché, upřímné, ale zároveň kvalitní, aktuální a příjemné na poslech. Opravdu nabízí prostor k zastavení a chvále. A dnes si ho celé poslechneme.

Obvykle mám na albu nejoblíbenější písničky nebo písničku. U tohoto je to ale jiné. Nemůžu z nich vybrat pouze jednu. Nejdůležitější jsou všechny. Nikdy jsem neměl čas se pořádně zastavit, hluboce přemýšlet a zpracovávat. Díky covidu jsem měl ale víc volna, kdy jsem přesně tyto věci dělat mohl. Odpovídá na otázku, jaká je tvá nejoblíbenější píseň na albu Jeremy Camp. Tak tady je v tom případě jedna z nejoblíbenějších. You See Me.

Prostor pro naslouchání a pouhé bytí před Bohem se snažil vytvořit Jeremy Camp, jehož desku dnes v Pohovce posloucháme. Nezapomínáme i naslouchat?

Když už se bavíme o Jeremym Campovi, nemůžeme zapomenout zmínit nejenom nové album, ale i jeho nový film. Na základě jeho životního příběhu z 20. let života vznikl film I Still Believe v češtině Dokud jsi se mnou. Jeremy se poprvé oženil na podzim roku 2000, kdy si vzal svoji první manželku Melissu, která ovšem 3 měsíce poté podlehla rakovině vaječníků ve svých 21 letech. Jeremy mu tehdy bylo 23. Melissa bojovala s rakovinou ještě předtím, než se vzali, ale přibližně měsíc před svatbou rakovina záhadně zmizela. Zamilovaný pár si konečně myslel, že je vše za nimi, že se stal zázrak. Ovšem už na svatební cestě se znovu objevily problémy. Rakovina se vrátila. Film měl premiéru v roce 2020, ale kvůli covidové situaci byl v kinech daleko kratší dobu, než bylo původně zamýšleno. Jeremy si na to doma stěžoval své nynější manželce Adrienne, která mu ale řekla, Bůh nám ale nikdy neslíbil, že ten film bude v kinech tak, jak to bylo zamýšleno. Bůh nám jen slíbil, že se ho použije ke své slávě, podle svého uvážení. Jeremy nakonec vidí dřívější stažení z kin pozitivněji. Lidi byli více doma a mohli si pustit film tam. Možná, že to pro ně pak mohlo být osobnější a intimnější. Posloucháte Rádio 7. Pohovkou vás provází Bohdanka Medřická.

Na větu, která začíná slovy Bůh nám ale přece neslíbil, Jeremy myslel i při vytváření alba. To byla píseň, která o tom také hovořila. Píseň Steady Me. Zpívalo se v ní, nikdy jsi mi neřekl, že už nebudu cítit bolest. Řekli jsi mi jen, že se mnou budeš až do konce. Nikdy jsi mi neslíbil, že nebudu zlomený, ale slíbil jsi mi, že tu budeš pro mě, když se to stane. I když se země, na které stojím, začne třást, ty mě uklidníš. I když se cítím, jako by moje srdce bylo hozeno do vln, nepřestane ani na chvíli být. Ty mě uklidníš.

Jak může zahrada růst bez deště? Jak se mám naučit cítit bez bolesti? Když nikdy nespadnu, nikdy se nezlomím, jak se může změnit moje srdce? Našel jsem nebe, když jsem procházel peklem. Našel jsem uzdravení, když jsem byl nemocný, když se moje srdce podobalo poušti. Byla to tvoje láska, na kterou jsem vzpomínal. To byla píseň No Rain. Teď už Here With You.

Když jsem poslouchala album Jeremyho Kempa, narazila jsem na zajímavý komentář, ve kterém se psalo: neustále vidím křesťanské i nekřesťanské umělce, kteří používají pandemii k propagaci, jako takovou marketingovou udičku. Aspoň jednou by bylo hezké číst svědectví nějakého křesťanského umělce, aniž by to byla reklama na jeho nové album. Někdy je hezké říct jen mám tě rád, mami, bez toho, aniž bych pak dodal, můžu si vzít sladkost? Ta poslední věta je úsměvně trefná. Nicméně rozumím asi oběma stranám. Ano, z křesťanské muziky, obzvlášť americké, se stala komerční záležitost. I z Ježíše se stala komerční záležitost. Lidi chtějí vydělat na všem. Jenže je to daleko složitější, než to ten člověk podává. Když se člověk chce nějak živit hudbou, je to prostě práce jako každá jiná. Musí myslet na to, jak uživit sebe nebo svoji rodinu. Je to prostě podnikání, ať už zpívá o Ježíši nebo ne. A v moři křesťanských umělců se spousta z nich utopí. Je jich tolik a každý stále dává do éteru nové a nové písně. Navíc umělci, jako je Jeremy Kemp, nerozhodují tak úplně za sebe. Je zapsaný v hudebním vydavatelství, které má větší moc než on sám. Tak to často bývá. Málo kdo v hudebním světě opravdu vlastní svoji hudbu. Je to podobné jako u autorů knížek. Ti se také nemůžou vyskakovat. A druhé navíc. Když vytvoříte desku a věříte, že nese důležité poselství, nechcete, aby si to co nejvíc lidí poslechlo? Ale rozumím i tomu člověku, který napsal ten komentář. My máme v Česku problém s tím, že málo kdo v Ježíše věří. Tam je zas problém, že každý věří. To možná vyznívá kontroverzně. Myslím tím, že většina řekne, jo, já věřím v Boha. To ale neznamená, že s ním doopravdy žijí, že ho chtějí znát a poslouchat, ale tváří se zbožně. O tom až po písničce.

Před písničkou jsem mluvila o tom, jak je v Americe každý člověk křesťanem, ale to neznamená, že chce žít doopravdy s Bohem. Neříkám, že u nás se to neděje, ale tady to není taková společenská norma věřit v Boha. V poslední době přemýšlím o tom, jak je strašně důležité být upřímný sám k sobě a hlavně k Bohu. Na nic si nehrát, přiznat si, že jsme třeba zase tam, kde jsme byli před pár lety. I když jsme si mysleli, že už se tam nikdy nevrátíme. Byla jsem teď na povídání jedné své kamarádky, která vyprávěla svůj životní příběh plný bolesti a zklamání. Těžké životní okolnosti vedly k nedůvěře Bohu. Ale vyprávěla také o tom, jaký Bůh v těžkém období ukazoval hrozně milým, jemným způsobem, jaký miluje. Dokonce ji uzdravil z nemoci, která u jiných vždy vedla k upoutání na vozíku. V té době mu důvěřovala opravdu celým srdcem, jinak to nešlo, změnila názor. Bůh jí ukázal, jaký je dobrý, jak se o ní stará. Myslela si, že to přece nemůže nikdy zapomenout. Tolik lásky a zázraků. Teď ale přiznává, že tu důvěru zase ztratila. Myslím si, že není takový průšvih ztratit důvěru v Boha, jako to, že si budeme hrát na to, že je všechno v pořádku. Upřímnost k Bohu a sama sobě je podle mě klíč k udržení si vztahu s Bohem. Je to ponižující. Jsme jak korouhvička ve větru, jsme nestálí. Máme tendenci ničit sami sebe. Dobré věci, které nám Bůh přináší, zapomeneme během pár dní a ty špatné si neseme v srdci celá desetiletí. Život je ale děsně složitý a komplikovaný, je těžké se v něm a sami sobě orientovat. Někdy prostě nevíme. Nevíme, jestli věříme, nevíme, jestli Bůh je dobrý, jestli v něj stojí věřit. Ale důležité je s ním o tom komunikovat. Říct, jak se cítíme, a pak se vytvoří prostor pro oboustrannou komunikaci a může přijít Bůh a ukázat nám pravdu. Konec konců i Jeremy o albu prohlásil: řekl jsem si, že chci být upřímný a psát o tom, jak se doopravdy cítím. Tady je další píseň Break Your Promises.

Krom své hudební kariéry Jeremy založil také misijní službu Speaking Louder, skrz kterou pořádá různé koncerty, evangelizace a pomoc chudým. Posloucháte Rádio 7.

Jeremy Camp, hudebník, skladatel, textař původem z Indiany, je autorem alba When You Speak, které vám dnes představuje Bohdanka Medřická. Jeremy v jednom rozhovoru prohlásil: doufám, že lidi při poslechu alba zjistí, jak moc žízní po Bohu, po hlubším vztahu s Ježíšem. Tak co, povedlo se mu to?

větrem. Ale právě tehdy začíná vykoupení. A tohle jednou pomine. Těmito nadějeplnými slovy poslední písně se s vámi loučí Bohdanka Medřická. Poslouchali jste album Jeremyho Kempa.

Dnešní hudební pohovku Rádia 7 opakujeme ještě zítra, tedy ve středu v 5 odpoledne a v sobotu krátce popoledni. Za týden budeme v sérii s Jeremy Campem pokračovat. Karolína Volšinová nám představí jeho album Deeper Waters, tedy Hlubší vody, a rozhovor z festivalu United z loňského roku.

0: Desátá hodina večerní v úterý 19. května je za námi. Posloucháte Rádio 7, u mikrofonu Daniel Zeman. Online doba a covidová pandemie mnohdy vynesly na povrch hluboko ukrytá zranění a problémy. Nejvíc utrpěly naše vztahy. Rozhlasová akademie nás vezme na přednášky Pavla Rause, které proběhly online za doby lockdownů a které zorganizovala Církev bratrská ve Vysokém Mýtě. V následující hodině uslyšíme, jak si neubližovat a jak být laskavý na druhé.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Pojďme se podívat na tu naši otázku, jak si neubližovat. A je to téma, které je široké, ubližujeme si mnoha různými způsoby, nemusíme o tom ani vědět, alespoň ten, kdo ubližuje, si to často neuvědomuje, ten, kdo cítí ublížení, si to uvědomuje, alespoň většinou, i když také vždycky to tak nemusí být. Já bych byl rád, kdybychom se dnes věnovali jedné specifické oblasti v tom, jak si ubližujeme. Věřím, že se k tomu postupně dostaneme a je to určité téma, které je důležité, protože ta ublížení jsou velmi vážná. A to, o čem budeme mluvit, je ponížení. A budeme mluvit o tom, jak se může stát, že doma v rodině, v manželství, že můžeme jeden z nás cítit ponížení a druhý dokáže ponížit, ať už si to uvědomuje nebo ne. Často jsou z toho hluboké šrámy, které si pak neseme životem, a nebo poznamenají náš vztah. A je potom velmi těžké obnovit důvěru jeden druhému a přiblížit se jeden druhému. Já si vzpomínám na jeden seminář, který jsme měli s mojí ženou, bylo to v jednom rodinném centru, a hovořili jsme tam o manželství, nevím přesně, jestli to byla komunikace nebo jaké bylo téma. A já jsem tam vyprávěl takový příběh, který často vyprávím. A vyprávěl jsem o tom, že jednou ráno jsem přišel do kuchyně v době, kdy jsme s mojí ženou měli takovou kontroverzi. My jsme se nemohli dohodnout na tom, jestli když se vaří čaj, tak je dobré nalévat vodu do konvice z filtrovače, což tvrdila moje žena, protože ten čaj je chutnější a ta konvice se nezanáší. Já jsem naopak tvrdil, že je lepší to natočit přímo z kohoutku, protože tím ušetříme a chuť já vůbec nerozlišuju, že by byla odlišná. A takováhle kontroverze mezi náma probíhala, nemohli jsme se dohodnout a to ráno já jsem stál, vzal jsem varnou konvici, strčil jsem ji pod kohoutek a natočil jsem tam vodu. A přitom jsem si všiml mojí ženy, která stála u stolu a ona mi říká, mě by zajímalo, proč jednou to nemůžeš udělat podle mě. A v tu chvíli já jsem se zarazil, zavřel jsem tu vodu a řekl jsem jí, můžu to udělat. Můžu to udělat. Od té doby liju do varné konvice vodu z filtrovače. A důvod, proč jsem to udělal, nebyl proto, že by mě moje žena přesvědčila, ale byl ten, že jsem tu chvíli pochopil, že to je výraz mojí úcty vůči ní. Všechny věci nemusí být podle mě, mohou být také podle ní. A to, proč to vyprávím, je, že v tuhle tu chvíli, když jsem dovyprávil tenhle příběh, tak tam vzadu najednou úplně spontánně vykřikla jedna žena a říká, a tohle je, co já chci. Tohle je přesně to, co já chci po svém muži. Já chci, aby mě respektoval. To je to, co po něm žádám. Velmi často se v manželství nemůžeme pohnout v okamžiku, kdy jeden z nás máme pocit, že nás druhý nerespektuje. A hledáme všechny nepřímé cesty pro to, abychom nějak ho donutili, aby nás respektoval. Žádáme po něm věci, které jsou úplně praktické, neutrální, jemu to nedává smysl. Ale velmi často se zatím ukrývá naše potřeba, abychom byli respektováni. Tak, jak se necítíme respektováni, a pokud respekt není něco, co vnímáme, dokonce pro mnohé z nás je respekt druhých, úcta druhých, je něčím, co je nesmírně důležité, protože si sebou neseme v životě zranění z toho, že nás někdo nerespektoval. A velmi často je to spojené dokonce s tím, nejen, že nás nerespektoval, ale ponížil nás. Cítili jsme ponížení, cítili jsme stud, cítili jsme, že proto druhého nemáme hodnotu, a to je bolest, která nás provází naším životem. Samozřejmě, že potom poznamená všechny blízké vztahy, protože tuhle bolest si přineseme do blízkého vztahu. Nakonec, není to tak, že všichni toužíme potom, aby si nás druzí vážili. Přejeme si, aby s námi jednali s úctou. Přejeme si, abychom se cítili dobře ve vztahu sami k sobě. Abychom, pokud si druzí váží nás, si mohli my sami vážit sebe. A často je to něco, co úplně nevědomně hledáme v mnoha různých oblastech. Například úspěch. Pokud se nám něco podaří, máme dobrý pocit ve vztahu k sobě a cítíme se dobře. Nebo když někdo druhý nám projeví úctu, respekt, uzná nás, ocení nás, máme dobrý pocit sami k sobě. Naše postavení často. Usilujeme o to, abychom měli vyšší postavení, a často to není ani kvůli vyššímu platu. Ale proto, že máme pocit, že nás druzí budou respektovat, že si nás budou vážit. Vzdělání, majetek, bohatství, peníze, to všechno mohou být cesty k tomu, abychom si zvýšili své sebevědomí, abychom měli dobrý pocit sami k sobě. Chtěl bych jenom zmínit, že tenhle pocit úcty, respektu je něco, co se týká všech vztahů, ale obzvláště je to důležité v blízkých vztazích. Blízké vztahy jsou oblastí, která je nesmírně významná v našem životě. Co tím myslím? Vztah s Bohem, vztah s matkou, vztah s otcem, vztah s manželkou, pokud jsme v manželství, vztah s dětmi, pokud máme děti, ale také vztah s dalšími osobami, které považujeme za důležité ve svém životě. Širší rodina, přátelé, duchovní vztahy. To jsou všechno vztahy, ve kterých vnímáme mnohem citlivěji to, jak se ten druhý k nám chová, a mnohem z nás dokážeme vnímat buď to jejich úctu, anebo ponížení. A zraní nás mnohem více než v nějakém vztahu, na kterém nám tolik nezáleží. V blízkých vztazích se můžeme pozvednout jeden druhého, můžeme budovat jeden druhého, můžeme dodávat druhému naději, chutí dál pracovat na sobě, a to všechno dává slávu Bohu. V blízkých vztazích ale je také možný přesný opak. Můžeme ublížit. A ublížení jsou skutečně devastující. A jedním z těch nejdestruktivnějších způsobů, jak můžeme ublížit druhým, je ponížení. O čem to mluvím? Všichni známe ten pocit, když se propadáme. Najednou se naše nitro zachvěje, otřásá se, ztrácíme půdu pod nohama, připadáme si jako věc, připadáme si bezcenní, ponížení, jako bychom ani nebyli člověkem. Někdo nás pošlapal, odmítl, upřel nám hodnotu. Vzpomínám si, že jsem vstupoval do jednoho nákupního centra. Když jsem otevřel dveře, tak z těch dveří se vyřítil jeden muž, který velmi hrubě do mě vrazil, ani si toho nevšiml a pokračoval dál. Tohle je přesně ten pocit, který jsem měl. Proto muže, já jsem nebyl živá bytost. On mě ani neviděl, ani mě nevnímal a nerespektoval mě. Ponížil mě tím, že mi upřel moji hodnotu. Pokusíme se teď se podívat na to, proč je to tak bolestné, proč je to tak těžké. A já si vzpomínám na jednoho muže, který mě vyprávěl, že už je dospělý, má staršího otce, a ten otec, když mu řekne, že s ním chce mluvit, pro tohohle muže je to velmi nepříjemné. Je to nepříjemné proto, že on už tak ví, co ho bude čekat. On ví, že když otec s ním chce mluvit, často ho bude obviňovat, že mu bude něco vytýkat, bude kritický. A to by ani tak nevadilo, jako to, že on mu vůbec nedovolí, aby on řekl, jak to vidí ze svého pohledu. Jakoby vůbec mu nedal hlas, nedal mu možnost vysvětlit ty věci, bránit se, říci, co si o tom myslí on. A tenhle muž mi řekl, pro mě tyhle rozhovory s mým otcem jsou nesmírně ponižující. A jsou ponižující proto, že já jsem lidská bytost, ale před mým otcem není důležité, co si myslím já. Není důležité, co cítím já. Není důležité, co si jako lidská bytost myslím. Možná se mýlím, ale mám svůj názor. A je pro mě důležité, aby to někdo respektoval, aby ho někdo slyšel, aby mi řekl, kde se mýlím, ale přitom, aby ke mně měl úctu. Nesmírně mě zraňuje to, že nemám hodnotu a je to ponižující. Jaká je podstata ponížení? Proč nás to tak bolí? Proč je to tak zraňující? Bible mluví o tom, že jako lidské bytosti jsme byli stvořené k Božímu obrazu. A to má veliký význam. To, co to znamená, a Bible na dalších místech to rozvíjí a mluví o tom hlouběji, to, co to znamená, že máme ohromnou důstojnost. A ta důstojnost není dána tím, jakých úspěchů dosáhneme. Není dána tím, jak jsme chytří, jak jsme schopní, jak jsme oblíbení. Je dána tím, že jsme stvořeni k Božímu obrazu. Každý člověk nese Boží obraz. Nese část Božího obrazu. A to je důvod, proč musíme prokazovat úctu druhým lidem. To je důvod, proč respektujeme sami sebe. To je důvod, proč nemůžeme pohrdat sami sebou, nemůžeme nadávat sami sobě, nemůžeme ponižovat sami sebe, stejně tak, jako nemůžeme ponižovat druhé lidi. Jako lidé máme ohromnou důstojnost. Před nějakou dobou jsem si četl jeden verš v Biblii z Janova evangelia, 8. kapitola, 44. verš. A ten verš mě zarazil právě v souvislosti s tím, o čem teď mluvím. Vy jste z otce ďábla, říká Ježíš židům, kteří s ním debatovali, nesouhlasili a snažili se ho přichytit při tom, když říká něco špatně. Vy jste z otce ďábla a chcete činit žádosti svého otce. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože je lhář a otec lží. A to, co Ježíš tam říká, jsou dvě věci. Satan, boží nepřítel, ten, který ničí boží dílo a boží plány, je vrah a je lhář. A já jsem si to ilustroval na takovém obrázku, na kterém je znázorněn náš život. Každý z nás máme osobnost, to je ta spodní část. Je to to, kým jsme. Je to to, kde je naše důstojnost. Je to to, kde je Boží obraz. Jakkoliv nejasný, nezřetelný, zdeformovaný, ale je v nás stále Boží obraz. A každý člověk ví, že nese Boží obraz. Lépe řečeno, že má důstojnost. Je to velmi zvláštní, protože mnoho lidí v téhle zemi jsou ateisté a nevěří tomu, že Bůh stvořil, nevěří tomu, že nesou Boží obraz. Ale každý člověk je citlivý na to, když druhý se k němu chová s despektem, když ho uráží, když nerespektuje jeho důstojnost. A Bible vysvětluje tuhletu bolest tím, že máme osobnost, která odráží Boží obraz. V tom je naše hodnota. Zároveň Bible mluví o tom, že jako lidé neděláme vždycky dobré věci. Jsou věci, které jsou špatné, které nejsou správné a navenek dokážeme dělat něco, co Bible nazývá jako hřích. Ty věci, které nejsou podle Boží vůle. Je ale důležité to, že odlišíme osobnost a hřích. To jsou dvě odlišné kategorie. Naše hodnota je v naší osobnosti, hřích je cizorodý. To je něco, co nejsme my. To je umělé. A souvisí to více s tím, že to, co Bůh stvořil, je oklamáno a děláme věci, které vlastně neslouží nám a neslouží druhým lidem. A když se podíváme na to, co Ježíš říkal o satanovi na dalším obrázku, tak si můžeme to představit jako tu spodní část, která je naší osobností, a horní část, která je naším špatným jednáním, hříchem. A to, co dělá satan, on je lhář v tom, on ospravedlňuje náš hřích. Snaží se, abychom uvěřili tomu, že ty zlé věci vlastně nejsou zlé. Že je můžeme dělat. Někdy dokonce to, že ty zlé věci je něco, co souvisí s naší identitou. Máme na to právo. To je to, co je lákavé, co se nám snaží předestřít jako lákavé. Snaží se nám vnutit myšlenku, že budeme šťastnější, když budeme hřešit. To, co ale nezajímá, to, co pro něho není důležité, je naše osobnost, kterou odsoudí. A nevadí mu, že jsme odsouzeni. Představme si, že sedíme v neděli odpoledne doma, před námi jsou zákusky, už jsme jich snědli 5 a víme, že tam je další a máme na něj chuť. A vypadá to tak lákavě, že v tu chvíli máme pocit, že se náš život zbortí, že přestaneme dýchat, přestaneme existovat, když si ten jeden zákusek nedáme. Dokonce nám připadá, že teď je ten okamžik. Pokud si ho nedáme teď, přijde někdo a sní nám ho. Když se ho vezmeme, najednou prohlédneme. A najednou nám není dobře fyzicky, protože jsme přejedení. Víme, že jsme to neměli jíst, že si tím nepomůžeme a budeme muset znova uběhnout dalších 10 kilometrů v příštím týdnu, abychom ty kalorie dostali ven, a cítíme se velmi špatně sami ve vztahu k sobě. To je přesně to, o co satanu usiluje. Abychom zřešili a ospravedlně náš hřích a nezáleží mu na naší osobnosti. To, že jsme pak zdeptaní, zničení, že máme pocit, že nemáme hodnotu, toho nezajímá. To je v přímém protikladu proti tomu, co dělá Bůh. Bůh odsoudí hřích a přinese nám pravdu, která nemusí být vždycky příjemná, ale odsoudí hřích, protože ví, že hřích nás ničí, ublížuje nám, že neprospívá nám ani druhým. Ale dělá to proto, aby ospravedlnil naši osobnost, aby obnovil naši hodnotu, abychom měli znova důstojnost, se kterou nás stvořil, aby se obnovil Boží obraz, který je v nás. Naše hodnota je v tom, že opět cítíme svoji celistost, neporušenost, důstojnost a že jako osobnost cítíme, že máme hodnotu. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale já v Bibli jsem nikde nenašel jediný verš, ve kterém by Bůh odsuzoval naši hodnotu, znevažoval naši hodnotu. Bůh vždycky mluví o tom, nedělejte tyhle věci, nejsou dobré, ale nikdy nenapadne naši hodnotu. Proč to všechno říkám? Je to důležité proto, abychom si uvědomili, jak můžeme ublížit druhým lidem, obzvláště těm nejbližším, tím, že napadneme jejich hodnotu, tím, že jim dáme nálepku těch, kteří jsou špatní. Vzpomínám si na jednoho muže, který se dostal do závislosti, bral drogy, potom se postupně z toho začal dostávat ven, ale byl to neustálý zápas. A když měl takovou další epizodu, kdy znova se vracel k drogám, tak jsme se spolu začali scházet a začali jsme mluvit o jeho dětství, o jeho vztahu s otcem. A on mi řekl takovouhle věc. On mi řekl, můj otec mě dokázal neskutečně ponižovat. Když jsme spolu pracovali, když opravoval auto, tak mi řekl, udělej teďka, povol tady ty šrouby u karburátoru a potom já ti řeknu, co budeš dělat dál. Ale on nevěděl, kde je karburátor a bál se otce zeptat. Tak tam povolil nějaké šrouby, ale samozřejmě to byly ty špatné. A otec místo toho, aby s ním měl trpělivost, aby mu to vysvětlil, ukázal mu to, tak se na něj rozkřičel, řekl mu, vypadni tady o tu, jdi pryč, ty nikdy nic neuděláš dobře. Věřili byste tomu, že tenhle muž v sobě celý život zápasil s touhle větou. Nikdy nic neuděláš dobře. To je přesně to, o čem mluvím. Dokážeme pozvednout jeden druhého, nebo dokážeme srazit až na kolena. Bůh nás nikdy nesrazí. A proto je důležité, abychom rozuměli tomu, jak můžeme ublížit druhému člověku. S tímhle ponížením je spojeno několik věcí. A chtěl bych říct teď několik poznámek, které se toho týkají. Protože to, že ublížujeme, to, že někoho ponížíme, nemusí být něco, co si uvědomujeme. Dokonce velmi často si to vůbec toho nejsme vědomi. Často ponižujeme a vůbec o tom nevíme. Své děti, svého partnera, blízké přátele. A nevíme o tom proto, že jsme příliš ponořeni sami do sebe. Vidíme jen sebe a druhého ani nevnímáme, nebo ho vidíme úplně zkresleně. A jsme až příliš zaměstnáni sami sebou. Vzpomínám si na jednu ženu, která mi vyprávěla, že pro ní bylo nesmírně těžké, když přinesla domů vysvědčení, měla samé jedničky a byla tam jedna dvojka. A to, co její otec vždycky udělal, bylo, jeho komentář byl, no ale je tam ta dvojka. A tahle žena zápasila s tím, že její otec nikdy nepochválil. Vždycky našel něco, co nebylo dokonalé. A vždycky našel způsob, jak ji upozornit na to, co nebylo úplně dokonalé. Ona se rozhodla, že s otcem o tom bude mluvit a když se mu to snažila vysvětlit, jak to pro ní bylo těžké, tak jeho odpovědí bylo, no ale tohle to nic nebylo, to byla legrace, to já jsem vůbec nemyslel vážně. On si vůbec neuvědomoval, jak devastující to bylo pro jeho dceru. A samozřejmě, vysvědčení byla jedna věc, ale to bylo tisíce dalších situací. Často se mýlíme v tom, jak vnímáme druhého. Máme iluzi, že to nic není, že to bez problémů přežije. Nikdo to tak nebere a tohle není nic vážného. Zlehčujeme to a nevíme, že to je vážné. Minimalizujeme a podceňujeme to, jaký účinek má naše negativní jednání na druhé. Většinou je to ale spojeno s tím, že na druhé straně maximalizujeme a přeceňujeme jednání druhých a je účinek jednání druhých na nás. Rádi se v tom mýlíme. A je to určitý typ sobectví, který spočívá v tom, že přeceňujeme svoji bolest a podceňujeme bolest druhého. Tou první komplikací je, že dokážeme ponižovat a vůbec o tom nevíme. Jeden muž mi vyprávěl, že jeho žena byla docela silná, úspěšná žena a on vypadal jako suverénní, silný muž. Ale v takové slabé chvíli on mě popisoval, že pro něj je nesmírně těžké, když si několikrát na začátku manželství zpíval a jeho žena se mu vysmála. A on mi říkal, já asi nemám hudební sluch, já vím, že ne. Ale pro mě to byl projev něčeho, co jsem prožíval. A její výsměch pro mě byl hrozně těžký. Proto já dneska si před nikým nespívám. Myslím, že ta žena o tom ani netušila. Ani to nevěděla. Často o tom nevíme taky, protože nejsme zvyklí se tímhle zabývat. Přijde nám, no to je normální jednání a tak nám to prostě přijde, tak to řekneme. Často je to impulzivní jednání, bez přemýšlení. Z nás něco vylítne a my se už nezabýváme tím, jaké to má důsledky pro druhé. Nepřemýšlíme o důsledcích. Kdybychom se podívali hlouběji, byli bychom velmi překvapení. Je naší zodpovědností se podívat hlouběji? Já bych tuhle otázku změnil. Máme rádi jeden druhého natolik, že se podíváme hlouběji? Znamená to překročit náš egocentrismus, to, jak jsme pohlceni sami sebou a začít druhého vidět takového, jaký opravdu je. Někdy ani nechceme vědět, jaký efekt to má na druhého. Bojíme se podívat pod povrch. Bojíme se podívat hlouběji do svého srdce, do svého života, i do srdce a života druhých. Máme pocit, že bychom se tím zkomplikovali život. A je lepší se tím nezabývat. Někdy se tím nezabýváme, protože jsme se to nenaučili. Tam, kde jsme vyrůstali, jsme to prostě nedělali. Nebylo to zvykem. A ani nás to možná nenapadne. Ale můžeme si být jistí, jestli jsme zranili, ten druhý někde projeví svoji bolest. Možná vhodně, možná nevhodně, ale ty věci se dostanou na povrch. Někdy nám vyhovuje to, že věci tak jsou. Jsou, jak jsou, a nám to stačí. Dokud máme mírnou převahu nad druhým, alespoň v některých situacích, nemáme chuť něco měnit. A někdy dokonce chceme ublížit. Ponížit je jeden ze způsobů, jak získat moc nad druhým člověkem. A je to takový zvláštní pocit uspokojení, který nám to může dát. Jenom to není skutečné uspokojení. A je to jenom na chvíli. Ve skutečnosti to ničí vztahy a ničí to nás i druhého. Proč to často děláme? Někdy jenom opakujeme svoji bolest, replikujeme svoji bolest. Když to cítím já, když já se cítím zranění a cítím, že nemám hodnotu, tak to dám najevo také druhému a nechci, aby on cítil hodnotu, chci, aby on prožíval bolest. Ponížením můžeme oslabovat někoho, na koho se necítíme dost silní, abychom s ním vedli diskuzi, rovnou diskuzi. Někdo, koho se bojíme, z koho máme strach. Tím, že ho ponížíme, tím ho oslabíme a máme sami lepší pocit, protože se ho nemusíme tolik bát. Snažíme se někdy zastavit to, co je pro nás těžké, jako bychom byli zahnáni do kouta a už kolem sebe sekáme, abychom přežili. Už jsem zmiňoval to, že ponížení nám poskytuje moc nad druhým. A někdy je to náš vztahový styl, někdy prostě se takhle jednáme. Naučili jsme se tak jednat a považujeme to za standard. Schazujeme druhého, útočíme na druhého, podrýváme ho, jeho sebedůvěru a je to pro nás normální. Připadá nám, že to je normální. Jeden muž mi vyprávěl, že ve vztahu se svojí matkou jediný okamžik, kdy cítil blízkost, bylo v okamžiku, kdy udělal něco špatně. Jeho matka mu to vyčítala, byla to smršť výčitek. A když byl úplně zdeptaný, tak ho potom objala. Ten muž to, co se naučil, je, že cesta k blízkosti vede přes ponížení. A jediný okamžik, kdy on si myslel, že bude prožívat blízkost, i když on poníží, anebo jeho někdo poníží. To není zdravý způsob. Chtěl bych jenom jednu malou poznámku ještě. Domácí násilí je devastující nejen tím, že dojde k fyzické bolesti. A to nedělají jenom muži. Já jsem poznal ženy, které byly své muže. Ale domácí násilí je devastující především proto, že tam jde o pokoření, ponížení. Ten, kdo se dopustí domácího násilí, zároveň poníží, pokoří toho druhého. A často je to takovýhle deformovaný způsob, jak se snaží dosáhnout toho, aby prožíval blízkost s někým, kdo ho nemůže ohrozit, protože je zdeptaný. Je to patologické, je to naprosto zdeformované, je to hrozné, ale často se tak můžeme chovat. Jaká je cesta ven? Cesta ven není zas tak jednoduchá. A proto, abychom začali jednat jinak s našimi blízkými, je potřeba více, než že se rozhodneme, že už budeme se chovat jinak. Tím prvním krokem je naše vlastní uzdravení. Dokud sami neprožíváme to, že máme důstojnost, máme hodnotu, máme jistotu v tom, že máme velikou hodnotu, ať uděláme chybu, nebo ať něco uděláme dobře. Naše hodnota je neohrozitelná a upřímně je jediný vztah, kde tohle to můžeme v plnosti 100% prožít, a to je vztah s Bohem. Není nikdo, kdo by nás tak dokonale znal, včetně našich slabostí, nedostatků, defektu, a kdo nás stále miluje. Je to jedině Bůh. Proto je důležitý vztah s Bohem. Protože tam se obnovuje naše důstojnost, naše hodnota. Nezávisle na našich úspěších, na našem majetku, na našem postavení, na našem vzdělání. To jsou úplně jiné kategorie. Nedotýkají se naší hodnoty. To druhé, potřebujeme potom tohle uzdravení nést druhým. Sami potřebujeme prožít duchovní proměnu, potřebujeme utvrzení v tom, že máme ohromnou hodnotu v Bohu. A naše důstojnost je nedotknutelná. A potom to prokazujeme druhým. Já jsem vyrůstal v prostředí, které asi nebylo úplně špatné, ale nebylo úplně dobré. A v téhle oblasti to klima, ve kterém já jsem vyrůstal, nebylo úplně snadné. Byly určité okamžiky, kdy jsem prožíval ponížení. Nebyl jsem si jistý tím, co si o mě rodiče myslí. A bylo ve mně mnoho zranění. To, kde se to začalo uzdravovat, byl vztah s mojí manželkou. Ona byla ten první, kdo dokázal mě pomoct přes okamžiky, kdy se mi propadala půda pod nohama. Měl jsem pocit, že jsem selhal, že jsem něco udělal špatně. A ona mě neponížila. Ona mě to nevyčetla. Ale povzbudila mě. Přestože jsem to měl ve vztahu s Bohem, nesmírně mi pomohlo, že to bylo také ve vztahu s blízkým člověkem. A přestože to každý z nás musíme hledat ve vztahu s Bohem a v plnosti to je jedině ve vztahu s Bohem, můžeme také jeden druhého povzbudit v tom, abychom tohle to vnímali, aby ta bolest, kterou prožíváme, aby byla odstraněná, abychom prožívali jistotu v tom, že jsme hodnotní. V tom jsou důležité vztahy v obecenství, v křesťanském obecenství, v křesťanské rodině, s přáteli, ale také s našimi nevěřícími přáteli, protože k tomu můžeme přispět. A potom můžeme hledat, jak se chovat jiným způsobem s lidmi kolem nás, k lidem kolem nás, našim nejbližším a také k dalším. Já jsem nakonec vytvořil takovou tabulku, která je spíš jenom návrhem toho, jak může taková změna vypadat. A chtěl bych se zastavit jenom u několika těch případů, ve kterých můžeme buď to starým způsobem ponížit, anebo novým budovat důstojnost našich nejbližších. Necítím se dobře. Každý máme rána, kdy staneme a vůbec se nám nechce vstoupit do celého dne. Jsme unavení, jsme rozladění, ani nevíme proč. Starý způsob je, ani druzi se nebudou cítit dobře. Dáme to najevo prvnímu člověku, kterého potkáme. Nový způsob, pokud je k tomu příležitost, omlouvám se, dneska se necítím dobře. Nevím, proč to je, chci, abys to věděl, protože vím, že asi nejsem příjemný. Někdo se mě dotkne, urazí mě, poníží mě. Starý způsob, oplatí mu to. Bez toho, že bych o tom přemýšlel, i já ho urazím. Nový způsob, tohle není osobní. Nevím, proč ten člověk se tak chová. Nerozumím tomu. A prožívám smutek, protože je mi líto, že se mnou takhle jedná, protože velmi pravděpodobně on neví, že má hodnotu. On neví, že má velikou důstojnost. Partner na mě nemá čas. Starý způsob, cítím se odpuštěný, odmítnutý, dotčený. Nový způsob, podívám se na jeho situaci a snažím se pochopit, proč na mě nemá čas. Jak vypadá teďka jeho svět, ve kterém žije. A snažím se respektovat jeho potřeby. Místo toho, abych přišel a požadoval po něm, snažím se jemu pomoct v jeho potřebách. Nerezignuju a hledám čas na to, abych s ním o tom mohl mluvit. Děti zlobí. Starý způsob. Mám pocit selhání. Já jsem to doma neuhlídal. Děti si dělají, co chtějí. Mě to přerůstá přes hlavu. Zvýšit hlas, křičet, potrestat je. Nový způsob. Zastavit se. přijmout to, že teď se tím budu muset zabývat. Teď mě vyrušili, musím jim věnovat pozornost. A hledat příčinu. Možná já jsem se jim dostatečně nevěnoval. A tohle je možná ne úplně nejlepší způsob, ale je to dětský způsob, jak mi dávají najevo, že potřebují můj čas a potřebují mě. Děti dostanou špatnou známku ve škole. Starý způsob, výčitky, nátlak, hněv, frustrace, trest. Nový způsob, zhodnotit míru jejich zdeptanosti. Možná se tváří, že to nic není, ale uvnitř jsou z toho zničení. Uvnitř je jim to líto. Povzbudit je a pomoci jim se zlepšit. Vzpomínám si na moji mladší dceru, která byla velmi zodpovědná vždycky a jednou přišla a přinesla pětku. A když mě ukazovala žákovskou knížku, tak jsem si všiml, že jí tečou slzy. Můžete takovému dítěti něco vyčítat? Můžete na něj křičet? Všechno, co jsem udělal, objal jsem ji. Řekl jsem mi, Janičko, to se spraví, neboj se. Já vím, kdo seš, ty nejseš hloupá. Tohle se dá opravit. A já ti pomůžu, seč budu moct, aby si tuhle známku opravila. Jak se to vlastně stane a jakým způsobem se může obnovit naše důstojnost? Souvisí to také s tím podtitulem toho dnešního semináře, který se týká toho, jak být vlídní. A myslím si, že to známe všichni, že pokud druzí lidé k nám nejsou vlídní, nejsou milí, tak to hnedka poznáme a necítíme se dobře. Ale já věřím tomu, že mnozí z nás také známe to, že my se snažíme být vlídní k druhým a jsme zklamaní z toho, že se nám to nedaří. Že zápas, který můžeme vést, nemusí být jenom v tom, že druzí nejsou vlídní k nám, ale sami se snažíme být lepší a nedaří se nám to. A domnívám se, že všichni známe takový jev, že nejsme příjemní na někoho blízkého, na někoho, koho máme rádi, na někoho, s kým nám záleží na vzájemném vztahu. Protože nejsme příjemní, tak se rozhodneme, že příště se budeme chovat jinak. Chvíli to vydržíme, chvíli to jde, ale za čas najednou znova z nás vyjdou věci, ze kterých jsme sami překvapení a zklamaní. A můžeme se točit v tomhle kruhu i s pocitem, že vlastně se nám vůbec nedaří být vlídní. Jak se to může stát, jak se může udát to, že se začneme chovat jinak k druhým lidem. A pokusíme se podívat trochu pod povrch toho, co se děje navenek. Abych byl upřímný, tak se obávám, že přeci jenom se nevyhneme určitému konceptu, který si musíme dobře popsat, abychom mohli skutečně dosáhnout změny v našem chování. To, o čem mluvím, je, že vlídnost za určitou mezí pro mnohé z nás, pravděpodobně pro většinu z nás, nevyžaduje jenom naše rozhodnutí, ale vyžaduje naši proměnu. Musí se udát něco mnohem hlubšího, mnohem vážnějšího, musí se něco změnit v hloubi nás, abychom mohli jiným způsobem jednat s druhými. Jaká je tedy cesta k tomu, abychom se chovali vlídněji k druhým lidem, abychom byli laskavější, abychom jim prokazovali úctu a důstojnost, kterou bychom přáli jim prokazovat. A chtěl bych se podívat na to nejprve z pohledu, který se týká nás samotných. Jak se obnoví naše hodnota? Není pravděpodobně příliš reálné, abychom změnili své jednání s druhými lidmi, pokud se nezměníme sami. A pokud uvnitř budeme prožívat negativní emoce, budeme prožívat frustraci, zklamání, hněv, bolest, je iluzí, že bychom navenek dlouhodobě dokázali vyjadřovat něco jiného, než to, co prožíváme. Proto se nejdřív pojďme podívat na to, jak se může změnit to, co prožíváme uvnitř. Jak si můžeme vážit sami sebe? Jak se stane to, že budeme pracovat na svojí sebeúctě? A já bych chtěl nejdřív předložit takový psychologický koncept, protože v dnešní psychologii tohle jsou důležité pojmy. Vážit si sám sebe, prožívat sebeúctu, budovat sebeúctu, to je viděno jako cesta k tomu, abychom se jinak chovali i k druhým lidem. A aby se zlepšila kvalita našeho vlastního života. Ale je na tom kus pravdy. Ten psychologický pohled ale hovoří o tom, že musíme změnit pohled sami na sebe. Sami potřebujeme prožívat sebeúctu, potřebujeme mít rádi sami sebe. Musíš si vážit sám sebe. Musíš se mít rád. To jsou určité odpovědi, které dostaneme v psychologických kruzích. A to, co to znamená, je, že sami ve vztahu k sobě se potřebujeme změnit. To není ale vždycky tak snadné. Úcta je vztahová kategorie. To, že si vážíme sebe, je často nesmírně významně ovlivněno tím, jak se druzí chovají k nám, jak si druzí váží nás. A pokud jsme realističtí, nemůžeme úplně odříznout chování druhých. Není pro mnohé z nás snadné si udržet sebeúctu, když jsme vystaveni opovržení a útokům, zneužívání od druhých lidí, obzvláště blízkých lidí. Také pokud naše sebeúcta se buduje jen tak, že změníme pohled na sebe, my se stáváme zdrojem hodnoty, sebeúcty a lásky. Křesťanský pohled je odlišný. Křesťanský pohled je mnohem podrobnější a mnohem detailnější. A to, co se uvnitř děje, pokud budujeme svoji sebeúctu, která je z biblického pohledu také důležitá, více souvisí se vztahem, vzájemným vztahem mě a Boha, než s mým vlastním vztahem sám k sobě. Tenhle křesťanský pohled je mnohem plastičtější, mnohem podrobnější a já se domnívám, že pravděpodobně i mnohem reálnější. V okamžiku, kdy my milujeme Boha, Bůh také miluje nás. A tohle je výměna lásky, která je nesmírně důležitá pro to, abychom v hloubi sebe, abychom byli naplněni láskou, abychom mohli být očišťováni, obnovováni, abychom mohli znova upevňovat svoji důstojnost. V tomhle pohledu Bůh je zdrojem. Bůh je zdrojem naší důstojnosti, protože on je ten, kdo nás stvořil a stvořil nás ke svému obrazu, proto máme důstojnost a je zdrojem lásky. Bible říká, Bůh je láska a Bible také říká, že my milujeme jeho, protože on nejdřív miloval nás. Ve skutečnosti to, abychom si vážili sami sebe, vypadá z křesťanského pohledu tak, že víme, že Bůh nám prokazuje úctu. Že víme, že nás Bůh stvořil jako nesmírně cenné bytosti. A tak nás vidí. Samozřejmě tohle je něco, v čem také musíme řešit to, co je v našem jednání, a to je často hřích, ale je důležité vidět to, že Bůh usiluje o to, aby se obnovila naše hodnota, naše důstojnost. Proto Ježíš zemřel, proto nám přinesl evangelium, zemřel za nás, abychom mohli být očištěni, aby se mohla obnovit naše hodnota, aby se obnovil Boží obraz, který neseme. To, že navenek, ale se nechováme vždycky dobře, je určitý proces, kterým procházíme, protože to je ta část, kde zápasíme o to, aby to, že my prožíváme důstojnost a hodnotu, abychom také nesli druhým. Aby to nezůstalo u nás, ale abychom stejným způsobem, jak Bůh miluje nás, abychom my milovali další lidi a obzvláště ty, kteří jsou nám blízcí, drazí a jsou pro nás důležití. To, co chci říci v téhle části, je, aby se změnilo naše chování vůči druhým, abychom byli vlídnější, musí začít tím, že se změní náš pohled na sebe samé. A to, že uvnitř prožíváme hodnotu, je něco, co je zodpovědností každého z nás. Každý z nás jsme zodpovědní za to, abychom ve vztahu s Bohem, abychom neustále znovu a znovu obnovovali svoji důstojnost, vědomí toho, že před Bohem máme velikou cenu a abychom věděli, že máme velikou hodnotu. To je něco, co nemůžeme čekat od druhých. Samozřejmě, že to druzí ovlivňují. Možná tím, že to zpochybní, možná, že zakolísáme. Ale oni nejsou zdrojem naší hodnoty. To může být jedině vztah s Bohem. Nemůžeme to čekat od těch nejbližších. Nemůžeme to čekat od partnera. Tohle je věc našeho vlastního vztahu s Bohem. A to je počátek toho, aby se změnilo naše jednání vůči druhým lidem navenek. A pojďme se teď podívat prakticky, co to může znamenat prakticky. Každý z nás máme takovou představu, chovám se ošklivě ke svým blízkým, pak mě to mrzí, trápí mě to, bojím se, jak oni to zvládnou, rozhodnu se, že se změním a skutečně se mi to podaří. Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát. Každý máme takovou intuitivní představu, jak budeme vlídnější. A na tom jednom obrázku, já jsem to znázornil tak, že to je vůle, vůle, vůle. Je to změna, která je postavená na naší vůli. Rozhodneme se, budeme se chovat jinak a snažíme se chovat jinak. To většinou ale není postačující. Většinou je to důležitá část, má svoje místo, naše rozhodnutí má určitou významnou hodnotu, ale nestačí zapojení naší vůle. A já bych se chtěl podívat na takový podrobnější pohled na to, jak se změnit, který zahrnuje tři složky. Jsou tam emoce, je tam mysl a jsou tam postoje. V okamžiku, kdy zvládneme tyhle tři oblasti, prožijeme změnu nebo, lépe řečeno, prožijeme proměnu, prožijeme transformaci našich emocí, naší mysli a našich postojů, je to důležitý krok a je to reálná cesta k tomu, abychom se jinak chovali i k druhým lidem. Počátkem je to, že sami máme obnovenou důstojnost před Bohem a potom vůči druhým potřebujeme se zabývat těmihle třemi oblastmi. Emoce jsou docela komplexní oblastí naší osobnosti a emoce nesmírně ovlivňují to, jak se chováme v určitých situacích. Nakonec, ať chceme nebo nechceme, dlouhodobě to, co vyjadřujeme svým jednáním, jsou naše emoce. Proto se potřebujeme zabývat emocemi. Naše mysl. Potřebujeme myslet určitým způsobem. Pokud vidíme druhé jako nepřátele, cítíme se ohroženi, myslíme si, že nám chtějí ublížit, je nereálné, abychom se k ním chovali dlouhodobě otevřeně a vlídně. A nakonec jsou to naše postoje, které se ukrývají za emocemi, za myšlením. Je to určitý základní postoj, který máme vůči druhým lidem. To všechno spojuje nakonec Kristus, protože když žijeme s Bohem, když žijeme s Kristem, tak to má vliv na naše emoce, na naše

A chtěl bych se zastavit u našich postojů. V čem jsou důležité naše postoje? V čem naše postoje ovlivňují to, jak jsme vlídní, jak se chováme z vlídnosti vůči druhým, anebo jak se chováme nevlídně? V čem spočívají postoje, které máme vůči druhým? A já bych chtěl popsat takový příklad. Je to příklad jedněch manželů, Agnes a Alex. Oni se spolu vzali hned po škole. Alex se soustředil na svoji práci, založil firmu. Ze začátku ta firma zápasila, ale pak se mu začalo dařit. A jako v malé firmě ale musel zastávat několik funkcí. Dlouho mu trvalo, než získal stabilní zaměstnance. Domů chodil unavený a neměl už sílu cokoliv řešit. Často proto na Agnes reagoval podrážděně a nepříjemně. Agnes, protože měli dvě děti v průběhu let, se sice na děti těšila, ale po třech letech s dětmi doma se cítila úplně vysátá. Chyběli kontakt s vnějším světem. Její rodina vlastní, ze které vyrůstala, nefungovala jako podpora pro ní a podobně ani rodina Alexe. Protože hodně investovala do dětí, očekávala oporu, porozumění od svého manžela, ale ten si s ní spíš nevěděl rady. Když přišel domů, sednul si k televizi nebo k počítači s tím, že večer musí pracovat. Agnes se pak cítila úplně citově vyprahlá. Tahle žena se seznámila s jednou kamarádkou, Lucií, která měla děti v podobném věku, ta ji pozvala do křesťanského společenství a přestože nikdy neměla nic společného s vírou, tak se tam cítila dobře. Byli tam otevření lidé se zájmem jeden od druhého. A Agnes ani nevěděla, jak se to stalo, ale stala se křesťankou a nechala se pokřtít. Alexovi se to nelíbilo, ale protože to bylo důležité pro jeho ženu, tak se s těmihle lidmi stýkal a občas chodil i do tohohle společenství. Přestože se toho hodně zlepšilo, tak manželství ale stále nefungovalo. Až začali hledat pomoc a začali si uvědomovat určité hlubší věci, které se odehrávaly v jejich vztahu. Alice totiž dokázala Alexe deptat. Dokázala mu vyčítat, pokud se necítila sama dobře, upnula se na určitou praktickou věc, kterou chtěla, aby Alex udělal, ale automaticky předpokládala, že se tím Alex nebude zabývat, že s tím nebude chtít nic dělat. Což nebyla úplně pravda, protože Alex byl praktický člověk. A doma udělal některé věci. Spravil políčky, nainstaloval myčku na nádobí, postavil dětem postele jako prolézačky, ale časem pochopil, že tohle neučiní Agnes spokojenou. A proto to vzdal. A vytvořil si spíš určitý obranný vál vůči jejím stížnostem. Měl pocit bezmoci a byl bezradný. Ve skutečnosti pravdou ale bylo, že Alex by si přál udělat cokoliv pro to, aby jeho žena byla spokojená. Toužil potom, aby se doma nepřeli, aby doma byla pohoda. Jenom došel k závěru, že něco takového nedokáže dosáhnout. Ať se snaží sebe víc. Pojďme se podívat na postoje, které se ukrývaly pod tímhle jednáním. Kdybychom se podívali na postoj Agnes, tak by to bylo asi něco takového. Můj muž se o mě nezajímá. Přehlíží mě, což znamená, že mě nemá rád. Muži nerozumí ženám a co je ještě horší, ani jim rozumět nechtějí. Alexovi na mě nezáleží. A to byl postoj, s kterým přistupovala ke všem situacím, kdy nějakým způsobem cítila nějakou potřebu, kterou by Alex měl naplnit. Alexovi na mě nezáleží. A proto měla tendenci být mnohem intenzivnější ve svých stížnostech, aby ho donutila, aby se jí zabýval. Postoj Alexe byl asi něco takového. Ať se snažím sebe víc, nikdy to stejně nebude dost. Agnes se nedá ničím zavděčit. Agnes je žena, kterou nelze uspokojit. Nemá cenu se o to ani snažit.

Alexovým postojem bylo, moji ženu nejde uspokojit a dělám, co dělám. Asi si dokážeme představit, jak tyhle postoje se potom projevily v jejich jednání a v jejich vztahu. A v tom, jak konflikty, ke kterým docházelo, sice nikdy nezmínili tyhle ty předpoklady, ze kterých vycházeli, ale ovlivňovali to, jak vnímali různé situace ve vzájemném vztahu. Co jsou tedy postoje? Postoje jsou něčím, co většinou je spojeno s větou, kterou si řekneme v duchu, anebo ji řekneme nahlas, ty vždycky, nebo ty nikdy. Pokud používáme tenhle obrat vždycky, nikdy, je velmi pravděpodobné, že to souvisí s naším postojem. Že to je určitý zafixovaný pohled na druhého, který mu přisuzujeme, ať je pravdivý nebo není pravdivý. Nebo ty jsi takový a takový. To je něco, co obvykle souvisí s něčím, co je pro nás důležité, v čem očekáváme pomoc a vstřícnost druhého a jsme zklamáni, když se nám ji nedostane. Pokud se nám ji nedostane jednou, dvakrát, třikrát, pětkrát, už se v nás vytvoří tenhle postoj, že ten druhý nám to ani nechce dát, že ho to nezajímá. Postoje jsou nebezpečné proto, že postoje jsou neměnné a velmi těžko se mění. Ve skutečnosti postoje zkreslují to, jak vnímáme skutečnost. Pokud si vytvoříme takovýhle postoj, už vidíme všechny situace, které ho potvrzují a nevidíme situace, které ho nepotvrzují. Protože všechno, co vybíráme z toho, co se děje, jsou věci, které potvrzují tenhle ten postoj. Postoj je něco, co nás uzavírá vůči druhému, protože nám brání dostat se dál. Nejsme ochotní vidět skutečnost o druhém a vystupuje jenom z pozice takovýchhle stereotypů. Náš postoj diskvalifikuje druhého, protože pokud si vytvoříme takovýhle postoj, může se snažit sebe víc, ale my velmi těžko svůj postoj vůči němu změníme. A náš postoj je mnohem více o nás samotných, než o tom, koho se týká, protože je to naše obrana. Tím my se chráníme před dalšími zraněními, protože připisujeme druhému určité rysy, které vysvětlují to, že se nebudeme snažit být ve vztahu zranitelní a nebudeme se snažit udělat určitý krok k tomu, abychom se přiblížili druhému. Proto také postoje vytváří překážku blízkosti. Postoje jsou určitým odsouzením a je to určitý verdikt, který možná nemusíme vyslovit nahlas, ale který je v nás a druhý už nemá šanci. A proto Alex, ten pocit, že nemám šanci, moje žena mi nedá šanci, v určitém smyslu byl tenhle ten jeho postoj pochopitelný. Nedávno moje žena přišla domů a byla u jedné rodiny, které se snaží pomáhat s určitými věcmi, které jsou pro ně komplikované. A ona přišla domů a když přišla, tak mě začala vyprávět, že ta návštěva pro ní byla hodně těžká, protože ten muž si nevzal roušku, když tam přišla a choval se velmi arrogantně, pohrdavě, dokonce zesměšňoval to, co ona pro ně udělala. Ta návštěva pro ní byla hodně těžká. A já, co jsem udělal, bylo, že jsem jí řekl, víš co, tak tam příště už nechoď. Možná je dobrý jim nepomáhat. Možná je dobrý to nechat bejt. A moje žena mlčela. Druhý den ráno vstala a říká mi, chtěla bych se s tebou vrátit k tomu rozhovoru, který jsme včera měli po té návštěvě. A chtěla bych ti říct, já jsem nečekala, že to budeš se mnou rozebírat. Já jsem nečekala, že mi řekneš, co mám dělat. To, co já jsem čekala, bylo, že mě vezmeš a že mě obejmeš. A že budeš rozumět tomu, jak tohle to bylo pro mě těžké. To byla tužba, kterou jsem v sobě měla. Já jsem v téhle chvíli nezareagoval dobře. Naštěstí jsem měl druhou šanci, protože moje žena mi to takhle řekla. Ale přitom jsem si uvědomil důležitou věc.
že pokud lidi redukujeme jenom na problémy, tak jim ublížíme. Bolest druhému můžeme způsobit ne tím, že to zamýšlíme, ale tím, že jenom ho řešíme jako problém. Lidi nejsou problémy. Lidi jsou živé bytosti. Lidé jsou bytosti, které mají svoji osobnost a Bůh je stvořil s ohromnou důstojností a ti lidé potřebují prostor a potřebují určité klima, které jim můžeme vytvořit tím, že s nimi máme trpělivost, že je máme rádi, že jim nasloucháme, že jim komunikujeme, že jsou pro nás důležití. Proto, co jsou nakonec ty postoje, které budují? Co jsou dobré postoje? Co jsou správné postoje? Určitě je to úcta k partnerovi, určitě je to láska. Určitě je to to, že mu dáme najevo, že ho milujeme, máme ho rádi a naše láska není závislá na tom, jestli se mu věci daří nebo nedaří. Přesně takhle se chová Bůh k nám. Bůh nás miluje, ať se nám daří věci nebo nedaří. Bůh nás přijímá. Bůh je vždycky otevřený nám odpustit, i když uděláme něco, co není dobré. Bůh vždycky hledí za to, co děláme. Hledí k tomu, kde je naše potřeba to, aby nás někdo miloval. A tohle byla potřeba, kterou měla moje žena, kterou já jsem v té situaci, kterou jsem popisoval, tak jsem nerozuměl. Každý z nás potřebujeme lásku. Každý z nás potřebujeme lásku ve vztahu s Bohem a je úžasným povzbuzením, když je máme ve vztahu s blízkými. A chtěl bych zakončit jedním veršem z Bible, 1. Korinským 13, 4 až 7. Láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Nejedná nečestně, nehledí na svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo. Neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá a všechno vydrží. Tohle je láska, kterou my potřebujeme, proto abychom dokázali si vážit sami sebe. Potřebujeme to ve vztahu s Bohem a potřebujeme to nést druhým lidem kolem sebe. I tím, že to bude formovat naše postoje vůči nim.

Přednášky, jak si navzájem neubližovat a je vlídnost jen pro vyvolené, jsme převzali z webu Pavla Rause a Církve bratrské ve Vysokém Mýtě, kde najdete i další zajímavé přednášky o vztazích. Na našem webu, tedy webu Rádia 7, se u pořadu Akademie dostanete i k otázkám, které po přednášce zazněly. Opakujeme v živém vysílání ten dnešní pořad v sobotu po půlnoci a v sobotu v 7 večer bude David Novák mluvit na téma křest v Duchu svatém. Bylo 23 hodin, je před námi poslední hodina úterka 19. května a také poslední pořad Rádia 7 v tom dnešním večeru a dnešním dni. Jejím pravidelné čtení na pokračování. Opustit nelegálně zemi bylo v 50. letech velmi riskantní. Na hranici s Německem se vydáme v pokračování povídky Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Vladimír Hauser bude číst od čtvrt na 12.

chtěl bych ti napsat píseň, ale nevím jak. V hlavě mám prázdno a co je v srdci, tak to říct nedokážu.

V minulém čtení na pokračování na Rádiu 7 jsme knihu Mirka Vostrého začali titulní povídkou Muzikant na jezeře. Střídají se v ní dvě časové roviny. V roce 1958 jde Bedřich Veselka k přehradě, kde se má po 8 letech setkat se svým otcem. Cestou slyší hudbu, ale více než ta ho zaměstnává vnitřní boj. Musí se odhodlat k důležitému kroku. Vyprávění se dále vrátilo do roku 1950 a sledovalo jeho otce Františka. Ten se s pomocí přítele Jindřicha chystal na útěk z komunistického Československa přes hranice do Německa. Je silně nervózní, bojí se prozrazení. Prošel kontrolou na nádraží a setkal se s převaděčem, který ho má dostat přes hranice. Dál čte Vladimír.

0: Hodinky si natahoval každý večer před spaním, tentokrát na to ale v rozrušení zapomněl. Zastavili se 18 minut po 2 hodině. To František zjistil, když ho balón vzbudil a on se chtěl podívat, kolik je. Byla ještě tma, to byl ale dost neurčitý čas. Hodinky si už nařídit nestačil. František to odhadoval tak na hodinu poté, co vyrazili, když balón zastavil koně. Na východě začínalo zvolna svítat, šero bylo pořád, ale ještě tak hutné, že postavu, která se za okamžik měla od povozu vydat k lesu, nemůže z větší vzdálenosti nikdo vidět.
1: 200 kroků po tutej cestě a pak 50 kroků doleva, zašeptal balón. Je tam seník. Počkáte v něm do tmy a radši ještě o kousek díl a pak se vydáte stejným směrem. Narazíte na hraniční kámen a za ním už jste v Vavorech. Jděte ale lesem, ať vás ani nenapadne jít po cestě.
0: František chtěl balónovi podat ruku a poděkovat, ten ale jen zabručil hodně štěstí a zatáhl za otěže. Pár okamžiků na to se za ním černý les zavřel. Najít po tmě v lese seník, navíc podle takových pokynů, je téměř nemožné. Před Františkem se ale dřevěná chatrč jako zázrakem zjevila a on do ní tiše vklouzl. No nazdar, uvědomil si, když se zabydlel, což obnášelo jen odložení kufříku. Vždyť jsem bez snídaně a nemám s sebou ani kapku vody. No nic, nějak se to přežije. Čekání bylo úmorné. Mnohem delší, než si František představoval. Někdy kolem 11, taky to ale mohlo být v 10 ráno nebo ve 2 odpoledne, pojem o čase je mezi 4 stěnami velmi relativní, zaslechl kromě zpěvu ptáků a občasného bzukotu sršně ještě něco. Praskající větvičky. Kroky a tlumený hovor. Slova ale nerozeznával. To nemůže být nikdo jiný než hlídka pohraniční stráže Sboru národní bezpečnosti, tedy ti, před kterými se skrývá, a oni se nezadržitelně blíží k jeho úkrytu. František téměř nedýchal. Až kvírou mezi fošnami se snažil něco zahlédnout. Nezahlédl nic. Jestli sebou mají psa, tak je konec. Dvojice příslušníků sebou ale psa neměla. Na chvilku se zastavili a pak kolem seníku prošli, aniž by nahlédli dovnitř. Chodili tudy několikrát denně a pokaždé kontrolovat seník si mohli odpustit. Jejich kroky odezněly. František začal znovu dýchat a uvědomil si 2 věci. Jednak je spocený na všech místech, která ho napadla, a jednak má ukrutnou žízeň. Setmělo se asi tak o půl věčnosti později, než doufal. Počkal ještě zhruba hodinu a pak vyrazil. Měsíc, kterého byla víc než polovina, naštěstí svítil. František se zorientoval a odhadl, jakým směrem vede cesta, na kterou nesmí vkročit. Nějakých 500 metrů na to spatřil pěšinu. Doprava nebo doleva? Neměl tušení, co je správně, tak třeba doprava. Najednou se před ním objevil kámen. Hraniční mezník, co má na jedné straně vytesané ČS a na opačné D. Oddychl si. Ještě krok a je tam, kde chce být. A kde by ale nejradši byl s Aneškou? Ve svobodném světě. Jakkoliv se snažil našlapovat opatrně, stejně občas stoupl na větvičku, jejíž prasknutí mohl v nočním tichu zaslechnout každý v okruhu 200 metrů. Po nějaké době narazil na širokou cestu a vykročil pro změnu třeba doleva. Najednou ho oslnilo světlo. Chvilku neviděl nic. A když se trochu rozkoukal, spatřil, jak se k němu blíží 3 siluety. Na pár metrů pak rozeznal uniformy. Zatrnulo mu a stuhl. Klid, říkal si, jsi na správné straně hranice, tohle jsou Němci. Nebyli. Jazyk, kterým ho oslovili, jako němčina nezněl, tu znal. Tak to bude angličtina, usoudil logicky. Byla. Vojáci se s ním cestou snažili navázat hovor, on jim ale nerozuměl ani slovo, tak se na ně jen usmíval. Po asi 5minutové jízdě ho vyložili z džípu před dřevěnou, 2 lampami osvětlenou budovou na rozmezí lesa a louky. Selská usedlost ani hájovna to nebyla. Stavení vypadalo, jako by ho tu postavili tak před rokem, nejvýš 2. Což je ale v pořádku, uvědomil si František. Pokud to je služebna americké armády, určená k záchytu uprchlíků zpoza hranice, pak jí dřív než před vítězným únorem nebylo třeba. Co František považoval za nejpodstatnější, byla vlajka Spojených států amerických, která v bezvětří splihle visela na stožáru, což je trochu silný výraz, tak tedy na oholeném smrkovém kmínku.

Seržant, který Františka dovedl dovnitř, pronesl nějaký žert. Srdečně se zasmál a nechal ho o samotě. František měl teď chvíli klidu, aby se rozhlédl po místnosti osvětlené žárovkou v obyčejné mléčně bílé kouli. Tohle jako služebna nevypadá, uvědomil si. V minulosti měl tu čest navštívit služebnu dvakrát. Poprvé, když byl předvolán k četníkům jako svědek hospodské rvačky s neslavnými následky, ne pro něj naštěstí, o pár let později se ocitl v kanceláři gestapa pro podezření, že se zúčastnil černé zabíjačky. Služebna, jak ji znal, je strohá místnost, jejíž jedinou výzdobou je fotografie toho, kdo zrovna úřaduje na hradě nebo v Reichstagu, ale je prostě studená a úřední. Záměrně vybavená tak, aby se v ní návštěvník necítil pohodlně. Tahle místnost byla jiná. František lovil z hlavy ten správný výraz a chvíli mu trvalo, než na to kápl. Jasně, klubovna. Takhle si vždycky představoval klubovnu rychlých šípů, jejíž příběhy týden co týden hltal ze zadní strany malého hlasatele. Sice se vymykal věkové skupině, pro kterou byl časopis určený, vždyť mu tenkrát bylo už přes 40, jenže Foglarovi příběhy mu učarovaly. A tahle klubovna, vlastně služebna, vypadala zrovna tak. Jen provedení bylo trochu zaoceánské. Všude na stěnách byly přišpendlené plakáty baseballových mužstev, swingových kapel, naleštěných amerických bouráků, reklam na Coca-Colu, kávu, motocykly, prostě na cokoliv, co se dá vyšperkovat obrázkem spoře oděné krasavice. Mezi plakáty se samozřejmě krčily i obrázky nepřátelských, tedy československých a sovětských, tanků, letadel a uniforem. To, aby amíci nezapomněli, že jsou na horké hranici. A ze stěny zhlížel na psací stůl prezident. Kterýže to teď vlastně je? Nejspíš pořád ještě Truman. Tuhle podobiznu znal, po válce ji často vídal v novinách, než ji postupně nahradil dnes všudy přítomný Josef Vissarionovič, případně první dělnický prezident. František byl jako u vytržení. Tak tohle je svět, do kterého právě vstoupil. S notnou dávkou štěstí ovšem. Ono tedy to Německo bude vypadat trochu jinak než zdejší ostrůvek Ameriky, ale svoboda, která tu na něj dýchala, bude tam venku taky. Znova zalitoval, že s ním není Aneška. Ale jednou bude dobře i tam u nás. Listoval 3 týdny starým vydáním časopisu Cycle. Zrak se mu zastavil na fotografii závodníků na motocyklech Java Made in Czechoslovakia, když se otevřely dveře na opačné straně místnosti, kterých si doposud nevšiml. Přistoupila k němu žena v uniformě a s okouzlujícím úsměvem mu podala ruku. Seržant Goldsmith, Esther. František měl pocit, že právě bez vlastního přičinění nasedl do rychlíku a ten s ním uhání nejmíň 100. Potřeboval dobře 10 vteřin, kdyby do toho měl co mluvit, tak raději minutu, aby zpracoval myšlenku, která se jako první hlásila o slovo. Tahle žena není prvoplánově krásná, i když hezká je. Má ale dokonalý účes a to, co z ní dělá bohyni, je neuvěřitelně svůdná uniforma. Kam se na ní hrabe ta nedostatečně oděná krasavice z tu tam toho plakátu? Navíc, Esther, tohle jméno nemůže nechat v klidu ani chlapa v letech. Druhá myšlenka, zdálo se mi to? Nebo mluví česky, bez známky cizího přízvuku? S určitým zpožděním přišlo na řadu slušné vychování. Veselka, František,
představil se automaticky jejím způsobem, jen vojenskou hodnost vynechal, protože to už bylo dávno. Seržant Goldsmith mu ukázala na židli u stolu a sama se posadila na opačnou stranu. Znovu se usmála, vlastně se usmívat nepřestala. Jste trochu v rozpacích, že? V rozpacích? To ne, jsem úplně bez sebe. Nejraději by opravil František. Víte, bylo mi 16, když jsme z Prahy odjeli do Anglie a potom do států. Moji rodiče měli naštěstí víc prozíravosti než mnozí jiní a nečekali, až nacisté začnou protektorát čistit od židů. A krátce potom, co jsme se usadili v Michiganu, nám otec vylepšil příjmení. Goldschmidt znělo příliš německy a to se v té době zrovna nenosilo. Omluvně se usmála a upravila si vlasy, které žádnou úpravu nepotřebovaly. František to všechno zpracovával s mírným zpožděním a tak zareagoval až po chvilce. A ano, chápu, vím, co s Židy dělali. Jsem rád, že se vám podařilo včas emigrovat. Pane Veselý? Tušila, že se netrefila, tak Františka obdařila dalším úsměvem, tentokrát tázavým. Pane Veselko? Na očích jí bylo vidět, že si už trochu věří, a jestli netrefila do černého, tak jen kousíček vedle. Ano, Veselka. Pane Veselko, mohu vám nabídnout něco k pití? Cokoliv. Od vás si vemu třeba i utrejch, málem Františkovi uteklo z úst. Naštěstí to včas scenzuroval. Kávu, čaj, vodu, sklenku bourbonu, nebo snad, dramatická pauza, Coca-Colu? Hodila po něm šibalským pohledem. Františkovi se rozšířily zorničky. Proč se ale diví? Je přece u Američanů, ne? Měl jste ji už? Je to lahodný nápoj, bude vám chutnat. František přikývl. Měl, hned po válce. V Plzni ji rozdávali vaši, jestli tedy můžu. Seržant Goldsmith vstala, z chladničky vytáhla Coca-Colu a otevřenou ji postavila před Františka. Láhev se v teple lehce orosila. Byla to ona. V 45. si se stejným obdivem prohlížel tu, kterou mu podal rozesmátý voják, co seděl v džípu. Kdepak tihle amíci umějí žít? Vždyť ta flaška má tvary, za jaké by se nemusela stydět ani manekýnka. František se napil a slastně přivřel oči. Svoboda? Takhle chutná. Seržant Goldsmith teď přešla do rutiny, ale komisní tón, který František znal z podobných situací, se nedostavil. Musím vám položit několik otázek. Chápejte, hranici jste překročil ilegálně, my jsme vás zadrželi a vy se nacházíte na území cizího státu. Potřebujeme tedy vědět, kdo jste, co máte za sebou a co tady chcete dělat. Pohlédla na Františka, jestli rozumí. On přikývl. Seržant Goldsmith založila do psacího stroje papír a začala zaznamenávat jeho výpověď. František vyprávěl sám, snad trochu nesouvisle, a ona čas od času zvedla zrak od klávesnice a vyslovila doplňující otázku. Tak to bychom měli, prohlásila. Vytočila papír z válce stroje a zběžně si zkontrolovala text. Tedy pro začátek, upřesnila. Když spatřila, jak se František uvolnil a usadil se pohodlněji v domnění, že má výslech za sebou a že to bylo překvapivě snadné. Pro začátek spozornil. Teď víme, pane Veselko, že jste slušný člověk, kterému doma začalo téct do bot. Promiňte mi ten výraz. František čekal. Jestli to doposud byl jen začátek, bude následovat něco víc než jen stručné shrnutí jeho vyprávění.
V druhé části rozhovoru záměrně se vyhnula výrazu výslech, aby se František nezačal cítit nepohodlně, bychom chtěli být konkrétnější. Říkal jste, že se brzy chcete vrátit domů, až ta nepovedená taškařice, hra na komunismus, skončí. Jenže jak brzy to bude? Co když to potrvá déle, než si myslíme? Možná byste nám chtěl pomoci to trochu uspíšit. A o tom se teď s vámi chceme pobavit. Tuhle část rozhovoru už ale nepovedu já, nýbrž poručík West. Víte, on to má jako koníčka a já mu to nechci kazit. Budu tedy jen tlumočit. František přikývl a seržant Goldsmith vyšla z místnosti. Dveře za jeho zády nechala otevřené.

Z chodby se blížily kroky. Dvoje nejspíš. Ve chvíli, kdy František čekal, že se před ním objeví poručík West, se kroky zastavily a muž, zřejmě poručík West, zasyčel něco jednoslabičného, co znělo jako shit nebo tak nějak. František se otočil, zahlédl ale jen spěšně odcházející Ester. Ta se za okamžik vrátila a on si uvědomil, že její omluvný úsměv je něco, čeho se nemůže nabažit. Promiňte, pane Veselko, vysvětlovala. Budete muset vzít za vděk mojí přítomností. Doufám, že vám to nevadí. Jak by mohlo, pomyslel si František. Uvolnil se a čekal na pokračování. Poručík West je, jak bych to řekla, poněkud indisponován. Nesluší se o tom mluvit, jenže prostě jsme včera malinko slavili a dnes byla k obědu nějaká ryba a jemu nějak nesedla. On jednoduše teď nemůže. Následující půlhodina Františkovi ubíhala příjemně a na jeho vkus příliš rychle. Jakkoliv byl utahaný, s touhle dámou by si byl rád povídal třeba celou noc. V závěru rozhovoru měl dobrý pocit, že snad trochu pomohl několika lidem, kteří si to zaslouží, tedy jestli se také jednou odhodlají přejít hranici, například Jindřichovi nebo páteru Jaromírovi, jehož nejbližší přátelé nevěděli, jestli ho mají oslovovat Jardo nebo Míro, a tak raději zůstávali u Jaromíra. Prostě pár lidem urovnal cestu pro případ, že by na téhle straně hranice chtěli pomoct dobré věci. Výslech, rozhovor, byl u konce a Ester mu podala ruku na rozloučenou. Děkuji za příjemný večer, Františku. Už se oslavovali křestními jmény. A přeji vám tady hodně štěstí. Jste na svobodě a snad se sem dostanou i vaši přátelé a vaše paní. Nebo se nám to všechno brzy podaří a vy půjdete domů za ní. Teď vás chlapci odvezou do tábora, kde si vás zítra nebo pozítří vyzvednou kolegové od zpravodajské služby a domluvíte se, co dál. S tímhle František počítal. Sice se hlavně přišel uklidit do bezpečí, ale zároveň věděl, že něco za něco. Žaludek měl ale jako na vodě. Vždyť jde do neznáma a kdo ví, co ho čeká. Dva vojáci ho odvedli k džípu. Česky neuměli ani slovo. Tak po několika pokusech o rozhovor zmlkli. Řidič nastartoval a džíp vjel do Černého lesa.

0: Někde museli špatně odbočit. Kdyby ne, tak by je neoslnila světla nějakého vozidla, vojáci s namířenými samopaly by nekřičeli a mezi anglickými povely by nezněla čeština a slovenština. Hands up, you bastards! What do you think you're bloody doing here?
1: To prčic, to jsou amici.
2: Nestrielaj, kým nevydám rozkaz, nie?
0: No, dyť jo.
2: Oh, shit,
0: výstižně zhodnotil voják, který seděl v džípu vedle Františka a neochotně vylezl z auta. Pušku nechal na sedadle, zvedl ruce a vykročil k hlídce SNB. Chvilku spolu mluvili a pak se Američan otočil proti světlům džípu a zakroutil dlaněmi, které pořád držel ve výši hlavy.
2: It seems we've lost the way. This is bloody Czechoslovakia, they say. There ain't no help, we've got to hand him over.
0: Jsme v Československu, musíme jim ho dát. To Františkovi došlo i bez znalosti angličtiny. Vystoupil s rukama nad hlavou a jak se blížil ke Škodě 1101, naposledy se ohlédl za svobodou. Řidič na něj udělal smutné gesto, jakože sorry, what a bloody life, good luck then, friend. František se zastavil před esenbákem, který stále mířil samopalem jeho směrem, připravený vystřelit buď na něj nebo na Američany. Jeep se rozjel na zpátečku, po nějakých 50 metrech se na rozcestí otočil a chvilku na to jeho zadní světla za zatáčkou zmizela. To ale František neviděl, pohlédnout zpět se už neodvážil. Celý stuhlý civil na esenbáka, proti světlům auta neviděl nic než černou siluetu a každým okamžikem očekával rachot dávky a krátkou bolest v břiše nebo v prsou. Místo toho dostal poctivou ránu pažbou do žaludku, na přivítanou zpátky doma. Zlomil se a chtělo se mu zvracet. Nebylo co, leda tak americkou Coca-Colu. Té se ale zatím ven nechtělo.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser, hudbu obstaral Jonathan Kaleta. Pokračovat třetí části budeme na Rádiu 7 zítra ve čtvrt na jednu popoledni.

0: Teď už se s vámi pro dnešek od mikrofonu Rádia 7 loučí Daniel Zeman, který vás provázel dnešním večerem. Dobrou noc a zase naslyšenou.
1: Polož se mě na srdce jak pečeť, až budu za

0: Stačí Bohu k radosti naše náboženské zvyky nebo hledá něco úplně jiného? V dalším pokračování cyklu Světem Bible nás teolog John Vernon McGee provede 7. kapitolou proroka Zachariáše, která otevírá zásadní otázku. Má smysl dodržovat tradice, když se z nich vytratil život? K poslechu a zamyšlení nad vírou, která se projevuje skutky lásky, vás zve Pavel Vopalecký.
1: Minulým pořadem jsme, milí posluchači, ukončili výklad první části knihy proroctví Zachariáše. V této první části Zachariáš popisoval 10 vidění, která mu Hospodin dal během jedné noci, a to 24. dne 11. měsíce 2. roku vlády perského krále Dareja. Pak uplynuly téměř 2 roky. A prorok Zachariáš přijímá od Hospodina další slovo, které má zvěstovat izraelskému lidu. Toto boží oslovení nepřichází tak nenadále jako ono první oslovení těmi nočními viděními. Tentokrát Zachariáš dostává odpověď na otázku, kterou vyslovili cizí příchozí do jeruzalémského chrámu. Zprávu o tomto poselstvu a o jejich dotazu najdeme v prvních 3 verších 7. kapitoly Zachariášova proroctví. 4. roku vlády krále Dareja, 4. dne 9. měsíce, totiž měsíce Kislevu, stalo se slovo Hospodinovo k Zachariášovi. Tehdy poslal Bét El, Sar Esera, s Regem Melekem a jeho muži, aby si naklonil Hospodina a aby se při domě Hospodina zástupů otázali kněží a proroků. Mám se nadále 5. měsíce oddávat pláči a odříkání, jak jsem to po léta činil? Podle našeho kalendáře se tato událost stala někdy v listopadu roku 518 před Kristem. Tehdy přišlo do jeruzalémského chrámu poselstvo z daleké cizí země s dotazem na potřebu dodržovat posty při smutečních obřadech v 5. měsíci roku. Kdo to vlastně přišel? Odkud přišli? Kdo tyto muže poslal a proč je otázka půstu vlastně trápila?

Na otázku, kdo a odkud to přišel, anebo kdo poselstvo poslal, není snadná odpověď. Hebrejský text je na tomto místě trochu nejasný, takže se různé překlady v odpovědi na uvedené otázky liší. Mnozí, včetně našich překladatelů ekumenického překladu nebo německý Elberfeldský překlad, považují jméno Bet El za jméno muže, který poselstvo poslal a který se vlastně ptá po té potřebě odříkání a pláče. Jiní jméno Bet El spojují s následujícím Sar Eser, do jednoho jména, tedy Bet El Sar Eser. To by tedy byl jeden z hlavních dvou poslů, kteří kromě dalšího doprovodu do Jeruzaléma přišli. Otázku, odkud přišli a kdo je posílá, v tomto případě text neřeší. Ještě jiní překladatelé chápou Bet El jako jméno známé izraelské svatyně. Při tomto pochopení by poselstvo přišlo od Židů ze severní Palestiny. Jejich cizeznějící jména by bylo možno vysvětlit tím, že se tito lidé narodili v době zajetí v Babyloně a jejich jména tím byla poznamenána. Tak to rozumí tomuto textu i náš doktor John Vernon McGee. Americký standardní překlad k tomu říká, nebo umožňuje výklad, že posly vyslalo samo město Bet El. Pokud máte v rukou kralický překlad, zjišťujete, že bratři kraličtí pochopili text ještě jiným způsobem. Slovo Bet El přeložili slovy dům boží. Rozuměli zprávě tak, že poselstvo přišlo do božího domu v Jeruzalémě, aniž by bylo řečeno, odkud poslové přišli. Proč poselstvo položilo uvedenou otázku? O jaké odříkání nebo o jaký půst jim šlo? Po zničení chrámu v roce 587 před Kristem se izraelský lid začal pravidelně ve výroční den této události postit a plakat a naříkat. K tomuto postu v pátém měsíci připojovali ještě další půst v měsíci sedmém na památku zavraždění Gedaliáše. Popis této události najdeme ve 41. kapitole proroctví Jeremiášova. Tyto posty tedy nevycházely z příkazu zákona, Hospodinova zákona, ani jiným způsobem nebyly ustanoveny samotným Pánem Bohem. Rozhodli se pro ně Židé sami a reagovali tak na tragické události počátku doby zajetí. Dodržovali je po celou dobu zajetí. Způsob těchto postů nám přibližují slova 137. žalmu. U řek babylonských tam jsme sedávali s pláčem ve vzpomínkách na Sion. Své citary jsme v té zemi zavěsili na topoli, když nás ti, kdo nás odvlekli, vybízeli tam ke zpěvu trýznitelé k radovánkám.

Co tedy stálo v pozadí těchto smutečných obřadů? Jednalo se o připomenutí. V případě toho půstu v pátém měsíci šlo o připomenutí zničení jeruzalémského chrámu. Toto připomenutí ale nemělo uvést do chodu jen lidskou paměť, paměť lidu. Důležitější byla pro Izraelity zřejmě snaha připomenout rozbitý jeruzalémský chrám samotnému Hospodinu. A odtud vyrostl problém, na který se vlastně poslové přišli zeptat. Doba se změnila. Židé se vracejí do své vlasti, jeruzalémský chrám je obnovován a zdá se, že Pán Bůh se rozpomněl na svůj lid, že utišil svůj hněv a že se vrací ke svému národu. Proč tedy ještě držet půsty? Proč setrvávat ve smutku, který měl připomínat rozbitý chrám, když se chrám znovu buduje? Nevím, jestli poselstvo dostalo na svou otázku nějakou odpověď i hned na místě, kde se setkali, tam, co položili otázku. V každém případě ale prorok Zachariáš uslyšel potřikrát boží oslovení, které s otázkou poselstva úzce souviselo. Třikrát Pán Bůh Zachariášovi svěřil odpověď, vlastně tři části odpovědi, které má Zachariáš poselstvu tlumočit. Tyto odpovědi, boží odpovědi, máme zapsány v 7. a 8. kapitole Zachariášovy knihy. Každá část odpovědi je uvedena stále se opakující formulkou. Stalo se slovo Hospodinovo, stalo se slovo Hospodina zástupů.

Máme před sebou Zachariášovu 7. kapitolu, čtu verše 4 až 7. I stalo se ke mně slovo Hospodina zástupů. Řekni všemu lidu země i kněžím. Když jste se postili a naříkali 5. a 7. měsíce, teď už po 70 let, postili jste se opravdu kvůli mně? A když jíte a pijete, nejíte a nepijete si pro sebe? Neprovolával Hospodin právě toto skrze dřívější proroky, když si ještě bezstarostně bydlil Jeruzalém a města kolem něho a obydlen byl Negeb i přímořská nížina? Pán Bůh na otázku poselstva neříká ani ano, ani ne. Hovoří o něčem trochu jiném, vlastně odpovídá proti otázkou. Ale pozorný čtenář snadno rozezná, jak to s Boží odpovědí ve skutečnosti je. Pán Bůh odpovídá nepřímo, ale jasně. Obrací pozornost tazatelů jiným směrem. Na co se vlastně ti poslové ptali? Oni kladou otázku, má naše bohoslužba, způsob naší bohoslužby, ještě nějaký smysl? Nepřežilo se to už všechno? Je to ještě k něčemu dobré, vždyť je úplně jiná doba. A ani v minulosti, kdy jsme se svědomitě postili, kdy jsme důsledně dodržovali ustanovení o postech, neprožívali jsme žádné zvláštní požehnání. Žili jsme v cizí zemi jako vyhnanci, jako zajatci, bylo to pořád stejné, Pán Bůh se k nám neznal. Tak jaký smysl ty naše posty vlastně měly? Způsob bohoslužby, liturgie, rituál, to jsou věci, které zaměstnávají i mnohé lidi v dnešní době. Občas je slyšet otázky, jestli nemáme něco změnit na způsobu našich náboženských projevů, dokonce na průběhu našich shromáždění, aby se staly třeba pro posluchače z necírkevního prostředí srozumitelnější, přijatelnější, zajímavější a vedou se na to téma dost velké spory mezi těmi, kdo jsou tradičnější a kdo by chtěli jakousi modernější obnovu. Klademe si otázku, jestli jsme i my neupadli do strnulé zvykovosti, zda jsme si příliš nezvykli na některé tradiční způsoby, které jsou jen lidským ustanovením a zda se nám nestrácí vnitřní duchovní obsah. Myslím si, že tyto otázky a úvahy jsou na místě a jsou nutné. Je potřebné ptát se, jestli to, co děláme, děláme dobře, správně a jestli bychom to nemohli dělat lépe. A přitom je potřebné naslouchat Božímu hlasu, který nacházíme i na přečteném místě proroctví Zachariáše. Pán Bůh na otázku po smyslu rituálu neodpovídá ani ano, ani ne. On rituál ani nepřikázal a ani ho nezamítl. Ano, byly doby, kdy on sám, Bůh, dal Izraeli určité obřady, ale to byla jakási fáze přípravy. Člověku je někdy ten rituální způsob, ty obřady, jsou mu někdy bližší, protože má pocit, že ví, co má dělat, když se chce přiblížit k Bohu. Později ale může přijít období, kdy se rituál stane spíš překážkou, protože ví, co má udělat, aby se přiblížil k Bohu, tak to udělá. Namísto toho, aby se posunulo jeho srdce, aby se změnil jeho vnitřní postoj, tak něco dělá. Ve skutečnosti by tedy způsob naší bohoslužby měl odrážet to, co se odehrává v našem srdci, nikoli aby to nahrazoval. Pán Bůh Zachariášovi neukládá ani odpověď ano, ani ne, ale obrací pozornost k motivům toho, co se dělá. K motivům, které vedou lidi k půstu a možná k mnoha jiným věcem třeba i v dnešní době v různých církevních společenstvích.

Pán Bůh připomíná Zachariášovi a skrze něho i těm poslům a lidem, kteří stáli okolo, připomíná to dlouhé období babylonského zajetí, ba dokonce zmiňuje i období předtím. Období, kdy Izraelcům posílal své proroky, kteří už tehdy, tedy ještě před zajetím, obraceli pozornost lidu k motivům jejich jednání i jejich náboženských projevů. Hospodin Zachariášovými ústy říká, to všechno jste nedělali kvůli mně, anebo klade to ve formě otázky, dělali jste to opravdu kvůli mně, anebo jste si spíš zvykli na svou bohoslužbu, dokonce jste si ji oblíbili nebo zamilovali a já jsem v ní přestal být důležitý. To, co při bohoslužbách děláme, to totiž pro Pána Boha samo o sobě nemá velkou cenu. Jemu záleží na tom, co se odehrává v našem srdci. Záleží mu na tom, co se skutečně děje v našem nitru, jak se mění naše srdce do podoby Pána Ježíše Krista. Nad tím, co se odehrávalo v srdcích Izraelců, měl Pán Bůh veliký otazník.

Zachariášův text v 7. kapitole pokračuje nyní 8. veršem. I stalo se slovo Hospodinovo k Zachariášovi. Toto praví Hospodin zástupů. Vynášejte pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování. Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a utištěného. Nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého. Ale oni tomu odmítli věnovat pozornost. Své hlavě se obrátili zády a zacpali si uši, aby neslyšeli. Srdce měli jako skřemené a neslyšeli zákon ani slova, která posílal Hospodin zástupů svým duchem skrze dřívější proroky. Proto je postihlo veliké rozlícení Hospodina zástupů. Kdykoliv volal, oni neslyšeli. Ať si volají, já je neslyším, praví Hospodin zástupů. Odvanuje vichrem mezi nejrůznější pro národy, které neznají, a země bude za nimi spustošena, takže ji nikdo nebude procházet. Tak spustošili přežádoucí zemi. Tolik citát ze 7. kapitole Zachariášova proroctví, úsek po 14. verš. Toto druhé boží oslovení je opět uvedeno slovy stalo se slovo Hospodinovo. Znovu se nám tímto připomíná, že uvedená slova nejsou jen výroky samotného proroka, jeho komentář, jeho zamyšlení, ale že za nimi stojí sám Hospodin a jejich platnost je proto spolehlivá a trvalá. Ve svém prvním oslovení proroka Zachariáše Pán Bůh zdůraznil, že mu záleží ne na způsobu bohoslužby, ne na rituálu, ale na tom, co se skutečně odehrává v lidském srdci při tom rituálu, při bohoslužbě. Tam, kde je bohoslužba skutečně věcí srdce, tam člověk prožívá společenství se svým Bohem. Kde svůj život Pánu Bohu odevzdává a kde respektuje Boží hlas ve svém srdci, tam bohoslužba neskončí ve chvíli, kdy vystoupíme dveřmi kostela na ulici. Naopak, život křesťana není životem od neděle k neděli nebo jen v neděli, ale od neděle k pondělku, pak k úterku a ke středě a tak dále. Z toho, co jsme ve shromáždění, v modlitebně nebo v kostele nabrali z Božího slova, z toho potom prakticky můžeme žít po celý následující týden. Život křesťana je především záležitostí našeho zaměstnání, našeho pracoviště tedy, našeho bydliště, okruhu rodiny, ale je i záležitostí ulice a všedních setkání. Křesťansky žijeme i v tramvaji, v autobuse, ve frontě, v čekárně, a kdekoliv jinde. Vždyť víra bez skutků je mrtvá víra, jak píše Jakub. A zcela jistě nemyslí na skutky náboženského rituálu, ale na naše praktické všední skutky, které můžeme vykonat na základě víry, na základě důvěry Pánu Ježíši Kristu. Jde mu o skutky lásky vykonané jako odraz naší lásky k Pánu Ježíši.

Dr. John Vernon McGee v této souvislosti zmiňuje ještě jednu okolnost, která se může ukázat jako důležitá. Jde tedy zase o aplikaci toho, co čteme z Božího slova do našich životů. Jestliže tedy text Zachariášovy knihy staví proti sobě na jedné straně náboženský rituál i s jeho obsahem a způsobem projevu a na druhé straně to, co se odehrává v srdcích lidí, pak musíme vzít v úvahu ještě možnost, kdy náboženský rituál jakoby vyneseme z budovy kostela či modlitebny ven na ulici. Ale ponecháme mu charakter rituálu, tedy obřadu. Pak na základě toho přicházíme k lidem a říkáme jim to, co je pro nás rituál. Říkáme jim naučené fráze o tom třeba, jak Pán Ježíš promění jejich život, jak vyřeší jejich problémy, jak všechno bude úžasné a růžové, ale slova zůstávají jen čímsi prázdným, protože tomu druhému nepodáváme skutečný život, svůj život, ale jenom fráze, jenom obřad, třeba dokonce návod. Pak se můžeme dostat až na úroveň křiklavých nálepek na autech s nápisy jako Zatrub, jestli miluješ Ježíše. Můžeme se v takovém případě radovat, když řidiči troubí? Ano, pro někoho to může být upřímné vyjádření, potěšení z toho, co právě viděl na něčím autě, jako nápis a tak zatroubí. Ale na druhé straně to může být ubohý rituál, který vlastně velice degraduje lásku Pána Ježíše, anebo lásku k Pánu Ježíši, snižuje vážnost evangelia. Kolika lidem různé náboženské projevy zabránily ve skutečném radostném přijetí Pána Ježíše anebo ve skutečném radostném následování Pána Ježíše.

Jestliže skutečně chceme Pánu Ježíši sloužit, jestliže nám záleží na tom, aby se mu náš život líbil, jestliže toužíme potom, abychom i druhým lidem ukázali na velikou Kristovu lásku, která platí i pro ně, pak musíme žít především pravdivý život. Pravdivý ve všech jeho projevech. Pravdivý v tom, že nic nezanedbáme, nic nezamlčíme a nic taky nepřeženeme. Lidé takovou pravdivost poznají a ona vzbudí jejich úctu a taky možná jejich zájem. Máme vůbec usilovat o to, aby k nám lidé měli úctu? Lidé nás mohou i nenávidět pro naši víru, ale měli by si nás vážit pro naši pravdivost, slušnost, ohleduplnost, charakternost, pracovitost. Taková úcta ke křesťanovi může přerůst v úctu ke Kristu samotnému. Na druhé straně čistý a příkladný život je pro některé lidi nesmírně popuzující, jak už to bylo v době Pána Ježíše nebo apoštolů. To, co jste dělali po celých 70 let, říká Hospodin svému lidu skrze Zachariáše, dělali jste kvůli sobě. I když to byly náboženské obřady, zanechte tohoto způsobu. Buďte ve svém nitru pravdiví, poslouchejte Boží zákon a žijte dobrým životem kvůli svému Bohu. Všechno dělejte kvůli svému Bohu. Jak se takový život prakticky projeví? Jenom zájmem o druhé. Ztratí se nenávist, závist a další takové vlastnosti a bude tu prostor pro změnu vztahů, pro jejich rozvoj. Může růst láska. To pak bude život, který se Pánu Bohu líbí a takovému životu bude Hospodin žehnat. Milí posluchači, dnes se zase spolu loučíme. Text našeho pořadu připravil v českém jazyce bratr Petr Raus. Mějte se krásně, Pán Bůh s vámi.

končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také finanční podporu, aby mohl být pořad i nadále vysílán. Jeho pokračování vám nabídneme dnes ve 20 hodin a 15 minut. Nyní na Rádiu 7 už křesťanský sbor Vsetín, Zlín a Vizovice a jejich písnička Všechno, co mám.

Jen díky tobě dnes stojím, jen díky tobě dýchám, tvá milost mě nese dál, v tobě svou naději mám, dospívala kapela Solu Izrael. Možná i vy dnes se v noci prožíváte nějakou tíseň, nějakou těžkost, špatně se vám spí, máte nějaké obavy, něco vás opravdu tíží, chci vás povzbudit stejně jako tato píseň, že právě v Bohu můžeme najít svou naději. Že právě v Bohu se můžeme nadechnout díky jeho lásce a milosti. Pokud vás něco trápí, povstaňte a otevřete svoje srdce právě jemu a přijďte k němu. A věřím, že i vám tu dnešní noc pomůže s těmi vašimi těžkostmi a problémy. Upokojí to vaše srdce. Na naší společné plavbě noci se na Rádiu 7 blížíme k první noční hodině, po které přistaneme u břehu jazzového klubu, který nabídne další díl série věnované jedné z jazzových legend, Milesu Davisovi. Tak zůstaňte s námi.

Na naší noční plavbě jsme ukrojili první hodinu ze středy 20. května. Vezete se s vysíláním Rádia 7, které na chvíli zakotví u jazzových břehů. Při příležitosti z tého výročí narození Milese Davise jsme z archivu vybrali sérii věnovanou této hudební osobnosti. Setkání třetí nás zavede do 60. let. Vítejte v jazzovém klubu. Příjemný poslech vám přeje Milan Remeš.

0: Jazzový klub na Rádiu 7.
1: Pokojný čas vám přeje a u poslechu pořadu vás vítá Jirka Malý. Na počátku 60. let vydělával Miles Davis asi 200 000 dolarů ročně a patřil mezi nejlépe honorované jazzové hudebníky. V roce 1961 vyhrává anketu časopisu Downbeat o nejlepšího trumpetistu a za nejlepší kombo. Ve stejném roce je John Coltrane označen za nejlepšího tenor saxofonistu a za nejlepší novou hvězdu na soprán saxofon. Coltrane se stále občas za Davisem stavoval na společné jamování v upraveném sklepě jeho nového domu v New Yorku, stejně jako Julian Adderley. Díky vlivu Billa Evanse poslouchal Davis stále více klasickou hudbu. Díla Igora Stravinského, Artura Michelangeliho, Sergeje Rachmaninova i Izáka Šterna. V naší první hudební ukázce se nyní ještě vrátíme k živému vystoupení z března roku 1961, kdy v souboru působil tenor saxofonista Hank Mobley. Poslechneme si skladbu If I Were a Bell.

V roce 1962 Hank Mobley kapelu opouští a ze skupinou potom krátkodobě vystupují trombonista J.J. Johnson a saxofonista Sonny Rollins. Ve stejném roce umírá Davisův otec, jehož smrt Mice hluboce zasáhla. Smutek se snaží přehlušit další usilovnou prací. Ale situace v kapele nebyla ideální. Zbývající hudebníci, tedy kompletně celá rytmika ve složení Wynton Kelly, Paul Chambers a Jimmy Cobb, mluví stále hlasitěji o odchodu a založení vlastního tria, aby se mohli celé věnovat soukromým projektům. Začátkem roku 1963 musel Davis dokonce zrušit již několik nasmlouvaných vystoupení a zaplatit nemalé náklady promotérů. Miles Davis jako vždy v podobné situaci nelenil a velmi brzy se mu podařilo sestavit úplně novou kapelu. Na doporučení Johna Coltrana angažuje na post saxofonisty výborného tenorového hráče George Colemana. Na post basisty šáhnul po mladém Ronovi Carterovi, na kterého ho zase upozornil Paul Chambers. A tato volba se v průběhu let ukázala jako neobyčejně šťastná. Na bicí prozatím dále zaskakoval Jimmy Cobb, kterého brzy vystřídal Frank Butler a za piano usedl Harold Mabern. Kapela mohla opět vyrazit jako sextet, neboť na altku je doprovázel Frank Stroyser. Odehráli několik dobrých koncertů na západním pobřeží a pak se Davis rozhodl jít do studia a na místě začít točit nový materiál. Do nahrávacího studia v Hollywoodu však již nebral Stroyzera a Harolda Mabrna za pianem vystřídal výborný anglický studiový hudebník Victor Feldman. Poslechneme si nyní dvě ukázky z této nahrávací frekvence v dubnu roku 1963, které pak spolu s dalšími vyšly u Columbia na albu nazvaném Seven Steps to Heaven. Nejprve to bude skladba Basin Street Blues a poté I Fall in Love Too Easily.

Po návratu do New Yorku se Davisovi zdařily dvě věci, které měly významný dopad na jeho další hudební směřování. Jednak se mu podařilo získat 17-letého bubenického génia Anthony Williamse, jenž právě odcházel ze skupiny Jackieho McLeana. A potom se mu navíc poštěstilo najít klavíristu, jakého již delší dobu hledal. Nalezl ho v mladičkém Herbím Hancockovi, jenž hrával v kapele Donalda Bairda. Poslechněme si, jak na to sám Davis vzpomíná. Tony Williams, Ron Carter a Herbie Hancock chodili ke mně a několik příštích dní denně zkoušeli a já je poslouchal přes reproduktorový systém, který jsem měl v hudebním sále i po celém domě. Teda těmto spolu znělo. Asi třetí nebo čtvrtý den jsem šel dolů, přidal se k ním a zahráli jsme si pár věcí. Ron a Tony už v kapele byli. Řekl jsem Herbímu, aby se s námi sešel příští den v nahrávacím studiu. Dodělávali jsme album Seven Steps to Heaven. Herbie se mě zeptal, takže to má znamenat, že mě bereš do kapely? Nahráváš se mnou desku, ne? Z této druhé nahrávací frekvence v květnu roku 1963 si pustíme dvě skladby. Nejprve to bude titulní Seven Steps to Heaven, kterou napsal Miles Davis spolu s Viktorem Feldmanem, a poté skladba So Near, So Fear. Spolu s Davisem a saxofonistou Georgem Colemanem zde hrají Herbie Hancock na piano, Ron Carter na basu a Anthony Williams na bicí.

Hned po natočení alba vyráží kapela v tomto novém složení na svoji první koncertní šňůru. Po Spojených státech ihned následovalo evropské turné. Všude, kde skupina vystoupila, je očekával veliký úspěch a ovace nadšeného publika. Miles Davis opět vyhrál svoji kategorii v anketě Downbeatu a jeho skupina skončila druhá hned za skupinou Thelonia Monka. My se dnes rozloučíme živou nahrávkou z benefičního koncertu pořádaného v sále Lincoln Centra v New Yorku 12. února 1964. Všichni muzikanti zde zahráli s obrovským nasazením a celé vystoupení má neuvěřitelný náboj. Uslyšíme Porterovu skladbu All of You.

Pořadem provázel Jiří Malý a provázet bude i v příštím jazzovém klubu, ve kterém se čtyřdílná série o Milesi Davisovi uzavře. Poslouchat můžete v sobotu od 21 hodin. Za krátkou chvíli znělka ohlásí druhou hodinu, ale ještě před ní si pustíme písničku Yolandy Adams Hope, tedy naděje, ve které zpěvačka vyspívává své přání, aby to, co má ve svém životě, v životě ona, mohli mít i všichni ostatní. Pokoj, lásku a požehnání.

Ve vysílání Křesťanského rádia 7, kterým vás provází moderátor Milan Remeš, jsme dopluli ke 2. hodině ze středy 20. května. O 14:15 vám nabídneme další pokračování z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře a k té nás doprovodí několik písniček, které vám pouštím právě teď.